0: pak jsme měli vědeckou literaturu, to mě nebavilo, tam už zase jsem šel vedle. Psychologie prodeje byla.
1: Je. Yeah.
0: No to bylo hrozný.
1: Nepovídejte, no, to
0: bylo. To jsme měli jako jeho nešťastníka, který vlastně to nikdy nedělal. A já, protože jak jsem měl rodiče trošičku se škraloupem v té době, že jo, protože jsem se šel učit knihkupcem v 69. roce. A moji rodiče, že jo, neříkali tomu, co se stalo ve 68. internacionální pomoc, ale říkali tomu okupace, a tak to neslo všechny ty následky, to nebudu rozvádět. Takže na školu to nebylo, střední, tak jsem se vyučil knihkupcem, ale chodili jsme na tu knihovnickou. Já jsem vyučený knihkupec a vlastně ani nemám maturitu, ale člověk to načerpal hodně a já jsem opravdu strašně rád čet už od mládí, ještě předtím, než jsem tohle dělal. A to byla taková doba, že vlastně knihkupec považoval za svoji čest, že znal z každé knížky, kterou měl v krámě, jak znal aspoň trochu, i z těch, který nemusel zrovna mít rád. No. Takže to byla doba jiná, než je teď, kdy přijdete do knihkupectví a je to vlastně sámoška.
1: Ano, ano.
0: Říkali nám pracující inteligence. Podle toho nás i platili. No, to možná bude.
1: Ne. Já předpokládám, že už v dětství jste měl teda oblíbené knížky a tudíž i oblíbené autory. Protože do toho dětství se tady víckrát, jak si zaboříme, tak můžete říct, které třeba autory nebo které knížky jste měl rád?
0: Tak já kromě těch jasných klukovských, to byla taková edice knihy Odvahy a dobrodružství, takzvané Kodovky.
1: Ano.
0: Tak tam byly různý nádherné věci. To bohužel nějak není teď. A pak jsem přešel plyně už jako k té světové literatuře, protože jsem měl bo 4 roky starší ségru. A tý museli říkat, ať se jde proběhnout, že je zelená, že furt leží v knížkách. Jo? A ona mě to vlastně, ty knížky, které se jí líbily, tak mě dávala už poměrně mladým věku, čili ve 13. já jsem četl Remarka a podobně. Sice některým věcem jsem ještě úplně nerozuměl, ale hrozně mě to bavilo. Takže Remarka, Hemingway a to jsem měl už na 9 let se přečtený. Ty věci, které vyšly tady.
1: Uplatnil jste tyto vědomosti ve škole tak, abyste třeba při literatuře nebo při českém jazyku řekl, ovšem, pardon, soudružko učitelko, takhle to Hemingway nenapsal.
0: No, párkrát se to stalo.
1: Jo.
0: Takže jsem občas byl neoblíben, jako, ale procházelo to dobře. Spíš mě to pomáhalo a já mám dojem, že vlastně takový ten základ je v tom, že píšu ty texty a vlastně písničky, že nemám moc velký problém, protože já dělám vždycky písničku na muziku. Já si udělám napřed muziku a pak si k tomu jakoby naspívám takovou svoji řečí, aby to frázovalo všechno a to dobře znáte.
1: Svahilština se tomu říká.
0: Svahilština, ano. A pak mě to udělá nějaký obrázek a pak už jako naskakují ty slova a to a já myslím, že kdybych nebyl knihkupcem, tak by naskakovali hůř. No.
1: Během života se u člověka často mění zájmy, vkus. Někdo v pubertě opouští četbu poezie a zajímá ho pak jen beletrie. Někdo s věkem přechází od beletrie k četbě literatury faktu, anebo pouze k literatuře odborné, no a někdo má oproti jiným tolik času, že stíhá i ve vyšším věku číst všechno. Jak jste na tom vy? Čtete všechno, nebo?
0: No, je to horší teď. Já jsem opravdu čet hodně všechno. No, jako všechno ne. Já vím, že ještě, jak jsem mluvil o té době, kdy jsme měli všechno přečtené, tak jsem měl přečtenou i knížku Lovcem v tajze. Já to napsal ten Kozák, takový ten komunistický spisovatel. To byly tenkrát plný knihkupectví. Takže
1: a sklady?
0: Sklady. Měl jsem přečtený ty věci, na které se takzvané knihkupecké čtvrtky stály fronty, že jo. To už teď je nepředstavitelný. Já jsem například dělal v knihkupectví jaký Laterna Magika na Národní třídě. Tam byl vedoucí pan Čpaček, takový, on vypadal jak Jaroslav Hašek a on i sám psal a to strašně vzdělaný člověk. No a ve čtvrtek něco vycházelo zase zajímavého a fronta byla opravdu až za roh, prostě do spálený ulice, až kolem obchodního domu Máji tehdejšího, k nám, k té Laterně Magice.
1: Ježiš.
0: No a kdysi, nebo nějaký čtvrtek předtím, to nafotili a vyšlo to v západoněmeckém Špíglu. A tam byl podtitulek Kulturní bída v Praze. A bylo tam naše knihkupectví. A teď, když se stalo tohle zase znova, tak tam přišli, že jo, veřejná bezpečnost a ať s tím něco udělá, říkali panu Špačkovi, že to jako nejde, tohle. Já mu říkal, co s tím mám dělat. A měl pro případ nějaký zlodějiny, kdyby mu někdo chtěl sáhat do kasy, tak nějaký obušek vedle pod pultem. Tak vzal ten obušek, říkal, jak já to jdu rozehnat. Jo? Tak se na něj zavěsili. No ale k té otázce, tak prostě velice dobře jste tam řekl, že už to ubylo a spíš mám rád teďka literaturu faktu a občas se vrátím k nějakému románu. Nedávno jsem si znova přečet Steinbecka Na východ od ráje a je tak nádherně napsaný a hlavně pro mě přeložený, protože v originále to neumím. Takže musím tím pádem vzdát holty překladatelům. No.
1: Ano.
0: Jsou úžasní lidi.
1: Já se nebudu vás ptát na tatínka, o kterém jste již mnohokrát mluvil jako o člověku víceméně despotickém, jestli teda to můžu takhle sformulovat, ale povězte nám raději teda něco o vaší mamince. O té jste málo kdy mluvil, k čemu vás vedla, nebo v čem vás ona ovlivnila.
0: Já napřed vemu toho tatínka, jo, aby to nevypadalo blbě. On spíš byl prostě furt nervózní, jo, než despotický. A některé věci byly naprosto zásadní, které dodržoval. A to bylo třeba, že od malička jsme doma nejvíc dostávali. On nás teda fyzicky netýral, ale řval teda jak tůr. Jo. A za to, když někdo třeba zalhal drobně. Jo. U nás největší prohřešek byla lež. Jo. Čili, abych dal příklad, před Vánocem má, že jo, schovaný dárky ve skříních a můj mladší bratr z dvojčat jeden, tak se snažil zjistit, co tam je, že jo, a zlomil klíč v těch dvířkách od té skříně. A tak ho tam nastražil, jenom jako, že se zlomil sám, že jo. A tak tenkrát to byl fyzický trest, jo, před celou rodinou. A to bylo za to, že to nastražil, jo. Kdyby prostě řekl, zlomil jsem to, myslím, že by to bylo v pohodě. Takže on jenom prostě byl takovej, že když nechtěli děti malí v baráku papat, tak říkali jes, nebo si pro tebe přijde pan Hlas. A oni začali jíst, protože to slyšeli. No a maminka, tak oni všichni říkali, že je světice a prostě takový to, co kdyby nechtěla, tak s tím tatínkem není. Takže prostě já, tak opravdu byla strašně hodná, hrozně toho zvládala, protože jsme byli 4 děti, že jo, a i jako odnášela trochu i ty politické věci, o kterých jsem mluvil, tak vlastně na základě toho otcovýho rozhodnutí, jak jí vyhodili taky z práce a takovýhle věci. Takže z úřednice v koho spolu, tenkrát podnik zahraničního obchodu, tak najednou byla trafikantkou na Davidských a přišla za mnou asi po půl roce a říkala, hele Ivane, já jsem netušila, jak je úžasný život. Kolik prostě bezvadných lidí a to. Takže od maminky toho mám hodně, no a krom jiného to se mě hodně lidí ptá, odkud mám ty vlasy, jak to mám po ní.
1: Jo.
0: No, to, kdybych měl po tátově, tak je nemám. Zas bych měl fousy, jo.
1: Ve své tvorbě jste se časem dostal i k práci na filmech, i k práci pro divadlo, takže o to víc jsem zvědav, co mi řeknete na otázky, které zde pokaždé dostávají všichni hosté. Nejprve film a kino. Vzpomenete si ještě na své první návštěvy kina a na první filmy, které jste viděl v dětství? A
0: to si vzpomenu velice přesně. Bylo to v kině na Bořislavce, to bylo dole pod Hanspalkou a to mě bylo asi 7, když jsem mohl sám do kina na film Zlatý věk grotesky. A to byl takový sestřih, prostě opravdu úžasných grotesek. tak to mě zaujalo natolik, že jsem to viděl asi 15krát nebo 20krát, že jo. A pak jsem přišel domů vždycky a sehnal jsem i děti z baráku a podobně a ty grotesky jsme přehrávali chudáci dospělí, který se museli na to dívat, protože jsme vždycky udělali to divadlo, že jo, a oni museli přijít k nám. Tak jsme seděli prostě v pokoji a já jsem hrál to Chaplina a Busta Keatona a podobně a ostatní sekundovali, muselo to být strašný,
1: ale
0: mě zaujalo nejvíc.
1: Musím přečíst, co následuje za otázku. Když už jsem začal u filmu, nemohu se vás nezeptat na to, jaký vztah jste měl například k filmovým groteskám.
0: Předbíhám, jo.
1: Ale představte si, že já pokračuji, jejich éra u nás slavila právě během 60. let velký boom. Frigo na mašině v zajetí smíchu, když byla komedie králem, to nejlepší z Laurela a Hardyho a přitom tady ten zlatý věk grotesky jsem si tady zapomněl napsat.
0: No, ale tyhle jsem všechny viděl.
1: Jo, takže vztah kladný.
0: Kladný a kdykoliv zahlídnu někde teďka v televizi, prostě, tak se na to dívám. Už se neválím po zemi úplně, jo, ale to je možná věkem. Jasně. Ale strašně je to příjemný, co ty lidi uměli.
1: V jednom vašem písničkovém klipu si zahrála vnučka Vlasty Buriana. Kde a jak jste k ní přišel? No a následně, jestli vás bavili Burianovi Veselé hory a když tak které?
0: Ona to byla pravnučka.
1: Ano, pravnučka.
0: No, a on sehnal režisér Zdeněk Suchý, který točil ten klip.
1: Ano.
0: Na to ona chodí v červený sukni a on vymyslel, že tam bude takový, bude tam hrát Sandra Nováková, malou holčičku, a pak najednou přejde ten čas a to udělal obráceným záběrem, jak ty lidi chodili po zádu a ona šla pořád dopředu. A najednou z ní byla tato krásná holka s tím nosem, přesně Burianovským. A on ji někde prostě sehnal a já jsem ji od té doby neviděl.
1: Která to byla písnička? Já připomínám.
0: No, jmenuje se to, já to uvádím jako, že je to písnička z Libně. Ona chodí v červený sukni a hned se ptá, co všechno jí dám.
1: Ano.
0: Já nejsem žádný svatej, na prstýnek zlatej, teď zrovna nevypadám. Jo, tak to, jak se to jmenuje? No, je, to si nespomenu, já mám trému.
1: Strašný. Já mám radost, že teď jste si nemohl vzpomenout na svůj text a na svoji píseň. Hned jste mě to sebevědomí, víte, jak si nahodil, protože já jsem řekl vnučka a teď si uvědomuju, že Vlasta Burian měl dceru jejího syna, čili vnuka jsem měl kdysi v kavárničce dříve narozených a tato dívenka je dcera toho vnuka, takže
0: ano,
1: pravnučka.
0: Ano, to by odpovídalo a no, objevil ji Zdeněk Suchý. No.
1: No a ještě řekněte k těm filmům Burianovým.
0: To je pro mě těžká věc. Já právě, jak jsem miloval tu grotesku, jo, tak já jsem si toho Buriana nikdy nezamiloval.
1: To je zvlášť.
0: Pro mě bylo prostě hrozně těžký zkousnout pojďte si ke mně. A jakože já prostě, já nevím, pro mě to bylo moc takový, jak bych řekl, tvrdý herectví komický. Já mám radši umění zkratky a náznaku.
1: Jmenujte nějakého komika jako protipol, naopak proti Burianovi. Mě baví ten a ten, nebo se směju tomu a tomu komikovi.
0: Jako myslíte český?
1: No, z téhle generace. Může být český nebo...
0: Ne, tak já už jsem říkal o té grotesce.
1: Grotesce. No, tak to byla... Pravda je, že Burian taky začínal v němých groteskách českých.
0: A já mám dojem, že předtím jsme se nějak tady bavili třeba o Borisu Hübnerovi, to byl můj kamarád, a tam jsem se opravdu smál i plakal dohromady. A já si myslím, když jsem koukal na jeho divadlo a na jeho skeče a to...
1: Na konci ten... zahrady jménem Hollywood,
0: no,
1: že jo,
0: anebo úžasný Gagman, věci, a tam právě se mě líbí takový to spojení to. Ten Burian byl pro mě moc drastický.
1: Pak nic, no. Tak hold nic, no. Ale zatleskáme vám. Přešel bych od filmu k divadlu s poupravenou otázkou. Vzpomenete si ještě na své první návštěvy divadla a jak vzpomínáte na první divadelní hry, které jste v dětství viděl?
0: Tak ono toho nebylo moc. ale pamatuju si přesně první návštěvu Národního divadla, kdy maminka řekla otci, hele, ty děti prostě nežijou kulturně, když ještě nebyli národním. A mi bylo asi 8 let a šli jsme na Branibory v Čechách.
1: Sakra.
0: A nebo, mě bylo možná míň, protože po osmi by mě to tak neděsilo.
1: To nebyl šťastný výběr.
0: Takže na to si vzpomínám, že hlavně se přemýšlel, co si oblíknu a tak koupili nějaké kalhoty a oni byli moc široký, tak jsem měl nějaký pásek a ty kalhoty mě v tom národním furt padaly. Jo, takže prostě to byl pro mě největší problém. A pak teda, jak se tam plížejí ty lidi po tom jevišti a to ještě se tak pořádně nesvítilo, jak to bylo všechno v takovém pološeru, tak jsem se trochu děsil. No. A muzika se mi líbila. No.
1: Dobře, tak Braniboři. Jste ve věku, kdy se vám jistě splnilo mnoho snů. Pominuli vaši prozaickou životní etapu, o které se vám určitě nezdálo, protože jste teprve jako umělec začínal a přes den jste měl taková nezajímavá zaměstnání, jako teď schválně, jestli jsem si to obsal správně. Čalouník, prodavač zeleniny, odečítač vody, stavební dělník, topič, závozník, poštovní doručovatel, výstupní kontrolor u počítačů, anebo dělník na lepičce v papírnách. Pročítaje seznam toho, co jste vytvořil, mám pocit, že se vám dosud splnilo všecko. Takže jaký máte plány, jak si do budoucna, předpokládám, že to nebudete pokračovat v téhle manuální práci, ale víte, čemu budete chtít, jak si ve své tvorbě dávat přednost a co byste byl ochoten případně opustit, protože toho máte dost rozděleno.
0: No, tak já dám. Ještě jste tam vydechal toho kulisáka. Jo, kulisák, v Národním divadle.
1: To mě připadal takový už umělecký, víte? Tak.
0: Právě od toho se odvinul ten čalouník, čili to bylo, já nejsem čalouník, ale v tom divadle jsem to dělal rok, protože jak jsem tam dělal kulisáka, tak o prázdninách utek jeden čalouník.
1: V kterým divadle?
0: Národní, ale tenkrát to bylo Národní v rekonstrukci a byli jsme ve Stavovském, tenkrát Tylově.
1: No, takže žádný troškař, aby to bylo SK Neumanna v Libni.
0: Ne, to zavinil Richard Tesařík, můj kamarád, který tam s bráchou Vláďou pracoval. A já jsem jednou šel nějak prostě ráno do práce, do knihkupectví, že jo, a on se tak nějak toulal lívicema. Já mu říkám, kam jdeš, jako, kde děláš? A on, já jdu tady do Šárky na koupaliště. Já jsem říkal, co? A on, já dělám kulisák a mám 2 měsíce prázdnin. Tak to mě zaujalo. Tak až jsem byl jako prej dobrý kněhkupecký kádr takzvaný, tak jsem požádal o propuštění, což jako nebylo lehký. Jako jsem musel až za ředitelem, že opravdu chci jít pryč. No a šel jsem do toho divadla a k tomu čalouníkovi vlastně utek jednou o těch prázdninách čalouník Dráček do Anglie a oni, aby nebrali někoho jako zvenku, tak čalouníci dva zbývající sedli a vybrali si z toho kádru mě. A to bylo hrozný, to bylo jako ze začátku, si pamatuju, jako první představení jsem měl Figarovou svatbu, jako sám na starosti. A to jsou všechny hadry na scéně. Jako koberce,
1: a vy za to všechno. Můžete, že tam jsou ty hadry na
0: scéně? No, to tam nanosej a to, ale já můžu za to, když tam něco chybí.
1: Jo, takhle.
0: A to se mi stalo, že tam chyběla taková malá oponka v první loži.
1: Yeah.
0: Za kterou se převlíkal Přemysl Kočí v jedné roli právě. A ona tam nebyla. Si představte, vlítnul do techniky okamžitě na hodinu vyhodit. A to tak mě zachránil tenkrát šéf techniky Franta Hybš, jako že jsem novej, ale že jako schopnej. Tak jsem tam vydržel, no. Ale bylo to drsný.
1: Já jsem myslel, jestli to tady máme čalouník, ale prodavač zeleniny, jestli jste hned nešel si hledat místo do zeleniny.
0: To jsem šel za ten rok, protože o těch prázdninách jsem potkal kamaráda, který dělal brigádu zelenině vždycky, to byl hrubeš. A tak jsem ušel pomoct a zjistil jsem, že to je docela pohoda na ten měsíc. No a tak jsem šel dělat do zeleniny, kde jsem ale vydržel 3 měsíce jenom. Jako normální pracovník ano, už a ano. Pronik jsem do toho, do té zlodějiny. To bylo docela fakt zajímavý. Tam se nekradlo na váze, tam se kradlo na jako stech. Jako, vím, jak jsem byl donucen stříhat hroznové víno, nestandard takzvaně, tak odstřihovat ty nahnilý a tam ty nechávat a byla to jednička. Jo?
1: Jež, no,
0: tak to mě teda opravdu nebavilo, jak jsem ho tam tady odešel. No.
1: To jste se stal tím odečítačem vody?
0: Ne. To jsem šel...
1: A jak jste odečítal vodu? Jste chodil a to byly vodoměry nějaký někde?
0: Tam bylo plno muzikantů. To, no,
1: jo.
0: To jsou, ty vodoměry jsou ve sklepích baráků nebo ano. V takových šachtách.
1: A tam různé. Muzikanti byli.
0: No, já si pamatuju, to bylo docela těžké, když bylo staré město, tak ty šachty byly v chodníku, jo, třeba v Pařížské ulici. A teď jsem byl sám na tom odečtu. Ne, že by někdo hlídal, ale jsem furt čekal, kdo mě spadne na záda. Já jsem tam jenom dal brašnu a obložil to nějakýma. No a tam byly ty vodoměry, to se odečítalo a pak vždycky za týden ten vodečet se odnes, že ho se psal do těch karet a to se odneslo někam na to ústředí. No a hned mě naučili kamarádi, že když to nestíhám, že se dá psát takzvaný radar, že je to jednodušší než líst do těch šachet. A udělat odhad. Na těch kartách byly ty údaje jako z předešlých let, že jo, a to kolik asi. Tak člověk se doma, že jo, nebo v hospodě a udělal, jako střelil to prostě ten, no radar, no. Tak se nám stalo s Martinem Krausem, s muzikantem taky, který tam dělal, že si nás zavolal pan šéf jednou a říkal, pojďte se mnou. A tak jsme si říkali, co se děje, že jo, přijeli jsme, takový pláni. A on říkal, co tam vidíte? A jsme říkali, jaká loučka docela hezká. A on říkal, a podívejte se, tady jste psali odečet tolik a tolik. On ten dům tam už 7 let nestál. Tak bylo na čase hledat jiné povolání. A
1: já právě
0: ono to i docela s tím souvisí.
1: A nevadí vám, já jsem neměl v plánu vám tady všechny ty profese připomínat, ale to je tak zajímavý všechno. Můžu se zeptat, možná jsem stavební dělník, to jste šel potom, nebo na to piče jste šel, nebo?
0: Já jsem na stavebního dělníka z důvodu, že jsem šel na náhradní vojenskou službu, na 5 měsíců, že 19 měsíců se dělal u vojenských staveb a 5 měsíců šel člověk na vojnu. A já jsem byl ženatý tenkrát už poprvé a to, tak jsem to nějak jako zařídil. Zařídil mi to tchán, teda plukovník, ale který mě pak na tu vojnu opravdu se poslal. Nevím, asi mu vadili vlasy, nebo, ale...
1: Já jsem myslel, jestli jste na toho stavebního dělníka nešel poté, hned poté, co řekli, ten dům tady nestojí.
0: Že bych loučce, šel stavět.
1: Závozník. Zajímavý by mohlo být poštovní doručovatel.
0: To mě hrozně bavilo. No.
1: A to vám svěřili i doporučený dopisy?
0: Všechno.
1: I peníze?
0: Důchody? Ano, ano. To jsem,
1: a nebál jste se? Na ulici. Tenkrát se nebáli ani poštovní doručovatel.
0: Ani moc ne. A bylo to bezvadné povolání, protože jsem ty lidi za chvíli všechny znal, že jo, za kterýma jsem chodil. Jsem chodil na Kladenský a to tam dole pod Hanspálkou. Vlastně kus Bokovic a Dejvice. A bylo to skvělý vždycky popovídat a
1: kafíčko bylo?
0: No, kafíčko bylo. Jo. No, ale to nešlo, já to chtěl mít taky rychle, že jo.
1: No, jasně, no.
0: Tak, zase se hrálo.
1: Tak radši něco jiného, místo kafíčka. Trefil jste domů potom ze šechty?
0: Aha, jo, no, tak, to umím.
1: To je lacinej humor, veďte to. Se omlouvám.
0: Ale k věci.
1: No, výstupní kontrolor u počítačů. To už byly počítače, když jste byl?
0: No, tak
1: být.
0: To se váže k těm vojenským stavbám. To je, když jsem dělal asi 3 měsíce se zbíječkou a to, tak jako já na to, tenkrát jsem měl teda fyzičku dobrou, ale stejně to bylo hrozný. A tak prostě s pomocí toho tchána mě šoupli k počítačům vojenských staveb. a tam jsem dělal počítačové kontroly, vlastně jak se udělaly ty štítky, teď už to zní docela legračně, a tam byla prostě parta děrovaček takzvaně, který to jako podle něčeho prostě to. A pak byly stroje, které to zkontrolovali, jestli ty dírky jsou správně, pak se to naložilo na rudl a vezlo se to, tohle bylo v Revoluční ulici, a vezlo se to do Dlouhé ulice a tam byl obrovský počítač nad krčmou u Zeleného stromu. To byl opravdu, já nevím, co to bylo za značku, IBM, já tomu moc nerozumím, a bylo to přes celou místnost a tam se dovezly ty štítky a tam se to zpracovalo, tam to šlo do, jako bylo pro mě zajímavé, že tam měli magnetofonové pásky, skoč. Takže to jsem vždycky s těma technikama se dohodl, to byl úzký profil.
1: Jasně,
0: že?
1: No.
0: Když už nepotřebovali, tak nějaký. A tam byl problém, že se to vezlo na tom rudlu vlastně normálně po ulici.
1: Byly
0: tam dva chodníky. A jednou jsem to rozsypal. Ty krabice pečlivě, to bylo seřazený, zkontrolovaný, že jo. A prostě se to vysypalo, tak jsem to musel udělat znova, že jo. Měl jsem štěstí na šéfa.
1: A to už jste potom šel rovnou dělat dělníka na lepičce v papírnách? Tady odsaď vázaná, ne? Ne.
0: Tohle to bylo dřív, než...
1: Jo.
0: Ale...
1: Já už vás trápit nebudu, já jsem měl tady dělníka v Lipičce, v papírnách.
0: Císařský mín, ano, v Olešovicích, teda ve Stromovce, že jo, vlastně. Tak tam jsem šel po zelenině. A, protože tenkrát byla taková doba, že jo, že chodili furt policajti a když jste 6 měsíců nedělal, tak hned jako byl problém. Ano. 6 měsíců. No. Takže jsme tak seděli v tom Houtyši na Hanspalce, to byla taková muzikantská hospoda a měli jsme všichni jak podobné problémy, protože skloubit normální zaměstnání už s muzikou, která se rozjížděla, tak bylo dost těžký. I časově a to. A přišel kamarád Hugo, kytarista, říkal, objevil jsem úžasnou práci, kuci, pro nás. A jako jich viděl obrovský žlutý plakáty, který visely všude, že přijmou dělníky do těch papíren. No tak jsme šli a oni nás hned vzali. 4 jsme tam byli.
1: Jo.
0: A první den ráno, že jo, 6 hodin nástup, bylo takový mlhavý šero upíchaček, že jo, a najednou vrátnej, ale tady někomu něco vypadlo a tam ležela pistole. Prostě maltrem. Tak jsem to podali, jako, a tak jsem zjistil, že jsem tam v dobrý společnosti.
1: Já, jak jste tady se zmínil o tom razítku, to bychom měli doplnit, prostě v občanském průkazu muselo být to razítko, že je dotyčný zaměstnán. A chytli jednou Laca Dečiho, podívali se mu do občanky a nad ránem, že jo, šel domů z kšeftu a říkají, pane Deči, vy nikde neděláte? A on říká, ne, já mám všetko hotové. Tak to se mi dost líbilo.
2: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí písničkáře Ivana Hlase.
1: Máte početnou rodinu, počítám-li k ní fakt, že už jste prý i dědečkem, je to pravda?
0: Jo. Ano, já jsem 4násobným dědečkem.
1: Povězte něco o své rodině. Kdo je z ní vaším největším fandou a kdo zná nejvíc vašich písniček? Dá se to tak říct?
0: No, tak já jsem podruhý ženatý. Poprvé jsem byl 7 let a podruhý teď jsem 36 let, takže já jsem vlastně ženatý strašně dlouho dohromady, protože jsem se oženil po 3/4 roce, zase, když jsem se rozvedl. No a z prvního manželství mám dceru a tam mám noučata už velký, 21. vnučku, ta dělá balet a to úžasně, a 16. vnuka. A pak máme 4 děti s Kačenkou, současnou ženou, tak tam máme už taky velký děti a tam máme teď malý, já tomu říkám nový vrch mnoučat, teď budou 3 roky, jako kdyby se ty starší děti dohodly, jak kluk, holka. Tam bylo zajímavé nebo legrační, že když se narodila nejmladší vnučka, tak ta moje nejstarší vnučka maturovala. Takže ten rozptyl tam jako je docela velký. A k tomu fandovství, No, já nevím, no tak oni hrajou, ta nejstarší dcera s nejstarším synem, jako z těch různých manželství, mají kapelu dokonce a to. A myslím, že ten Ondřej, ten tak nějak zná ty moje věci nejvíc, tak Káťa taky. No pak už to méně zajímá.
1: Jasně.
0: A ty mladší kuci, nejmladší moje 25, že jo, taky už jsme, no, tak už dělají úplně jinou muziku a tohle to je moc nebere, jako což ale je logický.
1: V rodinném kolektivu jste oblíbení, dá se to tak říci?
0: No, já to použiju takový slovo, který nemám moc rád, ale neprudím.
1: Jednou z vašich oblíbených čtvrtí je Karlín. V Karlíně se odehrávalo mnoho kulturních událostí. Počínaje Karlínským hudebním divadlem, u kterého bývala svého času malá scéna Karlínek, v ní na čas sídlil semafor. Bývalo to kdysi i malinkaté loutkové divadelko Kukátko našeho tatínka. A v sále u Zábranských působila Karkulka, neboli Karlínský kulturní kabaret pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Hrála se tu také pantomima s názvem Pantobaret. Povězte, co se ještě zrodilo v Karlíně a čím vás ten Karlín natolik ovlivnil, že o něm zpíváte ve svých písničkách? Dobrá otázka, co?
0: To je na dlouho. Ne. Karlín mě zaujal tak, že jsem si z něj napřed dělal legraci. Já jsem pocházel z té Vilové čtvrti, z druhé strany řeky, že jo, a Karlín mě připadal takový jako zajímavý, ale tak trošku
1: proletářský.
0: Jako, no, tak mírná ironie. Než jsem se tam teda odsnul, my jsme tam, pravda, zkoušeli, už mě bylo asi 16 let, s bluesovou kapelou Žízeň a zkoušeli jsme v neděli od rána, čili já jsem ráno v neděli jel tím Karlínem, že jo, tou tramvají a zjistil jsem, jak Karlín oddychuje po té sobotní bouřlivé noci a občas ještě někde ležel nebo tak. A to se mi začalo líbit, začalo to být opravdu zajímavý. Pak jsem si toho všimnul i, jak je řešený architektonický Karlín, že jo? To je jak New York, to je prostě pravouhlý. A no tak to mě zaujalo taky a kromě toho, že u Zábranských se hrálo s kapelama a podobně, tak jsem tam i v tom Karlínku hrál divadlo s panem Smoljakem, tam nás
1: pozval
0: váš bratr a Fantoma, protože jsme neměli kde hrát, ze Zábradlí jsme museli odejít, takže tam jsme měli takový
1: azyl. To bylo zajímavé představení, takový delší ten název.
0: No, napsal to Láďa Smoljak, že byl to Fantom realistického divadla Zdeňka Nejedlého. Pojednávalo to o tom přejmenování, že jo, Švandova divadla na Smíchově.
1: Ano.
0: No a takže s tím jsme jezdili se studiem Láďa, s Láďou Smoljakem a právě váš bratr byl tak šlechetnej a nechal nás to hrát právě v semaforu. To si pamatuju na tu jeho šatnu. O tom možná mluvil i Venca Koptane tady. On miluje teplo, pan Jiří. Ale jako přehnaný teplo, takže vím, že jsme měli půjčenou jeho šatnu, že když jsme tam měli to představení s Láďou, s Smoljakem a když za náma přišla nějaká návštěva, oba jsme byli ve spodním prádle, spocený, to se nesmělo prostě, to vypadalo divně. No a nakonec v Karlíně, vlastně proč ty písničky, tak já jsem tam prodával knížky, to byla moje poslední štace, knihkupce, to bylo v 90. roce, jsem se vrátil do knihkupectví a na Sokolovský jsme tam měli jako i malý krámek. Takže tam jsem učil místní obyvatele, že to není jako zadarmo všechno. Že to není ani knihovna, že se jako občas něco ztratí.
1: Moje poslední otázka, když už jsem začal jednou z pražských čtvrtí, která vás nějak okouzila, tak musím přidat i tu druhou a řekl bych nejdůležitější, Hans Paulku. Já ji mám spojenou s obyvateli, jako byl Vlasta Burian nebo Lída Bárová. Vaše zájmy byly ovšem trošku jiné, tak povězte, s kým jste tam, kamarád, to je šílená spousta krásných jmen, s kým jste tam co tvořili?
0: No tak tam šlo o to, že na té Anspalce už vlastně ten kulturní život byl zavedený, když jsem se tam přistěhoval ve 4 letech, bylo v roce 58 a to mě ještě tak nějak nezajímalo. Ale pak, když jsem dorůstal, tak už tam hrálo plno kapel a podobně a díky té starší sestře o 4 roky, tak jsem se dostal mezi ně, mezi ty starší. Takže to byla taková škola a pak, protože říkám s oblibou, že ta Hanspalka byla taková malá vesnice, jo. Je to sice město, ale říkalo se tam, jedu dolů do města, to znamenalo Dejvice. Jo.
1: Jo. No,
0: takže se všichni znali velice dobře, takže potom už, když jsem začal něco sám dělat a to, tak vím, že mě takovou kritiku a podobně dělal třeba Ivo Fischer, co psal Valdovi Matuškovi texty, že jo, ty nejslavnější a pan Pavel Kopta, no, Petr Kopta, jeho bratr, úžasný. Tak to se pamatuju, že tohle to bylo skvělý, jak tedy dospělí takzvaně pracovali s těma mladejma úplně náhodně. No bylo to v hospodě, že no, ale bylo to docela důležitý. No.
1: To už tam se formovalo. No,
0: tam byla hospoda, která se jmenovala Hospoda u Tischerů. A Jarda Miller, takový textař taky, tak tomu zkráceně začal říkat Houtyš. A tam jsme si dovezli svoje piano a udělali vlastně nějaký klub, jo, protože tenkrát ty kluby nebyly. A to. A byl tam velice pro nás příznivě smýšlející pan hospodský Šmídek, zvaný Bosá hlava, protože neměl vlasy, ale to nebudem rozvádět, tyhle si přezdívky indiánský. No a tam se to začalo scházet, protože ono to bylo tak trochu za větrem na té Anspalce. Takže ze Zdola z Dejvic tam chodili Bráchové, Tesaříkové, s Ondřejem Mejmou, já jsem měl už nějaký takový duo a pak tu první bluzovou kapelu, pak jsme udělali toho Žlutýho psa, Jana Kratochvílová, Zuzana Navarová, prostě ano, najednou Zuzana. Se to stálo takový jako hodně známý, že občas tam nebylo kam sednout, ono to nebylo tak velký, tak jsme museli tajit takový setkání a hlavně se tam hrálo, hodně se tam hrálo. Tam byly v kuchyni prostě basa, kytary, piano, takže já jsem třeba přišel z práce, šel jsem do té hospody, tam jsme hráli nějaké věci, přišel jsem domů, napadla mě písnička, tak jsem ji jako napsal a druhý den, když jsem šel z práce, tak už jsem tam, vždycky tam seděl nějaký muzikant, tak jsem mu řekl, co jsem udělal v noci a zkusili jsme to, když se to chytlo před lidma, dobrý, no a když ne, jak jsme to zahodili. Říkají lidi, Ondřej zrovna i má říká, no, z těch vyhozených písniček by mohly být docela dobrý desky.
1: Ivane, já když jsem se seznamoval s vaším životopisem, tak jsem zjistil, že jste měl strašně moc skupin s různými názvy. Proč nemáte jednu skupinu od začátku až doteď pod jedním názvem? Já ty názvy ani jsem si potom už neopisoval, jsem si říkal, když tak, že byste mohl zacitovat. Ale čím to?
0: Mě baví vymýšlet názvy. Hlavně, když se ta kapela změnila třeba kompletně, že jo, protože já, jak to začalo trochu dřít, anebo přestalo to bavit úplně, tak jsem ty kapely rozpouštěl. Že jo.
1: A najímali jiné.
0: Málo lidí a vždycky bylo kolem hodně kamarádů a to mám štěstí, že fakt to byli úžasní muzikanti, kteří do toho šli zase a pak se hrálo nějaký čas a zase jako třeba to nebylo ono. Ale ty rozchody a podobně byly úplně v pohodě, čili já nemám ten problém zase znova říct někomu. Jo? A ty názvy, no tak já si pamatuju, skupina Žízeň, ta první už měla velký problém. Byli jsme u prvních profesionálních zkoušek takových, jakože aby jsme mohli hrát před lidma za trochu peněz. No a tam hned se ptali, co to znamená, nějaký alkoholismus nebo to. A my jsme museli, zase to je Žízeň po životě, jako po tom lepším jako zítřku. A to, no neudělali jsme to. Že jo, to
1: neudělali.
0: Hráli jsme tam jak pitomci v roce 72. Jsme měli v repertoáru třeba blues Libeňského Plynojemu od pana Škvoreckýho. Jo?
1: No tak.
0: A nějak nás nenapadlo, že by to mohlo někde váznout. No.
1: A vázlo to.
0: Vázlo to, ano.
1: Ivane, tady prozradím, že jsme domluveni, že na závěr přidáte tady nějakou píseň. za svého vlastního doprovodu, ale zkusím. Předtím se zeptám, můžeme nějaký dotaz z publika?
0: No jistě, tady. Pokud budu vědět.
1: Přátelé, máte-li nějaký dotaz? Pan Ivan Hlas je váš.
3: Dobrý den, moc vám děkuji.

0: Dobrý den. Já bych se chtěl vrátit k těm vašim dětem. Když byli ještě malí, tak měl jste nějaký indicie to, že po vás zdědili nějaké hudební nadání nebo něco takového?
1: No, já jsem to poznal, protože to se pozná u strašně malých dětí, jak se pohybujou a jak potom zpívají. Jak, dejme tomu, jak je to baví hlavně, jak intonujou a všechny ty děti byly nadaný, ale jako profesionálně se tomu věnuje jenom ta nejstarší dcera, která vystudovala konzervatoř a učí. Má tu kapelu s tím nejstarším synem, ale ten už normálně dělá, že a všichni ostatní jaký takzvaně normálně dělá. Co jsem to pro Boha použil? Je to, co jsem dělal většinu života, že jsem prostě chodil do práce a pak hrál. No, ale pozná se to. Já to, myslím si, poznám. No, ale je tam taky věc, jak to dítě potom chcete vést, co z něj chcete mít, aby bylo vycepovaný jak v opice, a takových lidí jsem poznal plno a pak tu muziku opustili. A nebo jestli chcete, abyste měli přirozenou radost z té muziky a prostě to nadání může být stejný, jo? Nebo větší u toho, kdo se tomu úplně jako nepoddá. No.
0: Takže jste jim šel nějakým způsobem naproti? Pomáhal jste jim?
1: No určitě, ale nenutil jsem je chodit třeba do nástrojů takzvaně. To si našli sami. A třeba ten nejstarší Ondřej, ten si to našel opravdu úplně sám. Majda, dcerka, ta se věnovala spíš jako právě literatuře a to teď překládá z angličtiny filmy třeba pro Karlovarský festival a tak. A tím teda, že taky vyjela ven a šla taky cestou života, takže teď je platná v těch filmech, že jo? Že to není naštudovaný ve škole, ale je to řeč ulice a podobně. No a ten nejmladší, ten taky chodil, ale ten tak strašně to flákal, že tam vidím trošku u těch dvou mladších synů škoda talentu, no, ale zase mají radost muziky a dělají si jen tak. No.
2: Takže máme někde nějaký dotaz ještě? Není-li více dotazů, tak já požádám Ivana, aby nám zaspíval nějakou písničku.
3: Když nemůžu být s tebou, chci jít a nevím kam, a svět má barvu šedou. Krása a tvůj smích mě pod košilí zebou, trpím jak mladý mnich a chtěl bych tě vzít sebou. V Rokli je tráva tajemná a nejhepší, co znám. Nad hlavou hloubka bezedna, líbání noc a já. Křídla mi pomůžou přeletět tu tvou zeď. Dávno ti všichni lžou, chci tě mít právě teď.

se ustrnul. A ty pořád čekáš, chci víc než jenom půl, tak mi to, holka, nekáš.

přilít jako pták, známej eskymák. Teď už to všichni víme, nosy si vyleštíme, už je to tak. Laj, laj, laj, jedem na Havaj. Všechno je otevřený, necháme doma ženy. Laj, laj, laj, jen jedna noc, jen jeden den, jen jedna láska, sladká jak džem, poslouží všem. Jen jedna noc, jen jeden den, jen jedna láska, sladká jak džem, poslouží všem.

0: Dámy a pánové, Šemánovice navštívil pan Ivan Hlas.
1: Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Pouky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Na Pohodě právě začínají životopisy a v nich opět jedno zastavení nad neobyčejným osudem výrazné osobnosti naší historie. Tentokrát bude naším hostem česká právnička, politička a bohužel také oběť vykonstruovaných politických procesů Milada Horáková.
3: Milada Horáková.

0: Popravy byly vykonány v úterý 27. června 1950. Přítomní byli předseda senátu dr. Trudák, soudce z povolání dr. Matoušek, dr. Kůrka, zapisovatel dr. Karmazín, prokurátoři Ludmila Brožová a dělnický prokurátor Havelka, soudní lékař dr. Grinwald a právní zástupci odsouzených dr. Martin, dr. Vízek a dr. Neumann. Jméno? Záviška Landra. Výkon 4:40 hodin. Smrt 4:49. Jméno Oldřich Pecl. Výkon 4:55. Smrt 5:04. Jméno Jan Buchal. Výkon 5:18. Smrt 5:27. Jméno Milada Horáková. Výkon 5:35. Smrt 5:43. Poslední slova popravených. Kalandra nic. Pecl nic. Buchal, ať žije svobodné Masarykovo a Benešovo Československo. Horáková.
1: Padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to.

0: Krajské velitelství státní bezpečnosti Praha, dne 29. dubna 1950.
1: Životopis.
0: Datum narození 25. prosince 1901 v Praze, bytem v Praze 16, Zapova ulice číslo 3. Datum smrti zatím schází. Chybí k němu necelých 60 dní, ale to ještě pisatelka neví. Byla pouze vyzvána vyslýchajícím, podpis nečitelný, služební číslo 509, aby vlastnoručně napsala svůj životopis.
1: Jsem dcerou obchodního zaměstnance bývalé tuškárny. Pocházím ze 4 dětí. Obecnou školu jsem navštěvovala na Královských Vinohradech a rovněž tam jsem absolvovala celé gymnázium. Maturovala jsem v roce 1921. Poté jsem studovala práva na Karlově univerzitě a v roce 1926 jsem promovala na doktora práv. Po ukončení studií jsem byla přijata jako konceptní čekatel k magistrátu hlavního města Prahy, kde jsem působila až do roku 1939. V roce 1929 jsem vstoupila do strany národně socialistické proto, že mi vyhovoval její národní a socialistický program. Další důvod byl ten, že v té straně bylo organizováno několik osobností, s nimiž jsem byla ve spolupráci, jako například doktor Edvard Beneš, doktor Petr Zenkl, Františka Plamínková a další. Ve straně jsem pracovala v právní komisi, jiné funkce jsem neměla. Dále jsem byla činná v Ženské národní radě jako jednatelka. Mimo to jsem byla v řadě jiných sociálních spolků, kde jsem zastávala různé funkce ve vedení. Mimo spolky sociální, právní a ženské jsem nebyla nikde činná. V roce 1939 jsem byla propuštěna ze služeb magistrátu a pracovala jsem pouze v domácnosti až do 2. srpna 1940, kdy jsem byla zatčena gestapem.
0: Jasné a přehledné, napsáno bez škrtů. Možná až příliš stručné.
1: Milada byla od mládí bojovný typ.
0: Vzpomínala na svou sestru paní Věra Tůmová.
1: Už ve 14 musela projevit statečnost. Našim zemřeli 2 děti na infekci v jeden den a Milada jim tehdy moc pomáhala. Jak já ji poznala, byla veselá, příjemná, otevřená. Byla starší o 16 let, ale já to nijak nevnímala. Maminka nám brzy zemřela a Milada se o mne starala. Asi tak jako já pak o její dceru Janu.
0: V roce 1990 k tomu paní Věra ještě dodává.
1: Obě jsme byli spíš po otci. Ten byl daleko impulzivnější než maminka. Zúčastňoval se všech protirakouských bouří a Miladě o tom vyprávěl. Jako oktavánka pak také na žádné demonstraci nechyběla. Vystudovala gymnázium ve Slezské ulici, z předešlé školy ji vyloučili právě za účast na demonstracích.
0: Přestože měly obě sestry lecos společného, dělili je od sebe velký rozdíl věkový i povahový.
1: Nechci, aby se dnes z mé sestry dělala nějaká světice. Byla normální, zdravě myslící člověk. Někdy dovedla být velice přísná. Její muž sám sebe dobrovolně postavil na 2. kolej, velmi si jí vážil. Je pochopitelné, že jsem s Miladou vždy a ve všem nemohla souhlasit, ale ona byla absolutně nesmlouvavá.

0: Milada Horáková se narodila jako králová. V rodině Králových přišly na svět původně 3 děti.
1: Marta, Milada, Jiří.
0: Nejstarší Marta a nejmladší Jiří však zemřeli na septickou spálu.
1: Byla to krutá nemoc, která si nevybírala. Neexistovaly na ní vlastně ani pořádné léky.
0: Původem byli z Posázaví.
1: To napsal v roce 1960 o rodině své ženy její manžel, inženýr doktor Bohuslav Horák, v eseji nazvané prostě Milada.
0: Otec Čeněk Král byl mlynářský syn, kterého, ať se dobře učil, z gymnázia dali vyučit obchodníkem. Maminka pocházela ze staré kutnohorské měšťanské rodiny. Tvrdá učednická léta nepřipravila Čeňka Krále ani o kousek vrozeného vzletu. Miloval divadlo a zpěv, měl rád společnost a hlavně vždycky se snažil samostatně myslet. Když se pak jako mladý muž vrátil z Dalmácie z vojny a spojil cestu svého života s usměvavou Anou Velíškovou, začal svou existenci budovat poněkud jinak než jeho vrstevníci. Byl vlastenec a tehdy na sklonku století se začínalo chápat, že český národ, takřka se topící v Německém moři, se nemůže uhájit planým vlasteneckým horováním, nýbrž prací, cílevědomým tvořením vlastních hospodářských hodnot, hlavně budováním svého průmyslu. Nebylo proto náhodou, že Čeněk Král právě zde přiložil ruku k dílu, které pak svými schopnostmi, inteligencí a houževnatostí přivedl k rozkvětu. Byla to tuškárna, stále sice ohrožovaná tuškařským kolosem Hartmut, přesto však prosperující a rostoucí. Tatínek tedy pracoval a cestoval po světě a laskavá maminka se starala o spokojený domov. Na prázdniny se jezdilo k dědečkovi a babičce do Hodkovského posázavského mlýna. Ti dva staří se tam dožili téměř 90 let a svou rázovitostí se zapsali nejen do srdce své vnučky, ale i širokého kruhu přátel a celého kraje. Měli se všichni rádi.

0: Milada, v rodině jí říkali Milátka, chtěla studovat.
1: Tatínek spoléhal spíš na Jiřího. Byl to chlapec a chlapci se obvykle vydávají v otcových stopách.
0: Jiří však byl mrtev a Milada souhlas se studiem po určitém zaváhání nakonec dostala. Musela ovšem složit přijímací zkoušku. A tady se vyskytl problém.
1: Ne, že by se jí bála, to udělá s klidem a jistotou, ale právě toho kdy. Když se konala zkouška, odjíždělo se do Hodkovského mlýna na prázdniny a Milátka měla na starosti kanára. Takže se ke zkoušce vypravila chtě nechtě s klecí s živým kanárem. Měla pak co dělat, aby stihla vlak.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: Studentka Milada Králová se učila výborně.
1: Po smrti obou sourozenců začátkem první světové války se rodiče upnuli především k ní. Stala se jejich nadějí.
0: Po letech se narodila Královým ještě jedna dcera.
1: Věra byla mladší o 16 let.
0: Miladu bylo často vidět, jak se prochází pražským sadem Grébovkou, v jedné ruce knihu, druhou tlačí kočárek.
1: Hltala beletrii a někdy se pustila i do odbornějších věcí. Pod vlivem svého strýce, vzdělaného a moudrého faráře v Suchdole u Kutné Hory. Ten mladé dívce, toužící vědět a znát, radil a mnohdy ji intelektuálně vedl.
0: U něho se učila laskavosti a zbožnosti. Víra ji později v nacistickém i komunistickém kriminále pomáhala, posilovala a dávala naději. Po maturitě šlo o to, kudy a kam dál.
1: Milada měla namířeno na medicínu.
0: Pan Král měl však pádné protiargumenty, takže dcera nešla na lékařskou fakultu. Začala studovat práva.
1: Jestli jí byla osudná? Asi ne. Její povaha by ji stejně přivedla, ať už by dělala v životě cokoliv, dřív nebo později k veřejné činnosti.

0: Život studentský, život veselý a bezstarostný.
1: Poslední dvě slova pro Miladu neplatila.
0: Ne, že by byla jenom a jenom vážná a studeně studijní typ, to ne. Uměla se lehounce a jasně zasmát, ale...
1: Ale jako by rozum vždycky v pravou chvíli zavelel. Děvče, které mělo vrozený smysl pro závažné životní otázky, se vrátilo ke knihám, vzpomnělo si na svého strýce faráře a na jeho rady.
0: Na blízku vznikla nová literární revue, která si získala její pozornost.
1: Napsal po letech o Miladě její manžel Bohuslav Horák.
0: Byla tu hudba, koncerty a hlavně nové české divadlo se svými výboji a úspěchy. Byly tu i vlastní herecké pokusy na ochotnické scéně. První veselé cesty za hranice. Hlavně však hluboký zájem o hnutí, které později ve veřejné práci považuje za sobě nejbližší. Hnutí ženské, chápané ovšem moudře a v skutku moderně, nikoli jako vzpouru proti přirozenému poslání ženy, ale jako úsilí o uskutečnění dosažitelné rovnoprávnosti s mužem.
1: Tehdy se ti dva poznali. Oba dva vysokoškoláci. Společně sedávali v univerzitní knihovně, společně se toulali staroměstskými uličkami, počítali světla nad hlavou i hvězdy.
0: Na doktorku práv promovala Milada Králová v roce 1926.
1: Ještě předtím však prošla těžkou zdravotní krizí. Onemocnila spálou, na kterou zemřeli kdysi dva její sourozenci. Mládenec Bohuslav čekal denně pod nemocničním oknem Bulovky na zprávu o zdravotním stavu.
0: Neuměla se vzdávat. Tenkrát poprvé zvítězila nad smrtí.
1: Po druhé za okupace.
0: A po třetí?
1: Nebude třetí vítězství.
0: Brzy po promoci se Bohuslav s Miladou vzali. Doktor Horák byl redaktorem zemědělského vysílání Československého rozhlasu. Na venkově byl velice oblíbený jeho pořad, ve kterém strejc Rákos rozmlouval se sousedem Brázdou.
1: Dobrácký Rákos,
0: představoval ho doktor Horák,
1: pochopil, že šířit vzdělání mezi prostými rolníky nelze učenými, obyčejným lidem nesrozumitelnými traktáty a duchamornými statistikami, ale že je nutné s nimi mluvit jejich jazykem a jejich způsobem.
0: Později se Bohuslav Horák stal programovým ředitelem radiožurnálu.
1: A ještě mnohem později psal ve vzpomínkách o své ženě.
0: Brzy po svatbě v březnu 1927 nastoupila Milada jako mladá právnička do služeb obce Pražské, a to do ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy. K němuž náležely právě dobudované moderní Masarykovy domy v Krči.
1: Jejich tvůrce byl tehdejší předseda tohoto úřadu a později pražský primátor doktor Petr Zenkl. Ten ji přijímal. Ve svých vzpomínkách se o Miladě zmínil.
0: Ptal jsem se jí, zda o toto místo požádala, nebo zda jí bylo přiděleno. Odpověděla, že si měla vybrat mezi oddělením finančním, hospodářským, stavebním a sociálním. Řekl jsem jí, že nám jde o to, aby pracovníci v sociální službě byli spokojeni a k tomu, že nutně potřebují zvláštní rozpoložení. V sociálním úřadě nejsou vlastně žádné úřední hodiny, pracuje se tu od rána do noci, není tu klid ani po skončení práce, protože skoro každý spis mluví o lidské bídě a utrpení a žádá nutně účast srdce toho, kdo jej projednává. Nemáme tu žádné úlevy, ale naopak neklid, rozčilování, naléhání. Žádné mimořádné odměny mimo jediné. Vědomí, že pomáháme bližním, zmírňujeme jejich utrpení, vracíme jim víru v lidskou společnost a sloužíme dobru.
1: A po téhle přednášce pan doktor Zenkl ještě dodal.
0: Plně ocenit nesmírnou hodnotu spokojeného svědomí, což je naše odměna, může člověk až později, zejména v dobách těžkých a ovšem ve chvíli poslední. K tomu vy jako začátečnice máte ještě příliš daleko. Jde-li vám o pohodlnou, klidnou, slušně honorovanou službu, po jejichž hodinách budete mít klid pro sebe, nezůstávejte v sociálním úřadě a zvolte si jiný odbor. A já požádám pana primátora, aby vás tam přidělili.
1: Milada Horáková odmítla. Zůstala.

0: spravedlnost, kterou hlásala na poli sociální péče, se některým demagogům nezdála. Stalo se však dokonce jednou, že komunistická funkcionářka a novinářka Jožka Jabůrková se od svých stranických kolegů po zasedání městské rady distancovala a přišla se Horákové omluvit.
1: Já dobře vím,
0: řekla jí,
1: jak je vám těžko. Já vím, že děláte všechno, co můžete pro dobro lidí a vím, jak poctivě to myslíte. Nesmíte dezertovat, ani kdyby vytrvat bylo sebe těžší.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: Milada měla 4 roky po fakultě a jela do holandského Hágu.
1: Vybrali ji z mnoha uchazečů.
0: Čekalo jí tam studium na mezinárodním učilišti. Svým intelektem tu vzbuzovala údiv.
1: Vysoký úředník československého ministerstva zahraničí doktor Arnošt Heydrich o ní později napsal.
0: Zastupoval jsem tehdy Československo při dvoru mezinárodní spravedlnosti. Předseda se zmínil, že mezi posluchači mezinárodního učiliště v Hágu na sebe upozornila vynikající právnička doktora Milada Horáková, a to nejen důkladnou znalostí mezinárodně právních a politických problémů, ale i pozoruhodnou bystrostí v postřehu a úsudku, jakož i velkou pohotovostí v argumentaci. Na těchto kurzech přednášely úřední kapacity mezinárodního práva z různých zemí a z jednotlivých států na ně byli vysláni ti nejlepší graduanti. Dovedl jsem si představit, jaká to byla soutěž, v níž doktorka Horáková tak vynikla. Náš tehdejší vyslanec v Hágu to doplnil sdělením, že působení doktorky Horákové na mezinárodním učilišti bylo jedním z největších přínosů k pověsti Československa v nizozemských učených kruzích.
1: Bylo jí tehdy 30 let.

0: Chtěla hodně dokázat, být užitečná. Postupně si uvědomovala, že se musí specializovat.
1: Měla dvě velké zájmové oblasti. Mezinárodní právní otázky a sociální problémy moderní ženy.
0: Sama pro sebe si umínila, že se bude zabývat problémem
1: světového řešení péče o matku a dítě.
0: Přednášela, jezdila se senátorkou Františkou Plamínkovou na mezinárodní kongresy, kde obě ženy zastupovaly ženskou národní radu.
1: Studuje Masarykovy spisy, její vzorem, ideálem politika i filozofa.
0: Prezident se o ní dozví od své dcery Alice a vysloví přání poznat tuhletu nevšední mladou ženu.
1: Díky Alici dojde k setkání. Horáková přichází k prezidentu Masarykovi rozechvělá.
0: Což se jí stávalo opravdu jenom málo kdy.
1: Masaryk ji pozorně sleduje, klade otázky, ptá se na úkoly ženské národní rady, posléze se zajímá o život mladých, o jejich problémy.
0: Večeří přitom bílou kávu s rohlíkem.
1: Milada v sobě našla starou jistotu a se zápalem líčí starému pánovi, co je třeba všechno udělat.
0: Prezidentu se temperament mladé právničky líbí. Pokyvuje hlavou, tož. Při loučení jí dává větvičku rozkvetlé azalky.
1: Horáková se dává jen zřídka kdy unést pouze citem. Tentokrát srdce nezvládla. V pohnutí se jí stalo, že snídku azalky zapomněla na Masarykově stole. Nikdy jí to nepřestalo mrzet. Třeba, že po jeho smrti, když se Alice náhodou dozvěděla o příhodě s azalkou, dostává od ní kytičku polního kvítí z lán.

0: červnu 1950 čeká doktorka Horáková ve vězení na popravu. 3 dny před smrtí píše dopis s oslovením
1: Moji milovaní,
0: ve kterém přísně a nesmlouvavě bilancuje.
1: Jen jedno mne opravdu trápí. To, že jsem já dávala málo. I když jsem chtěla raději rozdávat, než přijímat, nesplnila jsem toto své předsevzetí. Drobila jsem se mezi mnohé a mnohé a na vás, moji nejmilejší, zbývalo často jen to, že jsem k vám přišla položit unavenou hlavu, vypnout přepjaté nervy, povolit si a nabrat sil i dechu. Dávat jsem už někdy neměla co. Kdyby se mohl člověk vracet zpět do minulosti, toto bych chtěla napravit. Prosím vás pro všechno to krásné, co bylo mezi námi, odpusťte. Stalo se to tak nějak proti všemu očekávání.
0: Ženská národní rada v sobě zahrnovala 78 nejrůznějších organizací, odborů a výborů. Milada Horáková jako ústřední jednatelka rady je řídila a koordinovala.
1: V roce 1938 jí bylo 37 let.
0: Když poslouchala z rozhlasu ještě dlouho před Mnichovem Hitlerovy řeči, viděla před sebou budoucí problém, jak pomoci uprchlíkům ze Sudet. Řekla tehdy.
1: Do jara máme Hitlera na hradě. Vidím, jak jeho SS mašírují ulicemi. Dojde k válce. Musíme připravit evakuaci žen a dětí.
0: Na magistrátě a na hlavním štábu ji přivítali překvapené obličeje úředníků, když po nich chtěla seznam letecky bezpečných míst a kde by byly pro evakuované ubytovací možnosti.
1: Když došlo k mnichovskému diktátu a Československo bylo oloupeno o pohraničí, byl ustaven výbor pro pomoc uprchlíkům. Náčelnice Marie Provazníková za obec Sokolskou, Milada Horáková za ženskou národní radu.
0: Měla zvláštní dar zvládnout situace, uklidnit chaos, dát smysl a řád lidskému počínání.
1: Ať chtěla nebo ne, stávala se vůdčím typem, kolem kterého se združují ti ostatní.
0: Bylo třeba usměrňovat proudy běženců mimo Prahu, zřizovat nouzové ubytování v kasárnách a sokolovnách, zařizovat v nich kuchyně a zásobovat je potravinami.
1: Vypracovala plán rehabilitačních půjček pro ožebračené živnostníky.
0: Jedním z projevů oklešťování demokratických práv takzvané druhé republice byl i tlak na snížení zaměstnanosti žen. Krátce před okupací musela Milada Horáková své místo na pražském magistrátu opustit.
1: A tak začala pracovat v odboji.
0: Účastnila se práce speciální právnické skupiny, která měla za úkol připravovat podklady pro odbojovou práci politického ústředí a později pro ústřední vedení odboje domácího.
1: Ještě později se stala členkou ústředí skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme. Její manžel vedl takzvanou zemědělskou programovou skupinu, zajišťoval zprávy pro emigraci v Londýně.
0: Jeho žena organizovala pomoc rodinám zatčených odbojových pracovníků a zahraničních letců.

0: Dne 2. července 1940 byla společně s manželem zatčena a téměř celé následující 2 roky byla vězněna ve vyšetřovací vazbě gestapa, střídavě na Pankráci a na Karlově náměstí v Praze, kde byla podrobena tvrdým výslechům.
1: Další 2 roky strávila v malé pevnosti v Terezíně. Tam byl vězněn i její manžel.
0: Nemohli se setkat, ale věděli o sobě a to je posilovalo.
1: Od června 1944 prožila v soudní vazbě Německého lidového soudu ve věznicích v Lipsku a v Drážďanech.
0: Původní verdikt zněl trest smrti. Rozsudek byl ale změněn na 8 let káznice. Nastoupila ve věznici v Aichachu v Horním Bavorsku, kde ji osvobodila americká armáda. Do vlasti se vrátila 20. května 1945.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: návratu z nacistického vězení si Milada Horáková při setkání s manželem a dcerou slibovala, že se bude věnovat výhradně rodině.
1: Převratné poválečné události jí to nedopřáli.
0: Podle jejího vlastního výroku, zachyceného později ve vyšetřovacích protokolech STB, jí k aktivizaci v Národně socialistické straně přiměl rozhovor s prezidentem Benešem.
1: V říjnu 1945 byla zvolena poslankyní prozatímního národního shromáždění.
0: Pracovala ve svazu osvobozených politických vězňů a usilovala o obnovení činnosti ženské národní rady.
1: Komunistické ministerstvo vnitra ale nemělo o obnovení registrace této organizace zájem. Místo toho vznikla Rada československých žen. Její tiskový orgán se jmenoval nejprve Rada žen, později Vlasta.
0: Doktorka Horáková musela v této organizaci od počátku svádět tvrdé boje o udržení nadstranickosti a demokratické atmosféry.
1: Podobně těžké střety ji čekaly i na parlamentní půdě. Tam odrážela demagogické útoky Antonína Zápotockého na národně socialistického ministra spravedlnosti Prokopa Drtinu a na politiku národních socialistů v oblasti retribučního soudnictví.
0: Trvala na 100% dodržování zákonnosti v retribučních procesech, kde podle informací z jejího volebního kraje, Českobudějovického, docházelo k závažným přehmatům.
1: Antonín Zápotocký už tehdy prosazoval zásady komunistické justice. Zdůrazňoval aktivní roli
0: dobře instruovaného prokurátora,
1: který musí viníka usvědčit za každou cenu, neboť
0: úkolem prokuratury není soudit, zda obviněný je vinen nebo nevinen, zdali zde byly nějaké polehčující okolnosti, ale položit na váhu všechno, co viníkům přitěžuje a co je usvědčuje.
1: Zastávala názor, že Československo by se nemělo izolovat od světa a orientovat se výhradně na Sovětský svaz.
0: Bezpečnost si uvědomovala, že má před sebou nepříjemného protivníka. Byla velmi chytrá a neúplatná.
1: Kdo má za sebou Terezín, pro toho je tohle jen hra zlomyslných dětí.
0: A k tomu dodávala.
1: Jakou zábavu bychom měli na světě, kdyby zde nebylo předrahých soudruhů?
0: V říjnu 1947 píše do Svobodného slova článek, který jí nebyl odpuštěn. A když přišel ten správný čas, byl přihozen na misku jejich vin.
1: Někdo umí lépe bořit, jiný zase stavět. Od roku 1918 v samostatném československém státě každý z těchto talentů měl již dostatečnou příležitost se uplatnit. Má to jedinou podmínku, že ti, co uměli pěkně bořit, nebudou překážet druhým, když už jejich poslání skončilo. To bohužel mnozí nepochopili. Je nejvyšší čas, aby si uvědomili, že lid považuje revoluci za skončenou a že chce klid a ve všem. Lidé rozvracečské povahy zrození pro permanentní revoluci jsou dnes v rozporu se zájmy národa a na odpovědná místa nepatří.
0: O tom článku se mluvilo vzrušeně v politických kruzích, v kuloárech i na veřejnosti. Byla to hozená rukavice. Gottwald na ní odpověděl, ale až za čas. Uměl být trpělivý. A když podepisoval 24. června 1950 rozsudek smrti nad Miladou Horákovou, dobře věděl, že je to splátka i za tento článek.

0: Pane prezidente, převážná část národa stojí za vámi. Věří vám, že nepodlehnete. A já jménem tohoto lidu, již ctí ideály pravdy, svobody a humanity, ideály, z nichž vznikla naše republika, vám přísahám za sebe i za národ, že vás nezradíme. Platí pro nás slova pronesená vámi na trakví prezidenta osvoboditele. Věrni zůstaneme.
1: To řekla v únoru 1948 Milada Horáková prezidentu Benešovi.
0: V době vládní krize se snažila dosáhnout, aby byla svolána schůze parlamentu, která by podpořila prezidenta. Už se jí to nepodařilo.
1: Ještě v neděli 25. února 1948 se jí podařilo odvrátit vstup Rady československých žen do ústředního akčního výboru.
0: Druhý den se však dočetla v novinách, že byl ustanoven akční výbor Rady československých žen, její vedení převzala komunistická poslankyně Anežka Hodinová-Spurná a Milada Horáková byla vyloučena.
1: Řečeno tehdejším slovníkem, byla vyakčněna.
0: Což nebylo jediné její vyakčnění. Byla zbavena všech veřejných funkcí. Proklamativně ji v panice dokonce vylučovali i organizace, jejichž členem nikdy nebyla.
1: Svého poslaneckého mandátu se vzdala sama. Učinila tak 10. března 1948 shodou okolností v den smrti Jana Masaryka.
0: Nechtěla, aby její jméno bylo nadále spojováno s děním těchto dnů. Učinila tak i přesvarování přátel, jaké důsledky může tento krok pro ní mít.
1: Z té doby pochází její výrok:
0: já půjdu rovnou cestou.
1: Nepodařilo se nám přesvědčit ji o odchodu do exilu.
0: Vzpomíná na ní poslanec Ševčík.
1: Nepomohlo ani poukázání, že daleko víc by mohla vykonat v cizině, kde měla řadu přátel. Celý život jsem si vyčítal, že jsem nejednal dost přesvědčivě a nechal se uklidnit jejím tvrzením, že by byla včas varována, kdyby jí hrozilo zatčení a že pro ten případ má připravený bezpečný přechod. Když nám pak do Paříže posílala neskreslené podrobné zprávy, co se děje a co se připravuje doma, nevynechali jsme s doktorem Rybkou, abychom naši Miladu neupozornili na dlouhý a svízelný zápas a tím zvýšené pro ní nebezpečí. Prosili jsme neustále, aby neotálela a okamžitě utekla. Odpovědi byly stále stejné.
0: Mé místo je doma.

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Milada Horáková.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: května 1945 bydleli manželé Horákovi v Zapově ulici v Praze na Smíchově.
1: Ta ulice dostala jméno podle populárně naučného spisovatele Karla Ladislava Zappa, žijícího v 19. století. Jeho rod byl ve středověku rytířský. Mimo jiné vlastnil v 16. století tvrz Vinoř i s okolními statky.
0: Když vcházela toho zářijového dne roku 1948 Milada Horáková do dveří zdejší fary, neměla o takových souvislostech ani ponětí. Měla v hlavě jiné starosti.
1: Čekala jí schůzka s několika osobnostmi. Zorganizoval ji bratr Edvarda Beneše, Vojta Beneš.
0: V té době už jí byla delší čas kontrolována korespondence. Státní bezpečnost ji sledovala na každém kroku.
1: Za rok na to v září roku 1949 byli zatýkáni lidé z jejího okolí.
0: V souvislosti se schůzkami ve Vinoři jsem Miladě navrhl, abychom odešli za hranice ihned a všichni tři, i s dcerou Janou.
1: Píše ve svých vzpomínkách její manžel doktor Bohumil Horák.
0: Byla už velmi zvyklána, ale znovu se ustálila a zůstala. V té době jsem už byl bez zaměstnání. Měl jsem dostat místo v Československém rozhlase jako plánovač, ale hodinu po nastoupení jsem byl z budovy vykázán. Byl jsem varován z několika stran, situace byla zralá pro útěk. Nevím, proč jsme ještě čekali.
1: 27. září 1949 jeli Horákovi dolů do města. Ona do úřadu, on za svými informacemi.
0: Přála si, abych se kolem 12. vrátil domů, hlavně kvůli naší Janě. Slíbil jsem jí to. Byl jasný podzimní den a to jsme spolu mluvili naposledy. Rozloučili jsme se dole na Václavském náměstí.
1: Odpoledne toho dne seděl doktor Horák na terase domu a něco kreslil.
0: U vrátek naší zahrady zazvonili dva páni ve špinavých dešťových pláštích. Hospodyně je pustila dovnitř. Byli to lidé STB. Rozdělili Janu, mne i hospodyni do různých místností bytu a čekali na další policisty, kteří měli provést prohlídku bytu. Věděl jsem, že zanedlouho má Milada schůzku u vyslance Jíny. Jako zázrakem se mi podařilo přes balkon do zahrady utéci. Milada však u Jíny ještě nebyla. Doufal jsem, že tam přijde a že bude včas informována. Bylo však už pozdě. Milada byla zatčena asi ve 3 hodiny odpoledne ve své kanceláři v Masné ulici. To jsem se však dozvěděl až dalšího dne. Jana zůstala v rukou policie a držela se dobře. Já pak po 2 měsících čekání přešel hranice 1. prosince 1949.
1: To už ty 2 měsíce běžela tragédie doktorky Milady Horákové.

0: orgán, který by měl vytvářet sám nebo koordinovat ilegální činnost těchto různých směrů.
1: Směřující k jakému cíli?
0: Směřující ke změně režimu.
1: Paní obžalovaná, vy říkáte, že jste tam měli tedy vytvořit jakousi společnou základnu, že ano? Pro protistátní činnost.
0: Jenom jsme se o tom měli dohodnout, zda takovou základnu máme vytvořit.
1: No a k jakému jste dospěli závěru?
0: My jsme dospěli k tomu, že není vhodné ani časově, ani po stránce našeho vlastního názoru, abychom vytvářeli takovou společnou základnu.
1: V procesu s Miladou Horákovou a spol. Byly obviněny osobnosti s různou politickou orientací. Národní socialisté, sociální demokraté, lidovci, trockista a jeden vůdce teroristické bandy na Ostravsku.
0: Státní soud byl zahájen 31. května 1950.
1: Paní obžalovaná, vy jste reálný člověk. Musela jste zvážit, že podle všeho, a já se opírám o dokumenty, že se počítalo s válkou. Je to tak, paní obžalovaná?
0: Jistě, že se v těch zprávách o tomhle všem hovořil.
1: Paní obžalovaná, já bych chtěl reálně.
0: My jsme počítali při těch koncepcích, jak jsem už tady vypovídala, s válkou, ale já jako žena matka jsem si opravdu osobně nepřála války.
1: Zasedal zmanipulovaný soud. Naslouchalo se zmanipulovaným výpovědím svědků i většiny obžalovaných. Všechno se odbývalo podle předem dohodnutého scénáře, který svědomitě vypracovali sovětští poradci. A do toho fantasmagorického světa pronáší obžalovaná.
0: Setrvávám ve svém přesvědčení a setrvávám v něm proto, že je opírám o názory, stanoviska, vyjádření a informace osob, které pro mě byly autoritou. A mezi ně počítám také dva nejvzácnější pro sebe lidi, dvě největší osobnosti, Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše.

0: Rozsudek byl vynesen po 8 dnech. 4 rozsudky smrti, Horáková, Buchal, Pecl a Kalandra. 3 tresty doživotí a další těžké tresty odnětí svobody v rozmezí 28 až 15 let, zostřené konfiskací majetku a ztrátou občanských práv.
1: Odvolání odsouzených a žádosti o prezidentskou milost.
0: Milada Horáková se této možnosti vzdala. Žádost podali její otec a sestra.
1: Představovali pro režim pouhou zdržovací formalitu.
0: Pouze u Milady Horákové, na jejíž rozsudek reagovali žádostmi o milost významné světové osobnosti, například Albert Einstein, Klement Gottwald zaváhal. Ale nakonec ji neudělil. Dostala jen povolení rozloučit se se svými nejbližšími, s dcerou Janou, sestrou Věrou a sestřiným manželem.
1: Datum popravy bylo stanoveno na 27. červen 1950.
0: Noc předtím se Milada Horáková rozloučila se svými drahými.
1: Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží. Tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním, abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte, neteskněte moc. Je to takhle lepší, než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Nejsem bezradná a zoufalá. Nehraji. Je to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí. Ptáci se už probouzí. Začíná svítat. Jděte na louky a do lesů. Žijte. Žijte. Jděte do borů. Dívejte se na krásné a všude budeme spolu. Dívejte se na lidi kolem. V každém se něčím obrazím.

0: Život právničky a političky Milady Horákové byl tématem dalšího dílu životopisů. Pořad v Českém rozhlase Brno připravil Josef Veselý. V režii Zdeňka Kozáka účinkovali Aranka Lapešová a Zdeněk Junák.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé. V obvyklý čas je pro vás připravena půlhodinka plná pěkných písniček staršího data. Pod světly ram vás opět vítá Jiří Kasal. Dnes bychom rádi dokončili dvoudílnou vzpomínku na výbornou ženskou vokální skupinu 60. let Incognito Quartet. Zasvěcenou průvodkyní vám i tentokrát bude jeho nejvýraznější členka Věra Nerušilová.

0: Skladba, která otevřela tento pořad, byla v roce 1968 uvedena v pořadu České televize Kam dnes večer, milý pane. Incognito kvartet opět doprovodila skupina kytaristy Karla Duby. Ta následující, kterou vám chceme nabídnout k poslechu, se v desetiletí svého vzniku vydání nedočkala a notně dlouhou dobu spala v ústraní soukromého archivu. Přitom se jedná o unikátní nahrávku původní verze skladbičky ze soboty na neděli autorů Mojmíra Smékala a Ivo Fischera, spopularizované Václavem Neckářem. Tak to žije v paměti Věry Nerušilové.
1: My jsme měli ten pech. V té době byl takový úzus, že když už to někdo naspívá, tak už se to jiný interpret to nesmí dělat. Najednou jsem zjistila, že to tenkrát šlo a nám řekli, ne, tuhle písničku už tady má pan Vlach pro Ivetu Simonovou, že vlastně oni vybíral výborné věci, co v zahraničí taky jeli. A tak se stalo, že několik těch věcí my jsme s úspěchem dělali na jevišti, anebo na těch veřejných nahrávkách se to třeba jen tak ozvalo, ale už jsme to nemohli jako trvalky natočit a to se právě stalo, že dneska jsi to výborně naspíval, ale my jsme s tím měli obrovský for, že jsme zaspívali i nám, když si bylo 17 roků. Jo, takže vlastně tuhle písničku jsme zpívali s obrovskou odezvou. My jsme byli určitě první, ovšem on to natočil, že jo. Kdo tenkrát byl v tom tandému, Vostřel, Šašek, jo, a potom pan Vobruba, tak kdo do toho okruhu nepatřil, tak těžko něco natáčel. Tak po těch letech toto můžu říct, ale měli jsme to velice těžké s tím, že nám nikdy nevyšla ta dlouhohrající deska.

0: sadě původně nevydaných a několik desítek roků starých snímků Inkognito kvarteta nacházíme i další pozoruhodnou raritu, a to české zpracování hitu amerických skupin Regents a Beach Boys, opěvující dívku jménem Barbara Ann. Český text napsal básník, scenarista, herec, cimrmanolog i dlouhodobý spolupracovník českobudějovického studia Českého rozhlasu Milan Čepelka, který na něj před naším mikrofonem s trochou laskavého úsměvu zavzpomínal.
1: Dáma šachmat, můj ty bože, to už je dávno. Tenkrát mě kamarád skladatel Jaroslav Uhlíř seznámil se zpěvačkou Janou Koupkovou a přes ní jsem se dostal k Inkognito kvartetu, který zrovna toužil mít českou verzi zahraniční písničky, o které jsem ani mnoho nevěděl, jen jsem dostal nahrávku, abych se o žádaná česká slova pokusil. Byla tehdy taková snad móda, snad teorie, že cizí písnička má mít i v češtině odpovídající zvukovou podobu. Proto jsem na úvodní řadu těch anglických A vyvolil slova s českými Ačky. Dám, dám, dám, dám ráda mat. Musím ku podivu říct, že ani teď po letech se mi to nezdá jako špatný nápad, snad i proto se ta nahrávka může aspoň sem tam uplatnit i dnes. I když hlavně je to zásluhou skvělého zpěvu Inkognito kvartetu.

0: Minulý týden jsme hovořili o vzniku Incognito kvarteta a jeho repertoárové šíři. Tento soubor hostoval v první polovině 60. let v divadelku Paraván na Textepílech a po zprofesionalizování divadla do něj přešly jeho členky jako zpěvačky a herečky. Jeho spoluzakladatelem a také šéfem byl nadaný dramatik a spisovatel J.R. Pick, který je jako autor společně s Alexem Friedem podepsán pod jednou z nejznámějších písniček Věry Nerušilové a Incognito kvarteta Teta Klára.
1: To je první píseň, kterou jsem naspívala pro suprafon 1964. No a já jsem si myslela, že to nemají ani v televizi, a když pan Suchý, tedy ne Jiří Suchý, jeho bratr, dělal před několika lety pořad pro televizi o Paravanu, nějak to bylo se mnou asi 6 nebo 7 divadel, tak si mě pozval a on mě nechal naspívat písničku Teta Klára jen s kytarou, pak Staré křeslo a potom já koukám na televizi, na ten pořad. A on udělá takový for, že vlastně já tam povídám, no škoda, že tenkrát z divadla Paravan žádné záznamy televizní nebyly tam, no a najednou já zpívám teda znáte tu Kláru, hraje na... A najednou v půlce to utnul a teď pustil z televize, byl záznam z tyhle písničky, tak to mám natočené a to jsem šťastná. To jsme dělali pouze ve třech, protože my jsme do toho divadla Paravan nastoupili vlastně jako trio, protože, no víte, to bylo období, kdy jsme se stávali matkami, tak kvůli tomu jsme tam šli jen tři a teprve Jindra Sřítězka, když si odbyla už tu dovolenou mateřskou, tak přišla za námi a v té další hře už jsme zase byli jako kvartet, no.

0: Zazněla téměř 45 let stará Teta Klára, zároveň jedna z mála suprafonských nahrávek Incognito kvarteta. Zvolna končí setkání s Věrou Nerušilovou, která byla vedle Indry Vostré jeho vůči silou. K ní osobně zamíříme i poslední písní této půlhodinky, která má vazbu na divácky dlouhodobě velice oblíbený český televizní seriál Hříšní lidé města Pražského a s ním spojené celovečerní filmy. Ty ozdobily kromě hereckých výkonů Jaroslava Marvana, Františka Filipovského, Josefa Vengláře a dalších i písničky Zdeňka Lišky a Vladimíra Sýse, které účinně navozovaly atmosféru doby a hlavně specifického prostředí pražské prvorepublikové galérky. Zpívala je právě Věra Nerušilová a jí se ptáme, jak se k ním dostala.
1: Hříšní lidé města Pražského, to vlastně se stalo, já se domnívám tím, že v divadle Paraván se dělali dva pořady, všichni moji otcové, všichni moji dědové. A ti dědové, to dělal Karel Urbánek, to byly samé staropražské písně, anekdoty z té doby, to byl báječný pořad. A takže tam asi mě někdo viděl, protože mě najednou zavolali, říkali, my bychom potřebovali naspívat písničku, to je ta Šáhla se mu na zoubek, polekala se. Je to k filmu, k povídce Kaprova smrt v rámci toho seriálu. Tak jsem přišla do fyzia ve smečkách, dali mi do rukou noty.

Mně už nezbývá nic jiného, než se s písničkami paní Věry Nerušilové i s vámi rozloučit se slovy díku za přízeň a poslech. Autor Světel ramp Jiří Kasal vám přeje jen a jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Hezký den, milí posluchači, Jan Rosák vás opět vítá v Tandemu. No samozřejmě i dnes bude v našem vysílání host. Řečeno možná takovou genderovou češtinou hostka. Ale já spíš řeknu, že to bude mladá atraktivní herečka, která jen tak mimochodem zvládá několik prací činností najednou. Ale jak jsem si přečetl, tak ona vlastně prý vždycky dělala víc věcí najednou. Z konzervatoří studovala zároveň gymnázium, pak i divadelní vědu na Karlově univerzitě. Do divadla nastoupila jako herečka, pak jí to nedalo, začala do toho mluvit, pomáhat s produkcí a najednou zjistila, že v tom divadle je vlastně ředitelkou. Jeden čas byla dokonce nejmladší divadelní ředitelkou u nás. Hostem Tandemu je Romana Koščíková. Já tě vítám, ahoj.
4: Ahoj.
3: Hezky jsem to řekl o tobě.
4: Moc krásně, děkuju.
3: Tak dneska si samozřejmě budeme povídat o tvé práci, o divadle i o tom, jak si třeba vybíráš pro divadlo herce. Všem posluchačům přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Romana Koštíková je dnes hostem našeho tandemu. A protože jsi poprvé, tak by si se mohla malinko představit. Já vím, že jsi ze Severní Moravy. Přímo jsi se narodila v Ostravě?
2: Přímo v Ostravě.
1: V porodnici ostravské?
2: Ano, ano. Doma ne.
1: No, pozor, to já jsem se například narodil doma. Já mám rodný dům.
2: Já tam... mám rodnou porodnici.
1: A na porodnici není cedulka ještě žádná.
2: Ne.
1: A v Ostravě jsi také strávila své dětství?
2: Ano, vlastně do 16 jsem žila na Fifejdách a když mi bylo 16, tak jsme se přestěhovali s rodičema do Brušperku, protože se tam postavili domeček. Brušperk je mezi Ostravou a Frýdkem Místkem.
1: A jak tak vzpomínáš úplně na ty první kontakty třeba s divadlem, jestli pak tě oslovovalo už jako malou holčičku, nebo jsi měla úplně jiné zájmy?
2: Já už v 9 letech ve 3. třídě jsem začala chodit do ostravského dramacentra, do divadla. A tam se mi to tak nějak jako zalíbilo a nikdy mě nenapadlo, že by byla něco jako jinýho než herečka. Pak to procházelo dál jako pořád České televize, Klubíčko, dětský a takový
1: tam
2: jako
1: jsi
2: věcí.
1: Tam si učinkovala už?
2: Mm-hmm.
1: A to jsi se sama tam přihlásila nebo tě tam přivedli rodiče?
2: Já tuším, že to tenkrát bylo nějak jako, že jsem se o tom dozvěděla jakoby v rámci divadla a potom nějak děda to ještě, můj dědeček viděl někde nějaký, že konkurs do dětského pořadu televizního, no tak jsme tam šli, samozřejmě maminka mě tam doprovázela, že jo.
1: Tak to je jasný, to je jasný, to jo, ale iniciativa byla tvoje.
2: No tak já jsem to taky vždycky nějak k tomu inklinovala a chtěla a tím, že vlastně pocházím jakoby i z rodiny, která jako je kulturní a naši
1: a má nějakou babičku, hereckou, jako
2: to ne, to ne, ale jakoby vždycky takový ti návštěvníci divadel, prostě pravidelní prababička, babička, rodiče měli vždycky předplatný v ostravském divadle.
1: A ochotničil někdo z nich třeba?
2: Ochotničila babička z taťkovy strany, jakože maminka od tatínka.
1: A
2: ta i zpívala a tak.
1: No tam tuto možná takhle mává z dálky.
2: Možná.
1: No a ty jsi se, jak jsem už tady předeslal, kromě gymnázia přihlásila taky na konzervatoř. Mm-hmm. Co bylo dřív?
2: Dřív bylo gymnázium, protože já jsem studovala víceleté gymnázium, teda od 6. třídy vlastně od primy. A pak v nějaké kvartě nebo kvintě, teďka nevím, jsem vlastně dělala přijímačky na konzervatoř ostravskou, protože jsem studovala matiční gymnázium v Ostravě. A dostala jsem se, no a bylo mi už škoda nechat ty poslední dva roky gymnázia jenom tak jako ladem a jít jenom na tu konzervatoř, ono to si budeme povídat, to není moc škola. Jako je to škola samozřejmě, ale není to moc.
1: Samozřejmě neslyšel někdo z vedení školy teď.
2: Není to moc vědomostní škola, že je zaměřený to fakt jakoby převážně na ty praktické věci. Takže a tím, že jsem nechtěla být jenom hloupá herečka, tak jsem si řekla, že se samozřejmě to gymnázium dodělám a tím, že mi to bylo umožněné, protože já jsem byla taková šprtka, že jsem vždycky na gymplu měla samý jedničky, tak s tím nikdo neměl problém, že mi dali na gymnáziu individuální studijní plán a ty poslední dva roky jsem vlastně dodělala to gymnázium. No a právě když jsem v Ostravě odmaturovala, tak jsem v létě potom natáčela tady s panem režisérem Krejčíkem Svatou noc v Praze, no a tak nějak to dopadlo, že jsem se potom po natáčení vrátila domů a řekla jsem, maminko, tatínku, přestupuju na Pražskou konzervatoř.
1: Počkej, ty si to vzala nějakým hákem, s Krejčíkem najednou prostě točíš nějaký filmy. Jak jsi se k tomu dostala?
2: To zase byl nějaký konkurs vyvěšený na nástěnce na konzervatoři v Ostravě.
1: Velice aktivní, velice akční. No, já si myslím, že ty nenecháváš ten svůj osud, aby ti proklouzl mezi prsty, ale chytí ho vždycky pevně. Je to tak?
2: Tak nějak to tak mělo být, no.
1: No, je samozřejmě. A jak jsi se dostala k tomu studiu divadelní vědy?
2: Tak to zase bylo jakoby další pokračování, že potom, když jsem byla tady ve třeťáku na konzervatoři, tak jsem dělala jenom, v uvozovkách jenom, tu jednu školu. A začala jsem tak uvažovat, že bych mohla nějakou jako vysokou a tím i, že jako věděla jsem, že to udělá velkou radost rodičům, že budu mít nějakou vejšku, tak jsem se přihlásila právě na divadelní vědu a ono to bylo i výhodné, protože na Palachově náměstí jeden roh je konzervatoř a druhý roh je filozofická fakulta, takže jsem to měla jenom přes cestu.
1: Jsi měla přes silnici jenom, no to je pravda, no. A máš nějaký titul?
2: Jo, já jsem Megera.
1: Ty jsi Megera, no prosím, promiň, že ti tak neříkám, ale my už se známe delší dobu, tak nemusíme.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Hostem dnešního tandemu je tedy herečka, ale také divadelní ředitelka Romana Goščíková. K tomu ředitelování jsme se vlastně ještě nedostali, ale dostaneme. Musím přes tvoje různá angažmá, přes ta zastavení herecká v tvém životě. Jak to pokračovalo? Když jsi uspěla třeba u pana Krejčíka, tak se začaly hrnout nabídky?
2: Ne, to tak jako vůbec nebylo. Já jsem právě, nebo ta velká změna, která nastala díky právě té svaté noci s panem Krejčíkem, kromě teda seznámení se s ním, a my jsme se potom jako potkávali na více pracovních projektech ještě později, ale tak největší ta změna byla, že jsem přišla do Prahy. Jo, to bylo takový jakoby nejvíc. A potom vlastně po maturitě na konzervatoři jsem začala hrát, protože mým spolužákem byl Jirka Srnec, tak jsem začala hrát v Černém divadle a 2 roky jsem si s nima cestovala, což bylo super úžasný jako zážitky. Kus světa, no, zejména jako Latinskou Ameriku, což bylo fakt jako bezvadný. A projeli jsme toho jakoby spoustu, ale pak mi právě začala chybět činohra a začalo mi chybět i natáčení, protože samozřejmě, když jste někde 3 měsíce z roku nebo 4 měsíce z roku pryč, tak nemůžete nic jakoby dlouhodobýho točit ani hrát nějakou činohru. Takže jsme se s Jirkou dohodli, že jsem vlastně už potom zůstala doma a pak jsem účinkovala v té fantastice, v divadle, no a pak jsem se právě už v tom vlastně roce, kdy se i začala točit Ošklivka Katka seriál, tak jsem se seznámila s lidmama z divadla, původního divadla Rity Jasinské, který se postupně přejmenovalo v Divadlo různých jmen, no a tam jsem právě začala jenom jako herečka nejdříve a pak se to tak nějak jako stalo, že jsem se stala ředitelkou a z toho Divadla různých jmen jsem se potom dostala, že už jsme po 10-11 letech fungování chtěli stálou scénu a proto teďka máme Divadlo Radka Blzobohatého.
1: No, Divadlo různých jmen by se mohlo klidně jmenovat Divadlo Romany Janákové. Protože ty už seš vlastně paní Janáková teď.
2: Jo, já jsem
1: takže
2: paní Janáková.
1: To dere, jo, klidně má několik
2: významů. Má to několik i přesahů, takže to tak jako hezky, jakože ono i Divadlo různých jmen, Divadlo Radka Blzobohatého, to je taky jméno, že jo, tak ono to všechno tak vzniklo hezky.
1: To je pravda. Jak prosím tě došlo k tomu v nástupu do Divadla Radka Brzobohatého? Jak?
2: Tak těch počátků si byl účasten taky,
1: no.
2: Protože jsme tam vlastně začali hostovat jenom formou pronájmu zpočátku s představením Stvoření světa bez cenzury, které právě můj nynější manžel už teď napsal a zrežíroval. Ty v něm hraješ Boha, já hraju Evu, která je dokonalá, že? Jak jinak? A tak jsme se dostali vlastně do toho Divadla Radka Brzobohatého, seznámila jsem se s paní Gregorovou a potom v průběhu roku probíhala jednání, která dospěla až k tomu, že jsem to divadlo koupila.
1: Ano, ty ostatní okolnosti nechci laskavý čtenář přečte v bulvárním tisku, kde samozřejmě to všechno přehnané a zkreslené.
2: A... Samozřejmě a musí pečlivě třídit pravdivé a nepravdivé informace.
1: No ale dneska Divadlo Radka Blzobohatého funguje a za chviličku si popovídáme, co všecko třeba divákům nabízí.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka. Ještě než se dostanu k současnosti divadla Radka Brzobohatého, jehož je Romana Goštíková, můj dnešní host, ředitelkou, tak bych chtěl, prosím tě vyspovídat z toho, z čeho tady spovídám běžně svoje hosty, a to je takový ten background toho života, protože mnohdy to, co tě poznamená třeba v dětství, myslím, blaze i neblaze, tak se potom promítá i v pozdějším věku. Já teď mám na mysli, neboj se, nic strašného to nebude. Chci si tě zeptat na tvoje třeba dětský hrdiny. Chodila jsi třeba jako holčička už do divadla a zhlížela jsi se tam někom? Měla jsi třeba nějaký vzor v herečkách nebo hercích ostravských?
1: Já jsem chodila s rodičema, protože právě měli to předplatné, takže jsem chodila do divadla Moravskoslezského, Ostravského, a tam se mi tenkrát strašně líbila Apolena Veldová. Já vím, že když jsem viděla její věc Makropulos od Čapka, tak to mě poznamenalo, to se mi líbilo moc, a to bylo tak jako asi takový tyhle ty prvopočátky, které jako mě poznamenaly v tom divadelním, že jsem říkala, jo, to je vlastně docela dobrý, to by se mi líbilo.
0: Jo, co jsi si třeba vybrala, když jsi dělala přijímačky na konzervatoř? Jako?
1: Já jsem dělala Káťu z Káti Kabanové, no, ale ono se to jmenuje od Ostrovského bouře.
0: Ano. Takže. No a je důležité samozřejmě taky, když se vrátíme teď zpátky do divadla Radka Brzobohatého, kdy tě popadla ta, dejme tomu, ne touha, ale tendence prostě vést to divadlo, protože většinou herci jsou rádi, když se nemusí o věci starat kolem sebe, když jim to ten dotyčný šéf, ředitel, blablabla, někdo prostě důležitý, zařídí, a tebe baví to organizovat, to je zajímavý, kde jsi v sobě našla tenhle gen?
1: No, já myslím, že ten gen jsem zdědila po tatínkovi, který byl celý život manažerem v ČEZu. No, dřív se to jmenovalo jinak, ale tak nějak. A já mám ráda věci pod kontrolou, takže je super, když se to můžu sama řídit, organizovat a rozhodovat, co se bude dít.
0: K tomu, jak vybíráš repertoár, někoho přibíráš? Máš nějaké?
1: No to samozřejmě, to jo. Vlastně my jsme takový jakoby tým už z dob právě divadla různých men. Lukáš Burian, což je náš současný umělecký šéf, tak a byl i celou dobu a doteď je dvorním režisérem divadla, a i kolega herecký Milan Enčev, který vlastně je jeden ze zakladatelů divadla různých men.
0: Který byl tady hostem taky už u nás.
1: No, ten byl tady dřív než já, jo.
0: Ano, já se omlouvám, promiň, ale no, jak to tak vyšlo.
1: takže samozřejmě tam jsme i vždycky jako i v tom divadle různých jmen jakoby vybírali společně tituly, a teďka je to daleko, se to musí plánovat ještě daleko více dopředu, takže vlastně teďka už máme nějak jako hotový rok 2020. A pořád doháníme, jo. Tím, jak my se tam nastoupili, že teďka to budou 2 roky, vlastně to naše druhá sezóna nám končí, tak pořád musíme toho produkovat hrozně moc, abychom opravdu zaběhli ten náš směr, který se chceme vydávat tím směrem divadla fenoménu, teda přinášet něco jakoby zajímavého, ať už zpracování filmu, nebo zpracování nějakého životního osudu významné osobnosti, nebo zpracování románu a tak dále, něco prostě, co je svým způsobem fenoménem. Tak my jsme vlastně v první sezóně vytvořili 5 premiér a teďka v té druhé, teďka budeme zkoušet 3. Přelet nad kukaččím hnízdem.
0: No, já si myslím, že je velice zajímavé a zároveň řekl bych hodně chválihodné to, že divadlo studuje taky klasiku, mm-hmm. a s tou klasikou zajíždí potom při zájezdech i k mladým divákům. A to znamená, že takový mladý divák, který je v podstatě, dejme tomu, ve škole příliš nepolíbený, mm-hmm. tou klasikou, najednou kouká celý vyjevený na Marišu, anebo na Bílou nemoc. Ano. To je úžasný, veď? A nebo na
1: Petra a Lucii, Lakomce. Ano, ono se to právě datuje od toho divadla různých men, když jsme to měli takto zaběhlé, a troufám si říct, že v tomto máme vlastně jakoby nejpropracovanější síť v České republice, jako ze všech divadel, že opravdu ty klasiky, se kterými jezdíme po celé republice do divadel a hrajeme právě pro studenty, tak to máme opravdu jakoby nejrozšířenější, protože takhle odehráme třeba 15, v průměru 15 představení do měsíce těch dopoledních. a staráme se o kulturní osvětu mládeže a věříme, že se vychováváme svého budoucího diváka. Proto si myslím, že to má smysl. No.
0: Má to nepochybně. Já si myslím, že to má smysl a že se to daří. Protože já se pamatuju, jak jsme chodili jako děti vlastně třeba do divadla Volkra, tady v Dlouhý. A já teda ne, protože já jsem měl divadlo vždycky rád, ale byli tam sígři, kteří stříleli na herce Bábadlata a foukali na ně z verzatilky rejži. A tohle to se neděje prostě. Já teda hraju v tom zájezdovém představení jenom v Lakomci, jo, ale já koukám jako blázen. Tam sedějí, v hledišti sedějí, dejme tomu děti ze základky, no, v podstatě, já nevím, 8., 9. třída.
1: Ano, ano.
0: A oni vnímají. Oni dokonce se smějou tam, kde mají. A tleskají tam, kde mají. A nevyrušujou.
1: To je asi známka toho, že to děláme dobře.
0: Že to děláte dobře.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: I Romana Goštíková si dneska může jako každý host exkluzivně vybrat nějakou píseň, případně interpreta, kterého ráda poslouchá, a nebo něco, co, dejme tomu, by ráda poslala jako vzkaz třeba.
2: To je taková navádějící
1: otázka. Ano, trochu jsem tě navedl, no, malinko. Jsme se už domluvili.
2: Ano, trochu jsme se domluvili, tak vzhledem k tomu, že v tomto období je taková kvínománie, tak ani my jsme se jí nevyhli, byť jsme byli teda o rok dřív, tak uvádíme u nás v divadle koncertní show Freddy s písničkama Queenu, takže můžeme se pustit nějakou tu kvíňáckou pecku, že jo? Já si myslím, že i posluchači to rádi ocení. Vlastně ta koncertní show je u nás v divadle hodně populární a teďka ještě vlastně novými pěveckými posilami je tam teďka Honza Kříž, Petr Strnáček, Martin Pošta, který právě nastupujou, a samozřejmě hlavní zpěvák Roman Tomeš.
1: No, já si myslím, že jako pozvánka by to mohlo být ještě podepřeno teda tím touto písní, kterou si poslechneme, ale zaslouží si opravdu jaksi pozornost. Byl jsem na tom samozřejmě a byl jsem uchvácený a slyšel jsem takhle kolem sebe jedno z nejlepších provedení tohoto žánru teď v současné době u nás. A myslím si, že opravdu, to máš pravdu, že to bylo dřív například ještě než Bohemian Rhapsody v kinech, tak bylo tahleta záležitost v divadle Radka Brzobohatého. Takže se pyšníme a teď si posuneme, poslechneme si teda Freddyho v originále.

0: Jak už jsem říkal, Romana Goštíková by se klidně tady mohla prezentovat jako magistra Romana Janáková, protože je vdána za režisera Karla Janáka. Funguje vám tohleto manželství i jako... to já vím, že jako manželství to jo. To ani nechci vědět, jak úžasně, protože se nechceš chlubit určitě, ale funguje vám i jako SROčko, to znamená pracovně?
1: Funguje nám pracovně někdy, až Kája říká, že až moc pracovně.
0: Počkej, jak to myslí?
1: Protože já jsem workaholic, takže já samozřejmě práci si nosím domů a já vlastně tu svoji práci ani neberu jako práci, já tím žiju, tím divadlem. Takže samozřejmě Kája se mnou probírá všechny radosti, starosti a všechno. A už dvě věci k nám do divadla napsal, režíroval je a samozřejmě se i podílí jakoby na různých jako radách, co bychom mohli uvádět a tak, protože my se vždycky smějeme, že Kája je takový ten komerční typ pro ty masy, takže v tom to může docela pěkně přispět a přispět dobrou radou. A samozřejmě nám jako velkou oporou i co se týče třeba i různých jako technických věcí, když potřebujeme něco natočit, střihnout a tak taky ho doma zapřáhnu chudáka. Takže samozřejmě se bavíme o práci, spolupracujeme. Já zase na oplátku, nejdřív jsem mu teda dala práci já u sebe v divadle, právě na tom Stvoření světa a potom zase na oplátku on dal nějakou roli mě.
0: No, jsi říkala, jsi workaholic a víš, co se říká work-life balance? Balancuješ to u sebe dobře takhle?
1: Nevím, jestli úplně dobře, ale snažíme se tím, jak vždycky intenzivně hodně pracujeme, tak potom se snažíme v létě vyrazit na nějakou zase intenzivní dovolenou, aspoň 3 týdny nebo prostě takhle a
0: ano,
1: cestujeme.
0: Ano, to já mám tady připraveno taky, protože jedna z těch dovolení právě měla takovou hezkou pointu. Právě, no, nebudu prozrazovat jakou a to si naši posluchači poslechnou za chviličku. Ale důležitá věc, v divadle jako ředitelka, mladá ředitelka, velíš v podstatě i podstatně starším hercům. Jeden z nich sedí tady proti tobě. Někteří jsou ještě o hodně starší než já. Poslouchají.
1: Posloucháš?
0: Poslouchám.
1: No, tak poslouchaj.
0: Počkej, já nejsem, ale třeba všichni, že jo, nejsem typický.
1: Poslouchaj, musím říct, že jo, a já taky, vlastně ono je to nejtěžší vždycky oddělit v tom okamžiku, kdy s těmi herci stojím i na jevišti, zároveň jako herečka, tak tam je to potřeba tak nějak, jakože samozřejmě na jevišti jednáte nějak, že jo, s kolegy, ale potom, když vidíte, že něco by mělo být jinak a musíte zasáhnout jako ta ředitelka s nějakou jako výtkou, přísností, že aby něco prostě šlapalo, tak se člověk musí jakoby odstřihnout a najednou jakoby zavelet a bude to tak a tak, no.
0: No, ale já si myslím, že oni jsou taky rádi. Jistě, že to jde. Oni jsou taky rádi, že dostávají příležitost, protože herectví je jedna z mála takových jaksi profesí, kde se uplatní i poměrně jaksi letití jedinci, a to samozřejmě herečky i herci, hrajou herci přes 80 let
1: Určitě.
0: I v našem divadle.
1: I u nás třeba Karel Hábl, který výborně naskoušel představení Řádí jako tajfun komedii, kde s chudákem tam docela s ním tam hážeme ano. O matraci.
0: Tříská se s ním o zem, ano.
1: Chudák a já jsem jenom, když se to zkoušelo, protože tam jsou různě jakoby akrobatický prvky a takhle, tak já jsem jenom říká, dávejte mi na toho Karlíčka pozor, ať se mu nic nestane. Ale Kája je sportovec, on hraje tenis, plave, všechno a... což je taková jako zvláštnost, že nás všechny přepije do 4 do rána, paří, pořád neustále rovný, sedící vzpřímeně.
0: Nikdo by mu nehádal 2,80.
1: A pak se zvedne a řekne, no jeď v té 4 hodiny ráno, je čas jít, protože v 8 jdu plavat. No, takže samozřejmě takhle to funguje a myslím si, že to je právě jako super, že to takhle může být. No.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Romana Koščíková už malinko naznačila, že se tuším tři premiéry odehrávají nebo v podstatě budou odehrávat tento rok. Co se připravuje v divadle vlastně, kromě
2: tak ano, teďka v červnu, což bude poslední premiéra této sezóny, ta třetí právě, bude premiéra Přeletovat kačičím hnízdem. A je to zase z toho našeho vážnějšího cyklu, protože můžeme ten přelet už označit jako klasiku, kterou mají i samozřejmě střední školy v osnovách, protože to tak už prostě je.
1: Jaké bylo obsazení, to mě samozřejmě taky zajímá.
2: Já se tam na to strašně těším, protože já jsem tuto sezónu vůbec neskoušela. Od začátku já jsem naposledy právě zpívala ve Fredim a od té doby už rok nic, protože jsem se potřebovala věnovat více ředitelování a právě těm produkčním věcem, aby to tak nějak fungovalo, jak má. A teďka se hrozně těším, protože budu hrát tu velkou zlou sestru.
1: Ty hraješ velkou zlou, to je velký protiúkol, ano.
2: No jo, ale těším se na to moc. A neopak právě tam budu moct vybít ty svoje temnější stránky.
1: No, kdo bude McMurphy?
2: McMurphy bude jednak Lukáš Burian, náš právě umělecký šéf, který už takhle jakoby stvárnil Winstona v Orwellovi v 1984, kdy si to taky zdramatizoval, napsal písničky, zrežíroval a ještě zahrál hlavní roli, tak tady to bude něco podobného, ale bude mít alternaci Mirka Hraběte.
1: Mirek Hrabě, no. Uh-huh. Mm-hmm. To je zajímavá, v podstatě trošičku protiváha, no, každý úplně jiný typ.
2: Každý
1: no,
2: tak, úplně jinak.
1: A co dalšího teda?
2: A já budu mít alternaci ještě, abych to upřesnila, tak Aničku Kulovanou. Mm.
1: O čem přemýšlíš dál? Myslím v repertoáru.
2: O čem přemýšlím, to už je tak jako nastavený, že v listopadu bude potom další premiéra a to muzikálu Fifty Shades, protože přenášíme k nám broadwayský muzikál. Bude to česká premiéra, bude to, věřím, že provokativní, věřím, že prima nadsázka, parodie, samozřejmě Fifty Shades, román 50 odstínů, snad minimálně ten název slyšeli všichni. A toto bude taková parodie muzikálová. A věřím, že to bude hodně velká sranda, že se to bude hodně líbit.
1: No, je to úžasné, že na tom v podstatě malém jevišti, které nabízí divadlo Radka Bezobohatého, se odehrávají takhle velké věci. Tak včas jsem zabrzdil Romanu Koščíkovou, aby neprozradila něco z toho, z té pointy toho cestování, protože víš, kam se chci dostat. Ty ráda s Karlem cestuješ, máš už nacestováno taky s Černým divadlem něco, ale s Karlem rádi cestujete do exotiky a v jedné takové exotice došlo k tomu, že jste se tam brali přímo.
2: A nebrali, zasnoubili.
1: Jo, vy jste tam zasnoubili.
2: Zasnoubili.
1: Jo, vlastně brali jste se po Černicích potom.
2: Ano. Měl být.
1: Omlouvám se ještě teď, ale vylič nám to zasnoubení, to bylo hezký.
2: Jo, to bylo moc hezký, myslím, že hlavně Kája na to moc rád vzpomíná.

0: zavazadla, který se dalo do zavazadlového prostoru. Takže se celý ten let bál, aby to doletělo samozřejmě. Tak to bylo jenom první takový jako jeho nerv. No a potom pořád vyhlížel jako místo, kde by to bylo úplně ideální. Tak říkal, na nějaký romantický pláž, něco. Teďka jsme se vydali podle průvodce na nějakou nejkrásnější pláž a zjistili jsme, že ta naše u našeho malého rezortíku je daleko krásnější než ta vyhlášená. Takže to taky nebylo ono, pak se to teda jako vymyslel, že by se to mohlo odehrát pod baobabem, to teďka potom líčím, protože mi to potom vyprávěl, že jo. No a když jsme právě tak jako jeli na ten průzkum, teda já jsem jela na výletka a jel na průzkum, tak se nám podařilo, že jsme bourali na skútru, takže no, bourali, no prostě jsme se překotili, protože tam... Zanzibarské cesty jsou plné retardérů, ale fakt opravdu plné, že třeba co 50 metrů je retardér. No a my jsme omylem, protože už se setmělo, tak když jsme jeli z výletu z hlavního města, tak jsme přejeli tu naši odbočku a najednou jsme jeli cestou, kterou jsme předtím nejeli a tam právě ty retardéry byly, no a ten jeden vůbec jako nebyl vidět, no a Kája tím, že řídil na skútru, což se samozřejmě nemá v nazouvácích, tak na tom retardéru jsme vyskočili, Kájovi vyletěla ta jedna bota. No a potom, když bys chtěl zabrzdit, že jo, a ustát to tou nohou, tak to úplně jako nešlo, když jí měl jako holou. No, takže jsme se převrátili, zachoval se jako gentleman, takže já jsem krásně spadla na něj, jela jsem na něm jako na sáňkách. Mně se nestalo vůbec nic, ovšem Kája měl celou pravou stranu jako opravdu hodně sedřenou naražený žebra. No, prostě, abych to zkrátila, úplně nebyl v pozici žádat o ruku a ve stavu. Takže... Potom nějaký tři dny se z toho jako dostával tak nějak pořád se říkali, že ale už se nám chýlí dovolená pomalu ke konci, musíme, pak najednou byl pátek 13., no to je taky blbý, že jo, žádat v pátek 13. A pak už měl poslední jako možný den a to jsme jeli na výlet úplně na druhou stranu ostrova, kde jsme měli zastávku už takovým jako motýlím pralese, tam nás málem počurala opice. A to bylo fakt, jako, že jsme tak jako uskočili. No a takový jako samý různý jakoby příhody a já jsem chápala potom, že Kája byl čím dál tím nervóznější, protože pořád to nevypadalo, že se to povede vůbec. No a pak teda, že teda pod nějakým baobabem, tak říkal, no musíme najít nějaký baobab, ať si do něho vyrijeme jako naše iniciály, to jsou nějakou, mi tam říkal báchorku nějaký pověsti, jak jako se to má dělat. Já jsem mu na to skočila, že jo, nečekala jsem nic jiného. No a teďka jsme zastavili u jednoho baobabu, no ovšem s náma tam zastavila taky skupinka místní mládeže, chlapců, kteří nás šli doprovodit k tomu baobabu a nemohli jsme se jich zbavit, tak to taky jako úplně nebylo, že by Kája chtěla před místními zanzibarskými chlapci žádat. Takže jsme zase jako jeli dál a já jsem říkala, hele, pojď, vykašleme se na to, tak to třeba ještě zítra jako můžeme jako najít něco a pojďme ještě, ať se stihneme ještě večer vykoupat. A Kája, ne, musíme. No a to už mi najednou přišlo jako podezřelý, že pořád jako trvá na tom, že musíme dojet k tomu stromu. No tak jsme sešli ke stromu, začali jsme tam jakoby něco jako rýt, ty jména to a ten najednou jako Kája začal hrabat v tom baťušku. No teďka poklekl, nejdřív na to chudák odřený koleno, tak pak jsem musel přeskočit a já jsem se jako ještě nějak, vím, že tam ještě nějaký hmyz po mně lezl, tak jsem mu chudákovi ještě se ho bouchla do té jako jeho odřený ruky. Bylo takový jako vtipný, no a pak konečně se to teda povedlo a zeptal se mě, jestli si ho chci vzít, no tak jsem se začala smát a řekla jsem, že chci.
1: Prosím tě teda tak.
0: A povedlo se nakonec, ale myslím, že opravdu měl zažíval krušné chvilky.
1: Když se tě někdo zeptá, kde jste se zasnoubili, tak může říct klidně v baru, ale ne jen tak leda, jakým bylo to v Zanzi baru a za pěkně dramatických okolností. Tak moc děkuju Romaně Koštíkové za dnešní povídání, nejenom o divadle, ale i hezkém zasnoubení na Zanzibaru a samozřejmě ti přeju, aby se ti všecko dařilo, aby se ti dařilo jaksi v hraní, v ředitelování. Moderování to už nebudeš, viď? Já totiž jsem ještě zapomněl jednu kategorii, ty jsi moderovala kdysi jedno losování taky, víš?
0: Ano, nějakou taky dobu.
1: Možná
0: nějakou dobu jsem
1: naši posluchači vzpomenou, no. Ale každopádně to ředitelování a to hraní, to je to, co tě teď nejvíc zajímá. A myslím si, že to ti hodně dobře jde. Čili ať se tak daří pořád.
0: Děkuju.
1: A ať se pořád potkáváme u krásných her. Díky a ahoj.
0: Děkuju moc, ahoj.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Lipkovanka vyhrává. Písnička Jana Lipolda s textem Zdeňka Beneše zahájila pořad Ta naše písnička. A kapela Lipkovanka, která má název odvozený podle obce Lipkova voda na Českomoravské Vysočině, nám zahraje i další dvě písničky. Polku Jana Lipolda a Zdeňka Beneše Za tou naší vesničkou a valčík Karla Polaty a Ladislava Nuzharta Šumavo, Šumavo. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

hrála kapela Lipkovanka, kterou sestavili z mladých muzikantů úspěšný textař mnoha populárních písniček Zdeněk Beneš a umělecký vedoucí Michal Mareš. Zpívali Vendula Korandová, Zdeňka Litvanová, Jakub Jíru a Bronislav Palovsky. I další orchestr založil úspěšný český autor Karel Waldauf. Kapela má název Waldaufinka a pod vedením dirigenta, skladatele a aranžéra Ády Školky nám zahraje písničky svého zakladatele. Pochod Waldaufinko hraj a Valčík svěř se mi.

Valdelfinkou, kterou řídil Áďa Školka, zpívali Helena Hínová, Jindra Novotná, Miroslav Veselý a Jiří Vondrák. Na závěr zazní trojice slavných melodií Karla Vacka. Polka Krásné chvíle, Valčík Skryvánek zpíval a pochodová písnička Čtyři páry bílejch koní. Všechny Vackovy písničky zpívá a hraje kapela Mistříňanka. Tahle vynikající moravská kapela výtečně hrála i na akci Zlaté trumpety aneb dechovková hitparáda 15. října minulého roku. A svědčí o tom i dnes už dostupný dvouhodinový obrazově zvukový záznam na dvojitém DVD nosiči, kde vedle Mistříňanky účinkují Vejvorova kapela, Ústřední hudba armády České republiky, folklorní hosté a nechybějí ani Zorka Kohoutová a Josef Zíma. Teď už ale slíbené písničky Karla Vacka v podání Mistříňanky. Zpívají Miloslava Pašková, Zdeněk Baťka a Josef Novotný. Hezký poslech vysílání Dvojky Českého rozhlasu přeje Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý. Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám našeho dnešního hosta, kterým je pan Ivan Hlas.
1: Děkuji vám, Ondřej. Já to považuji za velkou poctu, že se můžu tady posadit vedle vás.
0: Já jsem vám málem skočil do řeči. Já si zase považuji, že sedím vedle vás. Už tady byl knihkupec Vráťa Ebr, pak také Lukáš Pavlásek, který vystudoval střední knihovnickou školu. A teď vítám vás, o kterém jsem se dočetl, že jste vystudovaný knihkupec, který se této profesi věnoval dokonce snad 7 let, je-li to pravda?
1: Ano, je to pravda. No tak já napřed řeknu, jak jsem se k tomu dostal. Doma nevěděli, co se mnou, že jo? Jenom jsem tak brnkal na kytaru a nějak se potuloval. A jednou se mě úplně vážně otec asi ve 14 zeptal, čím bych chtěl být. Já jsem mu odpověděl, že asi něco jako John Lennon. A on přeslech to, asi něco. A říkal, to jsi nevšim, ty bídáku, že už tady jeden je a je docela dobrý. Co teda opravdu chceš dělat? A já jsem řekl, že nevím. Že jo? Já si myslím, že lidi moc nevědějí ve 14. No a měl jsem strýce knihkupce. A tak se otec s ním poradil a mu říkal, no já ho sleduju už delší dobu, to je ideální knihkupec, to bude dobrý. Tak tím jsem se stal knihkupcem.
0: A bavilo vás to?
1: No, byla to úžasná škola a já jsem měl teda češtinu a literaturu a podobně rád už na základní škole. Měl jsem bezvadnou učitelku paní Balcarovou, která fakt mě naučila základy úžasně, třeba v češtině. To se divil i pan Svěrák, že v jeho diktátech neudělám chybu. Jo? A to tam má chytáky. A to ona mě naučila takový memotechnický pomůcky k těm všem chytákům. No a bavila mě ta literatura česká, světová. Pak jsme měli vědeckou literaturu, to mě nebavilo. Tam už zase jsem šel vedle. Psychologie prodeje byla. No to bylo hrozný.
0: Nepovídejte to.
1: To jsme měli jakovýho nešťastníka. Který vlastně to nikdy nedělal. A já, protože nějak jsem měl rodiče trošičku se škraloupem v té době, že jo, protože jsem se šel učit knihkupcem v 69. roce. A moji rodiče, že jo, neříkali tomu, co se stalo ve 68. internacionální pomoc, ale říkali tomu okupace a tak to neslo všechny ty následky, to nebudu rozvádět, takže na školu to nebylo střední, tak jsem se vyučil knihkupcem, ale chodili jsme na tu knihovnickou. Já jsem vyučený knihkupec a vlastně ani nemám maturitu, ale člověk to načerpal hodně a já jsem opravdu strašně rád čet už od mládí ještě předtím, než jsem tohle dělal. A to byla taková doba, že vlastně knihkupec považoval za svoji čest, že znal z každé knížky, kterou měl v krámě, jak znal aspoň trochu, i z těch, který nemusel zrovna mít rád. Takže to byla doba jiná, než je teď, kdy přijdete do knihkupectví a je to vlastně sámoška.
0: Ano, ano.
1: Říkali nám pracující inteligence. Podle toho nás i platili. No, to možná bude.
0: Ne. Já předpokládám, že už v dětství jste měl teda oblíbené knížky a tudíž i oblíbené autory. Protože do toho dětství se tady víckrát, jak si zaboříme, tak můžete říct, které třeba autory nebo které knížky jste měl rád?
1: Tak já kromě těch jasných klukovských, to byla taková edice knihy Odvahy a dobrodružství, takzvané Kodovky.
0: Ano.
1: Tak tam byly různé nádherné věci. To bohužel nějak není teď. A pak jsem přešel plynně už jako k té světové literatuře, protože jsem měl bo 4 roky starší ségru. A tý museli říkat, ať se jde proběhnout, že je zelená, že furt leží v knížkách. Jo? A ona mě to vlastně ty knížky, které se jí líbily, tak mě dávala už poměrně mladým věku, čili ve 13. Já jsem čet Remarka a podobně. Sice některým věcem jsem ještě úplně nerozuměl, ale hrozně mě to bavilo. Takže Remarka, Hemingway a to jsem dělal už na 9 let se přečtený. Ty věci, které vyšly tady.
0: Uplatnil jste tyto vědomosti ve škole tak, abyste třeba při literatuře nebo při českém jazyku řekl, ovšem, pardon, soudružko učitelko, takhle to Hemingway nenapsal.
1: No, párkrát se to stalo.
0: Jo.
1: Takže jsem občas byl neoblíben, ale procházelo to dobře. Spíš mě to pomáhalo a já mám dojem, že vlastně takový ten základ je v tom, že píšu ty texty a vlastně písničky, že nemám moc velký problém. To, že já dělám vždycky písničku na muziku, já si udělám napřed muziku, pak si k tomu jakoby naspívám takovou svoji řečí, aby to frázovalo všechno a to dobře znáte.
0: Svahilština se tomu říká.
1: Svahilština, ano. A pak mě to udělá nějaký obrázek a pak už jako naskakují ty slova a to a já myslím, že kdybych nebyl knihkupcem, tak by naskakovali hůř. No.
0: Během života se u člověka často mění zájmy, vkus. Někdo v pubertě opouští četbu poezie a zajímá ho pak jen beletrie. Někdo s věkem přechází od beletrie k četbě literatury faktu anebo pouze k literatuře odborné. No a někdo má oproti jiným tolik času, že stíhá i ve vyšším věku číst všechno. Jak jste na tom vy? Čtete všechno nebo...
1: No, je to horší teď. Já jsem opravdu čet hodně všechno. No, jako všechno ne. Já vím, že ještě, jak jsem mluvil o té době, kdy jsme měli všechno přečtený, tak jsem měl přečtenou i knížku Lovcem v tajze. Já to napsal ten Kozák, takový ten komunistický spisovatel. To byly tenkrát plný knihkupectví, takže...
0: A sklady.
1: Ano, sklady. Měl jsem přečtený ty věci, na které se takzvané knihkupecké čtvrtky stály fronty, že jo. To už teď je nepředstavitelný. Já jsem například dělal v knihkupectví, jak je Laterna Magika na Národní třídě. Tam byl vedoucí pan Čpaček, takový, on vypadal jak Jaroslav Hašek a on je sám psal a to je strašně vzdělaný člověk. No a ve čtvrtek něco vycházelo zase zajímavýho a fronta byla opravdu až za roh, prostě do spálený ulice, až kolem obchodního domu Máji tehdejšího, k nám k té Laterně Magice.
0: Ježiš.
1: No a kdysi, nebo nějaký čtvrtek předtím to nafotili a vyšlo to v západoněmeckém Špíglu. A tam byl podtitulek Kulturní bída v Praze. A bylo tam naše knihkupectví. A teď, když se stalo tohle zase znova, tak tam přišli, že jo, veřejná bezpečnost a ať s tím něco udělá, říkali panu Špačkovi, že to jako nejde tohle. Já mu říkal, co s tím mám dělat. A měl pro případ nějaký zlodějiny, kdyby mu někdo chtěl sáhat do kasy, tak nějaký obušek vedle pod pultem. Tak vzal ten obušek, říkal, jak já to jdu rozehnat. Jo, tak se na něj zavěsili. No ale k té otázce, tak prostě... Velice dobře jste tam řekl, že už to ubylo a spíš mám rád teďka literaturu faktu a občas se vrátím k nějakému románu. Nedávno jsem si znova přečet Steinbecka Na východ od ráje a je tak nádherně napsaný a hlavně pro mě přeložený, protože v originále to neumím. Takže musím tím pádem vzdát holty překladatelům. No.
0: Ano.
1: Jsou úžasní lidi.
0: Já se nebudu vás ptát na tatínka, o kterém jste již mnohokrát mluvil jako o člověku víceméně despotickém, jestli teda to můžu takhle sformulovat, ale povězte nám raději teda něco o vaší mamince. O té jste málo kdy mluvil, k čemu vás vedla, nebo v čem vás ona ovlivnila.
1: Já napřed vemu toho tatínka, jo, aby to nevypadalo blbě. On spíš byl prostě furt nervózní, jo, než despotický. A některé věci byly naprosto zásadní, které dodržoval. A to bylo třeba, že od malička jsme doma nejvíc dostávali. On nás teda fyzicky netýral, ale řval teda tour. Jo. A za to, když někdo třeba zalhal drobně. Jo. U nás největší prohřešek byla lež. Jo. Čili, abych dal příklad, před Vánocem má schovaný dárky ve skříních a můj mladší bratr z dvojčat jeden, tak se snažil zjistit, co tam je, že jo, a zlomil klíč v těch dvířkách od té skříně. A tak ho tam nastražil, jenom jako, že se zlomil sám, že jo. A tak tenkrát to byl fyzický trest, jo, před celou rodinou. A to bylo za to, že to nastražil. Jo. Kdyby prostě řekl, zlomil jsem to, myslím, že by to bylo v pohodě. Takže on jenom prostě byl takovej, že když nechtěli děti malí v baráku papat, tak říkali yes, nebo si pro tebe přijde pan hlas. A oni začali jíst, protože to slyšeli. No a maminka, tak oni všichni říkali, že je světice a prostě takový to, co kdyby nechtěla, tak s tím tatínkem není. Takže prostě já, tak opravdu byla strašně hodná, hrozně toho zvládala, protože jsme byli 4 děti, že jo, a i jako odnášela trochu i ty politické věci, o kterých jsem mluvil, mm-hmm. Tak vlastně na základě toho otcovýho rozhodnutí, jak jich vyhodili taky z práce a takovýhle mm-hmm. věci. Takže z úřednice z Kohospolu, v Kohospolu, tenkrát podnik zahraničního obchodu, tak najednou byla trafikantkou na Dejvicích a přišla za mnou. Asi po půl roce říká, hele Ivane, já jsem netušila, jak je úžasný život. Kolik prostě bezvadných lidí a to. Takže od maminky toho mám hodně, no a krom jiného to se mě hodně lidí ptá, odkud mám ty vlasy, jak to mám po ní.
0: Jo.
1: No, to, kdybych měl po tátově, tak je nemám. Zas bych měl fousy, jo.
0: Ve své tvorbě jste se časem dostal i k práci na filmech, i k práci pro divadlo, takže o to víc jsem zvědav, co mi řeknete na otázky, které zde pokaždé dostávají všichni hosté. Nejprve film a kino. Vzpomenete si ještě na své první návštěvy kina a na první filmy, které jste viděl v dětství? A
1: to si vzpomenu velice přesně. Bylo to v kině na Bořislavce, to bylo dole pod Hanspalkou a to mě bylo asi 7, když jsem mohl sám do kina na film Zlatý věk grotesky. A to byl takový sestřih prostě opravdu úžasných grotesek. Tak to mě zaujalo natolik, že jsem to viděl asi 15krát nebo 20krát, že jo. A pak jsem přišel domů vždycky a sehnal jsem i děti z baráku a podobně a ty grotesky jsme přehrávali chudáci dospělí, kteří se museli na to dívat, protože jsme vždycky udělali to divadlo, že jo, a oni museli přijít k nám. Tak jsme seděli prostě v pokoji a já jsem hrál to Chaplina a Basta Keatona a podobně a ostatní sekundovali. Muselo to být strašný.
0: Víte, co
1: zaujalo nejvíc. Jako
0: musím přečíst, co následuje za otázku. Když už jsem začal u filmu, nemohu se vás nezeptat na to, jaký vztah jste měl například k filmovým groteskám.
1: Předbíhám, jo.
0: Ale představte si, že já pokračuji. Jejich éra u nás slavila právě během 60. let velký boom. Frigo na mašině v zajetí smíchu, když byla komedie králem, to nejlepší z Laurela a Hardyho a přitom tady Zlatý věk grotesky jsem si tady zapomněl napsat.
1: No, ale tyhle jsem všechny viděl.
0: Jo, takže vztah kladný.
1: Kladný a kdykoliv zahlídnu někde teďka v televizi, prostě, tak se na to dívám. Už se neválím po zemi úplně, jo. Ale to je možná věkem. Jasně. Ale strašně je to příjemný, co ty lidi uměli.
0: V jednom vašem písničkovém klipu si zahrála vnučka Vlasty Buriana. Kde a jak jste k ní přišel? No a následně, jestli vás bavili Burianovi Veselé hory a když tak které?
1: Ona to byla pravnučka.
0: Ano, pravnučka.
1: No, a on ji sehnal režisér Zdeněk Suchý, který točil ten klip.
0: Ano.
1: Na to ona chodí v červený sukni a on vymyslel, že tam bude takový, bude tam hrát Sandra Nováková, malou holčičku a pak najednou ano. přejde ten čas a to udělal obráceným záběrem, jak ty lidi chodili po zádu a ona šla pořád dopředu. Ano, že jo? Ano. A najednou z ní byla tato krásná holka s tím nosem, přesně Buriánovským. A on ji někde prostě sehnal a já jsem ji od té doby neviděl.
0: Která to byla písnička? Já připomínám.
1: No, jmenuje se to, já to uvádím jako, že je to písnička z Libně. Ona chodí v červený sukni a hned se ptá, co všechno jí dám.
0: Ano.
1: Já nejsem žádný svatej, na prstýnek zlatej, teď zrovna nevypadám. Jo, tak to, jak se to jmenuje? No, je, to si nespomenu, já mám trému.
0: Já mám radost, že teď jste si nemohl vzpomenout na svůj text a na svoji píseň. Hned jste mě to sebevědomí, víte, jak si nahodil, protože já jsem řekl vnučka a teď si uvědomuju, že Vlasta Burian měl dceru, jejího syna, čili vnuka jsem měl kdysi v kavárničce dříve narozených a tato dívenka je dcera toho vnuka, takže
1: ano,
0: pravnučka.
1: Ano, to by odpovídalo a no, objevil ji Zdeněk Suchý. No.
0: No a ještě řekněte k těm filmům Burianovým.
1: To je pro mě těžká věc. Já právě, jak jsem miloval tu grotesku, jo, tak já jsem si toho Buriana nikdy nezamiloval.
0: To je zvlášť.
1: Pro mě bylo prostě hrozně těžký zkousnout pojďte si ke mně, a jakože já prostě, já nevím, pro mě to bylo moc takový, jak bych řekl, tvrdý herectví, komický. Já mám radši umění zkratky a náznaku.
0: Jmenujte nějakého komika jako protipol, naopak proti Burianovi, mě baví ten a ten, nebo se směju tomu a tomu komikovi.
1: Jako myslíte český?
0: No, z téhle generace, může být český nebo...
1: Ne, tak já už jsem říkal o té grotesce.
0: No, tak to byla pravda, no. Je, že Burian taky začínal v němých groteskách českých.
1: A já mám dojem, že předtím jsme se nějak tady bavili třeba o Borisu Hübnerovi, to byl můj kamarád, a tam jsem se opravdu smál i plakal dohromady. A já si myslím, když jsem koukal na jeho divadlo a na jeho... že jo, skeče a to.
0: Na konci tak, zahrady jménem Hollywood,
1: no,
0: že jo,
1: anebo úžasný Gagman věci seriál. A tam právě se mě líbí takový to spojení, to, ten Burian byl pro mě moc drastický.
0: Pak nic, no. Tak hold nic, no. Ale zatleskáme vám. Přešel bych od filmu k divadlu s poupravenou otázkou. Vzpomenete si ještě na své první návštěvy divadla a jak vzpomínáte na první divadelní hry, které jste v dětství viděl?
1: Tak ono to nebylo moc, ale pamatuju si přesně první návštěvu Národního divadla, kdy maminka řekla otci, ale ty děti prostě nežijou kulturně, když ještě nebyly národním. A mi bylo asi 8 let a šli jsme na Branibory v Čechách.
0: Sakra.
1: A nebo, mě bylo možná míň, protože v osmi by mě to nebyl, tak neděsilo.
0: To nebyl šťastný výběr.
1: Takže na to si vzpomínám, že hlavně se přemýšlel, co si oblíknu a tak koupili nějaký kalhoty a oni byli moc široký, tak jsem měl nějaký pásek a ty kalhoty mě v tom národním furt padaly. Jo, takže prostě to byl pro mě největší problém. A pak teda, jak se tam plížejí ty lidi po tom jevišti a to ještě se tak pořádně nesvítilo, jak to bylo všechno v takovém pološeru, tak jsem se trochu děsil. No. A muzika se mi líbila. No.
0: Dobře, tak Braniboři. Jste ve věku, kdy se vám jistě splnilo mnoho snů. Pominuli vaši prozaickou životní etapu, o které se vám určitě nezdálo, protože jste teprve jako umělec začínal a přes den jste měl taková nezajímavá zaměstnání, jako teď schválně, jestli jsem si to obsal správně, čalouník, prodavač zeleniny, odečítač vody, stavební dělník, topič, závozník, poštovní doručovatel, výstupní kontrolor u počítačů, anebo dělník na lepičce v papírnách. Pročítaje seznam toho, co jste vytvořil, mám pocit, že se vám dosud splnilo všecko. Takže jaký máte plány, jak si do budoucna, předpokládám, že to nebudete pokračovat v téhle manuální práci, ale víte, čemu budete chtít, jak si ve své tvorbě dávat přednost a co byste byl ochoten případně opustit, protože toho máte dost rozděleno.
1: Tak jo, ještě jste tam vynechal toho Kulisáka v Národním divadle.
0: To mě připadalo takový už umělecký, víte? Tak.
1: Ne, právě od toho se odvinul ten jasný. Čalouník, čili to bylo, já nejsem čalouník, ale v tom divadle jsem to dělal rok, protože jak jsem tam dělal Kulisáka, tak o prázdninách. Utek jeden čalouník.
0: V kterým divadle?
1: Národní, ale tenkrát bylo Národní v rekonstrukci a byli jsme ve Stavovském, tenkrát Tylově.
0: No, takže žádný Troškař, aby to bylo SK Neumanna v Libni.
1: Ne, to zavinil jasně. Richard Tesařík, můj kamarád, který tam s bráchou Vláďou pracoval. A já jsem jednou šel nějak prostě ráno do práce, do knihkupectví, že jo, a on se tak nějak toulal lívicema. Já mu říkám, kam jdeš, jako, kde děláš? A on, já jdu tady do Šárky na koupaliště. Já jsem říkal, co? A on, já dělám Kulisáka, mám 2 měsíce prázdnin. Tak to mě zaujalo. Tak až jsem byl jako prej dobrý knihkupecký kádr takzvaný, tak jsem požádal o propuštění, což jako nebylo lehký. Jako jsem musel až za ředitelem, že opravdu chci jít pryč. No a šel jsem do toho divadla a k tomu Čalouníkovi vlastně utek jednou o těch prázdninách Čalouník Dráček do Anglie a oni, aby nebrali někoho jako zvenku, tak Čalouníci dva zbývající sedli a vybrali si z toho kádru mě. A to bylo hrozný, to bylo jako ze začátku, si pamatuju, jako první představení jsem měl Figarovou svatbu, jako sám na starosti. A to jsou všechny hadry na scéně. Jako koberce,
0: a vy za to můžete, že tam jsou ty hadry na
1: scéně? No, to tam nanosí a to, ale já můžu hlídáte? Za to, když tam něco chybí.
0: Jo, takhle.
1: A to se mi stalo, že tam chyběla taková malá oponka v první loži. Za kterou se převlíkal Přemysl Kočí v jedné roli právě. A ona tam nebyla. Si představte, vlítnul do techniky okamžitě na hodinu vyhodit. A to tak mě zachránil tenkrát šéf techniky Franta Hybš, jako že jsem novej, ale že jako schopnej. Tak jsem tam vydržel, no. Ale bylo to drsný.
0: Já jsem myslel, jestli to ne... Tady máme Čalouník, prodavač zeleniny, jestli jste hned nešel si hledat místo do zeleniny.
1: Jsem šel za ten rok, protože o těch prázdninách jsem potkal kamaráda, který dělal brigádu zelenině vždycky. Ne. To byl Hrubeš. A tak jsem ušel pomoct a zjistil jsem, že to je docela pohoda na ten měsíc. No a tak jsem šel dělat do zeleniny, kde jsem ale vydržel 3 měsíce jenom. Jako normální pracovník už a pronikl jsem do toho, do té zlodějiny. To bylo docela fakt zajímavý. Tam se nekradlo na váze, se kradlo na jakostech. Jako, vím, jak jsem byl donucen stříhat hroznové víno, nestandard takzvaně, tak odstřihovat ty nahnilý a tam ty nechávat a byla to jednička. Jo?
0: Jež, no,
1: tak to mě teda opravdu nebavilo, jak jsem ho tam tak odešel. No.
0: To jste se stal tím odečítačem vody?
1: Ne. To jsem šel...
0: A jak jste odečítal vodu? Jste chodil a to byly vodoměry nějaký někde?
1: Tam bylo plno muzikantů. To, no.
0: Jo.
1: To jsou, ty vodoměry jsou ve sklepích baráků nebo v takových šachtách.
0: A tam muzikanti byli.
1: No, já si pamatuju, to bylo docela těžké, když bylo Staré město, tak ty šachty byly v chodníku, jo, třeba v Pařížské ulici. A teď jsem byl sám na tom odečtu. Ne, že by někdo hlídal, ale jsem furt čekal, kdo mě spadne na záda. Já jsem tam jenom dal brašnu a obložil to nějakýma. No a tam byly ty vodoměry, to se odečítalo a pak vždycky za týden ten vodečet se odnes, že ho se psal do těch karet a to se odneslo někam na to ústředí. No a hned mě naučili kamarádi, že když to nestíhám, že se dá psát takzvaný radar, že je to jednodušší než líst do těch šachet. A udělat odhad. Na těch kartách byly ty údaje jako z předešlých let, že jo, a to, kolik asi. Tak člověk se doma, že jo, nebo v hospodě a udělal, jako střelil to prostě ten, no radar, no. Tak se nám stalo s Martinem Krausem, s muzikantem taky, který tam dělal, že si nás zavolal pan šéf jednou a říkal, pojďte se mnou. A tak jsme si říkali, co se děje, že jo, přijeli jsme, takový pláni, A on říkal, co tam vidíte? My jsme říkali, jaká loučka docela hezká. A on říkal, a podívejte se, tady jste psali vodečet tolik a tolik. On ten dům tam už 7 let nestál. Tak bylo na čase hledat jiné povolání. A
0: já právě
1: ono to i docela s tím souvisí.
0: A nevadí vám, já jsem neměl v plánu vám tady všechny ty profese připomínat, ale to je tak zajímavý všechno. Můžu se zeptat, možná jsem stavební dělník, to jste šel potom, nebo na to piče jste šel, nebo...
1: Já jsem na stavebního dělníka z důvodu, že jsem šel na náhradní vojenskou službu, na 5 měsíců, že 19 měsíců se dělalo u vojenských staveb a 5 měsíců šel člověk na vojnu. A já jsem byl ženatý tenkrát už poprvé a to, tak jsem to nějak jako zařídil. Zařídil mi to tchán, teda plukovník, ale který mě pak na tu vojnu opravdu se poslal. Nevím, asi mu vadil vlasy, nebo... Ale...
0: Já jsem myslel, jestli jste na toho stavebního dělníka nešel hned poté, co řekli, ten dům tady nestojí.
1: Že bych loučce, šel stavět.
0: Závozník. Zajímavý by mohlo být poštovní doručovatel.
1: To mě hrozně bavilo. No.
0: A to vám svěřili i doporučený dopisy?
1: Všechno.
0: I peníze?
1: Důchody? Ano. To jsem,
0: a nebál jste se? Na ulici. Tenkrát se nebáli ani poštovní doručovatel.
1: Ani moc ne. A bylo to bezvadné povolání, protože jsem ty lidi za chvíli všechny znal, že jo, za kterýma jsem chodil. Jsem chodil na Kladenský a to tam dole pod Hanspálkou, vlastně kus Bokovic a Dejvice. A bylo to skvělý vždycky popovídat a
0: kafíčko bylo?
1: No, kafíčko bylo. Aha. No, ale to nešlo, já to chtěl mít taky rychle, že jo?
0: Jasně, no.
1: Tak, zase se hrálo.
0: Tak radši něco jiného, místo kafíčka. Trefil jste domů potom ze šechty?
1: Jo, no, tak, to umím.
0: To je lacinej humor, veďte to. Se omlouvá.
1: Ale k věci. No,
0: výstupní kontrolor u počítačů. To už byly počítače, když jste byl? To
1: no, tak
0: být.
1: To se váže k těm vojenským stavbám, protože když jsem dělal asi 3 měsíce se zbíječkou a to, tak jako já na to, tenkrát jsem měl teda fyzičku dobrou, ale stejně to bylo hrozný. A tak prostě s pomocí toho tchána mě šoupli k počítačům vojenských staveb. A tam jsem dělal u počítačové kontroly, vlastně jak se udělaly ty štítky, teď už to zní docela legračně, a tam byl prostě parta děrovaček takzvaně, který to jako podle něčeho prostě to. A pak byly stroje, které to zkontrolovali, jestli ty dírky jsou správně. Pak se to naložilo na rudl a vezlo se to, tohle bylo v Revoluční ulici, a vezlo se to do Dlouhé ulice a tam byl obrovský počítač nad krčmou u zeleného stromu. Opravdu, já nevím, co to bylo za značku, IBM, já tomu moc nerozumím. A bylo to přes celou místnost a tam se dovezly ty štítky a tam se to zpracovalo, tam to šlo do... Jako bylo pro mě zajímavé, že tam měli magnetofonové pásky, skoč. Takže to jsem vždycky s těma technikama se dohodl. To byl úzký profil.
0: Jasně,
1: že? No. Když už nepotřebovali, tak nějaký. A tam byl problém, že se to vezlo na tom rudlu vlastně normálně po ulici.
0: Byly
1: tam 2 chodníky, jako jí. A jednou jsem to rozsypal. Krabice pečlivě, to bylo seřazený, zkontrolovaný, že jo. A prostě se to vysypalo, tak jsem to musel udělat znova, že jo. Měl jsem štěstí na šéfa.
0: A to už jste potom šel rovnou dělat dělníka na lepičce v papírnách? Tady odsaď vázanali? Ne.
1: Tohle to bylo dřív, než...
0: Jo.
1: Ale...
0: Já už vás trápit nebudu, já jsem měl tady dělníka v Lipičce, v
1: papírnách, Císařský mlýn, ano, v Olešovicích, teda ve Stromovce, že jo, vlastně. Tak tam jsem šel po zelenině. A... Protože tenkrát byla taková doba, že jo, že chodili furt policajti a když jste 6 měsíců... nedělal, tak hned jako byl problém. Ano. 6 měsíců. No. Takže jsme tak seděli v tom Houtyši na Hanspálce, to byla taková muzikantská hospoda. A měli jsme všichni jak podobné problémy, protože skloubit normální zaměstnání už s muzikou, která se rozjížděla, bylo dost těžký. I časově a to. A přišel kamarád Hugo, kytarista, říkal, objevil jsem úžasnou práci, kluci, pro nás. Jako jich viděl obrovský žlutý plakáty, který visely všude, že přijmou dělníky do těch papíren. No tak jsme šli a oni nás hned vzali, 4 jsme tam byli.
0: Jo.
1: A první den ráno, že jo, 6 hodin nástup, bylo takový mlhavý šero upíchaček, že jo, a najednou vrátnej, ale tady někomu něco vypadlo a tam ležela pistole, prostě maltrem. A tak jsem to podali, jako, a tak jsem zjistil, že jsem tam v dobrý společnosti.
0: Já, jak jste tady se zmínil o tom razítku, to bychom měli doplnit, prostě v občanském průkazu muselo být to razítko, že je dotyčný zaměstnán. A chytli jednou Laca Dečiho, podívali se mu do občanky a nad ránem, že šel domů z kšeftu a říkají, pane Deči, vy nikde neděláte? A on říká, ne, já mám všetko hotové. Tak to se mi dost líbilo.
2: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí písničkáře Ivana Hlase.
0: Máte početnou rodinu, počítám-li k ní fakt, že už jste prý i dědečkem, je to pravda?
1: Jo. Ano, já jsem čtyřnásobným dědečkem.
0: Povězte něco o své rodině. Kdo je z ní vaším největším fandou a kdo zná nejvíc vašich písniček? Dá se to tak říct?
1: No, tak já jsem podruhý ženatý. Poprvé jsem byl 7 let a podruhý teď jsem 36 let, takže já jsem vlastně ženatý strašně dlouho dohromady, protože jsem se oženil hned po 3/4 roce, zase, když jsem se rozvedl. No a z prvního manželství mám dceru a tam mám vnoučata už velký, 21. vnučku, ta dělá balet a to úžasně, a 16. vnuka. A pak máme 4 děti s Kačenkou, současnou ženou, tak tam máme už taky velký děti a tam máme teď malý, já tomu říkám novej vrch mnoučat, teď budou 3 roky, jako kdyby se ty starší děti dohodly, jak kluk, holka. Tam bylo zajímavé nebo legrační, že když se narodila nejmladší vnučka, tak ta moje nejstarší vnučka maturovala. Takže ten rozptyl tam jako je docela velký. A k tomu fandovství, no, já nevím, no, tak oni hrajou, ta nejstarší dcera s nejstarším synem, jako z těch různých manželství, mají kapelu dokonce a to. A myslím, že ten Ondřej, ten tak nějak zná ty moje věci nejvíc, tak Káťa taky. No, pak už to míň zajímá.
0: Jasně.
1: A ty mladší kuci, nejmladší moje 25, že jo, taky už jsme, no, tak už dělají úplně jinou muziku a tohle to je moc nebere, jako, což ale je logický.
0: V rodinném kolektivu jste oblíbení, dá se to tak říci?
1: No, já použiju takový slovo, který nemám moc rád, ale neprudím.
0: Jednou z vašich oblíbených čtvrtí je Karlín. V Karlíně se odehrávalo mnoho kulturních událostí. Počínaje Karlínským hudebním divadlem, u kterého bývala svého času malá scéna Karlínek. V ní načas sídlil semafor. Bývalo to kdysi i malinkaté loutkové divadelko Kukátko našeho tatínka. A v sále u Zábranských působila Karkulka, neboli Karlínský kulturní kabaret pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Hrála se tu také pantomima s názvem Pantobaret. Povězte, co se ještě zrodilo v Karlíně a čím vás ten Karlín natolik ovlivnil, že o něm zpíváte ve svých písničkách? Dobrá otázka, co?
1: To je na dlouho. Ne. Karlín mě zaujal tak, že jsem si z něj napřed dělal legraci. Já jsem pocházel z té Vilové čtvrti, z druhé strany řeky, že jo, a Karlín mě připadal takový jako zajímavý, ale tak trošku
0: proletářský.
1: Jako, no, tak mírná ironie. Než jsem se tam teda odsnul, my jsme tam, pravda, zkoušeli, už mě bylo asi 16 let, s bluesovou kapelou Žízeň a zkoušeli jsme v neděli od rána, čili já jsem ráno v neděli jel tím Karlínem, že jo, tou tramvají, a zjistil jsem, jak Karlín oddychuje po té sobotní bouřlivé noci a občas ještě někdo někde ležel nebo tak. A to se mi začalo líbit, začalo to být opravdu zajímavý. Pak jsem si toho všimnul i, jak je řešený architektonický Karlín, že jo? To je jak New York, to je prostě pravouhlý. A no tak to mě zaujalo taky a kromě toho, že u Zábranských se hrálo s kapelama a podobně, tak jsem tam i v tom Karlínku hrál divadlo s panem Smoljakem, tam nás
0: pozval
1: váš bratr Fantoma, protože jsme neměli kde hrát, ze Zábradlí jsme museli odejít, takže tam jsme měli
0: takový to bylo
1: azyl.
0: Zajímavý představení, takový delší ten název.
1: No, napsal to Láďa Smoljak, že jo, byl to Fantom realistického divadla Zdeňka Nejedlého. Pojednávalo to o tom přejmenování, že jo, Švandova divadla na Smíchově. Ano. No a takže s tím jsme jezdili se studiem Láďa, s Láďou Smoljakem a právě váš bratr byl tak šlechetnej a nechal nás to hrát právě v Semaforu. To si pamatuju na tu jeho šatnu. O tom možná mluvil i Venca Kopta, ne? Tady. On miluje teplo, pan Jiří, ale jako přehnaný teplo. Takže vím, že jsme měli půjčenou jeho šatnu, že když jsme tam měli to představení s Láďou, s Smoljakem a když za náma přišla nějaká návštěva, oba jsme byli ve spodním prádle, spocený. To se nesmělo prostě, to vypadalo divně. No a nakonec v Karlíně, vlastně proč ty písničky, tak já jsem tam prodával knížky, to byla moje poslední štace knihkupce, to bylo v 90. roce, jsem se vrátil do knihkupectví a na Sokolovský jsme tam měli jako i malý krámek. Takže tam jsem učil místní obyvatele, že to není jako zadarmo všechno. Že to není ani knihovna, se jako občas něco ztratí.
0: Moje poslední otázka, když už jsem začal jednou z pražských čtvrtí, která vás nějak okouzila, tak musím přidat i tu druhou a řekl bych nejdůležitější. Hans Paulku, já ji mám spojenou s obyvateli, jako byl Vlasta Burian nebo Lída Bárová. Vaše zájmy byly ovšem trošku jiné, tak povězte, s kým jste tam kamarádi, to je šílená spousta krásných jmen, s kým jste tam co tvořili?
1: No tak tam šlo o to, že na té Hanspalce už vlastně ten kulturní život byl zavedený, když jsem se tam přistěhoval ve 4 letech, bylo v roce 58, a to mě ještě tak nějak nezajímalo. Ale pak, když jsem dorůstal, jak už tam hrálo plno kapel a podobně, a díky té starší sestře o 4 roky, tak jsem se dostal mezi ně, mezi ty starší. Takže to byla taková škola. A pak, protože říkám s oblibou, že ta Hanspalka byla taková malá vesnice. Jo. Je to sice město, ale říkalo se tam, jedu dolů do města, to znamenalo Dejvice. Jo.
0: A
1: takže se všichni znali velice dobře, takže potom už, když jsem začal něco sám dělat a to, tak vím, že mě takovou kritiku a podobně dělal třeba Ivo Fischer, co psal Valdovi Matuškovi texty, že jo, ty nejslavnější, a pan Pavel Kopta, no, Petr Kopta, jeho bratr, úžasný. Tak to se pamatuju, že tohle to bylo skvělý, jak ty dospělí takzvaně pracovali s těma mladejma úplně náhodně. No bylo to v hospodě, že no. No, ale bylo to docela důležitý. No.
0: To už tam se formovalo. No,
1: tam byla hospoda, která se jmenovala Hospoda u Tyšerů a Jarda Miller, takový textař taky, tak tomu zkráceně začal říkat Houtyš a tam jsme si dovezli svoje piano a udělali vlastně nějaký klub. Jo, protože tenkrát ty kluby nebyly a to. A byl tam velice pro nás příznivě smýšlející pan hospodský Šmídek, zvaný Bosá hlava, protože neměl vlasy, ale to nebudem rozvádět, tyhle si přezdívky indiánský. No a tam se to začalo scházet, protože ono to bylo tak trochu za větrem na té Hanspalce. Takže ze Zdola z Dejvic tam chodili Bráchové, Tesaříkové, s Ondřejem Mejmou, já jsem měl už nějaký takový duo a pak tu první bluesovou kapelu, pak jsme udělali toho Žlutýho psa, Jana Kratochvílová, Zuzana Navarová, prostě ano, najednou Zuzana. Se to stálo takový jako hodně známý, že občas tam nebylo kam sednout, no, to nebylo tak velký, tak jsme museli tajit takové setkání a hlavně se tam hrálo, hodně se tam hrálo. Tam byly v kuchyni prostě basa, kytary, piano, takže já jsem třeba přišel z práce, šel jsem do té hospody, tam jsme hráli nějaké věci, přišel jsem domů, napadla mě písnička, tak jsem ji jako napsal a druhý den, když jsem šel z práce, tak už jsem tam, vždycky tam seděl nějaký muzikant, tak jsem mu řekl, co jsem udělal v noci a zkusili jsme to, když se to chytlo před lidma, dobrý, no a když ne, jak jsme to zahodili. Říkají lidi, Ondřej zrovna jima říká, no, z těch vyhozených písniček by mohly být docela dobrý desky.
0: Ivane, já když jsem se seznamoval s vaším životopisem, tak jsem zjistil, že jste měl strašně moc skupin s různými názvy. Proč nemáte jednu skupinu od začátku až doteď pod jedním názvem? Já ty názvy ani jsem si potom už neopisoval, jsem si říkal, když tak, že byste mohl zacitovat. Ale čím to?
1: Mě baví vymýšlet názvy. Hlavně, když se ta kapela změnila třeba kompletně, že jo, protože já, jak to začalo trochu dřít, anebo přestalo to bavit úplně, tak jsem ty kapely rozpouštěl. Že jo.
0: A najímali jiné.
1: Málo lidí a vždycky bylo kolem hodně kamarádů a to mám štěstí, že fakt to byli úžasní muzikanti, kteří do toho šli zase a pak se hrálo nějaký čas a zase jako třeba to nebylo ono. Ale ty rozchody a podobně byly úplně v pohodě, čili já nemám ten problém zase znova říct někomu. Jo? A ty názvy, no tak já si pamatuju, skupina Žízeň, ta první už měla velký problém. Byli jsme u prvních profesionálních zkoušek takových, jakože aby jsme mohli hrát před lidma za trochu peněz. No a tam hned se ptali, co to znamená, nějaký alkoholismus nebo to. A my jsme museli zase, to je Žízeň po životě, jako po tom lepším jako zítřku. A to, no neudělali jsme to. Že to
0: neudělali.
1: Hráli jsme tam jak pitomci v roce 72. Jsme měli v repertoáru třeba blues libeňského plynojemu od pana Škvoreckýho. Jo?
0: No tak.
1: A nějak nás nenapadlo, že by to mohlo někde váznout. No.
0: A vázlo to.
1: Vázlo to, ano.
0: Ivane, tady prozradím, že jsme domluveni, že na závěr přidáte tady nějakou píseň za svého vlastního doprovodu. Ale
1: zkusím.
0: Předtím se zeptám, můžeme nějaký dotaz z publika?
1: No jistě.
0: Tady
1: pokud budu vědět.
0: Přátelé, máte-li nějaký dotaz? Pan Ivan Hlas je váš.
3: Dobrý den, moc vám děkuji za vaše milé vyprávění. A chtěla jsem se zeptat, když jste tady povídal o indiánských přezdívkách, měl byste taky nějakou?
1: Já jsem neměl. Já jsem byl vždycky jako Ivan nebo Ivánek. Jo? Já jsem chtěl být vždycky jako tvrdák a to. A po půl hodině setkání s kýmkoliv najednou jsem byl Ivánek. Takže to není moc indiánský, ale když jsme měli jako kuci takový ten kmen indiánský, tak jsem byl Sitting Bull, sedící bík, jako to jsem si sám dal.
0: Ivánku, může být další dotaz teď?
4: Dobrý den, já bych se chtěl vrátit k těm vašim dětem. Když byl ještě malý, tak měl jste nějaký indicie to, že po vás zdědili nějaké hudební nadání nebo něco takového?
1: No, já jsem to poznal, protože to se pozná u strašně malých dětí, jak se pohybujou a jak potom zpívají. Jak, dejme tomu, jak je to baví hlavně, jak intonujou a všechny ty děti byly nadaný, ale jako profesionálně se tomu věnuje jenom ta nejstarší dcera, která vystudovala konzervatoř a učí, má tu kapelu s tím nejstarším synem, ale ten už normálně dělá, že a všichni ostatní jaký takzvaně normálně dělá. Co jsem to pro Boha použil? Je to, co jsem dělal většinu života, že jsem prostě chodil do práce a pak hrál. No, ale pozná se to. Já to, myslím, si poznám. No, ale je tam taky věc, jak to dítě potom chcete vést, co z něj chcete mít, aby bylo vycepovaný jak v opice a takových lidí jsem poznal plno a pak tu muziku opustili. A nebo jestli chcete, aby z toho měli přirozenou radost z té muziky a prostě to nadání může být stejný, jo? Nebo větší u toho, kdo se tomu úplně jako nepoddá. No.
4: Takže jste jim šel nějakým způsobem naproti? Pomáhal jste jim?
1: No určitě, ale nenutil jsem je chodit třeba do nástrojů takzvaně. To si našli sami a třeba ten nejstarší Ondřej, ten si to našel opravdu úplně sám. Majda, dcerka, ta se věnovala spíš jako právě literatuře a to teď překládá z angličtiny filmy třeba pro Karlovarský festival a tak. A tím teda, že taky vyjela ven a šla taky cestou života, takže teď je platná v těch filmech, že jo, že to není naštudovaný ve škole, ale je to řeč ulice a podobně. No a ten nejmladší, ten taky chodil, ale ten tak strašně to flákal, že tam vidím trošku u těch dvou mladších synů škoda talentu, no, ale zase mají radost muziky a dělají si jen tak. No.
0: Takže máme někde nějaký dotaz ještě? Není-li více dotazů, tak já požádám Ivana, aby nám zaspívala nějakou písničku.

vánoční moc. Můžeme trhat fíky, zazní od fabriky, dlouhá je noc. Daleko je den, oči plný změn, třískáme do kytary, prolezem všechny bary,

přilít jako pták, známej eskimák. Teď už to všichni víme, nosy si vyleštíme, už je to tak. Laj, laj, laj, jedem na Havaj. Všechno je otevřený, necháme doma ženy, laj, laj, laj. Jen jedna noc,

moja láska, sladká jak džem, poslouží všem. Jen jedna noc, jen jeden den. Jen jedna láska, sladká jak džem, poslouží všem. Ráno se blíží.

0: Dámy a pánové, Šemánovice navštívil pan Ivan Hlas.
1: Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro, jsme na začátku pohodového rána, dnes tady s datem 8. června a komu budu za pár minut volat? Jako mladá dívka hrála basketbal a tenis, chtěla se věnovat zpěvu, ale nakonec se stala jednou z nejznámějších tváří a hlasů československé a později české televize. Dnes jí posloucháme, co by jednu z moderátorek nočního mikrofóra na Dvojce. No a vzhledem k tomu, že Marie Redková dnes slaví 70. narozeniny, jsem moc ráda, že jí budeme moci volat, co by dnešní pohoda. Jak vzpomíná na svou cestu od sportu k médiím, co jí dodává energii a proč jí stále baví setkávat se s lidmi. Tak o tom všem si s Maruškou budeme povídat už za pár minut.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Basketbalové, tenisové hřiště, televizní studio, rozhlasový mikrofon. To jsou místa, která v různých obdobích života provázela a dodnes provází naši dnešní pohodářku, novinářku, moderátorku a milovnici mnoha sportů Marii Redkovou. Jako mladá se chtěla věnovat zpěvu, ale nakonec se stala jednou z nejvýraznějších televizních hlasatelek své generace a dnes už řadu let naslouchá příběhům hostů i posluchačů v nočním mikrofonu na Dvojce. No a protože právě dnes slaví, doufám, že to mohu říci, 70. narozeniny, tak to je krásná příležitost nejenom popřát, ale také se zeptat na spoustu zajímavostí z jejího života. Takže Maruško, dobré ráno, já vás vítám na Pohodě a přeji všechno nejlepší.
3: Já děkuju, dobré ráno všem, děkuju moc krát, Ivo.
2: Tak já musím říct, že my jsme se nedávno potkali na Dni otevřených dveří v Českém rozhlase a pokud bych měla typovat, tak myslím si, podle mě, by tedy na tom dortu to číslo mělo začínat 6, rozhodně ne 7, jak fantasticky vypadáte. Je to sport, který vás udržuje v tak skvělé fyzické kondici?
3: Děkuju za ten kompliment, no já nevím, já teda, když se podívám do zrcadla, tak se rychle přestanu dívat, jo, protože to je fakt jako hrůza, že člověk prostě to vidí na sobě zevnitř, zvenčí, no sport to je určitě a hlavně dneska je to i mentálně, že to člověku pomáhá, že se potkáte na místě, které je vám blízké, že se potkáte s lidmi, které potkáváte celý život a společně vlastně jste ten život prožili, strávili a nemusíte si, stačí říct slůvko, nebo pohled, jak ten člověk zrovna vypadá a víte, která bije. Takže když se s někým vídáte od 23 let stále, tak prostě no, tak se znáte, že jo, to je jako pomalu víc než manželství.
2: To je pravda.
3: Post, ale je to tak, no.
2: Vy pořád hrajete tenis, pořád hrajete basketbal a já si neodpustím, protože jsem vás poslouchala u kolegyně Jitky Novotné ve Stříbrném větru, kde jste v přímém přenosu, nebo respektive vysílalo se to teď v sobotu, pokud by se to posluchači chtěli poslechnout, mají možnost buď na webu Dvojky, anebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A nebo vlastně, možná středa je i repríza, mám ten
2: ano,
3: pocit.
2: Každopádně, vy jste tam prozradila, že tady stále hrajete basketbal a že vaší kapitánce, která je stále aktivně hrající kapitánkou, což je důležité říci, je 79 let.
3: Je to tak, Jaruška měla teď to koncem května narozeniny a je to prostě neuvěřitelné, no víte co, samozřejmě, že neběhá jako před 40-50 lety, ale ona to má v ruce, takže prostě dá trojku a pak dá druhou trojku a pak dá další trojku, protože prostě to hraje od svých 9 let celý život, takže no 70 let. No.
2: Nás vlastně poslouchá, my jsme primárně jako Pohoda, rozhlas pro seniory a možná, že leckdo by si v 70, v 75 už řekl, že má jako nárok na to si sednout a podívat se na tu televizi a vlastně ten sport už jako příliš neřešit, tak já jsem moc ráda, že jsme se o tom takhle začali bavit, protože pro leckoho můžete být i inspirací k tomu, i něco málo ještě stále dělat.
3: No já myslím, že strašně důležité vůbec je se hýbat. Jako jít na procházku a když nedojdu daleko, tak dojdu blízko a dám si to dvakrát denně, nebo prostě ten pohyb, že je strašně důležitý a hlavně zaměstnat taky hlavu něčím. To je asi hodně důležité. Nevím, to je tak můj pohled. No.
2: To vy stále samozřejmě děláte, ale dovolte mi ještě se ohlédnout samozřejmě za vaší hlasatelskou érou, která trvala vlastně skoro 30 let, protože tehdy, a já si to jako velmi dobře pamatuji, jste vy, co by hlasatelky a hlasatelé byli v podstatě součástí rodin, protože vy jste byli v těch obývacích pokojích, vy jste se tam objevovali v pravidelných časech a my jsme se na vás těšili. Už to je sice nějaký ten čas, kdy vlastně tahle ta pozice v rámci televize byla sice zrušena, ale já myslím, že stejně tak jako já, a to mi bude 47 za nedlouho, si vás pamatuje opravdu velké množství lidí, chodí stále za vámi a říkají vám, jaké to bylo vás mít na té obrazovce?
3: Samozřejmě, samozřejmě. Víte co, je to fakt zarážející, protože hlasatelé skončili na nový rok v roce 2005. Já jsem teda dělala ještě pak nějaké pořady, takže jsem vlastně odešla někdy v roce 2012 z obrazovky. Ale tak jako čas od času moderuju nějaké věci a je fakt, že ale lidi si mě pamatujou. I jméno si pamatujou, což mě teda zaráží. Jako samozřejmě, že někomu třeba jenom jsem povědomá, přijdou za mnou a řeknou, vás já znám, už jsem vás někde viděl, nebo takové to moje čau, ještě děláš na metru, jako si myslíš, že jsem
2: přijela byla v
3: práci. Jo. No, ale jako pamatují si i hlas. I hlas si pamatují. No, to je docela jako pro rozhlasačku, teď je to příjemné, no, slyšet.
2: Když už tady jsme se opřeli i o ten mikrofon, na dvojce vlastně provázíte nočním mikrofonem, jak si ta noční povídání užíváte?
3: Užívám, protože vlastně je klid. Už není žádný spěch a je výborné i to, že sice vstupy mají mít 10,5 minuty a pak některý vstup 12,5 minuty.
2: Tak to máte, to máte víc, než my tedy v odpolední vysílání, musím říci.
3: Když je co říct, no tak prostě zkrátím příští vstup a nemusím nikoho v půlce věty zastavovat a nechám ho dopovídat myšlenku, dopovídat příběh. A jsem ráda, že vlastně ke mně chodí lidi s příběhem, s tím, že fakt mají co říct a no, užívám si to, musím říct. Ještě dělám taky humoriádu, to je na regionálních stanicích, tak to je tak jednou za 5 neděl nebo tak za 6 neděl, ale to je taky prima pořad, no.
2: Vzpomínáte si třeba na nějaký rozhovor, který vám jako extrémně utkvěl v paměti právě třeba tou hloubkou a tím příběhem, který respondent prozradil?
3: No, teď zrovna nedávno, je to 14 dní, jsem měla, no tenhle týden to bude 14 dní, jsem měla Blanku Haškovou, kterou možná znají spíš lidé jako Vlasového mága, jako člověka, který se stará o Stardance tak, aby všichni tanečníci a Tereska Kostková všichni vypadali úžasně. Tak ona zatím vším je, ale ona napsala knížku Smrti vstříc a je to člověk nesmírně hluboký, zabývá se psychikou, dýcháním, je to skutečně velmi, velmi zajímavý člověk. V létě včera mi psala Jitka Novotná, která je naše dramaturgyně, že bude v létě repríza jejího povídání. Tak ta je, to, někdy vás ten člověk osloví, ani prostě brnknete na nějakou strunku a on se odhalí tak, že byste to ani nečekali, ani jste to neměli v plánu. Je to třeba Petr Rychlý. Byl u mě na apríla v dubnu, tak jsem si říkala, no tak to bude legrace. To vám bylo tak hluboké povídání, to až v jednu chvíli se až Petr dojal, což mě taky dojalo. Tak to je fakt, to byste od něj nečekali, no.
2: No, já vám nejenom přeji všechno nejlepší k těm dnešním narozeninám, ale já vám přeji, aby těch krásných setkáních u mikrofonu, ale i mimo něj, bylo ještě opravdu mnoho, protože ze vlastní zkušenosti musím říct, že je to naprosto něco neobyčejného a myslím, že můžeme být vděčné za tu práci, kterou máme.
3: Určitě.
2: Moc děkuju, že jste si dnes udělala čas.
3: Já děkuju a zdravím všechny, kdo poslouchají Pohodu, ať vás ta pohoda provází. Děkuju Ivo, i vás ta pohoda.
2: Děkuji moc.
3: Ať na vás padne.
2: Děkuji a budu se těšit zase někdy u nás na viděnou, naslyšenou.
3: Taky naslyšenou.
2: To byla dnešní oslavenkyně, novinářka a také samozřejmě moderátorka Marie Redková.

Pěkně to v pohodovém ránu rozjela kapela Olympic a jejich legendární Želva. Baví vás hvězdy? No tak pak budete mít tento týden, jak se říká, pré, protože budete moci pozorovat nejjasnější planetu sluneční soustavy Venuši a také Jupiter. Nejtěsněji budou vůči sobě už zítra, kdy je bude dělit přibližně jen 1,5 úhlového stupně. Mimochodem červen je také měsíc, ve kterém se za soumraku i za úsvitu mohou zejména nízko nad severním obzorem objevovat noční svítící oblaka. Jupiter a Venuše se na večerní obloze výjímají už několik týdnů, možná jste si všimli. Jsou pozorovatelné už za soumraku a jejich viditelnost trvá vždy do pozdních nočních hodin, kdy zapadají právě za severozápadním obzorem. Ovšem maximální přiblížení bude tedy zítra, a to ještě za denního světla, ale i po soumraku budou planety úhlově dost blízko. Při pohledu pouhýma očima budou vizuálně nepřehlednutelné i z měst až do jejich západu k hodinu před půlnocí. Jakmile soumrak pokročí, ukáže se nízko nad severozápadem také slabší Merkur, který zapadne okolo 23. hodiny. No a v létě se ještě dočkáme například zatmění slunce, meteorického roje Perseid a nebo zatmění měsíce. No já myslím, že se máme na co těšit.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: O co vás ani dnes v pohodovém ránu neochudíme, předpověď meteorologa České televize, v dnešním případě Michala Žáka. Dobré ráno, vítám vás.
2: Krásné ráno přeju i já.
1: Tak když se dívám z okna našeho studia na Vinohradské 12 v Praze, tak máme úplně jasno a svítí sluníčko. Bude to takhle vypadat celý den po celé České republice? A nebo to bude tak nějak jinak?
2: Bude to vypadat docela podobně po celé České republice, i když určitá změna tam v průběhu dne bude. Počítejme s tím, že nejprve bude opravdu slunečno, jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti zvolna přibývat. Nicméně obejde se to ještě bez srážek na celém území a bude teplo. Odpolední teploty totiž vyšplhají na 23 až 28 stupňů, takže se dočkáme často i letních teplot. No a v 1000 metrech na horách budou maxima kolem 20 stupňů. K tomu bude foukat pouze slabý proměnlivý vítr anebo vítr z jižních směrů.
1: Tak to je příjemná předpověď a já za ní děkuji meteorologovi České televize Michalu Žákovi. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Rádo se stalo a krásné pondělí.

0: pohodovém ránu doznívá další písnička, v tomto případě Radek Tomášek a písnička Žádná jiná. Je 8.38 a vítejte tady v bylinkové lékárně. Dnes si posvítíme na peníze krolní. Někdo ho má jen za plevel, jiný z jeho semínek vyrábí chutnou hořčici. Hlavně je to ale léčivá bylinka, která je dobrá třeba při nachlazení. Víc už se dozvíme od Evy Bucharové.
1: Tak lidové názvy jsou třeba penízky, holubí vole, taštičky nebo pleskačky. Rostlinka totiž vydává takový klapavý nebo pleskavý zvuk. Možná si vzpomenete, že právě proto jste si s penízkem rolním jako děti hráli. Když jste s ním točili, lístečky vydávaly ten pleskavý zvuk. Ale dost hraní, pojďme rostlinku zužitkovat. Obsahuje hořčík, olej, vitamin C i E. Mladé lístky můžete jíst vařené i syrové, hlavně ale před začátkem kvetení, pak jsou totiž dost hořké. Přidat je můžete do salátů a podobně, jsou bohaté na bílkoviny. Když je hodíte do polévky, dají jí takovou trochu hořčičnou, trochu cibulovou chuť. Nás budou zajímat hlavně semena. Když rostlina uschne, zůstanou hnědé lusky. Semena můžete rozemlít, anebo je můžete naklíčit a přidat do salátů. Mají chladivé účinky. Lidoví léčitelé je používají při horečce, při různých zánětech nebo k usnadnění vykašlávání. Rostlina celkově působí antibakteriálně. A teď si připravíme takovou jakoby hořčici. Třetinu šálku semínek penízku rolního rozemelte na prášek. Do prášku přidejte 5 lžic mouky a 2 lžíce vody. Promíchejte a přidejte ještě 3 lžíce vinného octa a 5 lžic medu. Baštit to můžete hned, ale když necháte takovou hořčici uležet, chuť vynikne lépe.
0: Říká bylinkářka Eva Bucharová, která nám dnes představila peníze krolní. Já vám popřeji pohodové ráno, no a pouštím další muziku, teď Jitku Zelenkovou.

Po klidném tempu pokračuje pohodové ráno a já už teď můžu slíbit, že vám za chvilku vezmu do Broumovského výběžku. Skupina školáků tam při jarních senosečích pomohla zachránit 4 srnčata. A jak uslyšíme v reportáži, vynesli je z vysoké trávy před příjezdem žacích strojů.

0: Na mnoha místech Česka pokračují jarní senoseče. Každoročně při nich umírají čerstvě narozená srnčata, která nedokáží utéct před zemědělskou technikou. U Martinkovic na Náchodsku se členům spolku za zvířata při jejich záchraně mimochodem pomáhal nejen dron s termovizí, ale také skupina školáků. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Budete mít rukavice na trhanou trávu, to vám potom řeknu, ale všichni budeme potichu.
2: Společně s dospělými dobrovolníky a také skupinou 20 školáků stojím na polích nedaleko obce Martinkovice. Nikola Bašová vysvětluje dětem, jak bude záchrana srnčat vypadat.
3: Teďka nás čeká vlastně kontrolní let, kdy si ověříme, zda tam srnčátka máme.
4: Tady je hodná.
5: Jo, jo, jo,

0: Dětmi z Broumova přišla mimo jiné i pedagožka Lenka Slezáková. Vyrazili jste úplně poprvé zachraňovat srnčata. V čem to podle vás pro děti má význam?
1: Každý život má svoji cenu a snažím se děti vést k tomu, aby prostě k té přírodě měli dobrý vztah a aby se k ní chovali ohleduplně. Takže v tom vidím jako přínos a myslím si, že čím dříve se s tím děti seznamují, tak tím je to lepší.
2: Oni opravdu nejsou v té trávě vidět a tě nezašlápneme.
0: Dron v té vysoké trávě pomohl označit přesné místo, kde leží srnčátko. To i když jsme přišli úplně k němu, tak stále zůstává ležet.
3: Můžeme si ji pohledat?
2: Ne, nemůžeme. Pojďme. Jsem na louku trošku teda.
0: Míříme k nejbližšímu stínu. Právě tam srnčata přečkají dobu, než pole poseká zemědělská technika.
1: Byla to nádhera, dohromady 4 zachráněná srnčátka, takže jedeme s dobrým pocitem zase zpátky do školy. A děkujeme za tuto možnost, že jsme mohli být u toho.
0: Dodává učitelka Broumovské základní školy Lenka Slezáková. Členům spolku se kromě 4 srnčátek společně s dětmi podařilo brzy ráno najít ještě 2 další srnčata v jiné lokalitě. Celkem už mají letos zachráněných 30 zvířat. Z Broumovského výběžku Václav Plecháček, Český rozhlas.

V rámci pohodového rána doznívá Hanka Zagorová, no a já se budu loučit, ale než tak udělám, tak vás pozvu samozřejmě na 9. hodinu. Naší dnešní pohodářkou byla Maruška Radková, která slaví narozeniny kulaté. No a my se vlastně vrátíme v roce nebo k roku 2010, kdy byla hostem Honze Rosáka v Tandemu. Tak jestli chcete slyšet, jak vlastně zněla Maruška Radková o 16 let dříve než dnes, tak si to rozhodně nenechte ujít. Já se s vámi loučím, těším se zase ve čtvrtek v pohodovém ránu. No a teď posílám Tomáše Linku a kapelu Fešáci a pak také mého oblíbeného Milana Drobného. Mějte se hezky, pohodový den.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: V těchto dnech slaví své 70. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Marie Redková. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Marie Redkové připomenout v následujícím pořadu.
2: Tandem.
3: Příjemný den a hezkou projížďku s tandemem vám i dnes přeje Jan Rosák. A kdo se dneska se mnou sveze? Velmi příjemná a sympatická dáma. Chtěla být zpěvačkou. Ale jak sama říká, neměla talent, přestože se oba rodiče živili hudbou. Když se nedostala na AMU, málem si, jak se říká, hodila mašly, ale nakonec naštěstí ne, zjistila, že to bylo dobře, že se to nepovedlo. Řekla si, no tak co, tohle se nepovedlo, povede se něco jiného. Přece se z toho nezblázním. Tak takhle sympaticky se ke strastem života staví moje dnešní spolujeskyně na tandemu, moderátorka a bývalá hlasatelka České televize, tedy Československé televize, Marie Redková. Maruško, já tě vítám.
4: Děkuju pěkně za přivítání, hezké dopoledne. A musím říct, že to vypadalo skoro jako hádanka, jako kdyby zdával Honzo posluchačům hádat, kdo to je, ale to nemůže nikdo uhodnout tohleto.
3: To by ses možná divila, jak tě třeba naši posluchači znají. Ovšem, oni tě rádi poznají třeba i z jiné stránky. Těch témat na povídání máme opravdu habaděj. Rádio, televize, tenis, basket, rodina. Čím začneme? Samozřejmě písničkou.
2: Tandem Jana Rosáka.
5: Telegram s adresou svět.

0: Když jsme s Maruškou Redkovou přemýšleli spolu, když jsme se naposledy na tandemu potkali, tak jsme se nemohli nějak shodnout na tom letopočtu, ale Maruška správně říkala, že bylo strašný vedro.
1: Neuvěřitelný. Vím, že jsem sem šla a úplně stál vzduch a seděla jsem tady v tílku a kapal ze mě pot. Tak to ve mně zůstalo.
0: Ano, tak já jsem se rozhodl, že to vykompenzujem a pozvala jsem tě
1: do zimy.
0: Dost veliký zimě. Tak.
1: Hezky.
0: Každopádně od té doby, ať už to bylo tehdy nebo tehdy, uplynula nějaká řádka dní, ve kterých se v tvém životě určitě stalo něco novýho. Já mám takový pocit, že to je jak teda v soukromém životě, tak v profesním. Začnem tím profesním třeba.
1: Určitě. Tak kdo ví, jestli jsem tenkrát ještě nebyla v Hlasatelně. Nicméně Hlasatele skončily, bylo to v roce 2005.
0: No tak to jsem nebyla, ano.
1: To jsem nebyla. Dobře. A v současné době vlastně spolupracuju s Českou televizí na dvou projektech. Jedno je ČTčko, což je takový pořad, který se vysílá v podvečer a je to takové, řekla bych, jak se říká v uvozovkách, self-promotion České televize, neboli diváci mají možnost zjistit, co se v České televizi děje, co se bude vysílat, kdo co natáčí, jaký herec co dabuje, jsou tam rozhovory s televizními tvůrci, s herci, s režiséry a je to velmi příjemné, navíc na tom spolupracují skvělí jaksi profíci, protože režíruje pan režisér Roman Petrenko, což je režisér Stardance, skvělý ve střižně, umí to tak dát dohromady, že se sama divím, co z toho krásného vzešlo. Pan kameraman Filip Havelka, což je kameraman, taky hlavní kameraman Stardance, je to skvělý profík.
0: Ty jsi tak vychválil všechny,
1: ne,
0: že,
1: no
0: by,
1: tak...
0: že by všichni chtěli být na tvým místě. Včetně mě.
1: A ten druhý projekt, tak to bylo ČTčka, ten druhý projekt jsou Barvy života, což je pořad pro seniory, týdenní magazín hodinový, na kterém se střídáme s Vladimírem Čechem.
0: Ano, oba dva jsem vás viděl, protože já už jsem taky senior, tak občas koukám.
1: Dívej se, jsou tam zajímavý
0: no,
1: věci. A jinak jednou za čtvrt roku Iva Hitnerová, protože to je takzvaný magazín speciál, Barvy života je speciál.
0: No, tak to je profesně. Kromě toho vím, že moderuješ poměrně dost často takové jaksi nárazové ambulantní akce. Viděl
1: tak
0: jsem tě na plakátech sem tam.
1: Předvánoční setkání na Žofíně a různé.
0: No a co soukromí? Protože vím, že jsi aktivní sportovkyně. Dokonce jsme se několikrát potkali na tenisových kurtech.
1: Kde ty hraješ daleko, daleko lépe než já, ale já se strašně snažím a pořád mě to hrozně baví.
0: To taky jsem to nemyslel, já jsem sebe nechtěl vychválit, tebe jsem chtěl vychválit.
1: Ale já tebe.
0: Jo, tak to jsi hodná, ale mně se moc líbilo, jak hraješ opravdu pěkně, na ženskou fakt výjimečně pěkně a řekl bych, že hlavně zarputile.
1: Tak a schutí a baví mě
0: no
1: toho.
0: To já mám rád, já nemám rád takový ty leklý ryby a na kurtě a na fotbalovém hřišti už vůbec ne, prostě člověk to musí dělat celým tělem, celou duší a to ty
1: vypustila
0: děláš.
1: Vypustila bych ji, ano.
0: No, ty, ale pozor, ty ten, třeba ten basket, jo, hraješ na velice špičkové úrovni, i když teda jaksi v intencích veteránského basketu.
1: To vůbec ne, tak byli jsme partou dívek, s kterýma jsem vlastně začínala kdysi jako dorostenka na Spartě, oni byli na Slávii různě, tak jsme se dali dohromady po x letech a řekli jsme si, že to zkusíme na mistrovství světa. Takže jsme jeli na Nový Zéland.
0: Víš co, Maruško, to bude skvělé téma pro naše další zastavení v tandemu, které se jmenuje Cesta.
2: Tandem cestuje.
0: Veteránské mistrovství světa na Nový Zéland. No prosím tě, to jsou úžasné věci.
1: Tak už je to 5 let, ale je to nezapomenutelné. Tady houkal vlak, aby nás upozornil, že budeme cestovat, tak vlakem bychom se tam rozhodně nedostali.
0: To, pozor, to, mohla to být loď taky.
1: Taky to nebyla
0: loď. To bys taky jela dost dlouho. No,
1: no taky. A i tím letadlem to trvalo 630 hodin, takže bylo to tedy. Ta cesta byla krušná, ale stálo to za to a o to víc, že jsme vlastně v naší kategorii uspěli, že máme ty zlaté medaile z toho veteránského šampionátu.
0: Mistryně světa.
1: No dobře, tak je to, bylo to v naší kategorii, bylo nás tam jedno. Pět ve skupině. No ale dobře, tak fakt. Jako
0: všecky jste zdrtili, všecky babi.
1: Jsme Finky, Guatemalky, různě.
0: To je nádherný, to je nádherný. Jakou to mělo třeba tam popularitu? Jako, chodili tam
1: i diváci? Ale mělo, bylo to v Christchurch, bylo to na tom jižním ostrově, ano. Což je teda paradox, jak jsem zjistila, protože tam je všechno obráceně, protože na jihu je větší zima než na severu.
0: Je to blíž polu.
1: A jinak i to, co jsme okolo zažili, koupali jsme se z delfíny a bylo to fakt na krásné. No, na spousta zážitků.
0: A ten basketbal samotný, tak já vím, že se to samozřejmě, veteránský basketbal už se nehraje v takovém tempu, protože jinak současný basketbal je strašlivě rychlej, že jo? Co
1: si je strašlivě
0: ne jako za našich dob.
1: A strašlivě přesný a musí člověk mít natrénováno. My se scházíme, já už vlastně s těmi veteránkami, on to časově nešlo moc dohromady, protože přece jenom to chtělo víc trénovat, tak já hraju za Sokol Kobylisy už, no snad to ani nebudu říkat, jakých přes 30 let, 35 let, no asi tak.
0: To se vedle sebe vystřílelo poměrně dost generací.
1: Vůbec ne. A akorát jsme doplnili řady z těch vlastních řad, protože s náma hrajou dcery, které už prakticky na tom hřišti, když běháme a rychle, tak jsou k nerozeznání, akorát říkají, teto přihraj.
0: To je hezký, to je krásný. Počkej, pojď, vrátíme se ještě prosím tě k tomu Novému Zélandu, případně k dalším cestám s vaším basketem, protože vím...
1: Byli jsme také na mistrovství Evropy, to bylo v Hamburku, kde jsme byli třetí, což bylo taky
0: krásné. Jako mistryně světa, pak na mistrovství Evropy jenom
1: třetí? Oni se ty kategorie trošku proměnily jakmile tam jsou někde Rusky a Lotyšky a takové národnosti, jak je to potom docela krušné, protože oni měli ten drill a zestárli do té naší kategorie a byly to skutečně hráčky, které byly tenkrát v aktivním věku.
0: Semjonovová nehrála, ne?
1: No, ta je mrtvá, člověče.
0: Ta je mrtvá, chudinka.
1: Ta zemřela tak asi před 5 lety. On to ten organismus nezvládnul. Ona byla vychovatelka v mateřské školce. A než se k těm dětem složila
0: no,
1: dolů.
0: No, to ti řeknu. No, měla ale... kolik, 2,20 nebo kolik měřila by?
1: 12, snad, 2,12. No, stejně to hrozně moc. No, no, tak to byla dáň za to, že vlastně byla výjimečná.
0: No, ale určitě tam bylo spousta jiných výjimečných hráček.
1: Byla ano, ano. Určitě.
0: Včetně Marušky Redkové.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

slikat a přitom říkat, já rád tě mám. Opuštěné nábřeží z modravého dýmu chrám nebo město bez věží.

0: Tandem glosuje.
1: No to koukáš, Maruško, teď co si na tebe připravím. Já jsem si vymyslel trošičku záludnou otázku, protože to víš, jak je dneska taková mezi lékaři, taková je silná psychóza, že by měli dostat přidáno jinak, že půjdou do zahraničí. Co ty s manželem lékařem? Nezbalíte se a nepojete do zahraničí náhodou?
2: Tak s manželem určitě ne, ale já pevně stojím za lékaři, protože mám dvě dcery lékařky a vím, co to obnáší a je to skutečně jednak to studium a jednak celoživotní studium, to je jenom ta příprava. A potom jedna dcera je dvouatestovaná na novorozeneckém oddělení, stará se o miminka, chodí k porodu a když nějaké to miminko není úplně tak, jak by mělo být, tak jde do inkubátoru a to je vlastně její záležitost. Čili jenom dát sondičku tomu miminku a to jsou skutečně zákroky život zachraňující. Ale o té starší dceři bych až tak nechtěla mluvit, protože ta má dvě atestace a přece jenom těmi službami nějaké peníze vydělá. Ale viděla jsem to u té mladší, která začala na áru a dostala 16 tisíc hrubého. A teď jí přidali zhruba tak asi 3 tisíce. A ona píchá do páteře u operací. A tam, když se splete, tak jde o život. Fakt to není jednoduchý.
1: Já si myslím, Maruško, že 100% z téhleté strany máš pravdu, stejně jako spousta lékařů, hlavně těch mladých lékařů, protože u těch je to asi hodně akutní. Ale zase na druhou stranu, kde ten stát má ty peníze brát?
2: Dobře, ale to já jako vím samozřejmě, že můžeš vyžít z 16 tisíc, ale když platíš nájem, a když si pronajmeš nějaký pokoj, tak platíš 80 tisíc. Je to skutečně na hranici, samozřejmě, že jsme jí pomohli a ona není ten případ potřebný, protože má nás, ale vím, že spoustu těch doktorů na tom takhle dobře není jako ona.
1: Já si myslím, že jaksi určité hrazení úkonu lékaře by bylo docela na snadě, stejně tak jako já se vůbec nebráním 30-korunovým poplatkům, které tedy ti hejtmani tehdy jaksi odmítli, aby platili lidé, že budou platit za ně z kraje, čili kraje pak chudnou. Já si myslím, že tady ty peníze by se nějakým způsobem daly nahloučit.
2: Já myslím, že my dva to nevyřešíme, nicméně vím, že je to problém a musí se řešit. Skutečně se musí řešit, protože tohle není možné a navíc to jsou lidi, kteří to jdou dělat fakt z lásky k lidem, z entuziasmu, z nějakého prostě vnitřního půzení. Ona jezdí taky se záchrankou a je to člověk, který ho to baví.
1: A navíc máš pravdu, že třeba na rozdíl, nechci se vůbec jak si dotknout třeba inženýru, který inženýr třeba vystuduje, pak jde do fabriky, tak už se nemusí tolik sebe vzdělávat jako ten lékař. Ten musí
2: nebo
1: na sobě
2: my
1: pořád.
2: Dva, Jeníku, nebudeme chodit daleko, protože my, když se přeřekneme, tak se nic nestane navíc. Tak maximálně to posluchač si řekne, no ty to zase dneska zvojtili, no, ale
1: když se brptnem, tak se to prostě střihne, že
2: no,
1: jo?
2: No, ale tam se nestřihne, tam to nejde.
1: Tam by se střihnul život a to by bylo horší.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Kolem Marie Rytkové je vždycky dobrá nálada. Já jsem tě asi neviděl nikdy rozčílenou na to, že by si třeba někomu spílala. Čili teď kolem tebe bude tuplem veselá nálada, protože si budeš vybírat z klasiků českého humoru. Tak Maruško, šáhni mezi ně. No.
2: Když se řekne klasik českého humoru, tak to nemůže být nikdo jiný než Vlasta Burian, protože pro mě to je skutečně ten nejklasičtější klasik. Doma, když jsem vyrůstala, tak všichni ho měli rádi a jeho filmy jsme vyloženě hltali, jeho scénky a přehrávali jsme si je potom. A jeho nejlepší hláška mně přijde a až řeknu tři, tak se to tu začne řezat. Tři!
1: Víš co, to je moc hezký. Odstartujem to takhle. Jo?
2: Dobře.
1: Takže pozor, tři.
3: A pak jsem se dostal do Ruska. V Rusku je, no i tam jsem byl ohromně spokojený. Je to teda opravdu, že se tam, teda je tam jedna věc, je přitom špatná, že je tam strašně velká zima. Zima teda tam jsou takový mrazy, krutý, ale krutý. No mám, já vám jenom nástín řeknu, jednou byl takovej krut. Takový mraz, krut, se říká v Rusku, pořád do mě netrkej, krut, ruský, víš, řekne, to neřekne ti nic jiného. Krut. Taková zima při tom krutu, že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzli, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme, voda, tak vám to umrzlo u huby. To je hrozný. A potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně. Co je? Nějaký hypnotizer, ne?
4: Nejsi ty Rudolf Špelet?
3: Je?
4: Já jsem tě hned poznal. Dovolíte, pánové? Podívejte, no jestli pak si pamatuješ na mě. Pak víš, kdo jsem. Tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
3: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
5: A jo?
3: No jo, ono už je to pár let, to se ví, prošel, pane. Přešlo, bude parela to toho času, co myslím, že by ostatně raz prošel.
6: No je.
3: No, no. I jak jsem panu prošel, pana povodilo po celý ten čas, dlouhý čas. My jsem povodilo prošel, pana, dobře.
5: A jak se máš, pak?
3: Máš to dobře, prošel, pana. Já nemohu sobě skážit.
5: No jo.
3: Bo já zarobil jsem sobě, prošel, pana, v Varšavě tyhle. Víš? Že nemůžem to samé šměrči věnci pracovat.
5: Prosím tě. Tak. A furt jináč také neděláš nic.
3: Prošel, pana, ne, já už nerobě. Bo já předoval tam, prošel, pana, hojínky. Tak, i půjdi, prosím pana, v zimě lody.
6: Lody?
3: Tak.
6: Si vědět.
3: Tak. No i co pan porabil, prosím pana, nech pan mě toč po sobě opověda.
6: O, když jsme byli u oběda, teta.
3: No to co věnci?
6: Já věnci tak už neměli.
3: No co, prosím pana, pan do mě po polsku nemluví?
6: Jak to? Co říkáš?
3: No proč nemluvíš polsky?
6: Kdo?
3: Ty?
6: Teď mluvím, že jo? Já ti to hned překládám. Tady je to. Polský a český to jde ven?
3: Tak poslouchej, abychom se napili, ne?
6: Já.
3: Když jsme se zase sešli.
6: Pánové, kolžina. Liguere! Liguere!
7: No, zasluž.
6: Liguere!
7: Rudolfku, nepij to. Budeš vidět, bude to tvá smrt.
6: Ale prosím tě, porád smrt.
7: Porád.
6: Aje.
7: No, teď by nic jiného nescházelo, než aby si začal střílet.
6: To je nápad. Pojďte jim flintu.
7: Nebo považuj se.
6: Ale nezbrochy, vej porad. Poradně nemačkej dolů.
8: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Od humoru od Vlasty Buriana a po písnice se vracíme zase k životu mého dnešního hosta Marie Rytkové. Mrušku, já jsem si někde přečetl, že jsi dokonce se rozhodla, že budeš taky podnikat, že jsi vsadila na duševní krásu. Furt to ještě funguje, nebo už si tohleto hodila podnikání za hlavu?
2: Na duševní krásu. Já jsem začala podnikat po 90. roce a sice měla jsem půjčovnu svatebních šatů, když to začínalo, ale to byl takový záchvěv a hned jsem zjistila, ono to bylo v době, kdy vlastně pro lidi našeho fochu zas až tolik práce nebylo, protože ty nejrůznější plesy, programy, pořady, lidi ani moc do divadel nechodili, takže to bylo takové hluché místo a já jsem ho nějak vyplnila, ale jsem ráda za tu zkušenost, ale zase jsem ráda, že jsem se vrátila k tomu svýmu, aby to nebylo devatero řemesel desátá bída. No.
1: Prosím tě, mě zaujalo právě to, co jsem si o tobě přečetl, že jsi vsadila na duševní krásu. Říkal jsem si, jak asi vsadila na duševní krásu.
2: A prosím tě, a kde jsi to přečetl?
1: Prosím tě, na internetu o tobě píšou tyhle ty věci, tyhle pomluvy.
2: A kde to tam píš? No tak je pravda.
1: Nebylo to Wikileaks, prosím tě.
2: Je pravda, že teda si myslím, že to, co je v člověku uvnitř, tak vypadá navenek. Myslím třeba v jednání a v tom, že když toho člověka poznáš, takže zjistíš, že je vlastně krásný. Když je vevnitř krásný, no ale taky to já nevím, jsem vsadila na vnitřní krásu. No.
1: To já taky nevím. Prosím tě, při té příležitosti mě napadá, protože většinou se manželé hodně ovlivňujou. Seš ty tak trošičku na půl doktor už?
2: Ježiš, já jsem na tři čtvrtě doktor. Opravdu? Protože k nám, když se přijde na chalupu třeba někdo poradit s manželem o nějakém zdravotním problému, tak já ho popadnu a už mu radím mezi dveřma. Dobrý den, pojďte dál. A než manžel přijde, tak to máme vyřešený. A tak rodina si ze mě dělá srandu, že jo? Protože já mám kam oko dohledne, tak tam je doktor. Že jo? Protože manžel, obě dcery, můj bratr, jeho žena, manželův brácha, takže prostě samej doktor. No.
1: Ale když se udělá u vás v rodině někomu špatně, tak je blbá otázka, neznáš nějakého doktora?
2: No to nejhorší je kovářova kobyla chodí bosa, jo. Takže já vždycky, když si postěžuju manželovi, tak on říká, a lepší už to nebude.
1: To je dobrý. Taky říká, buď zdráva. To je nejlepší pozdrav od doktora. Ale prosím tě, na co seš ty specialistka?
2: Já na všechno.
1: Ty na všechno.
2: Na všechno. Já jsem vlastně, ačkoliv to na mě zas tak není vidět, tak jsem prošla nejrůznějšíma chorobama během života. A ne jednoduchýma. A mám to zmapovaný, já to mám naštudovaný, ty choroby, takže já vím, který antibiotikum zabírá, na který bestie bakteriální a tak dále. Takže já to prostě jako od boku střílim. Pravda, někdy se sekne.
1: Někdy se sekneš, ale doktor se nesekne
2: no,
1: zase.
2: To je pravda.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Můj dnešní host, Marie Rytková, překonala v životě opravdu velikou svízel. A myslím si, že v takovou chvíli je důležité mít kolem sebe lidi, o které se může opřít, kterým může důvěřovat a kteří opravdu pomohou. Ale možná, že když teď, Maruško, narazím zrovna na tuhletu notu, tak že vzpomeneš i na jiné lidi, důležité osoby v tvém životě, teď odhledneme od nemocí a svízelí, kteří ti opravdu byli dobrou radou, třeba si dokonce některou radu ještě do dneška pamatuješ.
2: Teď jsi mě zaskočil, no tak těch lidí je samozřejmě dlouhá řada, kdybych já se tě zeptala, kdo ti v životě nejvíc pomohl, tak je to asi taky těžká otázka.
1: Jenom, že se ptám já.
2: Ale já si to užívám, že se nemusím ptát já, protože ono je to docela příjemné takhle odpovídat a nepřemýšlet o tom, co musím dál se ptát a hlavně, co ten host říká, abych náhodou se nezeptala na to samé. Tak počkej, tak teď jsem odvedla řeč,
1: to ne. Je to prostě moderátorka ukecaná, jak má být. Tak.
2: Kdo mi nejvíc pomohl? No tak určitě rodiče, i když jsem to nechtěla v tom věku, kdy nejvíc pomohli slyšet, že jo, jako správný puberťák nebo dorůstající, jak tyhle ty lidi mohli stvořit ta geniální dítě, no, to se tak jako klasika.
1: No jasně.
2: A tak určitě mi pomohl brácha, no tak to bylo na začátku, tak než jsem vystartovala. No a pak jsem se ve 23 seznámila s manželem a zjistila jsem, že to je ten, o koho se můžu opřít. A opírám se o něj teda 30 let.
1: No. To je samozřejmě velice důležitá osoba ve tvém životě, ale teď mě napadlo třeba profesně, já nevím, možná to může být taky důležitý moment ve tvém životě, když jsi se dověděla o tom, že by byla možnost třeba být v televizi hlasatelkou, nebo ti někdo ti hodil lano, jak se říká, někdo ti zavolal, řekl Maruško, nechceš to zkusit?
2: No tak určitě třeba to může být Milan Friedl, který kdysi uváděl Respirium a já jsem ho potkala v okamžiku o mého života, kdy jsem nevěděla, co budu dělat dál. A ten mě vlastně nasměroval, abych zavolala do televize a tak jsem se vlastně dostala do hlasatelny. A on byl náhodou konkurs. Prostě to tak mělo
1: to
2: být.
1: To je ono. To je to, no, co mám na mysli. A jak jsi se k Milanovi Friedlovi...
2: My jsme se potkali v tramvaji, kde je to historka, kterou, když se mě někdo zeptá, jak jste se k tomu dostala, tak musím vytáhnout, protože jsem jela tramvají nešťastná, smutná, pode mnou seděla paní stará, která mě poprosila, abych jí štípla lístek, tak jsem jí ho označila, vrátila.
1: A ty jsi vypadala jako průvodčí? Nebo
2: vy
1: co?
2: Byste se mi líbila v televizi, řekla ta paní. Řekla ta paní. Hůř slyšela, takže mluvila hodně nahlas, celá tramvaj zbystřila a byla to taková pro mě, nejradši bych se zahrabala někam. Ale prostě už to bylo venku a vedle stál právě Milan Friedl a ona se na něj otočila a říká, že jo, mladý pane. A já jsem si říkala, že ho někud znám, no a slovo dalo slovo a takhle to vlastně vzniklo. Tak to byl docela důležitý moment, kdy si...
1: To jsou náhody.
2: To jsou náhody, ale to je taková... Já si myslím, že být v životě v pravý čas na pravém místě je dar. Je dar, který člověk buď dostane nebo nedostane. Někdo prostě ten dar má obráceně, že halt je na špatném místě a spadne na něj ze střechy sníh nebo něco.
1: Pravda. Víš, já když se mě občas nějaký novinář ptá, jak jste se vlastně dostal z rádia do televize, tak v žertu říkám, že nejdřív tramvají a pak autobusem. Ale ty můžeš říkat, že tramvají opravdu, protože to by se to všecko přihodilo vážně v tramvaji.
2: To je pravda, to je pravda. Navíc jsem to měla obrátit. Ceně nejdřív televizi, pak rádio, ale rádio je pořád moje láska.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co čeká Marii Redkovou v nejbližších dnech, tak to bude asi to, co čeká nás všechny. Čekají tě Vánoce samozřejmě. Předpokládám, že vy jste taková stabilizovaná rodina, která prožívá takový ty typický, klasický Vánoce. Nebo máte nějaký extravagantní frajkumšty?
2: Ne? Nemáme. Je to skutečně klasika a já si myslím, že kdyby to nebyla ta klasika, tak by to nebyly Vánoce, aspoň pro mě ne, protože musí být stromek, kapr, půlnoční, musí být samozřejmě celá rodina pohromadě. Už několik let, možná takových 8, jezdíme do Písku k té starší dceři a tam bereme moji maminku, která je 86, takže to tak jako všechno se sejde, tak. A teď ta mladší dcera se vdala a čeká miminko, takže ta s námi poprvé

0: Zase to byl stres, protože ten stromeček se musel rychle ustrojit. Mezi tím, než my jsme šli na vycházku, tak to bylo takové. A teď už si holčičky strojí stromeček sami, tak už je to ve větším klidu.
1: A prosím tě, jestli pak je to u vás tak jako u nás, když děti odrostou, že už ty dárky už se tak jaksi nedávají s takovým tím entuziasmem, že už jsou to třeba dárky někdy už jako ve formě peněz a tak. Co?
0: No, takhle, musím říct, že těm holčičkám, které už trošku vyrostly, je 14 a 11, tak pořád oni jako jsou to holky. A když jim dám nějakou hezkou šálu nebo svetr nebo sukni, tak jsou to parádnice a mají z toho radost. Tak já vlastně, babička obléká celou část, dámskou část rodiny a hrozně mě to těší, když jim to sluší potom a zavolají mě, hele, dneska mám na sobě tu bundu od tebe a je to přesně ono a teď se za mnou otočili dva chlapy, tak z toho mám dobrý pocit.
1: To je hezoučký. Tak to já ti přeju, tenhle ten hezký pocit z toho hezkýho pocitu. Marie Redková je pořád stejná, jako jste ji znali z televizní obrazovky a to je dobře. Věci mají být na svém místě zvlášť, jak si hodní lidi mají být pořád hodný. Maruško, já ti děkuju za to, jaká seš a přeju ti hezký Vánoce, všecko dobrý do nového roku, ať se zase potkáme někde na tenisových kurtech a zase v nějakém lítým boji si nedarujeme ani 15.
0: Děkuju moc krát za pozvání i tobě, Honzo. Krásné svátky a všem posluchačům. Děkuju.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Narodil se na Hané, ale po komunistickém převratu musel odejít do pařížského exilu. Jeho hlas potom znali i posluchači Svobodné Evropy. Francie se mu stala novým domovem, ale duší zůstal věrný rodnému kraji, o kterém psal v povídkách i ve svém jediném románu. Osud spisovatele Jana Čepa, to je téma dnešních životopisů.
3: Jan Čep, poprvé.

0: Hmotný vesmír mého dětství se skládal z vesnické chalupy s jejími chlévy, dvorem a zahradou. A vesnice, k níž tato chalupa patřila, byla objevována jen postupně. Jak se rozvíjely smysly, prodlužovaly nohy, rostla odvaha a zvědavost se podívat, co je o kousek dál. Kuchyně s nízkým stropem, stolem, u kterého se shromažďovala rodina k jídlu s výjimkou slavnostních příležitostí, s chlebovou pecí a kachlovými kamny. A potom dvě další místnosti, z nichž menší sloužila za ložnici a ta druhá za jakýsi salon, dá-li se to tak říci.
1: Tak popisuje svůj rodný dům v autobiografickém eseji Sestra úzkost, jeden z největších českých spisovatelů 20. století, Jan Čep. Tento text, který je, jak napsal znalec a editor Čepova díla Mojmír Trávníček, víc než co jiného příběhem jedné lidské duše, nás bude v našem uvažování o životě a díle spisovatele Jana Čepa provázet.
0: Když se vyšlo z kuchyně na dvůr, šlo se po záspy podél kravského chléva a prasečích kotců k pumpě. Vlevo od ní byla část zahrady, která patřila stařičkovi z chaloupky, pravá část patřila nám. Rostly v ní většinou švestky, jabloně a hrušky. A vzadu, blízko obvodní zítky, která byla jakousi hradbou proti vnějšímu světu, stály dva velké ořechy a vrhali proti nebi své obrovské koruny. To byl nejdivočejší a nejtemnější kout zahrady, kde rostly velikánské kopřivy, lopuchy se širokými listy, maliny a stolisté růže. Ale tajemství tohoto místa dýchalo z černého otvoru, který se ztrácel pod zemí. Rodiče říkali, že jsou to zbytky zasypaného sklepa. Děti přitahovala ta díra do země, na jejímž dně bylo vidět, když jsme si lehli na břicho, hrůzné záblesky. Pár skleněných střepů, říkali velcí s pohrdavým pokrčením ramen. My jsme tam viděli a my jsme tam cítili velké schoulené zvíře s očima jako dva žhavé uhlíky, půl vepře, půl kočky, skutečnou podobu zla a hrůzy.
1: Kdy a kde vlastně Jan Čep spatřil světlo světa? Podle převážné většiny pramenů se narodil na Silvestra 31. prosince 1902 v Myslechovicích. Ve skutečnosti však přišel na svět až po půlnoci nového roku, tedy 1. ledna 1903. O tuto malou mystifikaci se postaral jeho otec, stejného křestního jména Jan, který se domníval, Bůh ví proč, že to bude pro jeho syna lepší. Myslechovice se tehdy nazývaly Myšlichovice. Tato nevelká hanácká obec se nachází nedaleko Litovle, v blízkosti se tyčí vrch Rampach, vyhaslá sopka dosahující výšky 418 metrů nad mořem. Dnes najdeme v obci knihovnu, kulturní dům, klubovnu a dětské hřiště. Spisovatele Jana Čepa zde připomíná jeho rodný dům s pamětní deskou a upomínka na rodinné hrobce na hřbitově v nedaleké Cholině. Čep, kterému po celý život jeho nejbližší neřekli jinak nežli Jeník nebo Jeníček, byl prvorozeným z 10 dětí, které porodila jeho matka, za svobodna Žofie Vyplakalová.
0: Zdá se, že musíme brát první dětské vzpomínky opatrně. Může se vám zdát, že si na něco vzpomínáte, ale ve skutečnosti si vzpomínáte na to, o čem jste slyšeli jen vypravovat. Jsem ochoten tyto pochybnosti všeobecně připustit, ale pokud jde o mou první vzpomínku, jsem si jist, že je to první záznam, který si má paměť uchovala z mého nejranějšího dětství. Sedím v kuchyni mamince na klíně a ona mi ukazuje pohlednici. Tatínek nám ji poslal z Krakova, kde byl na vojenském cvičení. Když jsem se o tom poprvé rodičům zmínil, velmi je to překvapilo. Vypočítali si, že mi tehdy mohl být sotva rok, na nejvýš půl druhého. Je to vzpomínka skutečná, nebo je to obraz vytvořený mou představivostí z prvků vypravování, které jsem si nevědomky zaznamenal? Vždycky jsem byl přesvědčen o její pravdivosti, ale musím se přiznat k něčemu, co mě uvádí ještě do větších rozpaků. Od určité chvíle, kterou nedovedu přesně určit, je to od té doby, co jsem se o tom poprvé zmínil, skutečná vzpomínka zmizela a v mé paměti zůstala jenom vzpomínka na tuto vzpomínku. Ale přesto jsem si pořád jist její pravdivostí.
1: Čtyři z dětí umřeli předčasně. Toníček roku 1906 při porodu, Antonín narozený 1907 ve 30 letech, Josef Čep, zrozený roku 1910 v 5 měsících a Marie Čepová, narozená 1916, 10měsíční. Je jisto, že se tato raná setkání se smrtí vryla do Čepovy duše i tvorby a zanechala tam nesmazatelný otisk. Otisk fascinace smrtí.
0: Byly mi asi 3 roky. Jednou v neděli odpoledne jsem ležel v naší velké světnici. Když jsem se probudil, vidím, že mi u postele stojí tatínek. Pojď se podívat, máš bratříčka. Vstanu a vidím na druhé straně světnice jakousi lavici nebo prkno na 2 židlích a na něm malinké děťátko celé v bílém, jak spí. To je náš Toníček. Děťátko pořád spí. Natáhnu ruku a pokouším se mu nadzvednout 1 víčko, ale otec můj pohyb zadrží. To se nesmí. V tu chvíli jsem nějak vycítil, že ten spánek není jako jiný spánek. To bylo mé první tušení smrti. Už jsem byl o hodně větší, když mi ukázali na farním hřbitově v oddělení pro děti malý růvek pokrytý travou a květinami. Hrobeček mého bratra Toníčka. Prvního mrtvého v mém životě.
1: A jak vzpomíná Jan Čep na své rodiče?
0: Měl jsem jistě rád své rodiče. Měl jsem je rád oba dva, třeba že ne stejně. Připadlo mi, že tatínek je hezčí, obratnější a odvážnější než ostatní muži ze vsi a z kraje. Měl jsem na něm rád všecko. Jeho oči, jeho úsměv, jeho způsob oblékání a chůze. U maminky mě nikdy nezajímala otázka krásy. Nesrovnával jsem ji s jinými ženami. Přesto jsem vždycky věděl, že má překrásné velké oči, jemný hudební sluch a velmi příjemný hlas. Zatímco tatínek zpíval falešně a měl žalostný vkus. Prodej písničku a kup si notu, říkávala mu maminka žertem. Ale jak to mám říci? Moji rodiče si vždycky nerozuměli zrovna nejlépe. Uchoval jsem si však vzpomínky na chvíle dokonalého souladu. A chci věřit, že jich bylo nejvíce, protože převládly v mé paměti. Ale vzpomínám si také na tvrdé hádky, které často končily tím, že se rodiče dostali do sebe. Je zbytečné říkat, že mé mládí a možná celý můj život tím byly hluboce poznamenány.
1: Takový byl Jan Čep, upřímný sám k sobě jako ve svých prózách, až do sebe trýzně. Nevěříte?
0: Jednou, to jsem ještě spával v pokoji rodičů, jsem slyšel hádající se hlasy a opakovaný zvuk, jako když někdo někomu tluče hlavou o dveře skříně. Druhého dne jsem se ptal maminky, co to bylo. A ona mi odpověděla, že neví, že to snad narážela kolébka mého bratříčka.

0: Má první přátelství pocházejí z doby mých prvních školních let. Teprve v té chvíli jsem mohl poprvé tušit, bylo to tušení nejasné a určité zároveň, že je jakýsi rozdíl mezi mnou a těmi druhými, mezi mou vnitřní zkušeností a zkušeností jiných. Nevěděl jsem, jakou mám povahu a jaké jsou vrozené rysy mého charakteru. Ale asi jsem si velmi brzy uvědomil, že ti druzí jsou jiní než já. Třeba, že jsem nedovedl říci, v čem vlastně ten rozdíl je. Byli často silnější a odvážnější než já, ale také tvrdší a krutější. Když jsem byl napaden, špatně jsem se bránil a nebyl jsem sto oplatit políček políčkem.
1: Tak popisuje své první myšlenky a pochybnosti ze školních let ve svém autobiografickém eseji Sestra úzkost Jan Čep. Vraťme se tedy v následujících chvílích do školních lavic, v nichž zažívá budoucí spisovatel svou první lásku.
0: Nevzpomínám si, že bych měl strach ze školy. Ráno jsem neplakal a schválně jsem se neloudal s oblékáním. Přes všecku svou plachost jsem se cítil ve třídě od prvního okamžiku dobře. Nejvíce se o to zasloužila bez pochyby moje první učitelka. Byla to nejpěknější a nejlaskavější žena, kterou jsem do té doby poznal. Dnes bych si nedovedl její rysy vybavit. Připadá mi, že byla spíše plavovlasá a že měla modré oči. Myslím, že jí tenkrát mohlo být takových 25 až 30 let. Mnohem později se mi dostala do rukou její fotografie jako šedesátnice. Byla to pro mne tvář docela cizí a nic se neshodovalo. Neříkám se vzpomínkou, ale s dojmem, který ve mně zůstal. Měla melodický hlas a laskavé jednání. Vanula okolo ní jakási lehká, příjemná vůně. Volala mě zdrobnělinou mého křestního jména, Jeníčku. Hned od začátku jsem byl velmi citlivý na její hladivý hlas a na sladkou zář jejich očí. Jednoho dne, možná z roztržitosti a možná proto, že mě chtěla vyzkoušet, mě zavolala příjmením, jak to ostatně někdy dělala také u druhých. Cítil jsem, jak mi srdce stydne. Nemohl jsem uvěřit tomu, že se to týká mne. Co jsem jí udělal, že se na mě zlobí? Trvalo mi dlouho, než jsem se zvedl z lavice s pláčem na krajičku. Nedovedl jsem ze sebe dostat jedinou slabiku. Všimla si nakonec, co se se mnou děje, a rychle ošetřila mou ránu přízvukem a pohledem plným laskavosti. Ale nakonec mi přece zahrála nepěkný kousek. Před prázdninami se s námi rozloučila jakoby nic, a pak jsem ji ještě dvakrát nebo třikrát zahlédl v kostele na mši nebo na požehnání. Několik dní před začátkem školního roku jsme mlátili cepy v naší stodole. Já jsem obracel snopy. A než mladci skončili, toulal jsem se okolo nebo si hrál nebo snil v trávě pod velkou hruškou. Náhle jsem nastražil uši, protože jsem zaslechl padnout jméno naší učitelky. Opouští prý naši školu, protože byla jmenována učitelkou na Měšťance. Stuhl jsem a lapal po dechu. Nevšiml jsem si, že bušení cepů utichlo, neslyšel jsem, že mě volají. Nakonec mě našli schouleného za jedním křídlem vrat naší stodoly. Držel jsem si rukama kolena, vzlikal jsem a ani jsem si neutíral slzy, které mi tekly po tvářích. Nikdo tomu nerozuměl a já jsem se styděl něco vysvětlovat. To bylo moje první hoře z lásky.
1: Do života rodiny Čepových samozřejmě krutě zasáhla válka. Otec trpěl srdeční vadou, na níž nakonec umřel. Nemoc se ohlásila několik neděl předežněmi v roce 1914. Lékař mu zakázal příliš namáhavou práci, avšak navzdory tomu musel při všeobecné mobilizaci narukovat.
0: Bylo to 2. srpna v neděli ráno. Bylo mi 11 let, sestře Aně 10, bratru Doníkovi 6 nebo 7 a Václavovi 5. Všichni jsme vstali a shromáždili se v kuchyni. Jenom dvě nejmladší sestry, dvouletá Anděla a novorozená Žofie, zůstaly v posteli v pokojíčku. Ještě vidím tatínka, jak vstupuje do kuchyně, kdy se rozloučil s nejmenšími. Klobouk měl na hlavě, uzlíček v ruce a plakal hlasitě jako dítě. A ani si neutíral slzy, které mu stékaly po tvářích a padaly na zem. Maminka šla s ním až na nádražíčko, kde právě den předtím zastavil první vlak. Po těch prázdninách jsem vstoupil do první třídy gymnázia v městečku vzdáleném asi 4 kilometry od naší vesnice.
1: Tím městečkem byla tehdy Litovel.
0: Chodil jsem tam pěšky, nebo jsem tam jezdil na druhou stranu vláčkem, který mi odvezl tatínka do války.

0: Jednou se maminka vrátila z městečka s pláčem. Potkala na trhu ženu jiného vojáka, jehož jméno často tatínek uváděl s poznámkou, že je to jeho nejlepší kamarád u Setniny. Ten psal své ženě, že se tatínek ztratil a že pravděpodobně padl. Po několika dnech úzkosti jsme kolem poledne uviděli děvče, které roznášelo poštu, jak k nám běží a mává lístkem. Je pouze raněn, leží v nemocnici ve Vídni, křičelo na nás zdaleka. Sousedé vyšli před vrata a za několik minut celá vesnice věděla, co se stalo. Lístek byl psán cizí rukou. Nějaká ošetřovatelka nebo nějaký soused nám oznamoval, že tatínek je raněn do pravé paže, jinak však se mu vede dobře a těší se, že nás brzy uvidí. Po několika týdnech, bylo to asi tak po Vánocích, probudí mě v noci nezvyklý ruch. Ještě v polospánku jsem zaslechl, jak se otvírají dveře na náves, potom tlumené hlasy, kroky a náhle jsem sebou trhl. Nade mnou se skláněla jakási hlava. Hlava s vojenskou čepicí. Než jsem poznal, že je to tatínek, než jsem poznal jeho oči a vousy, zachvátil mě strach a snad jsem i vykřikl. Za chvíli jsem mu ležel v náručí. Přijel bez ohlášení, protože ho náhle propustili z vídeňské nemocnice a poslali do Olomouce. Přerušil cestu, šel Bůh ví kolik kilometrů pěšky, doufaje, že se mu nějak podaří vymluvit to zdržení, až se dostane na místo svého určení. Bylo k 11. večer. Byli jsme všichni tak dojati, že jsme mluvili jenom trhanými větami v kuchyni, kde maminka zatopila. Malé sestřičky Anděla s Žofií, které nemohly tatínka zpočátku poznat, se pomalu osmělovaly. Seděl u kamen, vojenskou čepici pořád na hlavě, blůzu rozepjatou. Těžko hýbal pravou rukou. Dvě rudé jamky označovaly místa, kudy kulka vnikla a zase vyšla ven. Přitom zavadila o krk. Stačilo několik milimetrů.
1: Otec Jana Čepa měl právo na jeden rok rekonvalescence. Od jara roku 1915 do jara roku 1916. Válka však pořád nekončila a tak musel znovu narukovat. Jeho rameno bylo skoro v pořádku, ale ještě několik týdnů se udržel v blízké posádce, odkud chodil často na propustku. Ale přišel den, kdy musel vzít znova pušku a kdy byl poslán nikoli na frontu, ale do obsazeného Srbska, kde hlídal balkánskou železnici v úseku Bělehrad-Cařihrad.

0: Jan Čep byl člověkem mimořádné citovosti a citlivosti, o čemž svědčí celé jeho dílo. V autobiografickém eseji Sestra úzkost se s upřímností jemu vlastní dočítáme o jeho dospívání a mladistvých láskách.
1: Byl jsem dítě od přirozenosti plaché, s velmi křehkou, skoro neduživou tělesnou konstrukcí. Nic mě nepřipravilo na hroznou krizi, která mne čekala. Sexuální záležitosti byly pro mne něčím docela neznámým. Neměl jsem ani tušení o tělesné povaze vztahu mezi mužem a ženou. Byl jsem jednoho dne úplně překvapen brutálním probuzením pudových sil při čtení jinak neškodného příběhu s tendencí skoro moralistní. Dva muži, otec a syn, se vracejí večer domů. Přijde jim otevřít služka. Otec si chytne za ruce, aby tak usnadnil práci synovi, který provede na nešťastnici to, co se dělává ženám v takových případech. To bylo všecko. Ale pro mne to bylo zjevení se všemi důsledky. Stalo se to mezi mým 13. a 14. rokem. Poprvé jsem se zamiloval do studentky našeho gymnázia, která chodila o třídu níž. Oběma dvěma nám nebylo více než 14. Byla to dcera učitele ze sousední vesnice a jmenovala se Ludmila. Schválně jsem chodíval v létě cestou, kde mě musela předjet na kole. Ještě vidím její bílý klobouček, pohyb jejich ramen, zad a nohou, opírajících se střídavě o pedály. Vždycky jsem se trochu otočil ve chvíli, kdy jsem cítil, že mě dojíždí, a pozdravil jsem ji smeknutím. Ona mi odpovídala lehkým kývnutím hlavy a úsměvem hnědých očí. Potřeboval jsem všecku svou odvahu, abych se odvážil na ni podívat, když jsem ji potkával na chodbách gymnázia s ostatními kamarádkami. Odvážil jsem se dokonce ještě něčeho, v čem jsem se už cítil silný a kde se má plachost spojovala s jistou odvahou. Napsal jsem jí dopis na růžovém papíře malého formátu. Nevzpomínám si už, co jsem tam psal. Nemyslím, že padlo slovo láska. Mluvil jsem jistě jenom o přátelství, úctě a oddanosti. Zdá se mi, že jsem ji nazýval svou čistou studánkou. Samozřejmě jsem nikdy nedostal odpověď. Dověděl jsem se jenom, že všechny její přítelkyně četly mé vyznání lásky a že je znali slovo od slova. To se stalo za posledního roku války před prázdninami roku 1918, několik měsíců před tatínkovým návratem z vojny. Poprvé jsem mluvil s tou dívkou po dvou, po třech letech. Oba dva jsme už byli velcí. Zaslechl jsem, že její milý gymnazista o rok starší než já, kterého jsem dobře znal, ji pustil k vodě. A tak jsem jí ještě jednou napsal. Několikrát jsem ji pak doprovázel po vyučování lukami a lesíky podle řeky až skoro k její vesnici. Rozhovor byl pro mne velkým problémem. Mluvil jsem s ní o literatuře, půjčoval jsem jí knihy. Když jsme se jednou měli rozloučit, náhle zvážněla, podívala se mi do očí, potom je sklopila a řekla polohlasem, dívajíc se na špičky svých střevíců: nikdy vám nebudu moci dát, co ode mne čekáte. A nechci vás klamat. Bylo to tak náhle, že jsem nevěděl, co odpovědět. Vykoktal jsem nějakou omluvu a prosil jsem ji, aby mi zachovala své přátelství. A rozešli jsme se. Později jsem ji potkával na studentských plesech, v divadle, na výletech, nikdy samotnou. Po několika letech jsem ji znovu uviděl v Praze, kde jsem studoval a kde ona byla někde zaměstnána. Nejasně mi naznačila, že je zasnoubena. Vyměnili jsme si několik dopisů. V posledním, co mi napsala, se zmínila o jedné z mých povídek, která byla uveřejněna v jednom pražském časopise, a vyčítala mi v něm, že se straním starých přátel. Tentokrát jsem to byl já, kdo neodpověděl, ale docela přirozeně. Neměl jsem sebemenší úmysl něco oplácet. Nikdy jsem ji už neviděl.
0: Jan Čep odmaturoval na Litovelském gymnáziu v červnu roku 1922 s vyznamenáním. Pak začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bydlel na Hlávkově koleji poblíž Karlova náměstí. Ve čtvrtém roce jeho vysokoškolských studií, v létě roku 1926, došlo k jeho osudovému setkání s katolicky orientovaným myslitelem, literátem, vydavatelem a překladatelem Josefem Florianem a jeho starou říší.
1: Přijel jsem do Staré říše na počátku měsíce září roku 1926. Toho nejkrásnějšího září, které jsem kdy poznal. Florian mě přijal vážně s otcovskou starostlivostí. Najal mi světničku v jednom statku ve vesnici. První dny pokračovaly prázdniny. Ráno jsem vstával brzy a účastnil jsem se mše v soukromé kapli. Já jediný jsem nechodil k přijímání. Po určité době zavedl Florian řeč na mou zpověď. Odpověděl jsem mu, že jsem připraven. Doporučil mi faráře ze sousední farnosti premonstráta. Zašel jsem tam jednou v neděli po ranní mši v doprovodu nejstaršího Florianova syna. Nad poli visela mlha, cesta byla dlouhá. Metoděj zazvonil na faře, zatímco já jsem čekal sám v kostele. Připadal jsem si jako před první zpovědí ve svém dětství. Třeba, že jsem dlouho a co nejupřímněji zpytoval svědomí, nevěděl jsem, kterým slovem začnu. Nikdy jsem se ještě nespovídal po tak dlouhé době. Přišel kněz, sedl si do zpovědnice a udělal kříž. Dlouho mě poslouchal a potom se mnou mluvil s pochopením a s láskou. Rozřešil mě, stiskl mi ruku a řekl mi naschledanou. Už jsem ho neměl nikdy spatřit. Dávno jsem zapomněl i jeho jméno. Na druhý den ráno jsem šel k přijímání s ostatními. Po čtyřech nebo po pěti letech. Cítil jsem se velmi klidný, bez nějakého patrného vzrušení. A pak jsem chodil k přijímání po několik měsíců každý den. Měl jsem dojem, že jsem se znovu našel. Mezitím vyšla má první kniha, dostal jsem z Prahy své autorské výtisky a jeden z nich dal Florianovi. Tvářil se dost překvapeně. Přes všecku kritiku, již mě neušetřil, jsem cítil, že se mu kniha líbí, ale že je zároveň neklidný. Našim jsem tu malou knížečku neposlal, ale oni o ní slyšeli a také ji četli. Četli pravděpodobně také nějakou recenzi v novinách, kterou jim sousedé přinesli. Byl jsem překvapen, když jsem se později dozvěděl, že obyvatelé vesnice našli v mých povídkách postavy a podrobnosti, o nich si právem nebo neprávem mysleli, že je poznávají, což jsem si já sám vůbec neuvědomoval. Co mě tenkrát překvapilo, byl zájem mých vesnických čtenářů o tyto podrobnosti. Zatímco tón a perspektiva mých povídek jim unikala. Když mi otec psal, o tom všem se vůbec nezmínil. Nic mi nevyčítal. Ještě jednou podal důkaz jemnosti, která mě dojala. Jsi dospělý, měl bys vědět, co děláš. Já s matkou se můžeme za tebe jenom modlit. Věděl jsem opravdu tak dobře, co dělám a co chci?

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jan Čep, po čtvrté.

0: Zanechali jsme Jana Čepa na sklonku roku 1926, v době jeho pobytu u Josefa Floriana ve Staré Říši, kde musel podstoupit jednu z nejtěžších zkoušek svého života.
1: Marie byla dívka velmi nevinná, ale člověk u ní tušil horoucí srdce a ohnivé smysly. A ona mi mé pohledy brzy vracela. Nevšiml jsem si jich jenom já sám. Jednoho dne si mě vzala stranou Florianova mladší sestra, která dělala bratrovi sekretářku. Řekla mi, že si dobře všimla, že se mi Marie líbí a že jí také nejsem lhostejný. Navrhla mi, že mi to u neteře a u bratra zprostředkuje. Jenomže se věci obrátily docela jiným směrem. Pomalu jsem začínal s překvapením zjišťovat, že tetiny pohledy na mě ulpívají s výrazem, jehož významu jsem se bál domýšlet. Jednou večer přišla za mnou do mé světničky. Po chvilce váhání mi začala vysvětlovat, že si všecko rozvážila, že Marie je pro mne moc mladá, že já potřebuji ženu rozumnější, která by mi mohla být užitečná po všech stránkách. Než jsem se mohl vzpamatovat, měl jsem její ruce okolo krku. Neměl jsem sílu ji odstrčit. Byla nejméně o 20 let starší než já. A tak začala doba zmatků, rozpaků a výčitek. Onemocněl jsem nadlouho chřipkou. Chodila za mnou často v doprovodu služky, která na ní čekávala v předsínce. Bývala na posteli vedle mne, abych ji laskal, aniž by mě nechala zajít dál. Když jsem poprvé vstal a šel na mši do kapličky, nešel jsem k přijímání. K svému velkému překvapení jsem viděl, jak ona přistupuje k svatému stolu. Situace byla bez východiska. Konečně mi navrhla, abych šel požádat bratra o její ruku. Vyslechl mě beze slova. Když promluvil, připadalo mi, že chroptí. Ona byla vždycky taková. Snadno se zamilovává. Už se jí to stalo s několika mými spolupracovníky. Dokonce ani sutana ji nezastavila. A po chvíli mlčení, je pro vás příliš stará. Všiml jste si někdy vrásek na jejím krku? Myslel jsem, že máte v úmyslu vstoupit do semináře a že využijete zdejšího pobytu, abyste si to lépe rozvážil. Bylo to tedy ne. Bratrovo slovo bylo pro sestru rozhodující. Věřila, že je nepostradatelná pro něho i pro jeho dílo. Přijala jeho odmítnutí jako příležitost k oběti a žádala mě, abych se také já na ní podílel. S ní. Na druhý den jsem nasedl se svým chudičkým zavazadlem do autobusu. Vracel jsem se do Prahy jako trosečník. Prázdniny toho roku jsem strávil u rodičů. Už si nevzpomínám, jak jsem je obeznámil se svým odchodem od Floriana. Nastěhoval jsem se zase do své světničky v Podkroví. Chodil jsem ven, jen když jsem musel, vyhýbal jsem se bývalým prázdninovým přátelům a těžko jsem snášel zvědavé pohledy sousedů, čtenářů své knížečky. Rodiče se mě na nic neptali a jejich jemnost mě hluboce dojímala. Začal jsem znovu milovat tatínka a maminku způsobem, který jsem si nedovedl nikdy představit. Cítil jsem se jim znova velmi blízko, jako v dobách svého dětství. Nemohl jsem se vzpamatovat z jejich šetrnosti, z jejich schovývavosti a z jejich pochopení. Ale tyto prázdniny byly jenom ústraním, které nemohlo trvat stále. Musel jsem do Prahy hledat nějakou obživu. Nabídli mi překlady a soukromé hodiny. A pak se jeden z mých přátel stal ředitelem jednoho velkého nakladatelství a našel mi místo lektora s pravidelným malým platem. Dal jsem se znova do psaní. Po několika měsících mi vyšla další sbírka próz.
0: Tím Čepovým přítelem byl Bedřich Fučík a o ním velkým nakladatelstvím byl Melantrich. Sbírka próz nesla název Vigílie. V té době ale prožil Jan Čep, jak sám napsal, nejhlubší a nejbolestnější lásku svého života.
1: Přítel, který mě přijal jako lektora do svého nakladatelství, byl zasnouben s dívkou, která právě dokončila studia a byla jen o málo mladší než já. Nabídl mi, abych se ubytoval u matky jeho snoubenky na jednom pražském předměstí, kde jsem pak bydlel 5 nebo 6 let. Dívka sama bydlela ve městě u jedné své tety, ale v měsících před svatbou přicházela trávit své prázdniny a svátky k matce. Tam jsme se lépe poznali. Takřka okamžitě vznikla mezi námi dohoda a vzájemná sympatie. V počátcích mého citu bylo něžné přátelství plné úcty, ke které mě vedlo, říkám to, aniž bych si chtěl lichotit, mé hluboké založení. A pak stejné záliby a stejné zájmy. Dal jsem jí číst své oblíbené autory, kteří se jí většinou také zalíbili. Byla velmi citlivá k tomu, co jsem psal sám a povzbuzovala mě v mé práci a v mých plánech. Vypravovali jsme si své vzpomínky a nacházeli jsme v nich společné prvky. Byla to dívka úplně čistá a neporušená. Třeba, že jsem u ní někdy cítil zadržovanou vášeň. Ale hlavně ji chránilo, přede mnou i před sebou, naše vzájemné přátelství s jejím snoubencem. Jestliže někdo z nás, anebo v některých chvílích a později oba dva, jsme cítili v sobě zárodky toho, co by se mohlo nazývat láskou, byli jsme si tichou dohodou vědomi toho, že nesmíme za žádnou cenu přivést tento cit na světlo, že se musíme chránit mu dát jméno a že jej musíme okamžitě vykázat do oblasti zakázaného a nemožného, že je naším společným úkolem a povinností jej stůj co stůj přeměnit v čisté přátelství. Vzpomínám si na jeden výlet, který jsme společně podnikli jednoho červencového odpoledne na blízký druhý břeh řeky. Zvedal se tam protáhlý pahorek porostlý stromy, mezi nimiž se tyčila špička zvonice. Zdrželi jsme se a když jsme se vrátili na břeh řeky, byla už skoro tma. Museli jsme volat převozníka, který byl se svou loďkou na druhé straně. Stáli jsme tam dlouhou chvíli zcela sami vedle sebe, než nám odpověděl a než jsme uslyšeli ve večerním tichu údery vesel v šplouchající vodě. Za chvíli jsme seděli na malé lávce v přední části loďky. Skoro jsme se dotýkali, ale neodvažovali jsme se dotknout vědomě nebo se vzít za ruce. Voda kolem nás odplouvala a odnášela chvějivý odlesk hvězd. Cítili jsme se kdy blíže jeden k druhému, a přesto tak zoufale odděleni. Odděleni navždycky. Měli jedno dítě, potom druhé a třetí. Někdy jsem s nimi trávíval část svých prázdnin. Byl jsem vždy přijímán s přirozenou samozřejmostí, ale v jistém smyslu jsem se přesto nepřímo a nechtěně vzdaloval. Stávalo se, že jsem zašel do nočních podniků a vycházel odtamtud nešťastný, pohrdaje sám sebou, neschopen zamilovat se do jiné ženy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jan Čep po páté a naposledy.

0: Léta 1927 až 1939 byla pro Jana Čepa umělecky nejplodnější dobou jeho života. Napsal za oněch 12 let většinu svých knih, povídkové soubory i jediný román Hranice stínu. Získal si jméno a vstoupil do literárních příruček. Přeložil také celou řadu děl, zejména francouzských autorů. Byl znám a hodnocen jako spisovatel s katolickou inspirací. Pak ale přišla válka.
1: V září roku 1939, několik týdnů po Hitlerově vpádu do Polska, jsem se usadil se svými knihami a s několika kusy nábytku, které jsem si dal poslat z Prahy, v malé světničce své rodné chalupy. Byla to bývalá komora s hliněnou podlahou, kde jsem v dětství viděl běhat myši okolo hromad červené řípy a brambor. V koutě se bez ladu a skladu válely zrezivělé kosy a deštníky. Na podlahu se položila prkna, prorazilo se okno, stěny se nabílily vápnem. Tak vznikla komůrka. Bylo to útočiště a zároveň ostrůvek oddělený od ostatního světa, obklopený temnotami plnými hrozeb. Kdykoliv jsem jej opouštěl, ať už jsem šel na mši do sousední vesnice nebo na zastávku vlaku do Olomouce, kde jsem měl mnoho přátel, vždycky jsem měl pocit, že riskuji a že možná nenajdu cestu zpátky. Trvalo to 5 let.
0: V roce 1947 byl Jan Čep členem delegace katolických intelektuálů v Římě na kongresu Pax Romana. Brzy se stal i členem katolického výboru UNESCO. V únoru 1948 provázel anglického spisovatele Grahama Greena během jeho návštěvy Čech. Brzy se však Čep octnul pod dohledem státní bezpečnosti, jejíž tlak se neustále stupňoval. Obávaje se svého zadržení a uvěznění, rozhodl se odejít ze země. A tak se v neděli 15. srpna octnul v malém bytě převaděče v Aši.
1: Všechny peníze, které jsem u sebe měl, jsem daroval svému průvodci. Večer dlouho seděl u rádia. Konečně asi o 11:30 vstal a prohlásil, že se jde. Půjdete za mnou asi 30 kroků. Kdykoliv uvidíte, že se zastavuju, zastavíte se také. A když zjistíte, že jsem někoho potkal, vrátíte se. Nejprve jsme šli ulicí, pak jsme obešli několik domů a dostali se na cestičku, která byla po jedné straně lemována jedlemi a po druhé loukou s vysokou travou. Byl skoro úplněk. Rozeznávali jsme přesný a přímý stín každého stvolu. Brzy jsem byl zmáčen rosou až po kolena. Košile se mi lepila na tělo, pot se ze mne pod 2 svetry a zimníkem jen lil. Snažil jsem se udržet smluvenou vzdálenost mezi sebou a svým průvodcem, ale často se mi jeho obrysy ztrácely ve stínu. Chvílemi jsem viděl, jak si kleká a přikládá ucho k zemi. Tehdy jsem se také zastavoval celý bez dechu. Konečně jsem spozoroval, že odbočil od kraje lesa, jehož stromy byly stále řidší, a že leze po 4 po louce nebo jetelovým polem. Bylo to obojí. Potom vstal a skryl se ve stínu několika osamělých stromů. S vypětím posledních sil a trochu přikrčen jsem ho dostihl. Nebýval bych to dokázal po kolenou. Když jsem byl u něho, ukázal mi jakýsi tmavý pás na druhé straně paseky, kde všecko bylo zřetelné jako na dlani. Přeběhněte tuto louku, řekl mi. A dostanete se k živému plotu, který roste podél trati. Ta tady tvoří hranici. Jakmile budete za ní, jste v Bavorsku. Ale utíkejte i tam, aspoň 50 metrů. Zlomte vás. V poslední chvíli se mne zmocnila panika. Musel do mne strčit nebo takřka násilím přinutit, abych se rozhodl překonat ten prázdný prostor před sebou a abych se pokusil běžet. Ukázalo se, že živý plot je velmi hustý a sevřený. Musel jsem se do něho opřít ze všech sil, abych si prorazil cestu jeho tvrdými a spletenými větvemi. Ale můj tlak mě strhl příliš daleko a příliš prudce. Sklouzl jsem po mokré trávě, která pokrývala svah. Trať byla aspoň 3 metry pod ním a já jsem spadl, jak jsem se rozehnal z této výše do železných signalizačních drátů vedoucích podél tratě. To vyvolalo hrozné řinčení kovu, které muselo být slyšet na mnoho kilometrů. To mi šlehlo hlavou, když jsem namáhavě vstal.

Skutálel jsem se na bahnitou louku a bořil jsem se do bláta až po kotníky. Nemohla být ani řeč o tom, že bych měl utíkat, jak mi to doporučoval průvodce. Bláto s vodou čvachtalo při každém kroku. Najednou jsem objevil ve svahu cestičku. Chvíli jsem ještě šel, potom jsem se otočil. Světla pohraničního městečka svítila přede mnou v lehké mlze. Připadalo mi podivuhodně blízko, ale já jsem už přesto věděl, že se ta vzdálenost pro mne stala nepřekročitelnou.

0: Jan Čep hodnotil své první 3 roky v Paříži jako řadu neúspěchů.
1: Na podzim roku 1951 jsem konečně vyhověl žádosti Rádia Svobodná Evropa a stal jsem se členem jeho redakce. Ale když jsem odjížděl do Mnichova, měl jsem v úmyslu se zavázat pouze na určitou dobu a proto jsem si ponechal doklady uprchlíka ve Francii. Doufal jsem, že se brzy vrátím. Strávil jsem v Mnichově 3,5 roku s kratšími i delšími pobyty ve Francii. Má práce v rádiu spočívala v tom, že jsem psal promluvy rázu více či méně osobního, úvahy rázu polopolitického, polofilozofického. Uvědomil jsem si, co to znamená sedět celé hodiny před prázdným listem papíru s jedinou myšlenkou. Je naprosto nutno, aby do zítřka bylo 5 nebo 6 stran popsaných mou rukou. Stala se z toho můra. Můra, která ještě pořád trvá.
0: Jan Čep se po roce 1954 vrátil do Paříže a pro Svobodnou Evropu pracoval dále jako zpravodaj. Roku 1954 se v Paříži oženil s dcerou francouzského spisovatele a esejisty Charlese de Beauprimerose a v lednu následujícího roku se jim narodili dvojčata, Klárka a Jeník. Na začátku května 1964 se u Čepa objevily první příznaky vážného onemocnění. V létě 1966 prodělal mozkovou mrtvici, což mu znemožnilo další veřejnou činnost. Došlo k částečnému ochrnutí, které se projevilo problémy s chůzí a trhavou, málo srozumitelnou řečí. Jan Čep zemřel 25. ledna 1974. Po obřadech v katedrále Notre-Dame byl pochován v rodinné hrobce Dibo v Celle Saint-Cloud u Paříže.

0: Tolik životopisy věnované osudům spisovatele Jana Čepa. Pořad pro Český rozhlas Olomouc napsal Jan Sulovský. V režii Michala Bureše účinkovali František Derfler a Tereza Richtrová. Hudební spolupráce Antonín Schindler.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové pondělí, milí posluchači, Kolotoč je opět s vámi a s ním i celá řada rad a zajímavostí, ale i pěkných písniček. V jazykovém koutku bude řeč o pohybném E. Upečeme si bábu z chleba, tedy alespoň prostřednictvím rozhlasových vln. Dozvíme se, že stromky můžeme sázet i v červnu, ale chce to jednu vychytávku. A už za chvíli vás vezmeme na výlet, zamíříme do Rabštejna nad Střelou, který je součástí města Manětína na západě Čech. Pohodlně se usaďte, právě začínáme, a to písničkou Léto, jak má být v podání Karla Zicha.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Ladíte pohodu, ve které i dnes navštívíme jedno zajímavé místo. Zamíříme do Rabštejna nad Střelou, který bývá označován za nejmenší město ve střední Evropě. Ve skutečnosti jde o část města Manětína na severním Plzeňsku. To ovšem na atraktivitě tomuto místu nijak neubírá. Na relativně malém prostoru tam najdeme jednu zajímavost vedle druhé. S předsedou správní rady nadačního fondu Muzea Rabštejn nad Střelou Robertem Terichem se tam vypravila kolegyně Kateřina Dobrovolná.
1: My tady právě teď stojíme na náměstí, ale je to pro mě osobně tak trošku zvláštní označení. Ono to spíš vypadá jako jakási náves. Je to opravdu venkovského rázu. On má Rabštejn svojenej, je to tak.
2: Rabštejn patří k nejmenším městům v Evropě. Rabštejn byl město na solné stezce a počátkem novověku, kdy se postavily železnice, upadl jeho význam. Takže zůstal skalní ostroh obehnán hradbami a město začalo stagnovat. Tím, že stagnovalo, si zachovalo svoji tvář i počet domů, které byly vystavěny na tomto místě, které spíše mizí, než by nové vznikaly.
1: A když už jsme u těch domů, tak ty jsou tady opravdu krásné. Jsou původní. Tady na ty, na které se díváme, vidím hrázdění dokonce.
2: Ano, většina domů, které tady jsou, mají 300 let, to jsou ty nejstarší, protože Rabštejn několikrát vyhořel, ale řada domů má středověký základ právě z toho 14. století, kdy město bylo postaveno a stalo se městem královským a dostalo vlastně svůj erb, který je český lev a říšská orlice. To je znamení, že to bylo velmi významné město, vlastnil ho Karel IV., který ho věnoval Elišce Pomořanské. To byla, myslím, doba největší slávy Rabštejna. A pak už jenom upadal.
1: Tak úplně neupadl. Je tady dokonce muzeum, před kterým stojíme.
2: Město zažilo druhý rozkvět v době baroka, kdy se po Bílé hoře zde vrátilo nové obyvatelstvo a začal rozkvět tím, že se zde postavil klášter servitů. Šlechta si postavila rezidenci v už renesančním stylu a je zde mnoho soch, které jsou barokní, takže Rabštejn svým způsobem patří i mezi takové barokní perly zdejšího regionu. V roce 2015 jsme otevřeli zdejší regionální muzeum, které se věnuje jenom Rabštejnu nad Střelou a nejbližšímu okolí.
1: Teď jsme se dostali na takovou zatravněnou plochu a před námi je dokonce hrad. No co tady v Rabštejně všechno nemáte?
2: Máme tady zbytky dvou gotických hradů, jmenují si oba dva Sichrov. Každý hrad byl na jednom ostrohu postaven a zůstaly tady ty strážní věže, které jsou dodnes turistickou atrakcí a je to taková místní rozhledna. Tyto hradby pamatují Jana Žižku.
1: Tady v Rabštejně se natáčelo také několik filmů.
2: Myslím si, že nejznámější epos rabštejnský natočil Tomáš Vorel, který zde patří již k místním a jeho filmy jsou i o zdejších obyvatelích, ale především o Rabštejně, místních domech a přírodě, která je jeho filmy, myslím si, dost oslavována a vyzdvihována jako opravdu místo pro velké city a tragédie, ale i veselé příhody. Nejkultovnější patří Cesta z města s Tomášem Hanákem, který se odehrává i právě v našem muzeu číslo popisné 10, kde tehdy byla hospoda a všichni aktéři filmu nejen po filmu, ale i ve scénách zde užívali nápoje a vypadávali z hospody ven a dovnitř.
1: Je to také oblíbené v zahraničí?
2: Ano, myslím si, že nejkrásnější místo, kde Rabštejn vyniká, je starý gotický most přestavený v 18. století, která využila produkce kapely Depeche Mode, aby zde natočila klip.
0: Vyjmenoval předseda správní rady nadačního fondu Muzeum Rabštejn nad Střelou Robert Terich zajímavosti o malebném a starobylém Rabštejně, který je součástí města Manětína na západě Čech. Objevovat krásy tohoto místa se za ním vydala redaktorka Kateřina Dobrovolná.

0: Následující minuty patří na pohodě naší mateřštině a tentokrát bude řeč o pohybném E. Tak schválně, co myslíte? Je správně věta. Četli jsme úryvek z Volkera nebo z Volkera? Více už nám v jazykovém koutku řekne Vladimír Šťovíček a odbornice na češtinu Helena Chýlová.
1: Také dnes budeme odpovídat na dotazy posluchačů. Jeden z nich se ptá na to, co je správně. Alše nebo Aleše? A tak se ptáme i my, Heleny Chýlové. Dobrý den.
2: Dobrý den. Z dotazu vyplývá, že budeme hovořit o takzvaném pohybném E. Domnívám se, že jsme se již o této problematice zmiňovali, ale v souvislosti s tvořením tvarů cizích příjmení, například Volkera nebo Volkera. Tvary Volkera i Volkera jsou rovnocenné. Oba lze použít v kterémkoliv kontextu. Také v případě Alše nebo Aleše jsou obě formy náležité. Svou roli zde může hrát tradice. Ve jméně známého malíře Mikoláše Alše E tradičně vypouštíme, jindy spíše ne. Tradice může být i rodina, pak převažuje užití jednoho z tvarů, například i v oslovování Alši nebo Aleši.
1: No a týká se to pohybné E jenom tvarů vlastních jmen?
2: Pohybné neboli vkladné E se nevyskytuje jen ve tvarech vlastních jmen, jak by se mohlo zdát podle předchozích příkladů, ale je běžné i při tvoření tvarů obecných jmen. Je pozůstatkem praslovanského vývoje hlásek. Přítomnost nebo absence E v jednotlivých tvarech slov je dána vývojem typických krátkých praslovanských hlásek, takzvaných jerů. Pohybné E se vyskytuje při tvoření tvaru slov jako například lev, lva nebo pes, psa, kde jako rodilý mluvčí střídání E vůbec nevnímáme.
1: Můžeme někdy chybovat v užití tvaru slova, které to pohybné E obsahuje?
2: No, chybujeme většinou u slova křest. Nesprávně slyšíme například proběhly křesty nových knih. Zde je v množném čísle náležitý jen tvar křty. Setkávám se také s nenáležitým tvarem pohřebu, který, musím říct, mě trochu překvapuje. Například mluvili jsme o pohřebu. Správně tedy jen pohřeb, pohřbu. Domnívám se, že ve tvarech ostatních slov nechybujeme.
1: Takže až někoho uslyšíme říkat, byl jsem na křestu, dáme mu za uši. Helena Chýlová, mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak jsme zase o něco moudřejší. Jazykové koutky na vás čekají i všechny další dny v našich kolotočích.

0: Na Českém rozhlase Pohoda pravidelně vaříme, pečeme, smažíme. Kdo by neznal rčení, že dobrá hospodyňka pro pírko i za plot skočí. Možná ještě více hospodárné byly naše prababičky v kuchyni, jak dokládá dnešní recept etnografky Vladimíry Jakoubějové na takzvanou bábu z chleba. V doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního za moment vysvětlí, že jde o jednoduchý a levný, ovšem velmi chutný moučník.
1: Dnes budeme připravovat nákyp z tvrdého chleba. Je vidět, že naše babičky uměly připravit lahůdku i se surovin, které bychom asi nepoužili.
2: V souvislosti s tím je třeba připomenout, že naše babičky měly ke chlebu zvláštní úctu. Chleb prý nikdy nevyhodili.
1: Byl to boží dar, proto se nikdy nevyhazoval. A pokud už se stalo, že by se nesnědl čerstvý nebo trochu tvrdý, opečený s česnekem nebo nějakou omastou, nebo nakrájený na kostičky do polévky, tak se nechal usušit. Usušený se strouhal jako zásmažka do polévek a omáček, nastavovali se s ním kaše, kucmochy, zahušťovali se s ním pokrmy ze zeleniny. Pravda je, že na zadělání těsta na chleba, který naše babičky pekly jednou za týden, používali kvalitní suroviny, proto také neplesnivěl, nebyly v něm kromě chlebového kvásku žádná kypřidla, často vydržel chutný celý týden a málo kdy asi zbyl. A pokud ano, tak jen krajíček nebo patka. Ty babičky sušily v lískách na kachlových sporácích ve vesnických chalupách i ve městech. A když už bylo nasušeného chleba dost, tak se rozdrtil v moždíři, babičky říkali utloukl, a něco dobrého se z něj připravilo, třeba bába z chleba.
2: Bába, jak už víme, znamená bábovku a ty se připravovaly z leda z čeho? Od brambor po jablka. No dnes tedy zkusíme tu z chleba.
1: Usušený chléb utlučeme a prosejeme, na pekáč dáme kousek sádla nebo másla, na talíř chleba počítáme asi tak lžíci omastku. Chléb na tom usmažíme do růžova, přidáme lžičku strouhaných jadérek ze švestek nebo meruněk, ty se používaly jako levná náhražka mandlí. Prochladlý opečený chléb pokropíme mlékem, aby zvlhnul. Vymažeme rendlík nebo formu omastkem, vysypeme moukou, do ní dáme vrstvu usmaženého chleba, posypeme trochu skořicového cukru, na to dáme vrstvu na plátky nakrájených jablek, zase posypeme cukrem se skořicí, pokropíme dobrou kyselou smetanou, dáme opět vrstvu chleba a tak pokračujeme, až je forma plná. Na povrch musí přijít chléb. Ten pak poklademe kousky másla a volněji asi tak 3/4 hodiny pečeme. Upečený vyklopíme a posypeme cukrem. A možná se budete divit, ale je to opravdu velice dobré.
0: Pokud si chcete pochutnat na dobrém a levném moučníku, bába z chleba bude určitě dobrou volbou. Teď si dáme pohodové melodie v podání Milušky Voborníkové a Valdemara Matušky, které vystřídá zábava z rozhlasového archivu.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Ladíte Kolotoč, kde si teď můžete poslechnout další pokračování naší zábavy z rozsáhlého rozhlasového archivu. Připomeneme si zakladatele divadla Y Jana Šmita. Více informací už má pro vás Jiří Hubička.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Dnes vás chci pozvat na krátkou návštěvu do studia Y, milí posluchači. Zavítáme tam proto, abychom si připomněli zakladatele a dlouholetou vůdčí osobnost této divadelní scény, která začínala svoje působení už v 60. letech minulého století v Liberci, která se v roce 1978 přestěhovala do Prahy. Touto osobností není nikdo jiný nežli spisovatel, pedagog, malíř, režisér, herec, dramatik, scénárista, scénograf, kostýmní výtvarník, textař, kulturní publicista a organizátor. Ano, to vše jsou profese, které za svého bohatého života zastával principál Y-ky Jan Šmit. Za pár dní, přesně 14. června, tomu bude už 90 let, kdy se Šmit, bylo to v Táboře, narodil. Jana Šmita dnes připomenu úryvky z pořadu, který o něm v loňském roce připravil jeho kolega, dlouholetý člen Y-ky, herec Martin Dejdar. Nejprve uslyšíme úvahu Jana Šmita o humoru, o tom, čemu se lidé smějí.
3: Já bych ještě chtěl říct teďka k té myšlence, čemu se lidi smějou, tak jsem si vzpomněl opět na Wericha, jak mi říkal, tato se nikdy neptejte. A pak mi říkal vážně, a koho si citoval, to jsem zapomněl, koho, říkal, proč se člověk směje? To je jako kdybyste se ptal, proč žije králík. Tak ho potom pitvejte, dozvíte se to, ale on už nebude žít.
4: Hrálo se s ním hrozně. On vlez na jeviště, to byl uragán a nikdy jste nevěděli, co udělá, nikdy nic neplatilo, nikdy neuměl text, dělal si tam, co chtěl prostě a to byl přesně on, to byl Šmít. A vy se přizpůsobte a dělejte to tak, aby to bylo dobrý. No to prostě bylo jeho, to byl on. A to bylo ve všem, my jsme točili i nějaký filmy společně, nikdy to neuměl, ale vždycky to bylo dobrý, vždycky to dobře vypadalo. On jak byl divnej v tom projevu, jo, to, co vlastně tady chtěl i po těch ostatních lidech, tak to prostě bylo autentický. Byla to figura, vždycky to byl nějaký charakter, jo. A bylo to zajímavý. Jakýkoliv večery tady, a hráli jsme to tisíckrát, večery na přidanou, večery pod lampou, vánoční večery, všechny ty improvizace. Vždycky tady v té šatně dopředu jsme byli na něčem domluvený, byl napsaný jakoby bodový scénář, vlezli jsme na jeviště po 3 minutách, když jsme se domluvili a nic neplatilo. Nic. Prostě on si to dělal, jak chtěl.
5: Já už si nepamatuju, v čem jsem hrál. Ale opravdu takhle to je. Já ty věci za sebou, pokud já si z nich pamatuju, co mi to dalo, jak jsem se změnil a na co jsem přišel a divil jsem se, že jsem na to nepřišel dřív, to vždycky z nějaký té práce mám takovejhle zisk, který může být nakonec i negativní. Že jo? Nikdy to není jenom to plus.
4: Na co se nedá fakt jakoby zapomenout, to je příběh, když jsme jeli v 89. roce na jaře na festival nějaký do Řecka, do Aten. A Honza byl fenomenální v tom, že on, v tom jak Jirka Lábus, neumí žádnou řeč jinou než češtinu a stejně všude nějakým způsobem se prostě dokáže domluvit. A to jsou věci, které jako chcete vidět a chcete u nich být. No a byli jsme v tom Řecku, kde teda byl jakože festival nějaký... Ale festival byl o tom, že tam byla Y-lonka, byl tam jakási část nebo odnož Royal Shakespeare Company tehdy a byl tam nějaký Rus. S ním bylo asi 5 lidí jako doprovodu, to byly všichni nějaký členové KGB a nějaký agenti samozřejmě. A ten Rus vystoupení, který to bylo tak něco absurdního. On byl v trikotu, jako baletil a do toho recitoval. Jo, fakt to bylo jako peklo. Byl závěrečný večírek. A protože to bylo v těch Atenách, tak se tančilo řecké kolo, že jo. A Šmít jak nikdy ničím nemluvil a nikdy se tako, takhle v zahraničí jako nevyjadřoval cizí řeči, to vždycky nějaký překladatel a tohle. Tak si představte, že my jsme tančili, on takhle držel za ramena toho Rusáka zrovna, vlastně jak vyšlo za něj. A jak tak byl, asi taky už samozřejmě jsme pili to řecký víno, tak najednou z ničeho nic se na něj otočil a řekl mu zcela plynou ruštinou, kakoj ty durák, jo. No a v tu chvíli skončil večírek, konflikt mezinárodní. Šmít dělal, že vůbec neví, jako o co šlo a proč se to jako stalo. Večírek byl ukončen, rozpuštěn, protože sovětská delegace se urazila a tím Honza Šmít ukončil mezinárodní spolupráci na festivalu v Atenách v Řecku v roce 89.
6: Musím se ptát,
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
0: Další rozhlasové vzpomínky a perličky uslyšíte zase za týden v pondělním kolotoči. Teď zazní další evergreeny v podání Synkop 61 a Marty Elefteriadu, které vystřídá hobby rubrika, ve které se dozvíme, že stromky můžeme sázet i v červnu, ale chce to pozor jednu vychytávku.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Stromky na zahradě se obvykle sází na jaře a nebo na podzim. To, aby jim v tom prvním případě neublížilo silné slunce, nebo v druhém proto, aby mohl stromek na novém místě celou zimu odpočívat a připravit se na jarní rašení. Kdo to zatím nestihl, tak má možnost vsadit stromky i v červnu. Chce to ale jednu malou vychytávku. Takový stromeček by měl růst v kontejneru, aby se mu přesazováním nepoškodily kořeny. Další užitečné tipy pro nás zaznamenal kolega Artur Kubica v rozhovoru s vsetínským zahradníkem Petrem Baďurou.
1: Někdo dosazuje i stromky díky tomu, že jsme měli dlouhou zimu, takže se dá když tak dosazovat i ovocné stromy a ty se už sází z kontejneru, že už je zakořeněný, takže vlastně jenom se ten kořenový systém rozroste a ten stromeček vlastně není potřeba tím pádem nějak zmenšovat korunku, zátěž na ten kořen. Takže ten stromeček už nám vlastně i tenhle rok může klidně zarodit. Ne velké množství, protože ještě nejsou to obrovské stromy, ale něco už nám může ukázat nějaké plody.
2: Což by bylo překvapivé. Takže on vlastně i v tom červnu, když se ho zasadím v tom kontejneru, to znamená, on už teď ještě hodí nějaké plody.
1: To už v podstatě začne dozrávat. Takže to pro toho zákazníka je to už zajímavé. Když už se snaží, tak ten výsledek své práce vidí dosti brzy.
2: Dobře, já vykopu jámu, chci se zasadit třešeň ještě, ty třešničky tam určitě budou, takže je vidím. Vykopu jámu, co mám udělat v té zemině?
1: Dát tam vyživnou zem, nějakou kompostovou, nesmí tam být čerstvý hnůj, protože to by ty kořeny pálilo. A ten bál se musí namočit napřed, aby nasál pěkně pořádně vodu a musí se narušit, jo, roztrhat ty kořeny trošku, aby se lépe spojil ten kořenový systém, který má nějaký tvar pravidelný, aby se nám propojil s tou půdou, kterou, do kterého sázíme. A o to dřív ty kořeny se propojí s tou zeminou a ten stromeček prostě roste líp. Jo?
2: Já jsem si všiml, že některé kořeny, tedy ty kořenové baly se prodávají v takovém materiálu, že se to snad v té zemi samo, že to zhnije, že to stleje.
1: Přesně tak. To jsou vlastně vyryté stromy z pole, zabalí se to do té juty, což je materiál přírodní, který se v půdě rozpadne. Takže ono nám to drží tvar toho kořenového systému a nemusí se to nějak narušovat jako takhle, že se to proroste těma kořenama.
2: Vy vlastně uděláte tu jámu asi jak hlubokou, jak širokou, když jde o kontejner?
1: I když je o kontejner, i prostokořený se dělá jáma aspoň o 20 cm na každou stranu širší a hlubší.
2: Pak ho obsypu nějakou jemnou zeminou s kompostem, nesmí tam být hnůj, jste říkal, a pak stačí zalívat?
1: Zalívat, potom přihnojovat, může se to i zasypat třeba posekanou trávou, aby nám to v létě nevysychalo, když by byly sucha.
2: Já jsem si všiml, že třeba když dělají měští zahradníci někde takovou tu výsadbu, tak k tomu dávají ještě velkou trubku na vodu asi, aby mohli tu vodu zalívat až ke kořenům. Má cenu něco takového dělat na zahrádce?
1: No jistě, ono to má víc významu, že může zalívat přímo ke kořenům. Tím pádem spotřebujeme poloviční množství vody, že nahoře si nezalíváme trávu. Jedna věc, za druhé v tom ta trubka, když tam je, ta je plastová, tak nám v tom hučí meluzína a hlodavce to odpuzuje, ten zvuk.
2: Počkejte, to je zajímavé. To znamená, když zasadím třeba višeň a kolem ní ještě dám tu trubku, buď nějaký husí krk nebo trubku, asi jak širokou?
1: Tak prodává se 5-6 cm, ta je ideálně. A za další nechat ji trčet těch 15-20 cm. A v tom se vlastně ozývá meluzina a ty hlodavce, kteří tam případně můžou být, tak to vlastně ruší. Je to vyzkoušené a je to jeden ze způsobů ochrany stromku před hlodavcema, kteří zlobí čím dál víc častěji.
2: Plaší to krtky nebo hryzce nebo nějaké myši?
1: Všechny hlodavce.
0: Radí zkušený zahradník Petr Baďura. Posloucháte Kolotoč a my přejeme pěkný den v naší společnosti.
3: Posloucháte Kolotoč.
4: Magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Návštěvníci pavilonu Afrika v Pražské zoo mají v těchto dnech šanci na nevšední podívanou. Po dlouhé 14-leté pauze zdejší výběh opět oživila hra štěňat psa ušatého. Mláďata, která přišla na svět koncem dubna, už pravidelně opouštějí noru vyhloubenou rodiči. Hrají si venku a jsou krásně vidět. Rodičovskou iniciativu navíc čím dál více přebírá samec, který jim nosí maso. Jasným signálem, že se rodina rozroste, bylo pro chovatelský tým právě chování samce, který začal partnerce už dříve přenechávat ty nejlepší kousky potravy. Pes ušatý je mistrem adaptace na africkou savanu. Jeho obří ušní boltce nejsou jen estetickým prvkem, v horku fungují jako efektivní chladič. Zároveň jsou neuvěřitelně citlivým radarem, díky kterému zvíře zachytí i ty nejtišší zvuky hmyzu, pohybujícího se v trávě či pod zemí. Této kořisti je uspůsoben i jejich specifický chrup. Pro návštěvníky je to právě teď ideální čas sledovat toto rodinné soužití na vlastní oči. Přeji krásné zážitky, pokud se vypravíte do Zoo Praha. Pokud se chystáte usednout právě teď k obědu, tak přeji dobrou chuť. A v neposlední řadě přeji příjemný poslech našich dalších pořadů na pohodě.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Z vlastní knihy vzpomínek, zkušeností a dojmů českého herce čte Zdeněk Štěpánek.

0: Přišel jsem do Vinohradského divadla. Psal se rok 1921. Sluha mi odevzdal roli Nikoli do Petrovičovy hry Liják. Byla to moje první role v novém angažmá. Režii měl Václav Vidra. Začali jsme zkoušet. Zpočátku šlo vše dobře, brzy jsem však poznal, že naprosto neumím zkoušet, jak se říká, naplno. Stále jsem měl jakési zábrany. Nepřekonatelný ostych před ostatními. Věděl jsem dobře, jak to mám hrát, ale styděl jsem se zahrát to tak, jak bych to hrál večer. A tady se zkouší tak a onak a znova jeden výstup. Zlepšuje se, mění, piluje, tu se přidává, tady ubírá, zabrušuje a stále pobídky a výtky. Naplno, naplno, naplno. Jak je to únavné a vyčerpávající. Pod země jen lije. Zkoušelo se ne do 11 jako na Kladně, ale do 2 odpoledne. No k nepřečkání. Byl jsem často úplně zmordovaný. Sakra, takhle dělat divadlo, to je pane dřina. Sotva jsem se držel na nohou. Všechno mě bolelo, tělo se měl jako rozlámané, jako po nějakém hrozně obtížném a nezvyklém cvičení. Cítil jsem každý sval, každý nerv. Jen pomalu jsem si začínal zvykat, jako mladý kůň si zvyká na sedlo. Občas jsem sice ještě vzpůrně hodil hlavou, ale pak už jsem cítil, že se mi to začíná líbit. Že to je vlastně velice zajímavá a zábavná práce. Cítil jsem v sobě neobyčejnou jistotu. Mé pohyby zvláčněly, tělo nabylo křehkosti, svaly už nebolely, únava zmizela. Hrálo se mi lehce, jako bych tančil. Premiéra Lijáku byla veselá. Lidé v hledišti se znamenitě bavili. Ředitel Fuxa zářil. Hilar mi dal štulec do žaludku jako žertovný projev uznání. A Vidra mi řekl, dobře si řval, lve. První krok byl učiněn, byl veselý a pevný. Tu přijeli do Prahy moskevští. Byl to až na Stanislavského Moskvě, na Višněvského a Lužského celý soubor moskevského uměleckého divadla. Měli za sebou podivnou odiseu. Byli na pohostinských hrách, kde si na jihu Ruska, kde se náhle ocitli v oblasti nástupu Vrangelových bělogvardějců. Řešili obtížnou situaci tak, že odjeli na turné do Turecka, pak do Jugoslávie a odtud konečně se dostali k nám do Prahy. Uspořádali ve Vinohradském divadle cyklus představení a Praha se jim načas stala druhým domovem. Jejich pohostinské hry se staly skutečnou senzací, velkou uměleckou událostí. Každé představení bylo provázeno neutuchajícími ovacemi nadšeného obecenstva. Byl jsem přímo fascinován kouzlem jejich velkého umění. Viděl jsem v Rusku řadu vynikajících souborů, mnoho znamenitých herců a hereček. Toto však byl vrchol. Seděl jsem v hledišti jako hypnotizován. Chvílemi jsem ztrácel dech a odcházel jsem z divadla zdeptán, rozdrcen silou jejich úžasného umění. A ku podivu skoro vždy dosahovali nejsilnějšího účinu těmi nejprostšími, zdálo by se docela obyčejnými, všedními prostředky. Najednou jsem začal chápat, co vlastně je realismus. Je to forma režijního i hereckého projevu, který nikde a nikdy neporušuje přirozenou zákonitost života. A nejen, že ji neporušuje, on ji vyzdvihuje a umocňuje, aby ještě víc vynikly a zapůsobily rozehrané lidské osudy na scéně. Skutečně, aniž si to uvědomuješ, propadáš se někam do jiného světa. Mizí scéna, přestáváš ji totiž vnímat a vnímáš jen člověka. Cítíš sám, ani nevíš jak, že jsi stále víc a více těmito lidmi na scénu přitahován, že aniž bys chtěl, hraješ sebou, totiž žiješ sebou, že i ty vlečeš kus těžkého osudu s nimi. Najednou je ti jasné, že nejdůležitější ze všeho na jevišti je člověk. Člověk je největší, nejsilnější drama. Jedině on může probudit a udržet zájem diváků. Nic jiného. Musím se přiznat, že jsem do té doby vlastně takový realismus neznal. Že jsem považoval za realismus ledacos a teprve teď jsem jej pochopil. Nemusím snad ani zdůrazňovat, že jsme se s moskevskými dokonale zblížili a poznali jejich krásné lidské vlastnosti. Mnohá noc padla za oběť našemu přátelství. Ach, ty kráso nejkrásnější, kam se s námi jen poděla? Leč vraťme se k Vinohradskému divadlu. Doktor Hilar odešel do Národního divadla jako jeho šéf. Docházel sice stále na Vinohrady, pomáhal sestavovat repertoár, ale už tu nerežíroval. Skoro současně s Hilarem, a možno říci dosti neočekávaně, odešel do Národního divadla Bedřich Karen. Pro Vinohradské divadlo to byla velmi citelná rána. Karen byl plně zasazen v repertoáru. A tak se stalo, že skoro všechny jeho role se musel narychlo převzít. Nemusím snad připomínat, jaká to byla obrovská práce pro mne a jak odpovědná. Znova buď a nebo. Takřka denně jsem zaskakoval, noc co noc jsem se učil, téměř jsem ani nespal. Obyčejně jsem usínal nad rolí oblečený, jen abych se jí naučil jakž takž a umožnil představení. Tak jsem převzal roli Bečváře v Posledním muži, Antonína ve Vojnarce, Prokopa v Husitech, Václava ve Furiantech, Prokeše v Orlíkovi, Dona Juana v Calderonově k Dámě skřítku. Vše šlo ráz na ráz, že se člověk nestačil ani ohlédnout. Někdy se mě zmocňoval pocit, že nejsem zcela při smyslech, že hraju jako v tranzu, jako opilý. Záskoky však dopadly pro mě úspěšně a role mi byly přiděleny definitivně. Tu se stala neobyčejná, neočekávaná věc. Šéfem Vinohradského divadla se stal Jaroslav Kvapil, který se předtím načas vzdálil divadelní práce. Stýská se mi, řekl jednou, a cítím, že mám v divadle ještě co říci. A měl. Kvapilovým příchodem zazněla Vinohradským divadlem česká nota. Jeho první režií byl Jiráskův Emigrant ve výpravě Josefa Vénika, tolik připomínající nádherné ilustrace Kašparovi. Sotva složil svůj hold milovanému Jiráskovi, sáhl Kvapil po své druhé lásce, po Shakespeareovi. Poté dělal Tylova Strakonického Dudáka. Znovu okouzlil obecenstvo překrásným představením. A na to inscenoval Lucernu, kterou, jak napsal sám Jirásek, rozžehl novým jasným plamenem. Jeho Lucerna byla až dojemně líbezná, tak česká, že přímo voněla mateří douškou. Zamiloval jsem si ji a miluji ji dodnes. Jirásek byl už nemocen, ale málo kdy chyběl na nějaké zkoušce. Tak miloval divadlo. Kdykoliv přišel, Kvapil se rozářil a nějak až chlapecky zjihl. My všichni jsme si nesmírně vážili Jiráska, ale žádný z nás nedovedl vyjádřit svou úctu k němu tak, jako to dovedl Kvapil. A právě tak úctivě se Kvapil choval k jeho textu. Nepřipustil nějaký škrt nebo ani nepatrnou změnu slova nebo přeřeknutí. V tom byl až pedantický a bylo to správné. Opravdovou zásluhou Kvapilovou bylo získávání nových českých dramatiků. Jako byl Fráňa Šrámek, František Langer, Mojži Šlom, Mahen, Čapkové, Dvořák a jiní a jiní. Kvapilovi se rovněž podařilo získat jako dramaturga Karla Čapka. Byl to znamenitý tah. Zpočátku jsme tomu nemohli ani uvěřit, ale Čapek přišel, napil se z hliněného čbánku piva v rekvizitárně a byl náš. Setkání s Karlem Čapkem mělo pro mě neobyčejný význam. Jak rád a srdečně vzpomínám na tohoto nádherného člověka, na rozprávky s ním, na jeho bystré postřehy, na jeho vážné i úsměvné rady. Čapek uměl vidět věci, které jsem dřív ani nepostřehl. A právě z takových zdánlivě všedních věcí se žije život a rodí umění. Jeho enormní vzdělanost, neuvěřitelná paměť, vtipnost mu dovolovali bavit se, abych tak řekl, zdánlivými hloupostmi, jež najednou lehkým obratem změnil ve vážné, hluboké myšlenky, z jakých se utváří povaha a charakter člověka. Za Kvapila ve Vinohradském jsem hrál také poprvé Cyrana z Bergeraku. Ach, Cyrano. Hrát Cyrana je pro herce, zvlášť pro mladého herce, asi tolik jako pro generála jeho první velká bitva. Autor vybavil tuto postavu hotovým gejzírem slov vzletných kadencí, vroucí až bolestné lásky, krutou hořkostí, vojáckou soudružností, klukovskou radostí a hned zase hlasnou ironií vůči nafoukané aristokracii a přízemnímu měšťáctví. Tyrádami chvastounství, přímo velkolepou drzostí, skrývaným smutkem a zase čistým lyrismem, heroismem, vtipem a duchaplností, že tu lze opravdu pustit uzdu hereckému komedianství a rozehrát naplno všechny city a pocity, jakých je herec schopen. Třeba v tom okamžiku Cyranova anonymního vyznání lásky pod Roxaniným balkónem. Vás rád mám, šílim již, to příliš k zoufání. Tvé jméno rolnička v mém srdci vyzvání a v každý okamžik, Roxano, již se chvějí, jak zazní jméno tvé, rolničky v srdci znějí. Co s tebou souvisí, je lásky píseň vzletná, vím, loni jedenkrát a z 12. května ty krani vycházce si jiný účes měla a z tvojích kadeří zář lila se tak skvělá, že jak bych do slunce se po celý den díval. Svět plný rudých skvrn před mojím okem splýval, pak na všem viděl jsem, jak mizel vlas tvůj žhavý se míhat v úžasu skvrn zlatých celé davy. Obecenstvo tuhle hru miluje. Milují ženy i muži, hlavně ovšem snivé, neskrotné, roztoužené mládí. Divadelní Praha byla velmi zvědavá na Vinohradského Cyrana. Valná část obecenstva měla ještě v živé paměti Cyrana Vojanova. Moje pozice tedy nebyla nikterak lehká. Prohrát Cyrana by bylo však pro mě zdrcující. Naštěstí nic z toho se nesplnilo a úspěch rostl od scény ke scéně. Ve druhém jednání po představování kadetů zabouřil hledištěm ohromný spontánní potlesk. Nabyl jsem tím větší odvahy a síly. Úspěch se proměnil v nadšené ovace, jež nebrali konce. Kvapil, který se právě vrátil z Paříže na premiéru, mě objal, herci mě líbali, technický personál tančil, oponář hlásil s píchou 92 opon. A po představení sotva jsem se objevil dole ve vrátnici, ozval se nový potlesk, nové volání. Celá ulice byla zaplněna obecenstvem, takže tam byl zastaven provoz. Takové překvapení se pak opakovalo dosti často. Nevím ani, jak jsem se dostal domů. Vím jen, že jsem nezamouřil oka rozčílením, štěstím a únavou. Pak přišly další a další role. Nesmím zapomenout na Macbetha v Shakespeareově Macbethu, na Antonia v Juliu Cezarovi. A právě v tu dobu mě vyhledala Zdeňka Baldová, Hilarova žena, a pozvala mě k Hilarovi do bytu. Hilar mi bez dlouhých úvodů nabídl roli Hamleta, kterého připravoval pro Národní divadlo. Po dlouhém rozhovoru s Kvapilem, který mi vysvětoval, že pro můj umělecký růst by tento krok nebyl ještě vhodný, jsem nabídku nepřijal. Pracoval jsem dál na Vinohradech. A pak přišla další velká role, která pro mě mnoho znamenala. Raskolnikov v Borově inscenaci Zločinu a trestu. Borova dramatizace byla rozvržena do dvou večerů. Už v tom bylo něco mimořádného, nezvyklého. Zkoušeli jsme oba díly najednou. Byla to práce neobyčejná, rozsáhlá, ale také šťastná, a všichni jsme se do hry přímo zakousli. Marmeládova hrál Zakopal, Soňu Šajnflugová, Duněčku Iblová, Matku Ptáková, Vetešnici Bečvářová, znamenité postavy vytvořili Vrbský, Smolík, Krojcman a Vávra jako soudce. Každý na svém místě, každý přímo zapálený nádherným úkolem. Co nocí jsme prochodili s Borem ulicemi v debatách, vášnivých sporech i souhlasných, nadšených představách. Tak vzniklo představení, které skutečně ohromilo Prahu. Premiéra prvního večera byla v pátek, v sobotu odpoledne byl Julius Caesar a večer premiéra druhého dílu. Byl to můj největší, nejsilnější herecký zážitek. Kritik Edmund Conrad tehdy napsal, jako by se vrchol Himaláje svalil do hlediště Vinohradského divadla, rozdrtil a pohřbil nás všechny. A tak, když jsem dostal po velkolepém úspěchu Zločinu a trestu znovu nabídku do Národního divadla, už jsem tentokrát nehodlal odmítnout. Dodnes rád vzpomínám na ten den. Ředitel Národního divadla doktor Šafařovič, rozšafný pán s kocouřími vousy, mě vlídně přivítal, nabídl mi židli. Smlouvu jsem podepsal, podali jsme si ruce. Bylo to mimořádné datum toho dne, 28. října roku 1928. Večer byla prodaná nevěsta jako slavnostní představení. Pane řediteli, povídám, já jsem ještě nikdy neviděl prodanou nevěstu. Mohl bych ji dneska vidět? Cože vy, vy jste ještě neviděl prodanou a to se nestydíte? Spráskl ruce a zapráskal vousy. No, opravdu, neměl jsem to štěstí. Pojďte se mnou. Zavedl mě k sobě do lože. Bylo to těsně před začátkem představení. Ano, já jsem znal prodanou, skoro z paměti. Vy snad se pamatujete, že můj strýc byl operní tenor, zpíval Jeníka i doma. Ale já, no, opravdu, co dělat, neměl jsem dosud příležitost vidět tuto operu na jevišti. A dnes ji tedy uvidím. V hledišti se setmělo. A od té chvíle jsem byl ztracen. Kde? Nevím. Byl jsem jako opilý. Srdce mi rdousilo hrdlo. Nemohl jsem dýchat. Slzy mi z očí jen pršely. Zavzlikal jsem, jak jsem nabíral dech. Šaferovič se na mě obrátil a klepl mě prstem přes koleno. Přece mi tady nebudete brečet. Ale já už bulil dál, takže jsem ani na jeviště neviděl. Šaferovič bručel, myslím, že i částečně nadával, ale nic naplat. Já brečel a brečel, že mi to mohlo srdce utrhnout. Ani jsem si nevšiml, že Šaferovič odešel z lože a že se nevrátil. Byl jsem ztracen, dočista pryč. Sám sobě jsem byl cizí, vzdálený a přesto zase tak blízký, jako bych sám hrál a zpíval. Jak živ jsem nezažil takové dojetí, tak blažený pocit štěstí jako tenkrát. Z krásy. Prodaná nevěsta jistě zapůsobí na každého. I na dítě. To je zcela pochopitelné. Ale když jí poprvé uvidí a uslyší dospělý chlap, tak je to takřka k nesnešení. Chodil jsem po představení, po nábřeží a stále ve mně zněly nesmrtelné Smetanovy melodie. Tak jsem tedy od nového roku 1929 řádným členem Národního divadla v Praze. Už mám role v Karlově a Aně, v Iréně, v Běsech, ano. Hraju Stavrogina v Dostojevského Běsech s paní Hibnerovou. To byla herečka. Malá, kulatá, taková kačenka, nebo, jak se říká, malé pivo, ale jak vešla na jeviště, byla to carevna. Vládla neobyčejnou vnitřní silou, před níž ustupovalo do pozadí vše, co jí přišlo do cesty. Herectví je umění tak komplikované a prosté jako život. Vždy se nám zdá nové, neznámé, záhadné jako člověk. Vždyť všechno, co je v člověku ukryto, se náhle probudí při doteku myšlenky asi tak, jak se probouzí strom ze zimního spánku při doteku jarního slunce. Přemýšlím o sobě. Prodělal jsem první světovou válku, hlad, bídu, zimu, zajetí, velkou ruskou revoluci, legie a dlouhou cestu domů. Viděl jsem děsivé množství padlých vojáků, mrtvých civilních občanů, žen i dětí. Zažil jsem hrůzy lidské nenávisti, šílenství bitev i bratrovražedných bojů, kdy lidé utíkali z vesnic a bloudili cestami jako zvěř, kdy už nikdo skoro nevěděl, odkud je a kam patří, kdy kus suchého tvrdého chleba měl větší cenu než lidský život, kdy sám zraněný ležel jsem pod vagónem v krupobytí kulometů, vybuchujících šrapnelů a granátů a bezmocně jsem očekával smrt. Jak je možné, že se ze mne a z nás všech nestali barbaři, surovci nebo divoši? Jaká obrovská mravní síla musí být v člověku skryta, že mu pomůže žít dál a sotva se dostane z takového pekla, tím vášnivěji začne tvořit nový život na zemi, že v něm utiší rozpoutané běsy a promění je v beránky půvabných myšlenek, že je za schopen zpívat, smát se, milovat a těšit se krásou přírody, obdivovat se životu. Ano. Ale je třeba si uvědomit, že tato obrovská síla není jen ve mně, že je v lidech kolem mne, kteří tento život vytvářejí a já ji od nich přijímám. V nás všech je ta mohutná energie, která mění zlo v dobro, ošklivost v krásu. Je v lidské práci, v lidských citech a myšlenkách. A ještě než skončím své vzpomínání, dovolte mi, vážení a milí posluchači, abych se na chvíli vrátil hezký kus cesty zpátky do svých chlapeckých let, lépe řečeno do svých chlapeckých snů. Snad jsem lásku k divadlu zdědil, snad jsem ji v sobě sám vypěstoval, na tom konečně nesejde. Faktem zůstane, že jsem snil o Národním divadle plných 27 let. Na venkovských štacích svého kočování, ve válce v Haliči, v Kyjevě i na Sibíři, stále jsem měl na mysli Národní divadlo jako cíl svých tužeb a předmět své hluboké lásky. Má dávná touha se vyplnila. Národní divadlo. Dívám se na ně z nábřeží, kudy přicházím, a cítím zvláštní, blahé rozechvění v duši. Kráčím kolem něho ulicí a zmocňuje se mě hrdost. Je naší slávou, naším bojištěm, v němž i rány bolí nějak milostně. Národ sobě a my národu, lidu. Jsem šťasten, že jsem hercem a že mu zde mohu sloužit, neboť zrovna tak, jak miluji Národní divadlo, miluji náš lid, jehož jsem synem. A jsem nejšťastnější, mohu-li rozvichřit své herecké srdce plameny vášně a rozezvučet všechny city a nervy zpěvem umění. Neboť umění to znamená v bouři zla hledat dobro, v temnotě nalézat světlo a rozdávat je všem jako Prometeus, dávat člověku poznat krásu a hlavně nalézat s ním pravdu a žít s ním život hodný dnešní velké doby, kdy síla lidu zvítězila a stala se vedoucím činitelem naší socialistické vlasti.
1: Z vlastní knihy vzpomínek v režii Oldřicha Hoblíka četl v roce 1961 herec Zdeněk Štěpánek.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

ať trvá spítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání

0: ať trvá svítání. Magdaléno.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Svět tvoje známý podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým portrétem

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

teď v duchu hladím ruku tvou. Vzpomínám na ty chvíle mládí,

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písnička.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a příjemný poslech vám všem přeje Ondřej Suchý.
1: Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám našeho vzácného hosta, kterým je pan Robert Vano.
2: Dobrý den. Děkuji. Děkuji. Děkuji za pozvání a mám rád, že tady můžu být.
1: Tak, pane Vano, já vždycky začínám od dětství, nejinak to bude i u vás. Na co ze svého dětství, jak si vzpomínáte, nejraději?
2: Na všechno z dětství. Já si vzpomínám na dětství a na teď, a co bylo mezi tím, to vůbec si nepamatuju. Ono to dětství se pořád mění, protože já jsem myslel, že jsem se narodil v maďarské rodině, protože doma jsme mluvili maďarsky, my jsme byli odsunutí za dekrétu. Takže jsme někde skončili na hranicích Jižního Slovenska s Maďarskem. Babička říkala, tam je vysadili, poslali do pole a tam jsme byli a tam jsem se narodil já.
1: A začal jste mluvit slovensky?
2: Ne. Já jsem se učil slovensky až v 6. roce, že mamina mě dala do slovenských škol, protože říkala, že maďarsky to budu umět pořád, protože doma se mluvilo maďarsky, oni slovensky nevěděli. A tak jsem se naučil slovensky, co bylo jako hodně super, protože se mi to pořád nějak neskorší v životě, když jsem emigroval do Ameriky, tam se mi to hodilo, protože každý týden jsem mohl být někdo jiný, že jsem, když bylo potřeba být Maďarem, tak jsem byl Maďar, když bylo Slovák, tak jsem byl Slovák, i Žid jsem byl, všechno možný, jenom aby jsme přežili. Ale na babičku si vzpomínám nejvíc, protože rodiče po válce, táta byl elektrikář, tak ty táhli káble, elektrifikovali tratě od Ašu až po Košice, tak toho jsem moc neviděl. Maminka pracovala jako prodavačka v lahutkárni a babička byla taková jediná, s kterou jsme byli. Byli jsme 3 děti, mám ještě sestru a bráchu. A babička, když byla mladá, tak byla služka ve Vídni, takže uměla německy, maďarsky, polsky a co všechno se tam naučili. A všechno, i možná proto i moje fotky jsou takové z minulého století, protože ono z toho povídání vždy to vypadalo, že to bylo super.
1: Zdědil jste maďarský temperament?
2: Mám. Jo. To já, když se rozčílím, tak ono to můžu uškrtit i prezidenta, to já jako ale pak to musím všechno říct, jak to mám, když já například, protože žiju sám, tak si povídám s televizí a s čímkoliv a nejvíc jsem naštvaný, že nemůžu hned někam zavolat a říct, že to není pravda. Že
1: já myslím, že nejvíc si popovídáte, když jdou zprávy, že jo?
2: Nejvíc zprávy a jsem rozčilený, že to nikdy nemůžu říct, protože mě nikdo neposlouchá.
1: Pane Vano, umíte maďarsky tedy?
2: Ano.
1: Jo.
2: Já čtu, píšu, modlím se a pak potom, protože nevím, kam jedu a já si myslím, že někam jedu, jakože nejdu jenom do země, protože si myslím, že už ve škole jsme se na fyzice učili, že energie neumírá, nevyhasíná, ale se mění, jak, že je voda, pak je elektrika, pak to tamto. Tak já myslím, že když já teď, jak mám teplotu, si dám teploměr a říká, že moje energie nebo teplota je 37 a kdyby se to přepočítalo na kiloherce, tak bych byl 1,5 kiloherců. No. A kdyby v těch rádích bylo níž než 60, tak kdyby bylo i 1,7, tak já bych mohl naťukat na vás a slyšet, co si vy myslíte. Takže já myslím, že já jdu na druhou stranu někam, Je to hodně kreativní, já nemůžu uvěřit, že jsem ze Žáby. Myslím, že každý má tu svoji teorii a ono se pořád mění. I ten velký tresk, teď v Americe se nesmí učit velký tresk, protože objevili, že žádný tresk nebyl, ale všechno jede jedným směrem do jedné velké černé díry a ono to vypadá, že se vzdělujeme od sebe, protože ty galaxie, které jsou blíž k té díře, jdou rychleji, protože jsou přitahovány tou dírou. To je, když dvě auta jedou do Brna z Prahy, jedno jde rychlejší, jedno jde pomaleji, oddělují se od sebe, ale vzájemně jedou všichni do Brna. Takže já spíš si myslím, že jsem byl stvořený, ono to zněje dobře, to je jedno. Myslím, že mě se lehší umírá, když já si myslím, že někam jdu. A já mám hrobku, teď jsem na Vánoce dostal hrobku. Můžu vám říct tu hrobku story?
1: Prosím vás.
2: Protože já jsem byl pořád nervózní, protože já jsem sám a už nikdo není, rodiče, babička, všichni odjeli na druhou stranu a já jsem sám a pořád běhám po tom světě a mamina furt říkala, kde ty budeš. A chtěl bych být jako u maminy, ale někde v Nových Zámcích tam nikdo, já tam nežiju už 40 let, takže tam asi nikdo na mě se nepřijde podívat. Tak se ptám těch mých mladých, kterých fotím, že hele, kdybych umřel, kde bych měl být? A on jeden říká, hele, to je jedno, jenom ať nemusím přestupovat pro to. Tak jsem dlouho hledal místo, kde by mohla jít tramvaj až ke dveřím, víte, nebo metro. A v Praze je to těžké, protože tam už nikoho jako nových nepochovává, že by chtěl být na Vinohradech. Pak teď, když chudák Matuška odjel, tak je, co to bylo, že nemohli mu najít místo a já ani nejsem Matuška, tak říkám, hele, mě spálí, dají mě do krabice a někdo mě bude držet někde pod postel a pak tam někdo do toho kopne a to už pak ani Kristus mě nedá dohromady. Ale kdybych ještě měl kosti, víte, takže možná nějaký DNA, tomu věřil i Disney. Walt Disney se dal zamrznout už 50 let, že jednou možná bude taková inteligence, že nás zase oživějí, nebo z toho DNA, nebo já nevím.
1: Mě fascinuje, pane Vano, jak jsme se z té maďarštiny dostali až na hřbitov. To je úžasné. Já vám musím říct, já mám rád Maďarsko, víte, a umím jednu větu, kterou ve svém věku a jaksi ve svém postavení ženatého člověka tam nemůžu moc ventilovat, ale tak to třeba dávám k dobru u prodavačky v samoobsluze, že řeknu, nem tu dok Maďarul den naďon seretlik. Říkám to správně?
2: Ano, vy i máte skoro maďarský akcent, i váš bracha. Řeknu, říká to perfektně. Myslím, že kolem ty Plzně lidi mluvějí s otevřenějším a...
1: Jo, a to se hodí pro maďarštinu.
2: Ano, protože Maďara vždy poznáte v cizím jazyku, že málo kdy, když... Maďara a Francouze, že ty mluví jakýmkoliv jazykem, ten Francouz pořád si myslíte, že mluví francouzsky, i když mluví česky. A Maďar, ten taky, já jsem měl v New Yorku, paní přišla k nám do kadeřnictví, když jsem ještě dělal v kadeřnictví, ona říkala, a teď řeknu po česky, jako by řekla v anglicky, můžu prosím mluvit Robert Vano? A já říkám, vy ale jste Maďarka. A ona říká, ne, já jsem Španělka. A já říkám, hele, když vy jste Španělka, tak já jsem Greta Garbo, protože já mám ten stejný přízvuk. A oni jim to A, že my řekněme, že normálně a Maďar řekne A.
1: Já teď ale jenom si ověřím, jestli říkám správnou tu větu, poněvadž tam je kdysi byla, když jsem byl mladý, tak mě byla doporučena. Přátelé, nem tu dok Maďarul de nagyon szeretlek, neumím maďarsky, ale přesto vás miluji.
2: Ano, to takhle znamená.
1: Je to tak?
2: Ano, a správně byste to řekli, jak bez přízvuku byste, nem tu dok Maďarul de nagyon szeretlek.
1: A to bych řekl špatně nebo dobře?
2: No řekněte to.
1: Normálně to mám říct.
2: No.
1: Nem tu dok Maďarul de nagyon szeretlek.
2: Říkáte to správně, ale už jako nějaký kraj.
1: Aha.
2: Víte, že je...
1: A když jezdím do Děru, tak tam bych to měl vyslovit.
2: Děr.
1: Do Děru? Děr. Tak tam bych to měl vyslovovat, tak jak to říkám, nebo oni...
2: Tak jak to říkáte, to je dobrý.
1: Jako jo. Tak, jdeme od maďarštiny. Co z vás chtěli mít rodiče, když...
2: Babička chtěla, abych byl knězem, protože řekla, že na to ostatní nemám, protože mě žádný technický věci nezajímaly, ale zajímaly mě takový to čarodějní svý předtím a potom a co bude a kde bude a jak bylo. A já jsem ministroval, jsem chodil každý ráno do kostela, tam mě nejvíc se líbilo, že jsem se mohl vzít tu sukni dlouho a jsem tam cinkal. Všechna pozornost byla na mě, protože vždy jsem víc zacinkal, než bylo třeba, že bylo takový to, že orému se jestli měli dať tung, dominus vobiscu, tung, tung, a už bylo orému, a jsem to... A tenkrát ještě se všechno slavilo, možná jak u Italů, všechno, Mária, Anna, Josef, vždy byla procese, šlo se do města, kolem svatý trojice a pořád se nes takový ten baldachín a předtím šly ty holky krásně oblečené, sypali květy a kluci za ním cinkali a pak šel pan farář s tím božím tělem a všichni lidi padali na kolena. A já jsem vždy myslel, že to je přede mnou, víte, protože za sebou jsem... Za seba jsem neviděl, ale to pro dítě to bylo opravdu super. A pak všichni ty kadidla a lilie, ty voněly, to bylo jak u Felliniho, jak ve filmu. A pak to zakázali a museli jsme chodit na ruskou pohádku Sadko. 10krát jsem viděl Sadka.
1: No na to jsem se právě taky chtěl zeptat, jestli si vzpomínáte z dětství, na jaký film jste šel poprvé do kina, anebo jaké první knížky jste četl?
2: Asi možná od té výchovy, od té babičky, jak pořád nadávala na ten systém, protože ona pořád čekala na Otto Habsburga. Já jsem nevěděl, kdo byl Otto Habsburg, ale když pořád něco bylo, doma se mluvilo, tak říká, ale co tam furt vykládá na tom balkonu, to vypadá jak tvůj táta, to nemůže být král naší země. To, kdyby si viděli opravdového lídra, jak ona viděla, když korunovali Františka Ferdinanda, říkala, že to i sloni měli diamanty na hlavě, ne jenom lidi. Tak ona, my jsme pořád čekali, že, protože, že to nemůže vrátit. Babička říkala, že to území, to jako nikdy slovenský nebylo, že to patřilo Rakousko-Uhorsku 800 let a 5 let, co tam byl nějaký Tiso, to dlouho nebude a že přijde zpátky Otto Habsburg. Takže pořád jsme čekali, já jsem chodil ministerit, musel jsem se učit německy, že když se to vrátí, abych něco uměl. A dělali jsme takové romantické věci, furt se dralo peži, když nějaká holčina se vdávala, tak celá ulice se sešla a drali peži a přitom četli. A četli nějaký ty šílený romány, kdy všichni brečeli a bylo o tom, a pak to jedna držala, dala knižku, druhý pak ta četla, my jsme seděli na peci a poslouchali tyhle věci, nebo pak se žmolila kukuřice, nebo takový ty věci. A já jsem čet hodně maďarský knižky a pak ve škole jsem čet všichni nepovinné, protože my jsme měli povinné čítání Bottoho, Jezdoslava, Němcová a nepovinné. A já jsem myslel, že protože v těch nepovinných bylo trochu toho západu. Ano. Až pak v té Americe jsem se dozvěděl, že i ty nepovinné byly od komunistů, protože všichni ty autory, jak byl Moravia nebo Pasolini nebo Oscar Wilde, to byli všichni, co zase bylo zakázané na západě. Ale tady jsem to čet a myslel jsem, že jsem frajer, protože tam bylo, že já nevím, že pili kolu a měli džíny na sebe. Ale přitom ta ideologie byla asi taková stejná, ale že tam byla kola, no já si myslím, že kola je alkoholický nápoj, protože... No.
1: Pozor, v Dikobrazu v 50. letech se objevilo v nějakém fejetonu, že američtí žoldáci do němoty spití Coca-Colou.
2: No. A u té koly, že bylo někdy už, když v pubertě někde v Tuzexu dostali kolu. Někdo řekl, že tam mají kolu a my jsme měli spolužačku, který rodina žila v Izraeli a oni posílali dolary a ona prodávala ve škole bony. A my jsme nějak, já nevím, jsem ukradl babičce nějakou tu korunu. a šli jsme koupit kolu i s kamarádem a teď jsme, nám bylo asi 16 a cigára jsme měli Bystrice. Jsme si tak sedli a rozdělili jsme a pili jsme tu kolu a čekali, že co se stane. A mu říkám, ty cítíš něco? On říká, ne. A on říká, ty skurvený komunisti, ty nám asi nedali opravdovou kolu, protože tohle nám nic nedělá. A já říkám, hele, asi protože jsme se rozdělili, možná to bys každý měl mít jednu celu. Tak zase měsíc jsme šetřili, nakupoval jsem rohlík a šli jsme koupit zase tu kolu a ono se nic nestalo.
1: Mimochodem, na toho Sadka jste chodil do kina v ano, Nových Zámcích.
2: V Nových Zámcích v 10 hodin v neděli, aby jsme nemohli jít do kostela. Protože mše byla 10.
1: A tak jak to, že jste to viděl 10krát?
2: Protože nic jiného tam nebylo. Že bylo Sadko, pak to byl nějaký sám voják v poli a nevím co, a zase Sadko. A ono se to... Ale já jsem měl rád filmy, takže...
1: Pane Vano, když se řekne 60. léta, ve kterých jste dospíval, co všechno milého se vám z té doby vybavuje?
2: Je, to ani nevím, jestli tady to všechno můžu povídat. Tohle. My jsme první takový těch teď, ale přesně nevím, jestli, myslím, že Dolce Vita byl před Beatles, že to bylo 60, přesně 60. Protože my jsme bydleli na hranicích, tak jsme měli maďarský vysílání v televizi i noviny a tenkrát to Maďarsko bylo trošku asi krok dva dopředu, že tam zůstali ještě nějaký ty malý obchodníci, kteří soukromníci a to tamto, takže to tam bylo, to i Chruščov řekl tenkrát, že to je jako guláš komunismus, ten maďarský komunismus, protože tam ono to tam moc nefungovalo. A tak jsme šli na tu Dolce Vitu a já nevím, jestli si pamatujete, jsme takový, jste mladší, ale Dolce Vita to bylo první krát, když se vyzlékla holka ve filmu, a to jako 15-letém, to jsme všichni byli nadrženi a jenom kluci seděli v kině a teď šla ta Anita Ekbergová, je tam taková scéna, když ona se jde okoupat ve Fontane di Trevi a je tam Marcello a teď a ona mu říká Marcello, Marcello, vieni con me a tak si sem, a takhle si nese, ona měla prsa obrovský a takhle nesla ty prsa do ty fontány a odtud teklo voda, no my jsme umřeli. A protože byli jenom kluci, tak ty kluci tam masturbovali jako v tom kyně a říkali, Anita, pojď sem, tady jsem já, tady je Ďuro, pojď. To je moje první vzpomínka na dospělost. A pak mě hodně změnili Beatles, že já jsem poslouchal Maďarskou slobodnou Evropu, kde vysílali muziku ze západu a vždy tam byl Presley a to tamto. A najednou to bylo a teď tam byl takový pořad, se jmenoval Parabola, kde ukazovali malý různý věci ze zahraničí a teď tam byli ty čtyři kluci a oni neměli dlouhý vlasy. Já jsem myslel, že měli, ale tenkrát měli jenom ofinu, ale my jsme museli mít ty vlasy vždy dozadu a když jsme jenom na rolách se trošku takhle dotýkali ty vlasy, tak to normálně vás oholili policajti. A teď byli tam ty kluci a najednou měli saka a neměli límce. A já jsem šel domů a odstřihnul jsem všichni límce na mým saku. A mami na to dlouho neviděla, ale pak jsem šel normálně v saku do školy. To jsme jako nechodili, jsme chodili v teplákách a najednou jsem šel v saku a oni nevěděli, co se děje. Mysleli, že jsou Velkonoce, nebo že jsme jenom na Velkonoce měli oblek. Tak to se pamatuju. A pak potom to šlo jako hodně rychle, ta změna. A já jsem potřeboval odejít.
1: No, co vás k tomu, jak si, no tak asi vím, co vás k tomu vedlo, ale jaký to bylo to rozhodnutí? Co...
2: Ono bylo různě, ono teď těžko se jako říká po 40 letech, protože máte různý důvody. Já si myslím, že jsem odešel, protože jsem se učil špatně ve škole. a bál jsem se, že mě nevezmou na vysokou, co mě ani nevzali, a odvedli mě na vojnu. A tam jsem se bál jít na vojnu, protože, a dneska bych taky nikomu mladému nedoporučoval, když táta říkal, že to bylo super na vojně, že tam udělají ze mě chlapa, ale si myslím, že chlap není ten, co stojí 2 roky v poli s nějakým psem. Jako... Co chlapskýho to může bej. Jako dneska myslím, že chlap je, kdo mi umí zavesit obraz. Co táta neuměl, ale byl chlap, protože... No a táta myslel, že to je dobrý a nechtěl mi vybavit modrou knižku, protože tenkrát u nás se dala vybavit modrá knižka, že jste přinesli 5 litrů vína, 20 vajec a měli jste, pan doktor vám napsal modrou knižku, že tenhle kluk je moc umělecký a nemůže jít. No to, tenkrát neřekli, že je buzerant, ale řekli, že je umělec. A pořád jste poslouchali, ale vy sám nevíte. Víš, tak jak když někdo je Rom nebo Číňan, no neví. Až pak mu řekne a furt říká, hele, paní Vanová, ten váš syn je takovej umělec, no já nevím, co tady bude dělat v těch Nových Zámkoch, kdyby takový je ZD, my moc umělců tady nepotřebuje. Jako papriky a rajčata může pestovat i neumělec. No s ním budete něco muset udělat. A mě to hodně strašilo, protože já jsem nevěděl moji orientaci, protože já to ani teď necítím. Já nic jako necítím tak, jak vy necítíte nic, že určitě nevstanete ráno a řeknete, jo, takhle heterák. Nebo... A s tímto dodnes mám problémy. Nejenom s tím, ale s tím cítěním, že asi před týdnem mě volala paní z Hospodářských novin ze Slovenska a říkala, já bych tak ráda s váma udělala rozhovor, ale vím, že vy se necítíte Slovák. Já říkám, ne, já se necítím, já se cítím unaveně. A ona říká, no jo, ale co se cítíte? Já říkám, já nevím, jako já absolutně si neumím představit, že někdo by se zbudil ráno a cítil by, že je Rus. Já ráno, když se probudím, tak jsem naštvaný. Že... A já říkám, zás musím... Ale vůbec se necítím, jakou mám národnost nebo sexuální orientaci, to už vůbec ne. Takže já ráno stanu a pak a říkám, zas musím jít do práce, něco musím vymyslet, že vyhrát nějakou tu loterii, abych už mohl dělat, co chci. Tak jdu a udělám si kafe, pak si sednu, pak si dám cigáro, pak nadávám, sám sobě jako... Pustím rádio, protože ještě obrázky nemůžu, jenom abych věděl, co se děje, jestli už není konec světa, abych nemusel... Něco se nestalo, abych nemusel do práce. A pak řeknu, že jenom zafoukalo někde v písku, no tak říkám, tak to nic, tak si dám další kafe, protože budu muset jít do práce, protože tu starou krev třeba by něco rozbral, tak si udělám 4 presa. A paní říká, jo, no tak to bychom mohli jako udělat. No já říkám, a jak se vy se zde, vy taky necítíte se, jak dcera Janošíková ráno by se probudíte.
0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, jehož hostem je fotograf Robert Vano.
1: Pane Vano, na co se vás mám teď ptát?
2: Cokoliv můžete, nemám tajnost, já vám stejně řeknu něco jiného. Protože teď, jak jste se ptal, tak mě napadlo, že já jsem vám neodpověděl asi na ani na žádnou otázku.
1: Ale vždycky jste to rozděl správně.
2: No,
1: takže tak ty... něco jo, něco jste mi odpověděl. Já jsem si trošku vylepšil takovou otázku, která mě napadla slovem zábavný. Odehrálo se něco zábavného v období, které předcházelo, než jste se stal profesionálním fotografem? Myslím na tom
2: zábavný
1: západě.
2: Zábavný jsem byl jenom já. Všechno ostatní. Protože všechno ostatní byla katastrofa. Jako opravdu. A musel jsem to takhle z toho udělat legraci, protože ono to nebylo nic zábavného. Táta nikdy nebyl doma, maminka pracovala, pak tam zase nás stěhovali, pak stěhovali cikáni, to bylo... No to je, a ještě tohle taky musím říct. To byly 48 až 54, ono bylo to hrozný let, že my furt jsme byli ve strachu. A takhle jsem vyrost. A pak jsem měl jenom samý pětky. A nic mě ve škole nezajímalo. Pak jsem nechtěl jít na vojnu. Pak jsem utek. Pak, když jsem utek, tak mě dali do utečeneckého lágru. Pak v té Americe bylo taky hrozný. Jsem nevěděl. Anglicky jsem se musel naučit anglicky. Neměl jsem ani korun. Někdy jsme bydleli ve skříni, protože mě někdo vzal domů. Furt chodil jsem na diskotéku, aby mě někdo vzal domů, protože jsem neměl kde bydlet. A furt to takhle bylo, takže z toho musím udělat takovou legraci, abych v tom... Já nevím, abych nebyl na rohypnolu, nebo já... No.
1: Víte, co jsem přeskočil otázkou, a přitom jsem se na to tak těšil, že mě řeknete, kdy jste v dětství dostal první fotoaparát, jaké značky a co jste na něj vyfotografoval?
2: Já jsem dostal fotoaparát od táty, nevím, kolik mi bylo, 10 nebo 15. Já jsem vždy dostal to, co jsem nechtěl. Já nevím, kdy jste byli malí, jestli to takhle měli, že jsem chtěl loutkové divadlo, tak jsem dostal kolo. Když jsem chtěl, vždy mi kupovali takový ty chlapský věci, víte, že já jsem chtěl dělat kůmšt a furt jsem, děda mi koupil housle, mi bylo asi 2 housle, byly takhle veliké, říkal, každý Maďar musí hrát na houslích. A takový tyhle věci, ale ten fotoaparát byl zajímavý tím, že já jsem, a to byla značka Pionýr, nevím, jestli se pamatujete, byly tam 2 obrázky, krajinka a portrét, a nic jiného to nemělo, bylo to skoro jak dnešní digitál, že nic, ono to furt fotilo dobře a nic jste nemuseli dělat. A vyfotil jsem maminku, ale jsem neuměl ještě vyvolávat, ale nikdy jsem nemyslel, že bych byl fotograf, protože táta řekl, že život je hodně těžký a že co bych fotil v Nových Zámcích pohřby nebo tohle, že s tím se nedá uživit a ještě za to táču kluci nemohli být fotografové. To bylo jako invalidní profese. Když já jsem byl mladý, mohli být jenom holky. Nebo když jste měli modrou knižku. A nevím proč.
1: Jak jste to poznal, že na mě ukazujete?
2: Ne, že jestli, protože ano. Jste říkali, že jsme skoro stejný ročník,
1: ano,
2: takže
1: ale ta modrá knižka, že jsem vám to neřekl.
2: Jo, to já nevím. Ne, že možná vy se budete pamatovat, ale asi možná, ano. Když jste nechtěli být fotograf, tak to asi nevíte. Ale
1: já dostal Smenu, se to jmenovala Smena, ale byl to na kinofilm takový foto.
2: A, to neznam.
1: Ale Pionýr ten byl bakelitový a byl rozkošný, krásný.
2: No a já ho mám pořád.
1: Pořád. Mm-hmm. A když jste začal vyvolávat?
2: Až když jsme se dostali na Gimpo, tak tam byly různí kroužky, kde jsem se přihlásil. Samozřejmě zase 20 holek a já jsme se učili vyvolávat. Všichni ostatní stříleli. Jednou jsem střelil, tak jsem měl modrinu. Dávěk, já jsem řekl, že střílet nebudu. A na civilní obraně, tak já jsem šel dělat tyhle fotky. A pak ono to dopadlo dobře tím, že jsem dostal samé 4 a jen proto, že pak jsem nafotil všichni děti na tablo. A pak jsem nepropadnul.
1: A voněla vám vývojka? Nebo voní vám dodnes?
2: Já nedělám s vývojkou, protože já počas v té Americe, když jsem se začal zajímat o fotku, tak mně se hodně líbí proces platinové fotky. A platinová fotka je z 1830 recept, když byl vymyšlený ten proces. A hezký to bylo tím, že tenkrát nebyla elektrika, takže ty fotky se nedají zvětšit. Vy musíte mít tak velký negativ, jak velká je fotka, a nepoužívá se chemikálie žádná a vyvolává se na sluníčku. Takže dneska, když je všechno bio a jedem naturál...
1: Vy děláte tuhle techniku?
2: Já dělám tuhle. Tuhle skoro... U nás asi nikdo nedělá, ale možná ve světě je dělá asi 20 lidí. A já je dělám, protože já jsem dělal asistenta panu Horstovi, který byl jednou z prvních fotografů v Hollywoodu. A on... Už v těch 60. letech mu bylo 80. Tohle mám ještě řeknu, že co jediný z toho dětství nebo toho dospívání dneska mám radost, že jsem zachytil ty lidi z té první republiky. To byli absolutně jiní lidi, než jsme my. My jsme Marťany, jak i ty. Ty lidi byli absolutně vznešený, že tam pan Horst ten chodil. Přišel do práce, fotilo se vždy jenom s denním světlem. Měl ateliér až na vrchu, všude byly takový ty plachty a ty plachty se táhly podle toho, jak šlo to sluníčko. Blbý bylo, že jsme museli stávat se světlem a my jako 18 lety chodili na diskoteku. Já jsem šel ráno domů ve 4 a pan Horst už s tím monoklem tam stál a koukal se, jestli už jede sluníčko. A on byl Němec, tak samozřejmě my jako děti jsem říkal, no tyhle nacisti to nás tady mučej, ty Americe. Ty jsou všude ve 4 ráno. No proč neblízka? On chodil takhle. Každé ráno jsme se museli pozdravit a říct naše jméno a celý historii, odkud jsme. A teď nevím, jestli, protože už byl tak starý a buď měl Alzheimer's, nebo to byl takový ten regiment, co jste museli dělat. A on vždy přišel, on se poklonil a říkal good morning, já jsem pan Horst P. Horst, a kdo jste vy? A už 4 roky jsem tam byl. A kdo jste vy? Já říkám, já se jmenuji Robert Vano a odkud jste? Vy mluvíte tak divně anglicky. Já říkám Čekoslovákia. A říká, opravdu? No vidíte? To já jsem říkal tomu Trumanovi, ať nedává ty Čechy Rusům, já tam pořád mám bara.
1: A to se odehrávalo v New Yorku?
2: To je v New Yorku, a to byl každý den a on vždy měl tyhle připomínky a s tím, myslím, že takhle lidi komunikovali, že například tady u nás ta fotka, hlavně modná fotka, vůbec jako není nějak braná vážně, že tady se ani na FAMU nevyučovala moda, možná žádná nebyla. To je, když já jsem přišel po revoluci, tak lidi tady mysleli, že deodorant je rocková kapela. Jako tady, víte, že byl. A móda byla, já nevím, co mohlo tady být. Já jsem tady nebyl za ty normalizace, ale si myslím, že taková móda, vždy v té Americe říkali na tom východě i tom Rusku, že denní móda byla tlustá policajtka v uniformě a večerní šaty byla ta stejná policajtka jenom s baterkou. A to možná proto nebyla žádná móda. No a ve světě všichni ty fotografy, který známe, Andrej Kertész, Brassai, Bruce Weber, Lilian Bassmann, pan Horst a Heunicke Hunea, všichni tyhle, všichni začali v módě. A to, protože v té módě, ono to je hodně těžké, abyste se tam dostal. A abyste věděl, jak máte dělat, protože ten časopis, který se založil před 150 lety, to je podobně, jako když někdo vynaleze limonádu a dá jí jméno a to se nemůže změnit. Takhle to musí být. A aby se někdo dostal do té módy, proč ty lidi chtějí pracovat v módě, protože tomu fotografu je důležitý, nejdůležitější je, aby jeho věci byly publikované a pod to fotko bylo napsané jeho jméno. A kde můžete dostat nejvíc publikace jenom pro ženský časopisy, protože holky kupují 3x víc, než kupují kluci. Takže všichni se cpali do toho a tam ty lekce byly tak, že vy ukážete fotku, ale ten ředitel neví, jak dlouho vám trvala ta fotka, jak dlouho vám to trvalo udělat, jestli den, nebo jste to dělali 20 let, jako to nemůžete, tak musíte dělat každý den, tak vám řeknu, jako moje první práce bylo, že jsem šel, dostal jsem tu práci a paní ředitelka říká, dneska děláme všichni holky jak Maria Callas v Medea, Mexico City 1947, to třetí představení, když jede dolů schodama a ztratila to vysoké C. A já jsem se takhle koukal a nevěděl jsem, co říká. Nevěděl jsem, co je Medea a že je Mexico City, to vůbec jsem nevěděl. Já jsem věděl, že je Mexiko, ale ještě, aby bylo druhý Mexiko v tom stejném Mexiku a jmenovalo se City, no to bylo jako úlet. Tak jsem šel a šel jsem domů a říká, a vy tady chcete pracovat a vy to nevíte? Tak tady máte moji vizitku, zavolajte, až to budete vědět. Ale jako my nejsme doma, já jsem nebyl vychovaný od mámy, abych slyšel to, co lidi říkají. Že když řekla, že ne, já jsem už nic neslyšel. Pro mě to byla katastrofa, myslel jsem, byl vyhoděný, konec, půjdu domů, komunisti mě zavřou, pošlu mě na Sibír a už to jelo. nebo budu kopat kanály, tragédia, ztratil jsem tu práci, brečel jsem. Přijdu domů a paní Američanka, táti jsou furt v klidu, že se nic neděje. Co se stalo? Nevím, co se stalo. Co řekli? Nevím, vyhodili mě. Ale co přesně řekli? Já říkám, já nevím, co řekli. Až dva dny mi trvalo, pokud jsem se zpamatoval, co mi řekli. Až jsem se uklidnil. Říkám, no řekla mi, já ti zavolám, až to budu vědět. A víš, to jako na... No to je super. Toto je světlo v tunelu. Jako mi jakým tunelu. No to znamená, že jí musíš zavolat. Já nikomu volat nebudu. Posraní Američani, víš, to tady vykoristuju. A ne, půjdem do knihkupectví, koukneme se, jak vypadala Maria Callas 47. To jsem se tenkrát narodil, to já jsem nemohl vědět. A měla jenom drdol. Takhle stáhnutý a měla drdol. Proč to takhle neříkáš? Tak jsem volal, že vím. A, o, víte, tak přijďte zítra v 8 přijdu a říká, to je, a už to víte, Maria Callas in Medea. A já říkám, vím. Tak to je super. Dneska děláme všichni holky, jak Rita Hayworthová v Gildě. A takhle jsem chodil domů dva roky, až mě vytrénovali.
1: Já jsem se dočetl, že jste se znal s Andy Warholem anebo se Salvatorem Dalím, že jste se taky setkal. Dočetl jsem ano, se to správně?
2: Ano, ano. Dalí už byl, jakože jsme věděli, že je. My jsme se potkávali, protože jsme bydleli v jednom městě. Víte, že když bydlíte v Praze, tak potkáte Gotha, Lucku Bílou, jestli bydlíte v New Yorku, tak potkáte ty, kteří bydlejí v New Yorku. Já jsem potkal i Gretu Garbo a to bylo absolutně největší ze všechních potkávání.
1: A to jste neměl foťák zrovna?
2: Ne, to ani jsem ještě nefotil. Jsem byl v supermarketech, jsou takový ty za 99 halížů, takový ty krabice, kde můžete hledat. A já jsem takhle, já jsem dělal maskéra a hledal jsem rtěnku a takhle byla paní v brýlích a v klobouku a všechno a hledala vedle mě a takhle jsem se kouknul takhle vedle, že kdo je a málem jsem umřel. Opravdu, a teď mi to už moc nedělá, ale tenkrát jsem byl, až jsem věděl, že a takhle jsem chtěl a ona udělala takhle. A já jsem nic neřekl, ale to bylo hrozně, já jsem nemohl čekat, až půjdu domů a všech každému to řeknu a nikdo mi to nevěřil samozřejmě. Ale Dalího jsem potkal tak, že Dalí chodil s holčinou, která, ona se jmenovala Ultra Violet, a napsala knižku o Warholovi. Ona byla jednou z těch superstars Warholových filmů. A protože to byla holka od Warhola, ale asi Warhol nebyla ani na holky, ani na kluky, a byl na E.T. alebo něco takového. Byl albino, já nevím, co všechno možný. A tahle Ultraviolet chodila s Dalím, ale Dalím už možná bylo i 80. Dalí bydla v hotelu v St. Regis na 5. aveniu a Warhol ukrad všechny ty nápady, co Warhol měl, ukrad Dalímu. Nejenom Dalímu, ale i Chagallovi. Protože Warhol byl takový, že... Ale my jsme byli stejného věku, i když lidi se ptá, jestli jako jsem měl rád Annie Leibovitz. Annie Leibovitz je mladší než já, takže já jsem byl, ještě Annie Leibovitz nebyla. Takže ty lidi v tom věku, my jsme nevěděli, že kdo bude. Pro nás tenkrát hvězdy byla Marlena Dietrich, jsem šel na koncert, viděl jsem Marlenu Dietrich, nebo to byly jako pro mě lidi ty starší generace. Ale tyhle generace, které se ptáte, ty byly mýho věku, takže ještě nikdo nebyl jako nic, že já jsem byl na koncerty Who a mě Doors nic neříkalo. Až pak teď po 50 letech je Doors někdo, víte, nebo a tak. No a ten Warhol byl takový divný, že Warhola postřelila jedna jeho z těch holek z té faktory, který Warhol sliboval jedný holce, tý Selana, že bude v dalším jeho filmu a ona byla dost ošklivá tahle řekně holka s fousama ještě k tomu. A tak ho nikdy do filmu nedala. Ona jeden den se naštvala, vzala si pistoli a asi 6 rán, takhle, ten Warhol byl takhle postřelený, že měl pošitej a měl pupek až tady. A od té doby byl takovej, že moc s nikým nemluvil. Furt mluvil přes někoho, že chodil s kamarádem. My jsme se potkali ve studiu 54 na záchodě, kde jsem se šel vyčůra a tam stál Várho se svým polaroidem a svým asistentem. A takhle by, víte, já nemůžu čurat, když někdo stojí vedle mě, ne, že ještě mě potí, jak budu čurat. A on říká, může se ho zeptat, jestli ho můžu odfotit? A on říká, Andy se ptá, jestli můžeš odfotit, tak co mu řeknu? Mu říkám, jo, může. A říká, a můžeš mu říct, ať se usmívá? A pak jsem se celý počural, protože jak jsem se usmíval.
1: A ten Salvátor
2: dalý. A ten Salvátor, a jo, ještě k tým Andy, protože pak, když jsme se vyskrát znali, jak to furt to, pro toho Andyho stav je Medzilaborcích velký na Slovensku, velký muzeum někomu, kdo vůbec žádný Slovák nebyl, to Andy se narodil v Pittsburghu. A jeho problém byl, že jeho se styděl za svý rodiče, co jako někdy máme, že z něho se stane superhvězda a maminka je Rusinka, která ještě žila v tom Pittsburghu a ten Andy chtěl být Američan. Proto vždy fotil takový ty věci, že hamburger a Coca-Colu a Elvisa, ale nic normálního nebo to. A pak všichni ty ostatní jeho lidi to dávali dohromady, že to po jeho smrti pak vyšlo najevo, že kolik lidí to všechno pracovalo, on jenom přišel a podepsal se. A ten Dalí, jo, a jednou, protože mi někdo napsal od nás, že Andy je ze Slovenska, tak já jsem to tenkrát nevěděl, tak jsem, když jsme byli zase ve studiu, tak jsem se ptal, jestli umí slovensky a on se takhle kouká a říká, Pjatnica. A teď se koukám, nevím, co je to Pjatnica. Pak mi máma říká, že to je po ruský pátek. Ale teď jsem všechno věděl, nic nevěděl. Takže on je tak ze Slovenska, jak já jsem z Timbuktu. No a Dalí zase moc nepovídal, protože a problém byl, že když Dalí taky dělal svoje party v hotelu, kde bydlel a jednou bylo party a Dalí si koupil stříbrný polštáře asi v nějakým kramu. A měl ty stříbrný polštáře všude na křesle a na pohovkách. A na druhý den, nebo za 3 dny Várho udělal výstavu a přišli jste na výstavu a nic jiného nebylo, jenom obrovský stříbrný polštáře nafouknutý heliumem, který létali takhle všelijak ve vzduchu a od té doby pak s ním Dalí nikdy nemluvil, že mi ukradl moje polštáře. Ale Várho uměl vzít a nafouknul. To všechno nafouknul.
1: Já tady mám ještě jedno takové jméno. O Naomi Campbell se píše jako o skandální modelce a vy jste ji fotografoval. Zažil jste něco skandálního?
2: Ne, s modelkama jsme nikdy... Oni můžou být skandální mimo... Ty práce, ale v práci nemůže on, když lidi se ptají, jaká byla Jacqueline Bisset, jaký byl Michael Douglas, všichni byli super, protože ono to je tak, že, a to je rozdíl mezi, jak to funguje tady a jak to funguje venku, že venku, například já bych přišel za svým manažerem, řekněme, chtěl bych být, já nevím, v Louvru nebo někde. A vím, že teď, co by mě tam dostalo, kdybych vyfotil nahou Madonu, to by bylo jako super. Ale vy se nikdy s tím člověkem nepotkáte. Že já musím zajít za mojí agenturou a říct, že hele, Markus, já si myslím, že nahá Madonna v mým portfoliu by mi opravdu pomohla a já bych pak prodával všichni ty fotky a ty by si byl taky bohatý, protože ty máš 50% a nevím co. Že ho musím na něco motivovat. On pak zavolá agentovi Madoně, protože ty agenti se znají mezi sebou a vymyslí nějaké story, protože on ty prachy chce. Tak teď řekně tomu Madonu, že je tady novej, superovej fotograf, dělal asistenta Horstovi ve Vogue, prosím tě, ten má takový story, že šel pěšky až ze Sibíru do New York. A nevím co. A něco, jako pěšky nešel, ale šel s takovým letadlem, že mohl spadnout kdykoliv. No a on řekne, že jo, že řekne tý Madoně. Madona taky nic neví. Madona jenom ví, že musí zpívat. Takže ten agent přijde za to Madonu a řekne, hele, teď je tady ten nový fotograf a musí s ním udělat akty a ukáže moje fotky, které dělám. Jestli ona řekne, že ano, pak od té doby se nemluví. Ona ví přesně, co já dělám, že když tam přijde, tak já jí stáhnu gatě. Tam není nic jako o čem povídá. A když to nechce dělat, tak řekne ne. Takže když přijde, tak všichni jsou příjemní. Nikdo nemůže říct, že bolí mě hlava. To pak všichni jsou nervózní. Ježišmarja, proč máme holku, kterou bolí hlava, když tady je 9000 dalších holek, který hlava nebolí? Proč máme tu, kterou bolí hlava? Nebo má beděru, to musí jít z domů. Takže spoustu holek bez beděr, nebo tady všechno se retušuje. A říká, proč bychom retušovali, když tady je holka krásná bez beděr? No, takže všichni přijdu, je to takový jako módní svět, všichni jsou super, řeknu, hi, I am Madonna, já řekám, I am Robert, where you from, řeknu, že Prague, ona, where you from, California, super, fotíme, konec, já vyberu fotky, protože to je můj projekt, jakože já jsem to fotil, to jsou moje autorské práva. A tím se to skončilo. Pak fotky vyjdou. Ona s tím souhlasila už předtím. Tady to je opačně. Tady zavolá kdokoliv. Víte, jestli to je Hanka, Lucka, nevím, kdokoliv. A vy jdete a pak vy týden musíte běhat za tou celebritou a ptát se, jestli to takhle může být. A ona čurala v plenkách, když já jsem dávno byl hvězda. Proč já se jí musím ptát? Mně je 60 a ona udělala jenom jeden superstar. A pak oni řeknu, ale Robíku, můžeš mi udělat větší pusu a chtěl bych menší zadek a prsa tu a tam. Ale to nejde, protože já, jako všechno se dá udělat, ale to nejsem já, to je někdo jiný. To je, ať jedu k Jakubovi Ludvigovi, on udělá cokoliv. Ale já ne. Možná proto nejsem bohatý. Ale každý večer, když jdu spát, tak se cítím dobře, protože že nemám se za co stydět, nikomu nedlužím a snažím se nějak takhle prekličkovat, jenom jak je to možný.
1: Vy jste fotografoval v Americe velké hvězdy a...
2: I v Čechách.
1: Teď jste se dostal, ano, ale teď...
2: Ano, i všude, kde jsem.
1: Jistě. Ale v těch Čechách prostě najednou jste přišel do styku s jiným druhem celebrit. A já jsem vás jednou slyšel o jedné významné zpěvačce, jak jste se podobně rozčílil, kdy ona měla na vás různé nároky. A v tom rozhovoru jste řekl, když jsi taková celebrita, tak jak to, že zítra vystupuješ v Trutnově? Ano.
2: To je pravda. A to v Trutnově říkám proto, protože to mě zůstalo v paměti, protože mě pozvali do Náchoda na nějaký muž roku do poroty a já jsem se zapomněl zeptat, kdo mě přiveze zpátky, že to... To je normální, když mě někdo vyzvedne a přiveze, takže mě taky odveze. A oni mě tam nechali. O půlnoci všichni se, když skončila ta soutěž, všichni odešli domů a já jsem zůstal. A teď jsem šel na nádraží a ještě nebyly mobily, já jsem šel na nádraží a tam nešlo až 5 ráno, ale jela motorka do Trutnova. A protože mi byla zima, tak jsem si řekl, že je lepší sedět ve vlaku i do Trutnova. No a z toho Trutnova to bylo jako navěky, protože zase zpátky do Hradce a nevím kam. A mi to trvalo 2 dny, já jsem se dostal domů. Tak cokoliv teď říkám, že když je něco hroznýho, takže to musí být v Trutnově.
1: Dámy a pánové, Šemhanovice navštívil pan Robert Vano.
2: Děkuji.
0: Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem. Do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí,

a jen tři míle mi zbývaj k Maria. A jen tři míle mi zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé. Jiří Kasal je tu po týdnu opět pro vás s pořadem Světla ramp. Život s ní byl k zešílení. Matkou v rodině jsem vlastně byla já a ona se chovala jako dítě. V 16 mi bylo jasné, že pokud rychle neodjedu z domova, dopadnu stejně jako ona. To řekla o své matce velká muzikálová hvězda Liza Minnelliová. Většina z našich posluchačů velmi dobře ví, že tou maminkou mínila ještě slavnější postavu světové hudební zábavy Judy Garlandovou.

Zábavní průmysl, který se nazývá showbiznesem, je leckdy krutou houpačkou, jež člověka vynáší ze světla do tmy a jen málo kdy naopak. Oslnivými okamžiky slávy i velmi časnými, ale rovněž chmurnými propady prošla ve své nepříliš dlouhé kariéře Judy Garlandová, vlastně Frances Ethel Gumová, jak zní její dívčí jméno. Zpěv a herectví měla tato rodačka z Grand Rapids ve státě Minnesota v genech. Její rodiče byli vodeviloví umělci a Frances už ve třech letech hrála v kabaretu společně s rodiči a se dvěma sestrami. Rozhodující pro její kariéru byla pozornost hollywoodského agenta Al Rosna, který si všiml talentované dívky ve snaze objevit další mladičkou hvězdu typu Shirley Templeové nebo Deany Darbinové. Frances Gumovou přijal osobně i sám velký šéf studia MGM Mayer. Zakrátko už používala pseudonym Judy Garlandová. Průlom v její kariéře přinesla role v reviálním snímku Broadway Melody 1938 se známou scénou, v níž Judy píše svému zbožňovanému idolu Clarku Gablovi a nad jeho fotografií zpívá horoucně obdivnou písničku Dear Mr. Gable. Pak následovaly další výraznější role ve vyloženě komerčních filmech, než si ve svých 17 letech Judy Garlandová získala srdce milionů lidí na celém světě stvárněním Dorothy Gaylové, která v pohádkových kulisách zaspívala tuto nezapomenutelnou píseň.

0: Somewhere over the rainbow, tam za tou duhou, to je bezesporu nejslavnější písnička Judy Garlandové, která poprvé zazněla v roce 1939 v pohádkovém filmovém muzikálu Čaroděj z země Oz, natočeném podle literární předlohy Franka L. Bohma. Někde za Devátou horami leží začarovaná země Oz, kam malou Dorotku z Kansasu odnese vichřice. Najednou zjistí, že se objevila v pohádkovém snu s trpaslíky, vílami, mluvícími stromy a opicemi, které létají. Judy se proslavila jako Dorothy také dílem náhody, neboť tuto roli producenti původně zamýšleli pro Shirley Templovou, která ji však z důvodu zaneprázdněnosti musela odmítnout. Písnička Over the Rainbow byla v skutku životním songem Judy Garlandové a pokud bychom měli učinit ostrý časový střih směrem k současnosti, dostali bychom se až k divadelnímu představení o jejich životních peripetiích na konci duhy. V české verzi autora Petra Quiltera, která měla premiéru předloni v červenci v rámci přehlídky Léto hereckých osobností, v roli Judy exceluje skvělá česká herečka Hana Maciuchová, která prostřednictvím ústřední role představení The End of the Rainbow zřejmě získala k Judy Garlandové zvláštní až intimní vztah. Zeptal jsem se jí, čím jí kdysi velká hvězda hudebního i filmového showbiznesu voní jako člověk.
1: Talentem. Potom bych řekla zvláštní snahou hledat lásku a nenechat se zlikvidovat neúspěchy v lásce. Potom, co je problematičtější, je, že ona celý život opakovala chyby. Že vždycky si přece vzala, že už si nic nevezme, protože pravdu je, aby teda jako posluchač se dostal do situace, tak Judy Garlandová byla jedna velmi talentovaná už holčička, ale měla velmi ctižádostivou maminku, která jí vlastně, když jí bylo 12 let, tak ji vzala za ruku a přivedla do studia a od té doby vlastně ona těmi studii brouzdala, ale takovým způsobem, že třeba když byla potřebná, tak točila dva filmy najednou a opravdu to byla zoufalá masáž pro to tenkrát 15-letý dítě, aby to vůbec zvládla, tak jí dávali stimulující prášky a ona se na ně zvykla. Nejen tím, že jí dodávali energii, ale také tím, že z nich brala sebepotvrzení. Že když je měla, tak je to tak jako psychicky sklidnilo, že se nemůže už nic stát, protože je takzvaně saturovaná. A potom mnohokrát už se dostala do situace, kdy je nepotřebovala třeba, ale čekali jí šňůry třeba po divadle a ona, aby získala zase sílu a energii a to sebepotvrzení, tak vždycky znovu začala tedy ty prášky brát, takže neustále upadala do těžké tedy závislosti. A je hrozně smutný, že takhle talentovaná bytost to nedokázala zvládnout.

Vůči Judy Garlandové je ze zpětného pohledu nespravedlivé, že její kariéra je nahlížena prizmatem nevydařeného soukromého života a její slavné filmy a písně jsou přihlíženy. Řekněme tedy, že umělecký vrchol její kariéry představují 40. léta. V této dekádě natočila mimo jiné diváky a částečně kritikou dobře přijaté filmy, jako například Easter Parade, kde se zaskvěla po boku Freda Astera také v několika tanečních číslech, In the Good Old Summertime nebo hudební western The Harvey Girls s jedním z největších hitů své doby a malým dokladem dočasné poválečné euforie Atchison, Topeka and Santa Fe. Ještě dodejme, že tato cestovatelská písnička byla oceněna i soškou Oscara.

0: V 50. letech život Judy Garlandové začal zřetelně uvadat, a to jak v osobním, tak v profesním životě. Už jako 11letá se poprvé psychicky zhroutila. Psychofarmaka ji pak provázela celý život. Z odcizeného cynického showbiznesu chtěla utéct do vysněného světa lásky, který však poskytl pouze dočasnou útěchu. Judy Garlandová byla celkem 5x vdaná. Jejím druhým chotěm byl režisér Vincent Minnelli, kterému porodila dceru Lizu, jdoucí v dobrém i špatném v mačiných šlépějích. Manželství vydrželo 5 let. Bulvární plátky viděly vinu také v Minnelliho bisexualitě. Potom si Judy vzala producenta Sida Lofta, s nímž měla 2 děti. Společný život provázely dramatické chvíle, způsobované její závislostí na sedativech a alkoholu, a po 13 letech byla po něm rovněž veta. Bylo to však její suverénně nejdelší manželství. To poslední, dosti bizarní, po 2 měsících uzavřela smrt Judy Garlandové následkem předávkování léky v londýnském hotelu 22. června roku 1969 v pouhých 47 letech. Její poslední manžel Mickey Dean se nebyl schopen ani se postarat o pohřeb. Když se člověk podrobněji probírá osudem této velkým talentem obdařené ženy, nemůže se ubránit závěru, jako by se nad ním vznášelo memento promarněných šancí. A tuto otázku stavíme před českou Judy Garlandovou na divadelních prknech paní Hanu Maciuchovou.
1: Pravdou je, že prostě tím, jak byla rozvibrovaná nejistotou, tak vlastně to kolem sebe šířila. Takže už i když její 2 muži, Minnelli to byl vytleskávaný filmový režisér, který se do ní velmi zamiloval a vlastně jí režíroval asi 2 nebo 3 její produkce a další, ale potom tou její nejistotou prostě ona nakazila okolí, takže ti lidé už přestali na ní sázet a odcházeli od ní. Takže ona vlastně, i když vždycky našla třeba někoho, protože samozřejmě měla své publikum, které jí žádalo, které jí tleskalo, vyvolávalo jí, ale asi pro ně zase to publikum nebylo tak početné, aby na ní sázeli častěji. Takže prostě ty produkce byly řidší a řidší. A o to víc ona prostě měla té energie, síly a té své vnitřní jistoty míň.

Věkovité klasické nahrávky Judy Garlandové ze 40. let vycházející na značce MCA mohou znít uším dnešních posluchačů třeba trochu staromódně, jsou však ryzím důkazem vokálního výrazu jedné z největších hvězd pop muzikální zábavy 20. století. No a těmito slovy končí dnešní schůzka pod světly ramp. Jiří Kasal vám děkuje za přízeň a přeje jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: saved you. Don't forget the pint of foul, just upon you.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás zvou ku 291. setkání s českou historií, uvozenému dnes vypůjčeným názvem
2: Báseň a pravda.
1: Aby však nedošlo k záměně s páně Goethovým dílem, mnohé napoví podtitulek
2: Jak to bylo či nebylo s případem Dalibora Skozojet.
1: Jsa inspirován knihou Petra Hory Hořejše připravil na půdě brněnského studia pro Český rozhlas 2 tým vedený režisérem
4: Jaromírem Ostrým.

0: Zápis v registrech komorního soudu ze dne 14. října 1490.
1: Co má společného tenhle ten starý záznam v úředním lejstru s naším příběhem?
2: Hodně. Týká se totiž Daliborovic rodiny.
1: Ano. A koho pak z ní známe?
2: No, tak kromě pradědečka.
1: Toho, který chrabře položil svůj život za slepého krále Jana v bitvě u Kresčaku.
2: Tak tedy kromě něj známe otce a bratra.
1: Začněme třeba u tatíka.
2: Dobře, jmenoval se Aleš.
3: Z Kozojed.
2: Nepůsobil ale na Kozojedech, nýbrž na hradě Budyni.
3: Ta tehdy náležela Janovi z Házenburku.
1: Aleš tu nebyl jako majitel, nýbrž jako porukrabí, dnes bychom řekli manažer.
2: Pak se v témže povolání uplatnil ve Mšeném.
3: Taky v házenburském angažmá.
2: Načež za všechnu tu svědomitost dostal statek v Mnetěši.
1: To je vesnice poblíž Řípu.
2: V roce 1483 se podepisuje na jedné listině jako
0: Aleš z Kozojed a ve Mnetěši.
1: Kdy ten mnetěšský statek dostal?
2: Nevíme, jestli ho už měl v době, kdy dělal purkrabího u Házenburku, nebo jestli si ho koupil za peníze, které touto službou získal.
3: Každopádně zde žil se svou rodinou a ještě s jedním synkem, který se jmenoval Ješek, neboli Jan.
2: Což byl Daliborův bratr.
1: A Dalibor?
3: Dá se předpokládat, že tam bydlel s nimi.
1: Jaký byl jejich majetek?
2: To se přesně neví.
3: Ale ví se...
2: A to zase dost přesně?
3: Že se ten majetek stal předmětem sporu.
1: To je hezky řečeno, právnicky. Kdo pak se oč hrdlil?
2: Dalibor. Se svým otcem.
3: Dost výmluvně o tom vypovídá zpráva z takzvaných zemských desek.
0: Alšovi z Kozojed, ano Domini, 1490, ve čtvrtek před svatým Havlem. V té při mezi Alšem z Kozojed z jedné a Daliborem, synem jeho, ze strany druhé. Jakož jest Aleš vinil Dalibora, syna svého, z svrchků, kterýž to svrchků jemu ani synu druhému v rozdíle nedal, jakož pak poukázal list podílčí, kterýž to list takto svědčí, že Dalibora, syna svého, zůstavuje ve Mnetěši s tím se vším statkem, kterýž k tomu dvoru přísluší, jakož pak týž list podílčí v sobě to šíře zavírá. Tu pan Jan z Janovic, etc., nejvyšší purkrabí pražský a hejtman království českého, s pány rady krále jeho milosti, ráčili jsou o tom takto rozkázati. Poněvadž list dílčí toho neokazuje, by svrchky jemu Daliborovi dával, aby on Dalibor otci svému ty všecky svrchky, v kteréž se jest uvázal toho času, když jest jemu otec z tohoto dvoru postupoval, aby je Alšovi otci svému zase navrátil. Buď koně, krávy, svině i obilí a jiné všecky svrchky. A to však takto, aby on Aleš to provedl, co je těch svrchků, když jest se syn jeho Dalibor v ně uvazoval, po něm na schválení páně Ješkovo, a což on tak provede Aleš, aby jemu to syn Dalibor navrátil a ne se s ním o ně slušně smluvil. Ve dvou nedělích do svatého Martina nejprve příštího. Pakli by pan Ješek toto průvodu sám se vzíti a slyšeti nechtěl, tehdy aby zase stáli před pánem jeho milostí na hradě Pražském s těmi se všemi průvody na den svatého Martina nejprve příštího.
1: Tedy, abych se přiznal, já mám velké problémy rozumět právnické češtině 20. potažmo 21. století. Téhle té juristické hatmatilce nevím hlavu ani patu.
2: Tak si ten starobylý jazyk...
1: Úřední jazyk...
2: Přeložíme do něčeho srozumitelnějšího.
1: A jde to?
2: No, pokusím se. Starý Aleš z Kozojed...
3: Tedy tati...
2: Žaluje svého syna...
3: Toho staršího, tedy Dalibora...
2: A obvinuje ho z toho, že neprávem sebral majetek, který mu nepříslušel.
3: Když totiž Aleš rozděloval své zboží,
2: tedy svůj majetek,
3: mezi syny Ježka a Dalibora, vzal si Dalibor víc, než měl.
2: Poněvadž ve dvoře mne těší,
3: ten připadl Daliborovi.
2: Se nalézal movitý majetek, který Daliborovi nepatřil,
3: tak ho musí nutně vrátit otci.
2: Jednalo se o koně, krávy, prasata, obilí a další svršky.
1: Svršky jako třeba oblečení?
2: Nikoli, svršky.
3: V původním lejstru se jim říkalo svrchky.
2: To byly movité věci, movitosti, věci, které šlo prostě odnést.
3: Takže Dalibor je měl buď to otci v pořádku vrátit,
2: a nebo se s ním slušně dohodnout.
3: A když s tím nebude Daliborův bratr Ješek souhlasit, tak všichni znovu půjdou před pražský soud.
1: Takže Dalibor se svým tatíkem a bráchou hrdlil o svršky?
3: Myslím, že ani nemusíme být právníky.
2: Natož protřelými advokáty.
3: Abychom pochopili, co Dalibora k takovému chování vedlo.
1: Já to řeknu za vás. Lakota.
3: Lepší slovo ani nás nenapadá.
2: Když se sejdou před soudem otec a syn, jestliže otec žaluje syna, že se neprávem zmocnil majetku, a jestliže soud rozhodne v otcův prospěch,
1: tak z toho pro syna nic dobrého nevyplývá.
2: Rozhodně to nesvědčí o jeho přemrštěně ušlechtilé povaze.
3: Ze soudního zápisu se Dalibor Skozojet nejeví zrovna jako člověk.
1: Budeme citovat?
3: Můžeme.
0: Který byl zastáncem chudých a utlačených, mužem krásného charakteru, bojovníkem za právo, za spravedlnost, raději obětuje život, než by se pokořil.
1: Ano, jeho podobizna jakoby dostávala docela jiné obrysy. Sem tam i nějaký ten šrám na charakteru dotyčného nalézt lze.
2: A další záznam v zemských deskách jeho lakomství jenom potvrdil.
1: Oč tam šlo?
2: O to, že se v rodině nedohodli a Dalibor vytrvale bránil odevzdat zpět otci a bratru to, co mu nepatřilo.
3: Takže se u soudu na Pražském hradě objevili znovu.
2: A bylo to 13. listopadu 1490.
1: V skutku na Martina nejprve příštího, jak se pravilo v našem starém známém lejstru.
2: A toho dne zaznamenal písař s pečlivostí sobě vlastní toto.
0: V té při a různici, kde Jan Skozojet vinil Dalibora bratra svého právě, že některé peníze i službu pobral, k čemuž by i on k tomu též spravedlnost měl, jakož i Dalibor bratr jeho a právě, že je stých otec o to nedělil. Jakož pak přitom Dalibor list dílčí jest ukázal, kterýž to list sám v sobě ukazuje, oč jest je otec podělil. Tu pan Jan z Janovic, jeho milost, z pány rady krále jeho milosti, takto o tom vypovídají, což svrchu psaný Dalibor bez rozdílu vzal nebo vzíti měl, a což se v listu rozdíl čím neukazuje, by jich o to otec jejich podělil, aby bratru svému Janovi spravedlivý díl z toho dal. Actum ut supra.
1: Zase by to chtělo překlad nejenom z latiny do češtiny, ale i z jazyka českého do českého.
2: Nešlo jenom o dobytek a nějaké svršky, které Dalibor neprávem pobral.
3: Bratr Ješek upozornil, že i peníze měly být spravedlivě rozděleny mezi syny starého pana Aleše.
2: Soud znovu, už po druhé, rozhodl proti Daliborovi a jeho lakotnosti. Ze všeho, co si po rozdělení majetku otcem vzal nebo ještě vezme,
3: i když to není v rozdělovací listině uvedeno,
2: musí dát spravedlivý díl svému bratru Janu Ješkovi.
0: Actum ut supra.
1: Jak již bylo svrchu rozhodnuto.
0: Když královský hrad utichl, stemněl. Když jak bájní šedomodravý stín čněl k nočnímu nebi, když v bělavém zásvitu měsíce umlklo houští a stromy v jelením příkopě, zalétaly z temna kulaté věže líbezné zvuky Daliborových houslí. Slzy byly v těch zvucích, touha povolnosti i výkřiky hněvu. Úlevu dali, ale ne svobodu. Pán Bůh byl vysoko, král daleko a páni soucitu neměli.
1: Tak, moment. Je fakt, že jsme na minulé schůzce opustili Dalibora z Kozojet v jeho novém apartmá ve věži Daliborce, která byla těsně po kolaudaci, ale stále jsme se nějak nedobrali cesty, po které tam přišel.
2: My se vůbec dostáváme tam, kam nenakoukl ani Václav Hájek z Libočan, ani kronikář Jan František Beckovský a už vůbec ne Alois Jirásek s Bedřichem Smetanou.
1: Kam?
2: Do skrytého zákoutí Daliborovi duše.
1: A co je tam k vidění?
2: Že představa o poctivém hrdinovi dostává pořádnou trhlinu.
3: Dalibor měl totiž velmi daleko k člověku dbalému práva.
2: Šlo mu o majetek.
1: Ale to snad není trestné, nebo už zase je?
2: Šlo mu o majetek, který mu nepatřil. A to je trestné vždycky.
1: No, mělo by být.
2: Šlo mu o to, aby co nejvíc vlastnil.
3: To ho vedlo k tomu, že se postavil proti vlastnímu otci i bratru.
2: Zatímco při prvním i druhém soudním stání se handrkoval
4: o koně, krávy, svině a obilí,
2: později si už troufal navíc.
4: V kraji litoměřickém zprotivili se lidé poddaní pánu svému Adamovi Ploskovskému a jeho na Ploskovicích dobývali, a to z ponuknutí nějakého Dalibora. Měšťané litoměřičtí o tom uslyševše rychle něco lidu pod praporcem poslali a téhož Adama retovali. Proto týž Dalibor obeslán na hrad pražský panským nálezem proto, že těch lidí proti pánu jejich dědičnému pozdvihoval.
2: Tedy nikoli ušlechtilá a veskrze nezištná snaha Daliborova pomoci sedřeným robotníkům.
3: Ale lakota, hamižnost, dychtivost po majetku ho vedla k činu.
2: Tím, že se poddaní Adama z Ploskovic vzbouřili proti svému pánu a dobili jeho tvrz,
3: zvětšil Dalibor svůj majetek, rozšířil své panství.
1: Ano, tak tahle ta opera má trošku jinačí libreto.
4: Rytíři Adam Ploskovský z Drahonic a Dalibor z Kozojet byli sousedé v kraji litoměřickém.
1: Opakuje nám už známou situaci František Palacký ve svých Dějinách národu českého v Čechách a na Moravě.
4: Když poddaní Adamovi pozdvihli se branou rukou proti němu pro jeho krutost, jali se obléhat jej na tvrzi Ploskovicích, kdež on bráně se raněn jest a dobit i stvrzí.
1: I tato fakta už známe, ale brzy narazíme i na ta, o nichž v Jiráskových pověstech doby královské ani ve Vencigově a Špindlerově libretu ke Smetanově opeře nepadne ani zmínka.
4: Sedláci donutili jej,
2: tedy Adama Ploskovského,
4: že zápisem slavným a slibem na čest a na víru propustil je z moci své a zavázal se nevésti nářku proti nim. Načež oni dobrovolně poddali se Daliborovi z Kozojet, kterýž i přijal je a statek od Adama postoupený ve svou moc a ochranu. Hejtmané zemští nemohli však pichu takového nechati bez trestu a zjednali dostatečnou moc do kraje litoměřického, aby skrotila pobouřené sedláky a navrátila věci ve stav předešlý. Oba rytíři přišli k zemskému soudu a Dalibor uvězněn ve věži hradu pražského roku 1497. nově dostavěné, kteráž po něm dodnes Dalibor kasluje.
2: Rozsudek na sebe nedal dlouho čekat.
3: Rozsudek nad Daliborem z Kozojet padl 13. června 1498.
4: Adam z Drahonic žaluje na Dalibora z Kozojet, že statek jeho, kterýž je mu od jeho lidí mocí vzat, tvrz Ploskovice k sobě přijal v této mírné a pokojné zemi proti řádu a právu. Proti tomu on, Dalibor, odmlouva je praví, že on moci žádné neukázal, ani jemu Adamovi, co mocí vzal, než že on, Adam, s lidmi svými prvně smlouvu udělal, při kteréž to smlouvě on, Dalibor, nebyl. že právě v Litoměřicích dlel, že Adam s lidmi svými dobrovolnou smlouvu dokonal a jim se zapsal. A oni dobrovolně jsou se od něho tímto listem prázdni, že se jemu i se vším tím zbožím poddali. A on, Adam, že tu jsa, nic tomu neodpíral.
1: Tohle byla Daliborova obhajoba?
3: Zhruba, v základních obrysech, tedy mimo jiné.
1: Tak to od něj nebylo tak úplně hloupé?
3: To bylo od něj dokonce velice chytré.
2: Jeho moc to nebyla, která vzala panu Adamovi ploskovice.
3: Když Adam dělal dobrovolně smlouvu se svými lidmi o tom, že je propouští, Dalibor se toho vůbec nezúčastnil. Pobýval právě v Litoměřicích.
2: A když Adamovi poddaní přišli s propouštěcím listem k Daliborovi a poddali se mu i se zbožím, které dosud patřilo Adamovi, dosavadní majitel proti tomu nic nenamítal.
4: Tomu Adam odmlouvaje dal odpověď, že z té příčiny tomu neodmlouval, že se byl, jsa k tomu od lidí svých připraven, pod pečetí a pod věrou zavázal a zapsal, aby proti tomu nemluvil, i z té příčiny, že proti tomu na ten čas pro svou čest nic neodmlouval, než nyní, poněvadž tento list a zápis má sobě zase vrácený.
1: Asi se nechlubil, jakým způsobem to dokázal, koho z blízkého Daliborova okolí podplatil.
4: Že proti tomu spravedlivě mluví, že on, Dalibor, statku dotčeného v této mírné zemi a pokojné, kde řád a práva jdou, k sobě přijímati neměl. Tu páni a vladykové na plném soudu takto o tom rozkazují. Poněvadž Adamovi od lidí jeho tvrz ploskovice mocí vzata jest, aj sa raněn a chtě hrdlo své zachovati, musel se jim proti právu a řádu podle jich vůle zapisovati, kteráž to věc stala se jemu neslušně, nepravě, neřádně, o čemž Dalibor věda dobře, statek jemu nepravě vzatý k sobě přijal a v tom statku byl a jeho užíval.
1: Ani argumenty pana z Ploskovic nebyly hloupé.
2: Nebyly. V době povstání mu šlo o hlavu, o život.
1: Údajně měl být raněn.
2: Údajně. Kdyby k nějaké fyzické újmě skutečně došlo, soud by to určitě náležitě zdůraznil a přičetl by to obžalovanému jako přitěžující okolnost.
3: Teprve nyní, když má zápis
4: zase sobě vrácený,
3: tak se může ozvat.
2: A znovu připomíná, že Dalibor neměl přijímat ploskovický statek, který patřil Adamovi, jako svůj majetek.
4: Že jest v tom nepravě a nešlechetně učinil proti právu a řádu.
3: Adam Ploskovický se domníval, že na ten nápad, totiž nechat si potvrdit od svého pána listem propuštění z poddanství, že na něj nepřišla žádná rebelantská selská hlava.
2: Že to musela být hlava onačejší, bystřejší, lstivější, chytřejší, která to poradila.
3: V době ploskovické události žádný zákaz podobného jednání neexistoval.
1: Takže to, co jistý neznámý vymyslel, ta finta, ta byla úplně nová.
3: Byla. Až teprve v roce 1499 se do zřízení zemského krále Vladislava dostal tento zákon.
4: A nalezeno bylo za právo, když by se lidé poddaní, kterému pánu svému zprotivili a statek jemu odňali, a kdož bykoli ty lidi v obranu přijal, statek tak odňatý k sobě přijal a jej sobě osoboval, o tom věda, takový by činil nešlechetně, nepravě proti právu a proti králi jeho milosti a hrdlem propadl jest a statek ten odňatý má zase tomu navrácen býti, komuž jest byl odňat.
1: Případ jako šitý na míru Daliborovi z Kozojet.
3: Díky němu přijal král nový zákon.
4: A pro takový jeho účinek zlý, páni a vladykové jej ve svou kázeň berou a hrdlo ztratí, kteréhož na hrdle trestati ráčí.
1: Rozsudek smrti.
2: Dalibor má být popraven, protože
4: nešlechetně činil proti právu a řádu.
1: Kdy došlo k popravě?
3: Nevíme.
2: V Hájkově kronice najdeme pouze lakonické sdělení.
4: A potom hlava je mu sťata.
1: kde nejsou podložené a pravdivé informace, tam může narůstat legenda.
4: Když Daliborovi oznámili, že statek nepravě vzatý k sobě přijal a v tom statku byl, že tím nepravě a nešlechetně učinil proti právu a řádu a že pro takový svůj zlý účinek ať hrdlo ztratí, nic nikdo nedbal, jak se hájil, aby povážili, kdo začal, kdo první spáchal zřejmé bezpráví a tím lid pobouřil a že on, Dalibor, se jen lidu zastal. Než to právě u nich byla vina a hřích. A tak na rozsudku zůstali. Den však a chvíli popravy stajili. Tu noc před ní ozval se hlas Daliborových houslí naposled. Z hlubiny pustého žaláře chvěl se a zněl do tiché noci poslední útěcha, poslední světlo v temnotách trudu a zmíral nad jelením příkopem v měsíčním světle. Když Pražané na zejtří zase přišli k nové věži, nezahlédli plátěné mošny na mříži Daliborova žaláře. A věž byla tichá, němá. Když se ptali, stůněli Dalibor nebo co mu je, oznámil žalářník, že již mu dobře, neboť že ráno byl na předhradí popraven.
2: Ale nežli z vězení vykročil, sňal ze zdi housle, díval se na ně, loučil se s nimi. Pak šel statečně na místo a tu poklekl a schýlil kadeřavou hlavu na špalek. Skonal mužsky, vězte, jako pravý křesťan.
4: Nejedny oči se zarosily, když žalářník to vypravoval. Smutně se Pražané vraceli a ohlíželi se po tiché Daliborce. A věž za domem Purkrabským u zadní brány Hradské slove tak po dnešní den a zachovává památku nešťastného Zemana a slavného Hudce.
3: Května roku 1868 měl Smetanův Dalibor premiéru v pražském Novoměstském divadle.
2: První dějství začíná soudem nad rytířem Daliborem.
3: Jitka, které se kdysi Dalibor ujal jako sirotka, vyzývá lidi, aby se vzbouřili a Dalibora osvobodili.
2: Král Vladislav má ale o vině Daliborově jasno a za to, že obviněný přepadl Ploskovice a zabil Purkrabího, žádá trest.
3: Připojuje se Purkrabího sestra Milada, která bratrovu vraždu dosvědčuje.
2: Dalibor se hájí tím, že sice skutečně zabil, ale jenom proto, že tím mstil smrt svého přítele Zdeňka.
3: Což Miladu přesvědčí natolik, že mu odpouští a žádá krále, aby tak učinil i on.
2: Což se pochopitelně nestane. A tak Milada zosnuje plán, kterak se v chlapeckém přestrojení dostane do služby v žaláři.
3: Což se povede a někdejší mstitelka, nyní zamilovaná Milada, přináší Daliborovi nejenom svou lásku, ale i housle, aby si rytíř ukrátil nekonečné chvíle ve vězení.
2: Násilnou smrtí v závěru opery končí nejenom odsouzený, ale i jeho láska při pokusu o jeho osvobození.
1: Na rozdíl od historických pramenů zná tento příběh každý, kdo zasedl v operním hledišti.
3: Ani v Hájkově kronice, ani u Františka Palackého však nenajdeme ani slovo, že při dobývání Ploskovic zahynul zdejší Purkrabí, který by měl sestru Miladu.
2: Za to Jirásek ve svých pověstech převzal Palackého informaci o tom, že byl zraněn Adam z Ploskovic.
3: U Hájka je naopak zaznamenáno, že litoměřičtí Adama z Ploskovic retovali.
2: Tedy, že ho zachránili.
1: A Milada skutečně neexistovala?
3: Historické materiály o ní mlčí.
2: Ale o dvou ženách se v nich přece jenom dočteme.
3: Tou první je Adamova teta Mapka.
2: Tou druhou Dorotka Vančurová, měšťanka z Loun, rodem z Kozojet.
1: A co ta má s Daliborem společného?
2: Byla to jeho sestřenice.
3: Pravděpodobně vdova, která koupila pro oba...
2: Tedy pro sebe a pro svého bratrance Dalibora?
3: Dům.
4: Nacházel se v Praze na Novém Městě v zahradě židovské.
1: Co měli ti dva, kromě příbuzenství, společného?
2: Tak na tuhle otázku už nikdy nikdo neodpoví.
1: Jestli byl Dalibor popraven v den, kdy byl vynesen na rozsudek, tedy 13. března 1498, nebo o pár dní později...
3: To se neví.
2: K jeho pokusu o útěk...
1: Jak o tom vypráví Smetanova opera...
2: Taky nedošlo.
3: Neexistující Milada neplakala.
2: Snad jenom sestřenice Dorotka Vančurová.
3: Nedlouho po popravě novoměstský dům prodala a odstěhovala se zpátky do Loun.
2: Jelikož známe předchozí Daliborovy soudní procesy s nejbližšími, důvodně předpokládáme, že i v případě ploskovického případu mu šlo o majetek.
3: Přišel na nápad, jak se zmocnit sousedova statku.
2: Aby měl alibi, tak odejel do Litoměřic.
3: Jako náhodou, právě v tom čase, kdy poddaní ploskovičtí tiskli svého pána ke zdi a hrozili mu smrtí, když jim nepodepíše osvobozující listinu.

Aspoň něco z toho smutného případu zbylo. Smetanova hudba. Co na tom, že příběh opery nemá se skutečnou historií moc společného. Báseň a pravda taky nemusí zrovna sousedit. Ta hudba však byla, je a bude krásná.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: V těchto dnech slaví své 70. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Marie Redková. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Marie Redkové připomenout v následujícím pořadu.
2: Tandem.
3: Příjemný den a hezkou projížďku s tandemem vám i dnes přeje Jan Rosák. A kdo se dneska se mnou sveze? Velmi příjemná a sympatická dáma. Chtěla být zpěvačkou. Ale jak sama říká, neměla talent, přestože se oba rodiče živili hudbou. Když se nedostala na AMU, málem si, jak se říká, hodila mašly, ale nakonec naštěstí ne, zjistila, že to bylo dobře, že se to nepovedlo. Řekla si, no tak co, tohle se nepovedlo, povede se něco jiného. Přece se z toho nezblázním. Tak takhle sympaticky se ke strastem života staví moje dnešní spolujeskyně na tandemu, moderátorka a bývalá hlasatelka České televize, tedy Československé televize, Marie Redková. Marušku, já tě vítám.
4: Děkuju pěkně za přivítání, hezké dopoledne. A musím říct, že to vypadalo skoro jako hádanka, jako kdyby zdával Honzo posluchačům hádat, kdo to je, ale to nemůže nikdo uhodnout tohleto.
3: To by ses možná divila, jak tě třeba naši posluchači znají. Ovšem, oni tě rádi poznají třeba i z jiné stránky. Těch témat na povídání máme opravdu habaděj. Rádio, televize, tenis, basket, rodina. Čím začneme? Samozřejmě písničkou.
2: Tandem Jana Rosáka. Telegram s adresou svět.

0: Když jsme s Maruškou Redkovou přemýšleli spolu, když jsme se naposledy na tandemu potkali, tak jsme se nemohli nějak shodnout na tom letopočtu, ale Maruška správně říkala, že bylo strašný vedro.
1: Neuvěřitelný. Vím, že jsem sem šla a úplně stál vzduch a seděla jsem tady v tílku a kapal ze mě pot. Tak to ve mně zůstalo.
0: Ano, tak já jsem se rozhodl, že to vykompenzujem a pozval jsem tě
1: do zimy.
0: Dost veliký zimě. Tak.
1: Hezky.
0: Každopádně od té doby, ať už to bylo tehdy nebo tehdy, uplynula nějaká řádka dní, ve kterých se v tvém životě určitě stalo něco novýho. Já mám takový pocit, že to je jak teda v soukromém životě, tak v profesním. Začnem tím profesním třeba.
1: Určitě. Tak kdo ví, jestli jsem tenkrát ještě nebyla v Hlasatelně. Nicméně Hlasatele skončili, bylo to v roce 2005.
0: No tak to jsem nebyla, ano.
1: To jsem nebyla. Dobře. A v současné době vlastně spolupracuju s Českou televizí na dvou projektech. Jedno je ČTčko, což je takový pořad, který se vysílá v podvečer a je to takové, řekla bych, jak se říká v uvozovkách, self-promotion České televize, neboli diváci mají možnost zjistit, co se v České televizi děje, co se bude vysílat, kdo co natáčí, jaký herec co dabuje, jsou tam rozhovory s televizními tvůrci, s herci, s režiséry a je to velmi příjemné, navíc na tom spolupracují skvělí jaksi profíci, protože režíruje pan režisér Roman Petrenko, což je režisér Stardance, skvělý ve střižně, umí to tak dát dohromady, že se sama divím, co z toho krásného vzešlo. Pan kameraman Filip Havelka, což je kameraman, taky hlavní kameraman Stardance, je to skvělý profík.
0: Ty jsi tak vychválil všechny, že by všichni chtěli být na tvým místě. Včetně mě.
1: A ten druhý projekt, tak to bylo ČTčka, ten druhý projekt jsou Barvy života, což je pořad pro seniory, týdenní magazín hodinový, na kterém se střídáme s Vladimírem Čechem.
0: Ano, oba dva jsem vás viděl, protože už jsem taky senior, tak občas koukám.
1: Dívej se, jsou tam zajímavý věci.
0: Jasně, no.
1: A jinak jednou za čtvrt roku Iva Hitnerová, protože to je takzvaný magazín speciál, Barvy života je speciál.
0: No tak to je profesně, kromě toho vím, že moderuješ poměrně dost často takové jaksi nárazové ambulantní akce, viděl
1: tak
0: jsem tě na plakátech, jsem tam.
1: Předvánoční setkání na Žofíně a různé.
0: No a co soukromí, protože vím, že seš aktivní sportovkyně. Dokonce jsme se několikrát potkali na tenisových kurtech.
1: Kde ty hraješ daleko, daleko lépe než já, ale já se strašně snažím a pořád mě to hrozně baví.
0: To takhle jsem to nemyslel, já jsem sebe nechtěl vychválit, tebe jsem chtěl vychválit.
1: Ale já tebe.
0: Jo, tak to jsi hodná, ale mně se moc líbilo, jak hraješ opravdu pěkně, na ženskou fakt výjimečně pěkně a řekl bych, že hlavně zarputile.
1: Tak a schutí a baví mě
0: to. To já mám rád, já nemám rád takový ty leklý ryby a na kurtě a na fotbalovém hřiště už vůbec ne, prostě člověk to musí dělat celým tělem, celou duší. A to ty
1: vypustila
0: děláš.
1: Vypustila bych ji, ano.
0: No, ty, ale pozor, ty ten, třeba ten basket, jo, hraješ na velice špičkové úrovni, i když teda, jak si v intencích veteránského basketu.
1: To vůbec ne, tak byli jsme s partou dívek, s kterýma jsem vlastně začínala kdysi jako dorostenka na Spartě, oni byli na Slávii, různě, tak jsme se dali dohromady po x letech a řekli jsme si, že to zkusíme na mistrovství světa. Takže jsme jeli na Nový Zéland.
0: Víš co, Maruško, to bude skvělé téma pro naše další zastavení v tandemu, které se jmenuje Cesta.
2: Tandem cestuje.
0: Veteránské mistrovství světa na Nový Zéland. No prosím tě, to jsou úžasné věci.
1: Tak už je to 5 let, ale je to nezapomenutelné. Tady houkal vlak, aby nás upozornil, že budeme cestovat, tak vlakem bychom se tam rozhodně nedostali.
0: To, pozor, to, mohla to být loď taky.
1: Taky to nebyla loď.
0: To bys taky jela dost dlouho. No.
1: No taky. A i tím letadlem to trvalo 630 hodin, takže bylo to tedy. Ta cesta byla krušná, ale stálo to za to a o to víc, že jsme vlastně v naší kategorii kategorii uspěli, že máme ty zlaté medaile z toho veteránského šampionátu.
0: Mistryně světa.
1: No dobře, tak je to, bylo to v naší kategorii, bylo no, nás tam jedno. Pět ve skupině, no ale dobře, tak fakt. Jako stalo.
0: Všecky jste zdrtili, všecky baby.
1: Zdrtili jsme Finky, Guatemalky, různě.
0: To je nádherný, to je nádherný. Jakou to mělo třeba tam popularitu? Jako chodili tam
1: i diváci? Ale mělo, bylo to v Christchurch, bylo to na tom jižním ostrově, ano. Což je teda paradox, jak jsem zjistila, protože tam je všechno obráceně, protože na jihu je větší zima než na severu.
0: Je to blíž polu.
1: A jinak i to, co jsme okolo zažili, koupali jsme se s delfíny a bylo to fakt na krásné. Spousta zážitků.
0: A ten basketbal samotný, tak já vím, že se to samozřejmě veteránský basketbal už se nehraje v takovém tempu, protože jinak současný basketbal je strašlivě rychlej, že jo? Co
1: si je strašlivě
0: ne jako za našich dob.
1: A strašlivě přesné a musí člověk mít natrénováno. My se scházíme. Já už vlastně s těmi veteránkami, no to časově nešlo moc dohromady, protože přece jenom to chtělo víc trénovat, tak. Já hraju za Sokol Kobylisy už, no snad to ani nebudu říkat, jakých přes 30 let, 35 let, no asi tak.
0: To se vedle tebe vystřílelo poměrně dost generací.
1: Vůbec ne. A akorát jsme doplnili řady z těch vlastních řad, protože s náma hrajou dcery, které už prakticky na tom hřišti, když běháme a rychle, tak jsou k nerozeznání, akorát říkají, teto přihraj.
0: To je hezký, je krásný. Počkej, pojď, vrátíme se ještě prosím k tomu Novému Zélandu, případně k dalším cestám s vaším basketem, protože vím...
1: Byli jsme také na mistrovství Evropy, to bylo v Hamburku, kde jsme byli třetí, což bylo taky
0: krásné. Jako mistryně světa, pak na mistrovství Evropy no, jenom
1: oni
0: třetí.
1: Oni se ty kategorie trošku proměnily a jakmile tam jsou někde Rusky a Lotyšky a takové národnosti, jak je to potom docela krušné, protože oni měli ten drill a zestárli do té naší kategorie a byly to skutečně hráčky, které byly tenkrát v aktivním věku.
0: Semjonovová nehrála, ne?
1: No ta je mrtvá, člověče.
0: Ta je mrtvá, chudinka.
1: Ta zemřela tak asi před 5 lety. On to ten organismus nezvládnul. Ona byla vychovatelka v mateřské školce. A než se k těm dětem složila
0: no,
1: dolů.
0: No to ti řeknu. No, měla ale... kolik, 22 nebo kolik měřila?
1: 12 snad, 12. No stejně to hrozně moc. No tak to byla daň za to, že vlastně byla výjimečná.
0: No ale určitě tam bylo spousta jiných výjimečných hráček.
1: Byla ano, ano. Určitě.
0: Včetně Marušky Redkové.
2: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem glosuje.
1: No to koukáš, Maruško, teď co si na tebe připravím. Já jsem si vymyslel trošičku záludnou otázku, protože to víš, jak je dneska taková mezi lékaři, taková jak silná psychóza, že by měli dostat přidáno jinak, že půjdou do zahraničí. Co ty s manželem lékařem? Nezbalíte se a nepojete do zahraničí náhodou?
2: Tak s manželem určitě ne, ale já pevně stojím za lékaři, protože mám dvě dcery lékařky a vím, co to obnáší a je to skutečně jednak to studium a jednak celoživotní studium, to je jenom ta příprava. A potom jedna dcera je dvouatestovaná na novorozeneckém oddělení, stará se o miminka, chodí k porodu a když nějaké to miminko není úplně tak, jak by mělo být, tak jde do inkubátoru a to je vlastně její záležitost. Čili jenom dát sondičku tomu miminku a to jsou skutečně zákroky život zachraňující. Ale o té starší dceři bych až tak nechtěla mluvit, protože ta má dvě atestace a přece jenom těmi službami nějaké peníze vydělá. Ale viděla jsem to u té mladší, která začala na áru a dostala 16 tisíc hrubého. A teď jí přidali zhruba tak asi 3 tisíce. A ona píchá do páteře u operací. A tam, když se splete, tak jde o život. Fakt to není jednoduchý.
1: Já si myslím, Maruško, že 100% z téhleté strany máš pravdu, stejně jako spousta lékařů, hlavně těch mladých lékařů, protože u těch je to asi hodně akutní. Ale zase na druhou stranu, kde ten stát má ty peníze brát?
2: Dobře, ale to já jako vím samozřejmě, že můžeš vyžít z 16 tisíc, ale když platíš nájem, a když si pronajmeš nějaký pokoj, tak platíš 80 tisíc. Je to skutečně na hranici, samozřejmě, že jsme jí pomohli a ona není ten případ potřebný, protože má nás, ale vím, že spoustu těch doktorů na tom takhle dobře není jako ona.
1: Já si myslím, že jaksi určité hrazení úkonu lékaře by bylo docela na snadě, stejně tak jako já se vůbec nebráním 30-korunovým poplatkům, které tedy ti hejtmani tehdy jaksi odmítli, aby platili lidé, že budou platit za ně z kraje, čili kraje pak chudnou. Já si myslím, že tady ty peníze by se nějakým způsobem daly nahloučit.
2: Já myslím, že my dva to nevyřešíme, nicméně vím, že je to problém a musí se řešit. Skutečně se musí řešit, protože tohle není možné a navíc to jsou lidi, kteří to jdou dělat fakt z lásky k lidem, z entuziasmu, z nějakého prostě vnitřního půzení. Ona jezdí taky se záchrankou a je to člověk, který ho to baví.
1: A navíc máš pravdu, že třeba na rozdíl, nechci se vůbec jaksi dotknout třeba inženýru, který inženýr třeba vystuduje, pak jde do fabriky, tak už se nemusí tolik sebe vzdělávat jako ten lékař. Ten musí
2: nebo
1: na sobě
2: my dva
1: pořádat.
2: Jeníku, nebudeme chodit daleko, protože my, když se přeřekneme, tak se nic nestane navíc. Tak maximálně to posluchač si řekne, no ty to zase dneska zvojtili. No, ale
1: když se brptnem, tak se to prostě střihne, že
2: no,
1: jo?
2: No, ale tam se nestřihne, tam to nejde.
1: Tam by se střihnul život a to by bylo horší.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Kolem Marie Rytkové je vždycky dobrá nálada. Já jsem tě asi neviděl nikdy rozčílenou na to, že aby si třeba někomu spílala. Čili teď kolem tebe bude tuplem veselá nálada, protože si budeš vybírat z klasiků českého humoru. Tak Maruško, šáhni mezi ně. No.
2: Když se řekne klasik českého humoru, tak to nemůže být nikdo jiný než Vlasta Burian, protože pro mě to je skutečně ten nejklasičtější klasik. Doma, když jsem vyrůstala, tak všichni ho měli rádi a jeho filmy jsme vyloženě hltali, jeho scénky a přehrávali jsme si je potom. A jeho nejlepší hláška mně přijde a až řeknu tři, tak se to tu začne řezat. Tři!
1: Víš co, to je moc hezký. Odstartujem to takhle. Jo?
2: Dobře.
1: Takže pozor, tři.
3: A pak jsem se dostal do Ruska. V Rusku je, no i tam jsem byl ohromně spokojený. I to teda opravdu, že se tam, teda je tam jedna věc, je přitom špatná, že je tam strašně velká zima. Zima teda tam jsou takový mrazy, krutý, ale krutý. Já vám jenom nástín řeknu, jednou byl takovej krut. Takový mraz, krut, se říká v Rusku, pořád do mě nestrkej, krut, ruský, víš, To nikdy neřekne ti nic jiného. Krut. Taková zima při tom krutu, že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme, voda, tak vám to umrzlo u huby. To je hrozný. A potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně. Co je? Nějaký hypnotizer, ne?
4: Nejsi ty Rudolf Špelec?
3: Je?
4: Já jsem tě nepoznal. Dovolíte, pánové? Podívejte, no jestli pak si pamatuješ na mě.
3: Pak víš, kdo jsem.
4: Tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
3: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
5: A jo?
3: No jo, ono už je to pár let, to se ví, prosím, pane. Přešlo by parela to toho času, co myslím, že by ostatně raz, prosím.
6: No je.
3: No, no. I jak jsem panu, prosím, pana povodilo po celý ten čas, dlouhý čas. My jsem povodilo, prosím, pana, dobře.
5: A jak se máš, pak?
3: Máš to dobře, prosím, pana. Já nemůžu sobě skazit.
5: No jo.
3: Bo já zarobil jsem sobě, prosím, pana, v Varšavě tyhle. Víš? Nemůžu to samej šmierči, věnci, prosím.
5: Prosím
3: tak,
5: tě.
3: Tak.
5: A furt jináč také neděláš nic.
3: Prosím, pana, ne, já už nerobím. Bo já předával tam, prosím, pana, chojínky. I půjdi, prosím pana, v zimě lody.
6: Lody?
3: Tak.
6: Si vědět.
3: Tak. No i co pan porabial, prosím pana, nech pan mě toč po sobě opověda.
6: O, my? Když jsme byli u oběda, teta.
3: No to co věnci?
6: Já věnci tak už neměli.
3: No co, prosím pana, pan do mě po polsku nemluví?
6: Jak to? Co říkáš?
3: No proč nemluvíš polsky?
6: Kdo?
3: Ty?
6: Teď mluvím, že jo? Já ti to hned překládám. Tady je to polský a český to jde ven.
3: Tak potomky, abychom se napili, ne?
6: Já.
3: Když jsme se zase sešli.
6: Pánové, kolžina. Liguere! Liguere!
7: No, zasluž.
6: Liguere!
7: Rudolfku, nepij to. Budeš vidět, bude to tvá smrt.
6: Ale prosím tě, pořád smrt.
7: Pořád.
6: Aje.
7: No, teď by nic jiného nescházelo, než aby si začal střílet.
6: To je nápad. Pojďte jim flintu.
7: Nebo považuj se.
6: Ale nezbrochte, vej porad. Poradně nemáš chvíli.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Od humoru od Vlasty Buriana a po písnice se vracíme zase k životu mého dnešního hosta Marie Redkové. Mrušku, já jsem si někde přečetl, že jsi dokonce se rozhodla, že budeš taky podnikat, že jsi vsadila na duševní krásu. Furt to ještě funguje, nebo už si tohleto hodila podnikání za hlavu?
2: Na duševní krásu. Já jsem začala podnikat po 90. roce a sice měla jsem půjčovnu svatebních šatů, když to začínalo, ale to byl takový záchvěv a hned jsem zjistila, ono to bylo v době, kdy vlastně pro lidi našeho fochu zas až tolik práce nebylo, protože ty nejrůznější plesy, programy, pořady, lidi ani moc do divadel nechodili, takže to bylo takové hluché místo a já jsem ho nějak vyplnila, ale jsem ráda za tu zkušenost, ale zase jsem ráda, že jsem se vrátila k tomu svýmu, aby to nebylo devatero řemesel desátá týden. No.
1: Prosím tě, mě zaujalo právě to, co jsem si o tobě přečetl, že jsi vsadila na duševní krásu. Říkal jsem si, jak asi vsadila na duševní krásu.
2: A prosím tě, a kde jsi to přečetl?
1: Prosím tě, na internetu o tobě píšou tyhle ty věci, tyhle pomluvy.
2: No tak je pravda.
1: Nebylo to Wikileaks, prosím tě.
2: Je pravda, že teda si myslím, že to, co je v člověku uvnitř, tak vypadá navenek. Myslím třeba v jednání a v tom, že když toho člověka poznáš, takže zjistíš, že je vlastně krásnej. Když je vevnitř krásný, no ale tak to já nevím, jsem vsadila na vnitřní krásu. No.
1: To já taky nevím. Prosím tě, při té příležitosti mě napadá, protože většinou se manželé hodně ovlivňujou. Seš ty tak trošičku na půl doktor už?
2: Ježiš, já jsem na tři čtvrtě doktor. Protože k nám, když se přijde na chalupu třeba někdo poradit s manželem o nějakém zdravotním problému, tak já ho popadnu a už mu radím mezi dveřma. Dobrý den, pojďte dál. A než manžel přijde, tak to máme vyřešený. Rodina si ze mě dělá srandu, že jo? Protože já mám kam oko dohledne, tak tam je doktor. Že jo? Protože manžel, obě dcery, můj bratr, jeho žena, manželův brácha, takže prostě samej doktor. No.
1: Ale když se udělá u vás v rodině někomu špatně, tak je blbá otázka, neznáš nějakýho doktora?
2: No to nejhorší je kovářova kobyla chodí bosa, jo. Takže já vždycky, když si postěžu manželovi, tak on říká, a lepší už to nebude.
1: To je dobrý. Taky říká, buď zdráva. To je nejlepší pozdrav od doktora. Ale prosím tě, na co seš ty specialistka?
2: Já na všechno.
1: Ty na všechno.
2: Na všechno. Já jsem vlastně, ačkoliv to na mě zas tak není vidět, tak jsem prošla nejrůznějšíma chorobama během života. A ne jednoduchýma. A mám to zmapovaný, já to mám naštudovaný, ty choroby, takže já vím, který antibiotikum zabírá, na který bestie bakteriální a tak dále. Takže já to prostě jako od boku střílim. Pravda, někdy se seknu.
1: Někdy se sekneš, doktor se nesekne
2: no,
1: zase.
2: To je pravda.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Můj dnešní host, Marie Redková, překonala v životě opravdu velikou svíze. A myslím si, že v takovou chvíli je důležité mít kolem sebe lidi, o které se může opřít, kterým může důvěřovat a kteří opravdu pomohou. Ale možná, že když teď, Maruško, narazím zrovna na tuhletu notu, tak že vzpomeneš i na jiné lidi, důležité osoby v tvém životě, teď odhledneme od nemocí a svízelí, kteří ti opravdu byli dobrou radou, třeba si dokonce některou radu ještě do dneška pamatuješ.
2: Tak jsi mě zaskočil, no tak těch lidí je samozřejmě dlouhá řada, kdybych já se tě zeptala, kdo ti v životě nejvíc pomohl, tak je to asi taky těžká otázka.
1: Jenom, že se ptám já.
2: Ale já si to užívám, že se nemusím ptát já, protože ono je to docela příjemné takhle odpovídat a nepřemýšlet o tom, co musím dál se ptát a hlavně, co ten host říká, abych náhodou se nezeptala na to samé. Tak počkej, tak teď jsem odvedla řeč,
1: to ne. Je to prostě moderátorka ukecaná, jak má být. Tak.
2: Kdo mi nejvíc pomoh. No tak určitě rodiče, i když jsem to nechtěla v tom věku, kdy nejvíc pomohli slyšet, že jo, jako správný puberťák nebo dorůstající, jak tyhle ty lidi mohli stvořit ta geniální dítě, no, to se tak jako klasika.
1: No jasně.
2: A tak určitě mi pomohl brácha, no tak to bylo na začátku, tak než jsem vystartovala. No a pak jsem se ve 23 seznámila s manželem a zjistila jsem, že to je ten, o koho se můžu opřít. A opírám se o něj teda 30 let.
1: No. To je samozřejmě velice důležitá osoba ve tvém životě, ale teď mě napadlo třeba profesně, já nevím, možná to může být taky důležitý moment ve tvém životě, když jsi se dověděla o tom, že by byla možnost třeba být v televizi hlasatelkou, nebo ti někdo ti hodil lanu, jak se říká, někdo ti zavolal, řekl Maruško, nechceš to
2: no
1: zkusit?
2: No tak určitě třeba to může být Milan Friedl, který kdysi uváděl Respirium a já jsem ho potkala v okamžiku o mého života, kdy jsem nevěděla, co budu dělat dál. A ten mě vlastně nasměroval, abych zavolala do televize a tak jsem se vlastně dostala do hlasatelny. A on byl náhodou konkurs. Prostě to tak mělo
1: být. To
2: je
1: ono. To je no, to, co no, mám no, na mysli. A jak jsi se s Milanovi Friedlovi...
2: My jsme se potkali v tramvaji, kde je to historka, kterou, když se mě někdo zeptá, jak jste se k tomu dostala, tak musím vytáhnout, protože jsem jela tramvají nešťastná, smutná, pode mnou seděla paní stará, která mě poprosila, abych jí štípla lístek, tak jsem jí ho označila, vrátila.
1: A ty jsi vypadala jako průvodčí? Nebo
2: vy byste se mi líbila v televizi, řekla ta paní. Hůř slyšela, takže mluvila hodně nahlas, celá tramvaj zbystřila a byla to taková pro mě, nejradši bych se zahrabala někam. Ale prostě už to bylo venku a vedle stál právě Milan Friedl a ona se na něj otočila a říkala, že jo, mladý pane. A já jsem si říkala, že ho od někud znám, no a slovo dalo slovo a takhle to vzniklo. Tak to byl docela důležitý moment, kdy si...
1: To jsou náhody.
2: To jsou náhody, ale to je taková... Já si myslím, že být v životě v pravý čas na pravém místě je dar. Je dar, který člověk buď dostane nebo nedostane. Někdo prostě ten dar má obráceně, že halt je na špatném místě a spadne na něj ze střechy sníh
1: no,
2: nebo
1: to je
2: něco.
1: Pravda. Víš, já když se mě občas nějaký novinář ptá, jak jste se vlastně dostal z rádia do televize, tak v žertu říkám, že nejdřív tramvají a pak autobusem. Ale ty můžeš říkat, že tramvají opravdu, protože no, to by se to všecko přihodilo vážně v tramvaji.
2: To je pravda. Navíc jsem to měla obrátit. Ceně nejdřív televizi, pak rádio, ale rádio je pořád moje láska.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co čeká Marii Redkovou v nejbližších dnech, tak to bude asi to, co čeká nás všechny. Čekají tě Vánoce samozřejmě. Předpokládám, že vy jste taková stabilizovaná rodina, která prožívá takový ty typický, klasický Vánoce. Nebo máte nějaký extravagantní
2: frajkumšty,
1: ne?
2: Nemáme. Je to skutečně klasika a já si myslím, že kdyby to nebyla ta klasika, tak by to nebyly Vánoce, aspoň pro mě ne, protože musí být stromek, kapr, půlnoční, musí být samozřejmě celá rodina pohromadě. Už několik let, možná takových 8, jezdíme do Písku k té starší dceři a tam bereme moji maminku, která je 86, takže to tak jako všechno se sejde, tak. A teď ta mladší dcera se vdala a čeká miminko, takže ta s námi poprvé na Štědrý den nebude, ale hned na Nový rok přijedou i s manželem.
1: Ty budeš zase, bude zase z Brusu nová babička.
2: Zase z Brusu nová další.
1: Jak se užíváš?
2: Tak. Těším se, strašně moc se těším, strašně moc se těším.
1: Já bych se taky těšil, ještě mě pořád dcery neobšťastnili, vnoučaty, ale taky se na to těším.
2: Máš nárok už.
1: Že jo, viď, skoro už jsem sice zachovalý děda, možná.
2: Ale je to krása. My jsme vlastně do toho Písku začali jezdit, když byly ty starší vnučky malé a bylo to takové to klasické děti pod stromečkem, ale zase to byl stres, protože ten stromeček se musel rychle ustrojit mezi tím, než my jsme šli na vycházku, tak to bylo takové a teď už si holčičky strojí stromeček sami, tak už je to ve větším klidu.
1: A prosím tě, jestli pak je to u vás tak jako u nás, když děti odrostou, že už ty dárky už se tak jaksi nedávají s takovým tím entuziasmem, že už jsou to třeba dárky někdy už jako ve formě peněz a tak, co?
2: No, takhle, musím říct, že těm holčičkám, které už trošku vyrostly, je 14 a 11, tak pořád oni jako jsou to holky. A když jim dám nějakou hezkou šálu nebo svetr nebo sukni, tak jsou to parádnice a mají z toho radost. Tak já vlastně babička obléká celou část, dámskou část rodiny a hrozně mě to těší, když jim to sluší potom a zavolají mě, hele, dneska mám na sobě tu bundu od tebe a je to přesně ono a teď se za mnou otočili dva chlapy, tak z toho mám dobrý pocit.
1: No. To je hezoučký. Tak to já ti přeju, tenhle ten hezký pocit z toho hezkýho pocitu. Marie Redková je pořád stejná, jako jste ji znali z televizní obrazovky a to je dobře. Věci mají být na svém místě zvlášť, jak si hodní lidi mají být pořád hodný. Maruško, já ti děkuju za to, jaká seš a přeju ti hezký Vánoce, všecko dobrý do nového roku, ať se zase potkáme někde na tenisových kurtech a zase v nějakém lítým boji si nedarujeme ani 15.
2: Děkuju moc krát za pozvání i tobě, Honzo. Krásné svátky a všem posluchačům. Děkuju.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Jan František Nýdl a Rudolf Špilár jsou autory polky Pivovarský koně, která právě dozněla v podání solistů Miloše Lorence, Petra Opatrného a sester Petrových. Posloucháme pořad Ta naše písnička aneb Trubte nám trumpety, na který vás zve Vláďa Brandt. Co nás dnes čeká? Hezké písničky v rytmech polky, valčíku, tanga a pochodu. A nebude chybět ani informace o tom, kam se můžeme vydat v měsíci září za českou lidovkou a dechovkou. První trojici skladeb zahájí lidová písnička Kúpala sa Katarína v podání Moravanky, lidový valčík Černý cikán nabídne Budvarka a pražská kapela Petra Finka přidá ještě polku Antonína Švehly a Miroslava Zikána s názvem Zmílená. Hezký poslech.

S Moravankou zpívali Marie Vyoralová a Jiří Helán, Budvarka doprovodila solisty Marie Robenthauptovou, Marie Svobodovou, Pavla Heidingera a Josefa Doležala a s pražskou kapelou zaspívali sestry Petrovy. A teď slíbená informace o tom, jaké akce můžeme navštívit v měsíci září. Koncert kapely Krajanka se koná v Mladé Boleslavi na nádvoří hradu zítra od 17 hodin. Už v nadcházejícím víkendu se koná festival Fischerův Bydžov. V Novém Bydžově vystoupí v sobotu 8. září dvojnásobný mistr Evropy kapela Křídlovanka a vedle ní slavná moravská kapela Šohajka. Slavnostní zahajovací koncert se koná v divadle v Novém Bydžově už v pátek večer a vystoupí na něm hudba Hradní stráže a policie České republiky, kterou řídí plukovníci Václav Blahunek a Jiří Kubík. Městské kulturní středisko Kyjov zve na koncerty dechovek. Například kapela Vracovjáci vystoupí v Kyjově v úterý 11. září. Kulturní dům Zábřeh zve pro změnu na vystoupení dua Eva a Vašek na neděli 23. září a tradiční Vejvorova Zbraslav se koná ve Zbraslavi od 28. do 30. září. Před námi je další trojice písniček. Miloš Vacek a Rudolf Kalčík jsou autory valčíku Do lesíčka na Čekanou. Zahraje Chmelova staročeská dechovka se solisty Miladou Peštovou a Viktorem Heidelberkem. Polku Pivečko s pěnou napsali Josef Vejvoda, Helena Viktorínová, Gabriela Benová a Ladislav Jacura a s Vejvorovou kapelou budou zpívat Alena Rychetská, Blanka Tumová a Jiří Škvára. Do třetice zazní směs pochodů Františka Kmocha v podání sboru Pavla Kína a dechové hudby Jindřicha Pravečka. Hezký poslech přeje a na další setkání se těší Vláďa Brandt. Naschle.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Narodil se na Hané, ale po komunistickém převratu musel odejít do pařížského exilu. Jeho hlas potom znali i posluchači Svobodné Evropy. Francie se mu stala novým domovem, ale duší zůstal věrný rodnému kraji, o kterém psal v povídkách i ve svém jediném románu. Osud spisovatele Jana Čepa, to je téma dnešních životopisů.
3: Jan Čep, poprvé.

0: Hmotný vesmír mého dětství se skládal z vesnické chalupy s jejími chlévy, dvorem a zahradou. A vesnice, k níž tato chalupa patřila, byla objevována jen postupně. Jak se rozvíjely smysly, prodlužovaly nohy, rostla odvaha a zvědavost se podívat, co je o kousek dál. Kuchyně s nízkým stropem, stolem, u kterého se shromažďovala rodina k jídlu s výjimkou slavnostních příležitostí, s chlebovou pecí a kachlovými kamny. A potom dvě další místnosti, z nichž menší sloužila za ložnici a ta druhá za jakýsi salon, dá-li se to tak říci.
1: Tak popisuje svůj rodný dům v autobiografickém eseji Sestra úzkost, jeden z největších českých spisovatelů 20. století, Jan Čep. Tento text, který je, jak napsal znalec a editor Čepova díla Mojmír Trávníček, víc než co jiného příběhem jedné lidské duše, nás bude v našem uvažování o životě a díle spisovatele Jana Čepa provázet.
0: Když se vyšlo z kuchyně na dvůr, šlo se po záspy podél kravského chléva a prasečích kotců k pumpě. Vlevo od ní byla část zahrady, která patřila stařičkovi z chaloupky, pravá část patřila nám. Rostly v ní většinou švestky, jabloně a hrušky. A vzadu, blízko obvodní zítky, která byla jakousi hradbou proti vnějšímu světu, stály dva velké ořechy a vrhali proti nebi své obrovské koruny. To byl nejdivočejší a nejtemnější kout zahrady, kde rostly velikánské kopřivy, lopuchy se širokými listy, maliny a stolisté růže. Ale tajemství tohoto místa dýchalo z černého otvoru, který se ztrácel pod zemí. Rodiče říkali, že jsou to zbytky zasypaného sklepa. Děti přitahovala ta díra do země, na jejímž dně bylo vidět, když jsme si lehli na břicho, hrůzné záblesky. Pár skleněných střepů, říkali velcí s pohrdavým pokrčením ramen. My jsme tam viděli a my jsme tam cítili velké schoulené zvíře s očima jako dva žhavé uhlíky, půl vepře, půl kočky. Skutečnou podobu zla a hrůzy.
1: Kdy a kde vlastně Jan Čep spatřil světlo světa? Podle převážné většiny pramenů se narodil na Silvestra 31. prosince 1902 v Myslechovicích. Ve skutečnosti však přišel na svět až po půlnoci nového roku, tedy 1. ledna 1903. O tuto malou mystifikaci se postaral jeho otec, stejného křestního jména Jan, který se domníval, Bůh ví proč, že to bude pro jeho syna lepší. Myslechovice se tehdy nazývaly Myšlichovice. Tato nevelká hanácká obec se nachází nedaleko Litovle, v blízkosti se tyčí vrch Rampach, vyhaslá sopka dosahující výšky 418 metrů nad mořem. Dnes najdeme v obci knihovnu, kulturní dům, klubovnu a dětské hřiště. Spisovatele Jana Čepa zde připomíná jeho rodný dům s pamětní deskou a upomínka na rodinné hrobce na hřbitově v nedaleké Cholině. Čep, kterému po celý život jeho nejbližší neřekli jinak nežli Jeník nebo Jeníček, byl prvorozeným z 10 dětí, které porodila jeho matka, za svobodna Žofie Vyplakalová.
0: Zdá se, že musíme brát první dětské vzpomínky opatrně. Může se vám zdát, že si na něco vzpomínáte, ale ve skutečnosti si vzpomínáte na to, o čem jste slyšeli jen vypravovat. Jsem ochoten tyto pochybnosti všeobecně připustit, ale pokud jde o mou první vzpomínku, jsem si jist, že je to první záznam, který si má paměť uchovala z mého nejranějšího dětství. Sedím v kuchyni mamince na klíně a ona mi ukazuje pohlednici. Tatínek nám ji poslal z Krakova, kde byl na vojenském cvičení. Když jsem se o tom poprvé rodičům zmínil, velmi je to překvapilo. Vypočítali si, že mi tehdy mohl být sotva rok, na nejvýš půl druhého. Je to vzpomínka skutečná, nebo je to obraz vytvořený mou představivostí z prvků vypravování, které jsem si nevědomky zaznamenal? Vždycky jsem byl přesvědčen o její pravdivosti, ale musím se přiznat k něčemu, co mě uvádí ještě do větších rozpaků. Od určité chvíle, kterou nedovedu přesně určit, je to od té doby, co jsem se o tom poprvé zmínil, skutečná vzpomínka zmizela a v mé paměti zůstala jenom vzpomínka na tuto vzpomínku. Ale přesto jsem si pořád jist její pravdivostí.
1: Čtyři z dětí umřeli předčasně. Toníček roku 1906 při porodu, Antonín narozený 1907 ve 30 letech, Josef Čep, zrozený roku 1910 v 5 měsících a Marie Čepová, narozená 1916, 10měsíční. Je jisto, že se tato raná setkání se smrtí vryla do Čepovy duše i tvorby a zanechala tam nesmazatelný otisk. Otisk fascinace smrtí.
0: Byly mi asi 3 roky. Jednou v neděli odpoledne jsem ležel v naší velké světnici. Když jsem se probudil, vidím, že mi u postele stojí tatínek. Pojď se podívat, máš bratříčka. Vstanu a vidím na druhé straně světnice jakousi lavici nebo prkno na 2 židlích a na něm malinké děťátko celé v bílém, jak spí. To je náš Toníček. Děťátko pořád spí. Natáhnu ruku a pokouším se mu nadzvednout jedno víčko, ale otec můj pohyb zadrží. To se nesmí. V tu chvíli jsem nějak vycítil, že ten spánek není jako jiný spánek. To bylo mé první tušení smrti. Už jsem byl o hodně větší, když mi ukázali na farním hřbitově v oddělení pro děti malý růvek pokrytý travou a květinami. Hrobeček mého bratra Toníčka. Prvního mrtvého v mém životě.
1: A jak vzpomíná Jan Čep na své rodiče?
0: Měl jsem jistě rád své rodiče. Měl jsem je rád oba dva, třeba že ne stejně. Připadlo mi, že tatínek je hezčí, obratnější a odvážnější než ostatní muži ze vsi a z kraje. Měl jsem na něm rád všecko. Jeho oči, jeho úsměv, jeho způsob oblékání a chůze. U maminky mě nikdy nezajímala otázka krásy. Nesrovnával jsem ji s jinými ženami. Přesto jsem vždycky věděl, že má překrásné velké oči, jemný hudební sluch a velmi příjemný hlas. Zatímco tatínek zpíval falešně a měl žalostný vkus. Prodej písničku a kup si notu, říkávala mu maminka žertem. Ale jak to mám říci? Moji rodiče si vždycky nerozuměli zrovna nejlépe. Uchoval jsem si však vzpomínky na chvíle dokonalého souladu. A chci věřit, že jich bylo nejvíce, protože převládly v mé paměti. Ale vzpomínám si také na tvrdé hádky, které často končily tím, že se rodiče dostali do sebe. Je zbytečné říkat, že mé mládí a možná celý můj život tím byly hluboce poznamenány.
1: Takový byl Jan Čep, upřímný sám k sobě jako ve svých prózách, až do sebe trýzně. Nevěříte?
0: Jednou, to jsem ještě spával v pokoji rodičů, jsem slyšel hádající se hlasy a opakovaný zvuk, jako když někdo někomu tluče hlavou o dveře skříně. Druhého dne jsem se ptal maminky, co to bylo. A ona mi odpověděla, že neví, že to snad narážela kolébka mého bratříčka.

0: Má první přátelství pocházejí z doby mých prvních školních let. Teprve v té chvíli jsem mohl poprvé tušit, bylo to tušení nejasné a určité zároveň, že je jakýsi rozdíl mezi mnou a těmi druhými, mezi mou vnitřní zkušeností a zkušeností jiných. Nevěděl jsem, jakou mám povahu a jaké jsou vrozené rysy mého charakteru. Ale asi jsem si velmi brzy uvědomil, že ti druzí jsou jiní než já. Třeba, že jsem nedovedl říci, v čem vlastně ten rozdíl je. Byli často silnější a odvážnější než já, ale také tvrdší a krutější. Když jsem byl napaden, špatně jsem se bránil a nebyl jsem sto oplatit políček políčkem.
1: Tak popisuje své první myšlenky a pochybnosti ze školních let ve svém autobiografickém eseji Sestra úzkost Jan Čep. Vraťme se tedy v následujících chvílích do školních lavic, v nichž zažívá budoucí spisovatel svou první lásku.
0: Nevzpomínám si, že bych měl strach ze školy. Ráno jsem neplakal a schválně jsem se neloudal s oblékáním. Přes všecku svou plachost jsem se cítil ve třídě od prvního okamžiku dobře. Nejvíce se o to zasloužila bez pochyby moje první učitelka. Byla to nejpěknější a nejlaskavější žena, kterou jsem do té doby poznal. Dnes bych si nedovedl její rysy vybavit. Připadá mi, že byla spíše plavovlasá a že měla modré oči. Myslím, že jí tenkrát mohlo být takových 25 až 30 let. Mnohem později se mi dostala do rukou její fotografie jako šedesátnice. Bylo to pro mne tvář docela cizí a nic se neshodovalo. Neříkám se vzpomínkou, ale s dojmem, který ve mně zůstal. Měla melodický hlas a laskavé jednání. Vanula okolo ní jakási lehká, příjemná vůně. Volala mě zdrobnělinou mého křestního jména, Jeníčku. Hned od začátku jsem byl velmi citlivý na její hladivý hlas a na sladkou zář jejich očí. Jednoho dne, možná z roztržitosti a možná proto, že mě chtěla vyzkoušet, mě zavolala příjmením, jak to ostatně někdy dělala také u druhých. Cítil jsem, jak mi srdce stydne. Nemohl jsem uvěřit tomu, že se to týká mne. Co jsem jí udělal, že se na mě zlobí? Trvalo mi dlouho, než jsem se zvedl z lavice s pláčem na krajičku. Nedovedl jsem ze sebe dostat jedinou slabiku. Všimla si nakonec, co se se mnou děje, a rychle ošetřila mou ránu přízvukem a pohledem plným laskavosti. Ale nakonec mi přece zahrála nepěkný kousek. Před prázdninami se s námi rozloučila jakoby nic a pak jsem ji ještě dvakrát nebo třikrát zahlédl v kostele na mši nebo na požehnání. Několik dní před začátkem školního roku jsme mlátili cepy v naší stodole. Já jsem obracel snopy. A než mladci skončili, toulal jsem se okolo, nebo si hrál, nebo snil v trávě pod velkou hruškou. Náhle jsem nastražil uši, protože jsem zaslechl padnout jméno naší učitelky. Opouští prý naši školu, protože byla jmenována učitelkou na Měšťance. Stuhl jsem a lapal po dechu. Nevšiml jsem si, že bušení cepů utichlo, neslyšel jsem, že mě volají. Nakonec mě našli schouleného za jedním křídlem vrat naší stodoly. Držel jsem si rukama kolena, vzlikal jsem a ani jsem si neutíral slzy, které mi tekly po tvářích. Nikdo tomu nerozuměl a já jsem se styděl něco vysvětlovat. To bylo moje první hoře z lásky.
1: Do života rodiny Čepových samozřejmě krutě zasáhla válka. Otec trpěl srdeční vadou, na níž nakonec umřel. Nemoc se ohlásila několik neděl předežněmi v roce 1914. Lékař mu zakázal příliš namáhavou práci, avšak navzdory tomu musel při všeobecné mobilizaci narukovat.
0: Bylo to 2. srpna v neděli ráno. Bylo mi 11 let, sestře Aně 10, bratru Doníkovi 6 nebo 7 a Václavovi 5. Všichni jsme vstali a shromáždili se v kuchyni. Jenom dvě nejmladší sestry, dvouletá Anděla a novorozená Žofie, zůstaly v posteli v pokojíčku. Ještě vidím tatínka, jak vstupuje do kuchyně, kdy se rozloučil s nejmenšími. Klobouk měl na hlavě, uzlíček v ruce a plakal hlasitě jako dítě. A ani si neutíral slzy, které mu stékaly po tvářích a padaly na zem. Maminka šla s ním až na nádražíčko, kde právě den předtím zastavil první vlak. Po těch prázdninách jsem vstoupil do první třídy gymnázia v městečku vzdáleném asi 4 kilometry od naší vesnice.
1: Tím městečkem byla tehdy Litovel.
0: Chodil jsem tam pěšky, nebo jsem tam jezdil na druhou stranu vláčkem, který mi odvezl tatínka do války.

0: Jednou se maminka vrátila z městečka s pláčem. Potkala na trhu ženu jiného vojáka, jehož jméno často tatínek uváděl s poznámkou, že je to jeho nejlepší kamarád u Setniny. Ten psal své ženě, že se tatínek ztratil a že pravděpodobně padl. Po několika dnech úzkosti jsme kolem poledne uviděli děvče, které roznášelo poštu, jak k nám běží a mává lístkem. Je pouze raněn, leží v nemocnici ve Vídni, křičelo na nás zdaleka. Sousedé vyšli před vrata a za několik minut celá vesnice věděla, co se stalo. Lístek byl psán cizí rukou. Nějaká ošetřovatelka nebo nějaký soused nám oznamoval, že tatínek je raněn do pravé paže, jinak však se mu vede dobře a těší se, že nás brzy uvidí. Po několika týdnech, bylo to asi tak po Vánocích, probudí mě v noci nezvyklý ruch. Ještě v polospánku jsem zaslechl, jak se otvírají dveře na náves, potom tlumené hlasy, kroky a náhle jsem sebou trhl. Nade mnou se skláněla jakási hlava. Hlava s vojenskou čepicí. Než jsem poznal, že je to tatínek, než jsem poznal jeho oči a vousy, zachvátil mě strach a snad jsem i vykřikl. Za chvíli jsem mu ležel v náručí. Přijel bez ohlášení, protože ho náhle propustili z vídeňské nemocnice a poslali do Olomouce. Přerušil cestu, šel bůh ví kolik kilometrů pěšky, doufaje, že se mu nějak podaří vymluvit to zdržení, až se dostane na místo svého určení. Bylo k 11. večer. Byli jsme všichni tak dojati, že jsme mluvili jenom trhanými větami v kuchyni, kde maminka zatopila. Malé sestřičky Anděla s Žofií, které nemohly tatínka zpočátku poznat, se pomalu osmělovaly. Seděl u kamen, vojenskou čepici pořád na hlavě, blůzu rozepjatou. Těžko hýbal pravou rukou. Dvě rudé jamky označovaly místa, kudy kulka vnikla a zase vyšla ven. Přitom zavadila o krk. Stačilo několik milimetrů.
1: Otec Jana Čepa měl právo na jeden rok rekonvalescence. Od jara roku 1915 do jara roku 1916. Válka však pořád nekončila a tak musel znovu narukovat. Jeho rameno bylo skoro v pořádku, ale ještě několik týdnů se udržel v blízké posádce, odkud chodil často na propustku. Ale přišel den, kdy musel vzít znova pušku a kdy byl poslán nikoli na frontu, ale do obsazeného Srbska, kde hlídal balkánskou železnici v úseku Bělehrad-Cařihrad.

0: Jan Čep byl člověkem mimořádné citovosti a citlivosti, o čemž svědčí celé jeho dílo. V autobiografickém eseji Sestra úzkost se s upřímností jemu vlastní dočítáme o jeho dospívání a mladistvých láskách.
1: Byl jsem dítě od přirozenosti plaché, s velmi křehkou, skoro neduživou tělesnou konstrukcí. Nic mě nepřipravilo na hroznou krizi, která mne čekala. Sexuální záležitosti byly pro mne něčím docela neznámým. Neměl jsem ani tušení o tělesné povaze vztahu mezi mužem a ženou. Byl jsem jednoho dne úplně překvapen brutálním probuzením pudových sil při čtení jinak neškodného příběhu s tendencí skoro moralistní. Dva muži, otec a syn, se vracejí večer domů. Přijde jim otevřít služka. Otec si chytne za ruce, aby tak usnadnil práci synovi, který provede na nešťastnici to, co se dělává ženám v takových případech. To bylo všecko. Ale pro mne to bylo zjevení se všemi důsledky. Stalo se to mezi mým 13. a 14. rokem. Poprvé jsem se zamiloval do studentky našeho gymnázia, která chodila o třídu níž. Oběma dvěma nám nebylo více než 14. Byla to dcera učitele ze sousední vesnice a jmenovala se Ludmila. Schválně jsem chodíval v létě cestou, kde mě musela předjet na kole. Ještě vidím její bílý klobouček, pohyb jejich ramen, zad a nohou, opírajících se střídavě o pedály. Vždycky jsem se trochu otočil ve chvíli, kdy jsem cítil, že mě dojíždí, a pozdravil jsem ji smeknutím. Ona mi odpovídala lehkým kývnutím hlavy a úsměvem hnědých očí. Potřeboval jsem všecku svou odvahu, abych se odvážil na ní podívat, když jsem ji potkával na chodbách gymnázia s ostatními kamarádkami. Odvážil jsem se dokonce ještě něčeho, v čem jsem se už cítil silný a kde se má plachost spojovala s jistou odvahou. Napsal jsem jí dopis na růžovém papíře malého formátu. Nevzpomínám si už, co jsem tam psal. Nemyslím, že padlo slovo láska. Mluvil jsem jistě jenom o přátelství, úctě a oddanosti. Zdá se mi, že jsem ji nazýval svou čistou studánkou. Samozřejmě jsem nikdy nedostal odpověď. Dověděl jsem se jenom, že všechny její přítelkyně četly mé vyznání lásky a že je znali slovo od slova. To se stalo za posledního roku války před prázdninami roku 1918, několik měsíců před tatínkovým návratem z vojny. Poprvé jsem mluvil s tou dívkou po dvou, po třech letech. Oba dva jsme už byli velcí. Zaslechl jsem, že její milý gymnazista o rok starší než já, kterého jsem dobře znal, ji pustil k vodě. A tak jsem jí ještě jednou napsal. Několikrát jsem jí pak doprovázel po vyučování lukami a lesíky podle řeky až skoro k její vesnici. Rozhovor byl pro mne velkým problémem. Mluvil jsem s ní o literatuře, půjčoval jsem jí knihy. Když jsme se jednou měli rozloučit, náhle zvážněla, podívala se mi do očí, potom je sklopila a řekla polohlasem, dívajíc se na špičky svých střevíců: nikdy vám nebudu moci dát, co ode mne čekáte. A nechci vás klamat. Bylo to tak náhle, že jsem nevěděl, co odpovědět. Vykoktal jsem nějakou omluvu a prosil jsem ji, aby mi zachovala své přátelství. A rozešli jsme se. Později jsem ji potkával na studentských plesech, v divadle, na výletech, nikdy samotnou. Po několika letech jsem ji znovu uviděl v Praze, kde jsem studoval a kde ona byla někde zaměstnána. Nejasně mi naznačila, že je zasnoubena. Vyměnili jsme si několik dopisů. V posledním, co mi napsala, se zmínila o jedné z mých povídek, která byla uveřejněna v jednom pražském časopise, a vyčítala mi v něm, že se straním starých přátel. Tentokrát jsem to byl já, kdo neodpověděl, ale docela přirozeně. Neměl jsem sebemenší úmysl něco oplácet. Nikdy jsem ji už neviděl.
0: Jan Čep odmaturoval na Litovelském gymnáziu v červnu roku 1922 s vyznamenáním. Pak začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bydlel na Hlávkově koleji poblíž Karlova náměstí. Ve čtvrtém roce jeho vysokoškolských studií, v létě roku 1926, došlo k jeho osudovému setkání s katolicky orientovaným myslitelem, literátem, vydavatelem a překladatelem Josefem Florianem a jeho starou říší.
1: Přijel jsem do Staré říše na počátku měsíce září roku 1926. Toho nejkrásnějšího září, které jsem kdy poznal. Florian mě přijal vážně s otcovskou starostlivostí. Najal mi světničku v jednom statku ve vesnici. První dny pokračovaly prázdniny. Ráno jsem vstával brzy a účastnil jsem se mše v soukromé kapli. Já jediný jsem nechodil k přijímání. Po určité době zavedl Florian řeč na mou zpověď. Odpověděl jsem mu, že jsem připraven. Doporučil mi faráře ze sousední farnosti premonstráta. Zašel jsem tam jednou v neděli po ranní mši v doprovodu nejstaršího Florianova syna. Nad poli visela mlha, cesta byla dlouhá. Metoděj zazvonil na faře, zatímco já jsem čekal sám v kostele. Připadal jsem si jako před první zpovědí ve svém dětství. Třeba, že jsem dlouho a co nejupřímněji zpytoval svědomí, nevěděl jsem, kterým slovem začnu. Nikdy jsem se ještě nespovídal po tak dlouhé době. Přišel kněz, sedl si do zpovědnice a udělal kříž. Dlouho mě poslouchal a potom se mnou mluvil s pochopením a s láskou. Rozřešil mě, stiskl mi ruku a řekl mi naschledanou. Už jsem ho neměl nikdy spatřit. Dávno jsem zapomněl i jeho jméno. Na druhý den ráno jsem šel k přijímání s ostatními. Po čtyřech nebo po pěti letech. Cítil jsem se velmi klidný, bez nějakého patrného vzrušení. A pak jsem chodil k přijímání po několik měsíců každý den. Měl jsem dojem, že jsem se znovu našel. Mezitím vyšla má první kniha, dostal jsem z Prahy své autorské výtisky a jeden z nich dal Florianovi. Tvářil se dost překvapeně. Přes všecku kritiku, již mě neušetřil, jsem cítil, že se mu kniha líbí, ale že je zároveň neklidný. Našim jsem tu malou knížečku neposlal, ale oni o ní slyšeli a také ji četli. Četli pravděpodobně také nějakou recenzi v novinách, kterou jim sousedé přinesli. Byl jsem překvapen, když jsem se později dozvěděl, že obyvatelé vesnice našli v mých povídkách postavy a podrobnosti, o nich si právem nebo neprávem mysleli, že je poznávají, což jsem si já sám vůbec neuvědomoval. Co mě tenkrát překvapilo, byl zájem mých vesnických čtenářů o tyto podrobnosti, zatímco tón a perspektiva mých povídek jim unikala. Když mi otec psal, o tom všem se vůbec nezmínil. Nic mi nevyčítal. Ještě jednou podal důkaz jemnosti, která mě dojala. Jsi dospělý, měl bys vědět, co děláš. Já s matkou se můžeme za tebe jenom modlit. Věděl jsem opravdu tak dobře, co dělám a co chci?

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jan Čep, po čtvrté.

0: Zanechali jsme Jana Čepa na sklonku roku 1926, v době jeho pobytu u Josefa Floriana ve Staré Říši, kde musel podstoupit jednu z nejtěžších zkoušek svého života.
1: Marie byla dívka velmi nevinná, ale člověk u ní tušil horoucí srdce a ohnivé smysly. A ona mi mé pohledy brzy vracela. Nevšiml jsem si jich jenom já sám. Jednoho dne si mě vzala stranou Florianova mladší sestra, která dělala bratrovi sekretářku. Řekla mi, že si dobře všimla, že se mi Marie líbí a že jí také nejsem lhostejný. Navrhla mi, že mi to u neteře a u bratra zprostředkuje. Jenomže se věci obrátily docela jiným směrem. Pomalu jsem začínal s překvapením zjišťovat, že tetiny pohledy na mě ulpívají s výrazem, jehož významu jsem se bál domýšlet. Jednou večer přišla za mnou do mé světničky. Po chvilce váhání mi začala vysvětlovat, že si všecko rozvážila, že Marie je pro mne moc mladá, že já potřebuji ženu rozumnější, která by mi mohla být užitečná po všech stránkách. Než jsem se mohl vzpamatovat, měl jsem její ruce okolo krku. Neměl jsem sílu ji odstrčit. Byla nejméně o 20 let starší než já. A tak začala doba zmatků, rozpaků a výčitek. Onemocněl jsem nadlouho chřipkou. Chodila za mnou často v doprovodu služky, která na ní čekávala v přecínce. Bývala na posteli vedle mne, abych ji laskal, aniž by mě nechala zajít dál. Když jsem poprvé vstal a šel na mši do kapličky, nešel jsem k přijímání. K svému velkému překvapení jsem viděl, jak ona přistupuje k svatému stolu. Situace byla bez východiska. Konečně mi navrhla, abych šel požádat bratra o její ruku. Vyslechl mě beze slova. Když promluvil, připadalo mi, že chroptí. Ona byla vždycky taková. Snadno se zamilovává. Už se jí to stalo s několika mými spolupracovníky. Dokonce ani sutana ji nezastavila. A po chvíli mlčení, je pro vás příliš stará. Všiml jste si někdy vrásek na jejím krku? Myslel jsem, že máte v úmyslu vstoupit do semináře a že využijete zdejšího pobytu, abyste si to lépe rozvážil. Bylo to tedy ne. Bratrovo slovo bylo pro sestru rozhodující. Věřila, že je nepostradatelná pro něho i pro jeho dílo. Přijala jeho odmítnutí jako příležitost k oběti a žádala mě, abych se také já na ní podílel. S ní. Na druhý den jsem nasedl se svým chudičkým zavazadlem do autobusu. Vracel jsem se do Prahy jako trosečník. Prázdniny toho roku jsem strávil u rodičů. Už si nevzpomínám, jak jsem je obeznámil se svým odchodem od Floriana. Nastěhoval jsem se zase do své světničky v podkroví. Chodil jsem ven, jen když jsem musel, vyhýbal jsem se bývalým prázdninovým přátelům a těžko jsem snášel zvědavé pohledy sousedů, čtenářů své knížečky. Rodiče se mě na nic neptali a jejich jemnost mě hluboce dojímala. Začal jsem znovu milovat tatínka a maminku způsobem, který jsem si nedovedl nikdy představit. Cítil jsem se jim znova velmi blízko, jako v dobách svého dětství. Nemohl jsem se vzpamatovat z jejich šetrnosti, z jejich schovývavosti a z jejich pochopení. Ale tyto prázdniny byly jenom ústraním, které nemohlo trvat stále. Musel jsem do Prahy hledat nějakou obživu. Nabídli mi překlady a soukromé hodiny. A pak se jeden z mých přátel stal ředitelem jednoho velkého nakladatelství a našel mi místo lektora s pravidelným malým platem. Dal jsem se znova do psaní. Po několika měsících mi vyšla další sbírka próz.
0: Tím Čepovým přítelem byl Bedřich Fučík a o ním velkým nakladatelstvím byl Melantrich. Sbírka próz nesla název Vigílie. V té době ale prožil Jan Čep, jak sám napsal, nejhlubší a nejbolestnější lásku svého života.
1: Přítel, který mě přijal jako lektora do svého nakladatelství, byl zasnouben s dívkou, která právě dokončila studia a byla jen o málo mladší než já. Nabídl mi, abych se ubytoval u matky jeho snoubenky na jednom pražském předměstí, kde jsem pak bydlel 5 nebo 6 let. Dívka sama bydlela ve městě u jedné své tety, ale v měsících před svatbou přicházela trávit své prázdniny a svátky k matce. Tam jsme se lépe poznali. Takřka okamžitě vznikla mezi námi dohoda a vzájemná sympatie. V počátcích mého citu bylo něžné přátelství plné úcty, ke které mě vedlo, říkám to, aniž bych si chtěl lichotit, mé hluboké založení. A pak stejné záliby a stejné zájmy. Dal jsem jí číst své oblíbené autory, kteří se jí většinou také zalíbili. Byla velmi citlivá k tomu, co jsem psal sám a povzbuzovala mě v mé práci a v mých plánech. Vypravovali jsme si své vzpomínky a nacházeli jsme v nich společné prvky. Byla to dívka úplně čistá a neporušená. Třeba, že jsem u ní někdy cítil zadržovanou vášeň. Ale hlavně ji chránilo, přede mnou i před sebou, naše vzájemné přátelství s jejím snoubencem. Jestliže někdo z nás, anebo v některých chvílích a později oba dva, jsme cítili v sobě zárodky toho, co by se mohlo nazývat láskou, byli jsme si tichou dohodou vědomi toho, že nesmíme za žádnou cenu přivést tento cit na světlo, že se musíme chránit mu dát jméno a že jej musíme okamžitě vykázat do oblasti zakázaného a nemožného. Že je naším společným úkolem a povinností jej stůj co stůj přeměnit v čisté přátelství. Vzpomínám si na jeden výlet, který jsme společně podnikli jednoho červencového odpoledne na blízký druhý břeh řeky. Zvedal se tam protáhlý pahorek porostlý stromy, mezi nimiž se tyčila špička zvonice. Zdrželi jsme se a když jsme se vrátili na břeh řeky, byla už skoro tma. Museli jsme volat převozníka, který byl se svou loďkou na druhé straně. Stáli jsme tam dlouhou chvíli zcela sami vedle sebe, než nám odpověděl a než jsme uslyšeli ve večerním tichu údery vesel v šplouchající vodě. Za chvíli jsme seděli na malé lávce v přední části loďky. Skoro jsme se dotýkali, ale neodvažovali jsme se dotknout vědomě nebo se vzít za ruce. Voda kolem nás odplouvala a odnášela chvějivý odlesk hvězd. Cítili jsme se kdy blíže jeden k druhému a přesto tak zoufale odděleni. Odděleni navždycky. Měli jedno dítě, potom druhé a třetí. Někdy jsem s nimi trávíval část svých prázdnin. Byl jsem vždy přijímán s přirozenou samozřejmostí, ale v jistém smyslu jsem se přesto nepřímo a nechtěně vzdaloval. Stávalo se, že jsem zašel do nočních podniků a vycházel odtamtud nešťastný, pohrdaje sám sebou, neschopen zamilovat se do jiné ženy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jan Čep po páté a naposledy.

0: Léta 1927 až 1939 byla pro Jana Čepa umělecky nejplodnější dobou jeho života. Napsal za oněch 12 let většinu svých knih, povídkové soubory i jediný román Hranice stínu. Získal si jméno a vstoupil do literárních příruček. Přeložil také celou řadu děl, zejména francouzských autorů. Byl znám a hodnocen jako spisovatel s katolickou inspirací. Pak ale přišla válka.
1: V září roku 1939, několik týdnů po Hitlerově vpádu do Polska, jsem se usadil se svými knihami a s několika kusy nábytku, které jsem si dal poslat z Prahy, v malé světničce své rodné chalupy. Byla to bývalá komora s hliněnou podlahou, kde jsem v dětství viděl běhat myši okolo hromad červené řípy a brambor. V koutě se bez ladu a skladu válely zrezivělé kosy a deštníky. Na podlahu se položila prkna, prorazilo se okno, stěny se nabílily vápnem. Tak vznikla komůrka. Bylo to útočiště a zároveň ostrůvek oddělený od ostatního světa, obklopený temnotami plnými hrozeb. Kdykoliv jsem jej opouštěl, ať už jsem šel na mši do sousední vesnice nebo na zastávku vlaku do Olomouce, kde jsem měl mnoho přátel, vždycky jsem měl pocit, že riskuji a že možná nenajdu cestu zpátky. Trvalo to 5 let.
0: V roce 1947 byl Jan Čep členem delegace katolických intelektuálů v Římě na kongresu Pax Romana. Brzy se stal i členem katolického výboru UNESCO. V únoru 1948 provázel anglického spisovatele Grahama Greena během jeho návštěvy Čech. Brzy se však Čep octnul pod dohledem státní bezpečnosti, jejíž tlak se neustále stupňoval. Obávaje se svého zadržení a uvěznění, rozhodl se odejít ze země. A tak se v neděli 15. srpna octnul v malém bytě převaděče v Aši.
1: Všecky peníze, které jsem u sebe měl, jsem daroval svému průvodci. Večer dlouho seděl u rádia. Konečně asi o 11:30 vstal a prohlásil, že se jde. Půjdete za mnou asi 30 kroků. Kdykoliv uvidíte, že se zastavuju, zastavíte se také. A když zjistíte, že jsem někoho potkal, vrátíte se. Nejprve jsme šli ulicí, pak jsme obešli několik domů a dostali se na cestičku, která byla po jedné straně lemována jedlemi a po druhé loukou s vysokou travou. Byl skoro úplněk. Rozeznávali jsme přesný a přímý stín každého stvolu. Brzy jsem byl zmáčen rosou až po kolena. Košile se mi lepila na tělo, pot se ze mne pod 2 svetry a zimníkem jen lil. Snažil jsem se udržet smluvenou vzdálenost mezi sebou a svým průvodcem, ale často se mi jeho obrysy ztrácely ve stínu. Chvílemi jsem viděl, jak si kleká a přikládá ucho k zemi. Tehdy jsem se také zastavoval celý bez dechu. Konečně jsem spozoroval, že odbočil od kraje lesa, jehož stromy byly stále řidší, a že leze po 4 po louce nebo jetelovým polem. Bylo to obojí. Potom vstal a skryl se ve stínu několika osamělých stromů. S vypětím posledních sil a trochu přikrčen jsem ho dostihl. Nebýval bych to dokázal po kolenou. Když jsem byl u něho, ukázal mi jakýsi tmavý pás na druhé straně paseky, kde všecko bylo zřetelné jako na dlani. Přeběhněte tuto louku, řekl mi, a dostanete se k živému plotu, který roste podél trati. Ta tady tvoří hranici. Jakmile budete za ní, jste v Bavorsku. Ale utíkejte i tam, aspoň 50 metrů. Zlomte vás. V poslední chvíli se mne zmocnila panika. Musel do mne strčit nebo takřka násilím přinutit, abych se rozhodl překonat ten prázdný prostor před sebou a abych se pokusil běžet. Ukázalo se, že živý plot je velmi hustý a sevřený. Musel jsem se do něho opřít ze všech sil, abych si prorazil cestu jeho tvrdými a spletenými větvemi. Ale můj tlak mě strhl příliš daleko a příliš prudce. Sklouzl jsem po mokré trávě, která pokrývala svah. Trať byla aspoň 3 metry pod ním a já jsem spadl, jak jsem se rozehnal z této výše do železných signalizačních drátů vedoucích podél tratě. To vyvolalo hrozné řinčení kovu, které muselo být slyšet na mnoho kilometrů. To mi šlehlo hlavou, když jsem namáhavě vstával a zvedal svůj klobouk a aktovku, které jsem ztratil. Ale neměl jsem skutečně strach. Neměl jsem na to čas. Teprve, když jsem o tom později uvažoval, musel jsem si říci, že si můj průvodce dobře vypočítal čas mezi 2 hlídkami. Dalo mi velkou práci, než jsem se dostal přes železné dráty. Musel jsem si postupně zvedat nohy 2 rukama. Pak jsem musel překročit další dráty, vydrápat se proti svahu, zachycuje se mladých břízek, které tam rostly, a potom si prorazit cestu dalším živým plotem. Skutálel jsem se na bahnitou louku a bořil jsem se do bláta až po kotníky. Nemohla být ani řeč o tom, že bych měl utíkat, jak mi to doporučoval průvodce. Bláto s vodou čvachtalo při každém kroku. Najednou jsem objevil ve svahu cestičku. Chvíli jsem ještě šel, potom jsem se otočil. Světla pohraničního městečka svítila přede mnou v lehké mlze. Připadalo mi podivuhodně blízko, ale já jsem už přesto věděl, že se ta vzdálenost pro mne stala nepřekročitelnou.

0: Jan Čep hodnotil své první 3 roky v Paříži jako řadu neúspěchů.
1: Na podzim roku 1951 jsem konečně vyhověl žádosti Rádia Svobodná Evropa a stal jsem se členem jeho redakce. Ale když jsem odjížděl do Mnichova, měl jsem v úmyslu se zavázat pouze na určitou dobu. A proto jsem si ponechal doklady uprchlíka ve Francii. Doufal jsem, že se brzy vrátím. Strávil jsem v Mnichově 3,5 roku s kratšími i delšími pobyty ve Francii. Má práce v rádiu spočívala v tom, že jsem psal promluvy rázu více či méně osobního, úvahy rázu polopolitického, polofilozofického. Uvědomil jsem si, co to znamená sedět celé hodiny před prázdným listem papíru s jedinou myšlenkou. Je naprosto nutno, aby do zítřka bylo 5 nebo 6 stran popsaných mou rukou. Stala se z toho můra. Můra, která ještě pořád trvá.
0: Jan Čep se po roce 1954 vrátil do Paříže a pro Svobodnou Evropu pracoval dále jako zpravodaj. Roku 1954 se v Paříži oženil s dcerou francouzského spisovatele a esejisty Charlese Dibo Primerose a v lednu následujícího roku se jim narodili dvojčata, Klárka a Jeník. Na začátku května 1964 se u Čepa objevily první příznaky vážného onemocnění. V létě 1966 prodělal mozkovou mrtvici, což mu znemožnilo další veřejnou činnost. Došlo k částečnému ochrnutí, které se projevilo problémy s chůzí a trhavou, málo srozumitelnou řečí. Jan Čep zemřel 25. ledna 1974. Po obřadech v katedrále Notre Dame byl pochován v rodinné hrobce Dibo v Celle Saint-Cloud u Paříže.

0: Tolik životopisy věnované osudům spisovatele Jana Čepa. Pořad pro Český rozhlas Olomouc napsal Jan Sulovský. V režii Michala Bureše účinkovali František Derfler a Tereza Richtrová. Hudební spolupráce Antonín Schindler.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Přišel jsem do Vinohradského divadla. Psal se rok 1921. Sluha mi odevzdal roli Nikoli do Petrovičovy hry Liják. Byla to moje první role v novém angažmá. Režii měl Václav Vidra. Začali jsme zkoušet. Zpočátku šlo vše dobře, brzy jsem však poznal, že naprosto neumím zkoušet, jak se říká, naplno. Stále jsem měl jakési zábrany. Nepřekonatelný ostych před ostatními. Věděl jsem dobře, jak to mám hrát, ale styděl jsem se zahrát to tak, jak bych to hrál večer. A tady se zkouší tak a onak a znova a znova jeden výstup. Zlepšuje se, mění, piluje, tu se přidává, tady ubírá, zabrušuje a stále pobídky a výtky. Naplno, naplno, naplno. Jak je to únavné a vyčerpávající. Pod země jen lije. Zkoušelo se ne do 11 jako na Kladně, ale do 2 odpoledne. No k nepřečkání. Byl jsem často úplně zmordovaný. Sakra, takhle dělat divadlo, to je pane dřina. Sotva jsem se držel na nohou. Všechno mě bolelo, tělo se měl jako rozlámané, jako po nějakém hrozně obtížném a nezvyklém cvičení. Cítil jsem každý sval, každý nerv. Jen pomalu jsem si začínal zvykat, jako mladý kůň si zvyká na sedlo. Občas jsem sice ještě vzpůrně hodil hlavou, ale pak už jsem cítil, že se mi to začíná líbit. Že to je vlastně velice zajímavá a zábavná práce. Cítil jsem v sobě neobyčejnou jistotu. Mé pohyby zvláčněly, tělo nabylo křehkosti, svaly už neboleli, únava zmizela. Hrálo se mi lehce, jako bych tančil. Premiéra Liáku byla veselá. Lidé v hledišti se znamenitě bavili. Ředitel Fuchsa zářil. Hilar mi dal štulec do žaludku jako žertovný projev uznání. A Vidra mi řekl, dobře si řval, lve. První krok byl učiněn, byl veselý a pevný. Tu přijeli do Prahy moskevští. Byl to až na Stanislavského Moskvě, na Višněvského a Lužského celý soubor moskevského uměleckého divadla. Měli za sebou podivnou odiseu. Byli na pohostinských hrách, kde si na jihu Ruska, kde se náhle ocitli v oblasti nástupu Vrangelových bělogvardějců. Řešili obtížnou situaci tak, že odjeli na turné do Turecka, pak do Jugoslávie a odtud konečně se dostali k nám do Prahy. Uspořádali ve Vinohradském divadle cyklus představení a Praha se jim načas stala druhým domovem. Jejich pohostinské hry se staly skutečnou senzací, velkou uměleckou událostí. Každé představení bylo provázeno neutuchajícími ovacemi nadšeného obecenstva. Byl jsem přímo fascinován kouzlem jejich velkého umění. Viděl jsem v Rusku řadu vynikajících souborů, mnoho znamenitých herců a hereček. Toto však byl vrchol. Seděl jsem v hledišti jako hypnotizován. Chvílemi jsem ztrácel dech a odcházel jsem z divadla zdeptán, rozdrcen silou jejich úžasného umění. A ku podivu skoro vždy dosahovali nejsilnějšího účinu těmi nejprostšími, zdálo by se docela obyčejnými, všedními prostředky. Najednou jsem začal chápat, co vlastně je realismus. Je to forma režijního i hereckého projevu, který nikde a nikdy neporušuje přirozenou zákonitost života. A nejen, že ji neporušuje, on ji vyzdvihuje a umocňuje, aby ještě víc vynikly a zapůsobily rozehrané lidské osudy na scéně. Skutečně, aniž si to uvědomuješ, propadáš se někam do jiného světa. Mizí scéna, přestáváš ji totiž vnímat a vnímáš jen člověka. Cítíš sám, ani nevíš jak, že jsi stále víc a více těmito lidmi na scénu přitahován, že aniž bys chtěl, hraješ sebou, totiž žiješ sebou, že i ty vlečeš kus těžkého osudu s nimi. Najednou je ti jasné, že nejdůležitější ze všeho na jevišti je člověk. Člověk je největší, nejsilnější drama. Jedině on může probudit a udržet zájem diváků. Nic jiného. Musím se přiznat, že jsem do té doby vlastně takový realismus neznal. Že jsem považoval za realismus ledacos a teprve teď jsem jej pochopil. Nemusím snad ani zdůrazňovat, že jsme se s moskevskými dokonale zblížili a poznali jejich krásné lidské vlastnosti. Mnohá noc padla za oběť našemu přátelství. Ach, ty kráso nejkrásnější, kam se s námi jen poděla? Leč vraťme se k Vinohradskému divadlu. Doktor Hilar odešel do Národního divadla jako jeho šéf. Docházel sice stále na Vinohrady, pomáhal sestavovat repertoár, ale už tu nerežíroval. Skoro současně s Hilarem, a možno říci dosti neočekávaně, odešel do Národního divadla Bedřich Karen. Pro Vinohradské divadlo to byla velmi citelná rána. Karen byl plně zasazen v repertoáru. A tak se stalo, že skoro všechny jeho role se musel narychlo převzít. Nemusím snad připomínat, jaká to byla obrovská práce pro mne a jak odpovědná. Znova buď a nebo. Takřka denně jsem zaskakoval, noc co noc jsem se učil, téměř jsem ani nespal. Obyčejně jsem usínal nad rolí oblečený, jen abych se jí naučil jakž takž a umožnil představení. Tak jsem převzal roli Bečváře v Posledním muži, Antonína ve Vojnarce, Prokopa v Husitech, Václava ve Furiantech, Prokeše v Orlíkovi, Dona Juana v Calderonově k Dámě skřítku. Vše šlo ráz na ráz, že se člověk nestačil ani ohlédnout. Někdy se mě zmocňoval pocit, že nejsem zcela při smyslech, že hraju jako v tranzu, jako opilý. Záskoky však dopadly pro mě úspěšně a role mi byly přiděleny definitivně. Tu se stala neobyčejná, neočekávaná věc. Šéfem Vinohradského divadla se stal Jaroslav Kvapil, který se předtím načas vzdálil divadelní práce. Stýská se mi, řekl jednou, a cítím, že mám v divadle ještě co říci. A měl. Kvapilovým příchodem zazněla Vinohradským divadlem česká nota. Jeho první režií byl Jiráskův Emigrant ve výpravě Josefa Vénika, tolik připomínající nádherné ilustrace Kašparovi. Sotva složil svůj hold milovanému Jiráskovi, sáhl Kvapil po své druhé lásce, po Shakespeareovi. Poté dělal Tylova Strakonického Dudáka. Znovu okouzlil obecenstvo překrásným představením. A na to inscenoval Lucernu, kterou, jak napsal sám Jirásek, rozžehl novým jasným plamenem. Jeho Lucerna byla až dojemně líbezná, tak česká, že přímo voněla mateří douškou. Zamiloval jsem si ji a miluji ji dodnes. Jirásek byl už nemocen, ale málo kdy chyběl na nějaké zkoušce. Tak miloval divadlo. Kdykoliv přišel, Kvapil se rozářil a nějak až chlapecky zjihl. My všichni jsme si nesmírně vážili Jiráska, ale žádný z nás nedovedl vyjádřit svou úctu k němu tak, jako to dovedl Kvapil. A právě tak úctivě se Kvapil choval k jeho textu. Nepřipustil nějaký škrt nebo ani nepatrnou změnu slova nebo přeřeknutí. V tom byl až pedantický a bylo to správné. Opravdovou zásluhou Kvapilovou bylo získávání nových českých dramatiků, jako byl Fráňa Šrámek, František Langer, Mojžíš Lom, Mahen, Čapkové, Dvořák a jiní a jiní. Kvapilovi se rovněž podařilo získat jako dramaturga Karla Čapka. Byl to znamenitý tah. Zpočátku jsme tomu nemohli ani uvěřit, ale Čapek přišel, napil se z hliněného čbánku piva v rekvizitárně a byl náš. Setkání s Karlem Čapkem mělo pro mě neobyčejný význam. Jak rád a srdečně vzpomínám na tohoto nádherného člověka, na rozprávky s ním, na jeho bystré postřehy, na jeho vážné i úsměvné rady. Čapek uměl vidět věci, které jsem dřív ani nepostřehl. A právě z takových zdánlivě všedních věcí se žije život a rodí umění. Jeho enormní vzdělanost, neuvěřitelná paměť, vtipnost mu dovolovali bavit se, abych tak řekl, zdánlivými hloupostmi, jež najednou lehkým obratem změnil ve vážné, hluboké myšlenky, z jakých se utváří povaha a charakter člověka. Zakvapila ve Vinohradském jsem hrál také poprvé Cyrana z Bergeraku. Ach, Cyrano, hrát Cyrana je pro herce, zvlášť pro mladého herce, asi tolik jako pro generála jeho první velká bitva. Autor vybavil tuto postavu hotovým gejzírem slov, vzletných kadencí, vroucí až bolestné lásky, krutou hořkostí, vojáckou soudružností, klukovskou radostí a hned zase halasnou ironií vůči nafoukané aristokracii a přízemnímu měšťáctví, pirádami chvastounství, přímo velkolepou drzostí, skrývaným smutkem a zase čistým lyrismem, heroismem, vtipem a duchaplností, že tu lze opravdu pustit uzdu hereckému komedianství a rozehrát naplno všechny city a pocity, jakých je herec schopen. Třeba v tom okamžiku Cyranova anonymního vyznání lásky pod Roxaniným balkónem. Vás rád mám, šílim již, to příliš k zoufání. Tvé jméno rolnička v mém srdci vyzvání a v každý okamžik Roxano již se chvějí, jak zazní jméno tvé, rolničky v srdci znějí. Co s tebou souvisí, je lásky píseň vzletná, vím, loni jedenkrát a z 12. května ty krani vycháse, si jiný účes měla a z tvojích kadeří zář lila se tak skvělá, že jak bych do slunce se po celý den díval. Svět plný rudých skvrn před mojím okem splýval, pak na všem viděl jsem, jak mizel vlas tvůj žhavý se míhat v úžasu skvrn zlatých celé davy. Obecenstvo tuhle hru miluje. Milují ženy i muži, hlavně ovšem snivé, neskrotné, roztoužené mládí. Divadelní Praha byla velmi zvědavá na Vinohradského Cyrana. Valná část obecenstva měla ještě v živé paměti Cyrana Vojanova. Moje pozice tedy nebyla nikterak lehká. Prohrát Cyrana by bylo však pro mě zdrcující. Naštěstí nic z toho se nesplnilo a úspěch rostl od scény ke scéně. Ve druhém jednání po představování kadetů zabouřil hledištěm ohromný spontánní potlesk. Nabyl jsem tím větší odvahy a síly. Úspěch se proměnil v nadšené ovace, jež nebrali konce. Kvapil, který se právě vrátil z Paříže na premiéru, mě objel, herci mě líbali, technický personál tančil, oponář hlásil s píchou 92 opon. A po představení sotva jsem se objevil dole ve vrátnici, ozval se nový potlesk, nové volání. Celá ulice byla zaplněna obecenstvem, takže tam byl zastaven provoz. Takové překvapení se pak opakovalo dosti často. Nevím ani, jak jsem se dostal domů. Vím jen, že jsem nezamouřil oka rozčílením, štěstím a únavou. Pak přišly další a další role. Nesmím zapomenout na Macbetha v Shakespeareově Macbethu, na Antonia v Juliu Cezarovi. A právě v tu dobu mě vyhledala Zdeňka Baldová, Hilarova žena, a pozvala mě k Hilarovi do bytu. Hilar mi bez dlouhých úvodů nabídl roli Hamleta, kterého připravoval pro Národní divadlo. Po dlouhém rozhovoru s Kvapilem, který mi vysvětoval, že pro můj umělecký růst by tento krok nebyl ještě vhodný, jsem nabídku nepřijal. Pracoval jsem dál na Vinohradech. A pak přišla další velká role, která pro mě mnoho znamenala. Raskolnikov v Borově inscenaci Zločinu a trestu. Borova dramatizace byla rozvržena do dvou večerů. Už v tom bylo něco mimořádného, nezvyklého. Zkoušeli jsme oba díly najednou. Byla to práce neobyčejná, rozsáhlá, ale také šťastná, a všichni jsme se do hry přímo zakousli. Marmeládova hrál Zakopal, Soňu Šajnflugová, Duněčku Iblová, Matku Ptáková, Vetešnici Bečvářová. Znamenité postavy vytvořili Vrbský, Smolík, Krojcman a Vávra jako soudce. Každý na svém místě. Každý přímo zapálený nádherným úkolem. Co nocí jsme prochodili sborem ulicemi v debatách, vášnivých sporech i souhlasných, nadšených představách. Tak vzniklo představení, které skutečně ohromilo Prahu. Premiéra prvního večera byla v pátek, v sobotu odpoledne byl Julius Caesar a večer premiéra druhého dílu. Byl to můj největší, nejsilnější herecký zážitek. Kritik Edmund Conrad tehdy napsal, jakoby se vrchol Himaláje svalil do hlediště Vinohradského divadla, rozdrtil a pohřbil nás všechny. A tak, když jsem dostal po velkolepém úspěchu Zločinu a trestu znovu nabídku do Národního divadla, už jsem tentokrát nehodlal odmítnout. Dodnes rád vzpomínám na ten den. Ředitel Národního divadla doktor Šafařovič, rozšafný pán s kocouřími vousy, mě vlídně přivítal, nabídl mi židli. Smlouvu jsem podepsal, podali jsme si ruce. Bylo to mimořádné datum toho dne, 28. října roku 1928. Večer byla prodaná nevěsta jako slavnostní představení. Pane řediteli, povídám, já jsem ještě nikdy neviděl prodanou nevěstu. Mohl bych ji dneska vidět? Cože vy jste ještě neviděl prodanou a to se nestydíte? Spráskl ruce a zapráskal vousy. No, opravdu, neměl jsem to štěstí. Pojďte se mnou. Zavedl mě k sobě do lože. Bylo to těsně před začátkem představení. Ano, já jsem znal prodanou, skoro z paměti. Vy snad se pamatujete, že můj strýc byl operní tenor, zpíval Jeníka i doma. Ale já, no opravdu, co dělat, neměl jsem dosud příležitost vidět tuto operu na jevišti. A dnes ji tedy uvidím. V hledišti se setmělo. A od té chvíle jsem byl ztracen. Kde? Nevím. Byl jsem jako opilý. Srdce mi rdousilo hrdlo. Nemohl jsem dýchat. Slzy mi z očí jen pršely. Zavzlikal jsem, jak jsem nabíral dech. Šafařovič se na mě obrátil a klepl mě prstem přes koleno. Přece mi tady nebudete brečet. Ale já už bulil dál, takže jsem ani na jeviště neviděl. Šafarový bručel, myslím, že i částečně nadával, ale nic naplat. Já brečel, že mi to mohlo srdce utrhnout. Ani jsem si nevšiml, že Šafařovič odešel z lože a že se nevrátil. Byl jsem ztracen, dočista pryč. Sám sobě jsem byl cizí, vzdálený a přesto zase tak blízký, jako bych sám hrál a zpíval. Jak živ jsem nezažil takové dojetí, tak blažený pocit štěstí jako tenkrát. Z krásy. Prodaná nevěsta jistě zapůsobí na každého. I na dítě. To je zcela pochopitelné. Ale když jí poprvé uvidí a uslyší dospělý chlap, tak je to takřka k nesnešení. Chodil jsem po představení, po nábřeží a stále ve mně zněly nesmrtelné Smetanovy melodie. Tak jsem tedy od nového roku 1929 řádným členem Národního divadla v Praze. Už mám role v Karlovi a Aně, v Iréně, v Běsech, ano. Hraju Stavrogina v Dostojevského Běsech s paní Hibnerovou. To byla herečka. Malá, kulatá, taková kačenka, nebo, jak se říká, malé pivo, ale jak vešla na jeviště, byla to carevna. Vládla neobyčejnou vnitřní silou, před níž ustupovalo do pozadí vše, co jí přišlo do cesty. Herectví je umění tak komplikované a prosté jako život. Vždy se nám zdá nové, neznámé, záhadné, jako člověk. Vždyť všechno, co je v člověku ukryto, se náhle probudí při doteku myšlenky, asi tak, jak se probouzí strom ze zimního spánku při doteku jarního slunce. Přemýšlím o sobě. Prodělal jsem první světovou válku, hlad, bídu, zimu, zajetí, velkou ruskou revoluci, legie a dlouhou cestu domů. Viděl jsem děsivé množství padlých vojáků, mrtvých civilních občanů, žen i dětí. Zažil jsem hrůzy lidské nenávisti, šílenství bitev i bratrovražedných bojů, kdy lidé utíkali z vesnic a bloudili cestami jako zvěř, kdy už nikdo skoro nevěděl, odkud je a kam patří, kdy kus suchého tvrdého chleba měl větší cenu než lidský život, kdy sám zraněný ležel jsem pod vagónem v krupobytí kulometů, vybuchujících šrapnelů a granátů a bezmocně jsem očekával smrt. Jak je možné, že se ze mne a z nás všech nestali barbaři, surovci nebo divoši? Jaká obrovská mravní síla musí být v člověku skryta, že mu pomůže žít dál a sotva se dostane z takového pekla, tím vášnivěji začne tvořit nový život na zemi, že v něm utiší rozpoutané běsy a promění je v beránky půvabných myšlenek, že je zas schopen zpívat, smát se, milovat a těšit se krásou přírody, obdivovat se životu. Ano. Ale je třeba si uvědomit, že tato obrovská síla není jen ve mně, že je v lidech kolem mne, kteří tento život vytvářejí a já ji od nich přijímám. V nás všech je ta mohutná energie, která mění zlo v dobro, ošklivost v krásu. Je v lidské práci, v lidských citech a myšlenkách. A ještě než skončím své vzpomínání, dovolte mi, vážení a milí posluchači, abych se na chvíli vrátil hezký kus cesty zpátky do svých chlapeckých let, lépe řečeno do svých chlapeckých snů. Snad jsem lásku k divadlu zdědil, snad jsem ji v sobě sám vypěstoval, na tom konečně nesejde. Faktem zůstane, že jsem snil o Národním divadle plných 27 let. Na venkovských štacích svého kočování, ve válce v Haliči, v Kyjevě i na Sibíři, stále jsem měl na mysli Národní divadlo jako cíl svých tužeb a předmět své hluboké lásky. Má dávná touha se vyplnila. Národní divadlo. Dívám se na ně z nábřeží, kudy přicházím, a cítím zvláštní, blahé rozechvění v duši. Kráčím kolem něho ulicí a zmocňuje se mě hrdost. Je naší slávou, naším bojištěm, v němž i rány bolí nějak milostně. Národ sobě a my národu, lidu. Jsem šťasten, že jsem hercem a že mu zde mohu sloužit, neboť zrovna tak, jak miluji Národní divadlo, miluji náš lid, jehož jsem synem. A jsem nejšťastnější, mohu-li rozvichřit své herecké srdce plameny vášně a rozezvučet všechny city a nervy zpěvem umění. Neboť umění to znamená v bouři zla hledat dobro, v temnotě nalézat světlo a rozdávat je všem jako Prometeus, dávat člověku poznat krásu a hlavně nalézat s ním pravdu a žít s ním život hodný dnešní velké doby, kdy síla lidu zvítězila a stala se vedoucím činitelem naší socialistické vlasti.
1: Z vlastní knihy vzpomínek v režii Oldřicha Hoblíka četl v roce 1961 herec Zdeněk Štěpánek.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
1: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé. Jiří Kasal je tu po týdnu opět pro vás s pořadem Světla ramp. Život s ní byl k zešílení. Matkou v rodině jsem vlastně byla já a ona se chovala jako dítě. V 16 mi bylo jasné, že pokud rychle neodjedu z domova, dopadnu stejně jako ona. To řekla o své matce velká muzikálová hvězda Liza Minnelliová. Většina z našich posluchačů velmi dobře ví, že tou maminkou mínila ještě slavnější postavu světové hudební zábavy Judy Garlandovou.

Zábavní průmysl, který se nazývá showbiznesem, je leckdy krutou houpačkou, jež člověka vynáší ze světla do tmy a jen málo kdy naopak. Oslnivými okamžiky slávy i velmi časnými, ale rovněž chmurnými propady prošla ve své nepříliš dlouhé kariéře Judy Garlandová, vlastně Frances Ethel Gumová, jak zní její dívčí jméno. Zpěv a herectví měla tato rodačka z Grand Rapids ve státě Minnesota v genech. Její rodiče byli vodeviloví umělci a Frances už ve třech letech hrála v kabaretu společně s rodiči a se dvěma sestrami. Rozhodující pro její kariéru byla pozornost hollywoodského agenta Al Rosna, který si všiml talentované dívky ve snaze objevit další mladičkou hvězdu typu Shirley Templeové nebo Deany Darbinové. Frances Gumovou přijal osobně i sám velký šéf studia MGM Mayer. Zakrátko už používala pseudonym Judy Garlandová. Průlom v její kariéře přinesla role v reviálním snímku Broadway Melody 1938 se známou scénou, v níž Judy píše svému zbožňovanému idolu Clarku Gablovi a nad jeho fotografií zpívá horoucně obdivnou písničku Dear Mr. Gable. Pak následovaly další výraznější role ve vyloženě komerčních filmech, než si ve svých 17 letech Judy Garlandová získala srdce milionů lidí na celém světě stvárněním Dorothy Gaylové, která v pohádkových kulisách zaspívala tuto nezapomenutelnou píseň.

0: Somewhere over the rainbow, tam za tou duhou, to je bezesporu nejslavnější písnička Judy Garlandové, která poprvé zazněla v roce 1939 v pohádkovém filmovém muzikálu Čaroděj z země Oz, natočeném podle literární předlohy Franka L. Bohma. Někde za Devátou horami leží začarovaná země Oz, kam malou Dorotku z Kansasu odnese vichřice. Najednou zjistí, že se objevila v pohádkovém snu s trpaslíky, vílami, mluvícími stromy a opicemi, které létají. Judy se proslavila jako Dorothy také dílem náhody, neboť tuto roli producenti původně zamýšleli pro Shirley Templovou, která ji však z důvodu zaneprázněnosti musela odmítnout. Písnička Over the Rainbow byla v skutku životním songem Judy Garlandové a pokud bychom měli učinit ostrý časový střih směrem k současnosti, dostali bychom se až k divadelnímu představení o jejich životních peripetiích na konci duhy. V české verzi autora Petra Quiltera, která měla premiéru předloni v červenci v rámci přehlídky Léto hereckých osobností, v roli Judy exceluje skvělá česká herečka Hana Maciuchová, která prostřednictvím ústřední role představení The End of the Rainbow zřejmě získala k Judy Garlandové zvláštní až intimní vztah. Zeptal jsem se jí, čím jí kdysi velká hvězda hudebního i filmového showbiznesu voní jako člověk.
1: Talentem. Potom bych řekla zvláštní snahou hledat lásku a nenechat se zlikvidovat neúspěchy v lásce. Potom, co je problematičtější, je, že ona celý život opakovala chyby. Že vždycky si přece vzala, že už si nic nevezme, protože pravdu je, aby teda jako posluchač se dostal do situace, tak Judy Garlandová byla jedna velmi talentovaná už holčička, ale měla velmi ctižádostivou maminku, která jí vlastně, když jí bylo 12 let, tak ji vzala za ruku a přivedla do studia a od té doby vlastně ona těmi studii brouzdala, ale takovým způsobem, že třeba když byla potřebná, tak točila dva filmy najednou a opravdu to byla zoufalá masáž pro to tenkrát 15-letý dítě, aby to vůbec zvládla, tak jí dávali stimulující prášky a ona si na ně zvykla. Nejen tím, že jí dodávali energii, ale také tím, že z nich brala sebepotvrzení. Že když je měla, tak je to tak jako psychicky sklidnilo, že se nemůže už nic stát, protože je takzvaně saturovaná. A potom mnohokrát už se dostala do situace, kdy je nepotřebovala třeba, ale čekali jí šňůry třeba po divadle a ona, aby získala zase sílu a energii a to sebepotvrzení, tak vždycky znovu začala tedy ty prášky brát, takže neustále upadala do těžké tedy závislosti. A je hrozně smutný, že takhle talentovaná bytost to nedokázala zvládnout.

Vůči Judy Garlandové je ze zpětného pohledu nespravedlivé, že její kariéra je nahlížena prizmatem nevydařeného soukromého života a její slavné filmy a písně jsou přehlíženy. Řekněme tedy, že umělecký vrchol její kariéry představují 40. léta. V této dekádě natočila mimo jiné diváky a částečně kritikou dobře přijaté filmy, jako například Easter Parade, kde se zaskvěla po boku Freda Astera také v několika tanečních číslech, In the Good Old Summertime nebo hudební western The Harvey Girls s jedním z největších hitů své doby a malým dokladem dočasné poválečné euforie Atchison, Topeka and Santa Fe. Ještě dodejme, že tato cestovatelská písnička byla oceněna i soškou Oscara.

0: V 50. letech život Judy Garlandové začal zřetelně uvadat, a to jak v osobním, tak v profesním životě. Už jako 11letá se poprvé psychicky zhroutila. Psychofarmaka ji pak provázela celý život. Z odcizeného cynického showbiznesu chtěla utéct do vysněného světa lásky, který však poskytl pouze dočasnou útěchu. Judy Garlandová byla celkem 5x vdaná. Jejím druhým chotěm byl režisér Vincent Minnelli, kterému porodila dceru Lizu, jdoucí v dobrém i špatném v mačiných šlépějích. Manželství vydrželo 5 let. Bulvární plátky viděly vinu také v Minnelliho bisexualitě. Potom si Judy vzala producenta Sida Lafta, s nímž měla 2 děti. Společný život provázely dramatické chvíle, způsobované její závislostí na sedativech a alkoholu, a po 13 letech byla po něm rovněž veta. Bylo to však její suverénně nejdelší manželství. To poslední, dosti bizarní, po 2 měsících uzavřela smrt Judy Garlandové následkem předávkování léky v londýnském hotelu 22. června roku 1969 v pouhých 47 letech. Její poslední manžel Mickey Dean se nebyl schopen ani se postarat o pohřeb. Když se člověk podrobněji probírá osudem této velkým talentem obdařené ženy, nemůže se ubránit závěru, jako by se nad ním vznášelo memento promarněných šancí. A tuto otázku stavíme před českou Judy Garlandovou na divadelních prknech paní Hanu Maciuchovou.
1: Pravdou je, že prostě tím, jak byla rozvibrovaná nejistotou, tak vlastně to kolem sebe šířila. Takže už i když její 2 muži, Minnelli to byl vytleskávaný filmový režisér, který se do ní velmi zamiloval a vlastně jí režíroval asi 2 nebo 3 její produkce a další, ale potom tou její nejistotou prostě ona nakazila okolí, takže ti lidé už přestali na ní sázet a odcházeli od ní. Takže ona vlastně, i když vždycky našla třeba někoho, protože samozřejmě měla své publikum, které jí žádalo, které jí tleskalo, vyvolávalo jí, ale asi pro ně zase to publikum nebylo tak početné, aby na ní sázeli častěji. Takže prostě ty produkce byly řidší a řidší. A o to víc ona prostě měla té energie, síly a té své vnitřní jistoty míň.

Věkovité klasické nahrávky Judy Garlandové ze 40. let vycházející na značce MCA mohou znít uším dnešních posluchačů třeba trochu staromódně, jsou však ryzím důkazem vokálního výrazu jedné z největších hvězd pop muzikální zábavy 20. století. No a těmito slovy končí dnešní schůzka pod světly ramp. Jiří Kasal vám děkuje za přízeň a přeje jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

leží nad proudem dravých vod a kde hlídá na břeží starý hrad. Potkal jsem tam, kde končí plot zbrojnoše, který pasti kladl.

Vím dobře, že kdo zdraví může druhého zmást, tak jsem v okamžik pravý prostě řek, dobrý večer, jen mrk na past a nevypadal, že by se lekl.

Noční linka tentokrát pondělně úterní právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé 2 hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu, bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web Noční linka.

0: nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás sice nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano. No.
1: Jo, mám se dobře. Jste se ptala na to, kde jsem a to?
0: Ne, kde jste. Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: To určitě. Víte, my máme, já mám zahrádku uprostřed města. Mm-hmm. A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba. Mm-hmm. A jestli vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou, mm-hmm. aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekl, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říká, to si děláte srandu?
0: Jo. No neděje se to asi říkám, často, to je pravda.
1: Já,
0: no.
1: Já říkám, ne, proč? A říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedem, že chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no. Mm-hmm. No a ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to vy jste šťastný člověk.
0: Mm-hmm. Takže, tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně my jsme no, 50 plus všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, aby tomuhle světu už okolo nerozumíme, no ty mladí, ty mají ty žijí úplně jinak. A
0: tak jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo, samozřejmě.
0: A do toho se my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to
1: já
0: tak
1: to
0: určitě
1: chápu.
0: Naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale když je to normální posloupnost. Hmm. Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě, nejde vlastně, přesně tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo. Hmm. No, za našich mladých let, rozumíte.
0: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuju. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho poslouchat.
1: To jsem třeba teď.
0: No, vidíte to.
1: Dejte, já to úplně krásně vysvětlím.
0: No, povězte.
1: Já jsem byl taky ženatej chvilku. Mm-hmm. No, ale pak jsem se dal na kamionářství. Mhm. 22 let jsem byl v kamionu.
0: Je.
1: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý. Mm-hmm. Takže dneska já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
0: No to je nádhera.
1: Popijím si pivko. A jsem spokojený, člověk, protože já nepotřebuji nikoho poslouchat, nikoho slyšet. Mm-hmm. Je to sice třeba možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
0: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a
1: jo,
0: určitě
1: jasně.
0: To není relax, samozřejmě je to určitě stále napětí.
1: Ale já jsem třeba myslel, když máte pauzy, jo? Když
0: jo, takhle, ano, pátek, ano, to jo.
1: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo? Mm-hmm. A kluci kamenářský, ty to znají. A vlastně dneska, abych si k tomu životě, já už třeba 3 roky nejezdím.
0: Aha.
1: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, já mám papíry úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, no, ale to nechci zabruslovat.
0: Mm-hmm.
1: No, jsem skončil kvůli tátovi, když umíral, a potom maminka, takže jsem zůstal doma.
0: Mm-hmm.
1: Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit, užívat si ten svůj klid, pohodu.
0: Ano, ano.
1: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
0: No
1: ať
0: je,
1: to všichni chápou.
0: Důležitá věc. Dobře.
1: No, ježišmarja.
0: Tak Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám má jít studená fronta. Už tam něco vidíte?
1: No helejte, já to sleduju od rána už.
0: No.
1: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhuju ráno domů.
0: Jo, do tepla.
1: Do bytu.
0: Do tepla, jako, do sucha.
1: No.
0: Ano, je mi to jasný.
1: No, tady jde o to vlhko, no. Když prší, tak na zahrádce vlhko a to nemám rád, no. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se trochu nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
0: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
1: Jestli můžu říct ještě něco.
0: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
1: já
0: větu.
1: Vám děkuju.
0: Dobře, tak já děkuju.
1: Nejlepší rádio na světě.
0: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
1: Neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
0: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Žalman, Hlohonka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Lituško, já vás zdravím a zdravím všechny.
0: Děkuju za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Pro ty starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan chcete Březníkovi nakoupit a ta, potom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, jako když jdu tady v Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže potom si jdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velké balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kerluby,
0: no to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říká, že za chvilku tam nevejdu. A pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
0: ano.
1: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, yeah. Tam je kačeně, já je sleduju, ale mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím
0: ano,
1: pro kačeně.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mi taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten pitlík od toho, co jsem tam to krmení znesla, já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu.
0: Aha.
1: Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: A to je tak 3-4 metry hloubka. Jako ta stráň k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala až v tím mojím rybníku.
0: Tak to teda, ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám teda
1: dobře
0: řeknu.
1: To, jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk, tak jsem taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem měla teda obočí rozbitý, ale jsem o ten rybník neudělala, ale o ten vozík. Já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, chce říct, a je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk.
0: Jo.
1: Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit v tom rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, a jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měla. Šla si úplně za těch 5 kilometrů mokrá dom, odprchovala se a šla jsem si zas nakoupit.
0: Ano, ano, ano. Ale je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka.
1: Strašně ráda. Mm. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemílany. A tak jdu přes ty Nemílany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, když je to. Takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
0: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, jdete pozorovat živé tvory, i to zelený, co tam všechno roste, kvete a tak. A zkrátka je to
1: tak,
0: taková vaše...
1: Takže to mě potom večer dobře začíná spát, mm-hmm. to všechno potom promítnu a ano. Celkem si řeknu, tak to zvládla.
0: Ano, ano, jak, ano, ano.
1: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
0: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. A až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka. Děkuju. A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že na těch polích je to všechno.
0: Je to suchý. Tak uvidíme.
1: Se mějte moc pěkně.
0: Taky, krásný večer, hezkou noc.
1: A nashledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:45 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuju, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji začátku. Telefonním linkám.
1: Jo, já jim děkuju a děkuji i nebi. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu bych ráda teda. Já totiž jsem takový člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu a řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli se, to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky popojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
0: Ano.
1: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě zrovínka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
0: To je
1: no
0: pravda.
1: A pak ještě třetí věc, která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára,
0: jo.
1: Na kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
0: No je, co by ne.
1: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala předchozím vstupu. No,
0: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
1: Ano.
0: Barevný šál? Ano.
1: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
0: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
1: Jo.
0: No co by ne.
1: Ta mě oslovila.
0: Jo.
1: No a jinak teda to je asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, když potřebuji prostě vypnout mozek úplně od všeho.
0: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
1: To je to malé město, já bych velké město prostě už dneska v dnešní době.
0: Rozumím.
1: Nepojala jeho. Jako
0: rozumím, takže přeci jenom jako poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
1: Takže Jituško, měj se krásně.
0: Nápodobně, děkuji moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, děkuju taky.
1: Zdravím, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900 a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se.
1: Zase se mi to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tuško, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s vám měl co vykládat, a protože pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8. Začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte, a pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to jde, já už jsem všechno pověsil na provázek, jo, a tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu jenom práci, jako, jo.
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolikrát vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo, takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo hory, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mi krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, to, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mi líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako jo.
0: Dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat. No.
1: Mám taky rád na rozhledný, když někde vlezem na rozhledný, jo.
0: Ano.
1: A teď pohled do té dálky, prostě tak si vždycky říkám, jak ta naša země krásná, jo. Takže nebo když se mě daří práci, jo, tak to taky má člověk jinou náladu, jo. Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu na dechovkách, takže to mě nabíjí všechno.
0: Věřím, ano.
1: Sice tam tomu člověku zajetí spoustu peněz, a dneska už to není nic levného, ale musím podpořit i ty pořadatele a všechno, jo?
0: Ano.
1: No. A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo?
0: Ano.
1: Nikam se to nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Taky provezete.
1: No a pak jedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. Takže takhle, prostě já mám rád společnost, jako jo, to některým lidem to vadí a že nemají rádi, maďáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se jí to nelíbí, ale já jako to vidím jinak, jako jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak. No.
1: Takže takhle to mě nabíjí, no, já jako to... A když někdy, jo, když jsem sám, tak většinou někde učinám, jako jo, toho...
0: Jo.
1: To dokážu snad všude, jo.
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, který chybí a tak.
1: A to víte, ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny.
0: No jo.
1: No, pak nekoliv. Ale zase mě nevadí ráno stávat.
0: Tak to je dobře. Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuju, že jste v západě, Jiduško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem. To vše v noční lince, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo spoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Kteří poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už...
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že... já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já... kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo, jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
1: Tak na to si zvyknete. Když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No, tak
1: to je jenom takový rituál. No.
0: Spousta lidí...
1: Ale já jsem, víte, proč volám?
0: No, povězte.
1: Já jsem s vámi čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem s vámi čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No a v čem?
1: Protože já, když... Víte co, jo? Když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo? V práci, doma, tohleto.
0: No, no.
1: A já, když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní, k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uříznete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafi si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte a já říkám, že vždycky si jezdím vyčistit hard disk.
0: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě i zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme, a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: bez plánu, rozumím. A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se, no a přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo.
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle jí nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle jí nezaujalo a ona ještě má doma starýho otce, no, takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba jednou přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera, když jedete se svým domečkem vlastně vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: Kde se vám líbí, tak tam si zastavíte. Ano. A to je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen. Jo?
0: Možná se nám nějaký blázen, rybář ale... ještě ozve určitě, třeba,
1: no, to je můj,
0: třeba rybáři nespějí.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo, jo, jo.
1: Nechci nikoho urazit,
0: no, jasně.
1: Tak to je. Jo.
0: Ano, ano, ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju. Užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas, ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se někdy uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Mějte se taky hezky, hezkou noc.
0: Napodobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: Noční linky. A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to. A já jsem taky tak založila a všechno tak jako nás učil, brouky, koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: Takže to bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím,
1: normálně.
0: Věřím.
1: A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu, takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rajon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku do toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky, když jdu do lesa nebo tak, tak prostě než najdu houby. Ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, aj nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo, protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: To mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není.
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě, a jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam, nevím, asi
0: no,
1: utekl.
0: To no, to se může stát asi, že takhle
1: takže
0: pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si oběd, no. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě a i ty ptáčky, a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka to tak cítím a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má svoje místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám 2 barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: A prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To chcete víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si chodí, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si, škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, ta už byla 80 leta a ta mě naučila tolik věcí a já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Jo, ale ona se tak strašně jako taky s tou přírodou vozenčem vždycky takovej vzala a jeli jsme a já jsem teda se tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak,
1: úplně...
0: Tak, to je krása.
1: Zbožňuju. Fakt, muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No je,
1: a
0: je.
1: Prostě

Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 9. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stůha, tak to nechte chvilku odpočívat. Ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz.

0: /Linka a náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici. Po
0: zpátky
1: měsíci.
0: Z lázní, tak jaké to bylo, potrženo, ano. Sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, a že jste si to přece jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas schováte?
1: Já těch světů mám několik,
0: no.
1: Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska.
0: Mm-hmm.
1: My jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dlužím, měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je jeden svět, druhý svět, to víte, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru,
0: mm-hmm.
1: Tak jsem je prostě tady jeden roj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Já dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla. Tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědím je to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba. Kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici. Kde se sejdeme, bude nás asi 6. S kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc, to bych nesoslí, že se pouze na tu Kopřivnici a jezdíme, to jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country, mm-hmm. Takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: To, když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají radost děti, kteří tam přihlásili na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na potlach, jestli víte, co to potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramského seria.
0: Ano, ano. Mm-hmm.
1: Pozvou kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapálí se slavnostní oheň. Takže jsem byl břidličné na potlachu tramského seria Zlomená Podkova. Mělo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel zase vrátit do lázní, takže já jsem měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
0: No tak to je
1: a
0: dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika, na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů,
0: mm-hmm.
1: Tam krásná rozhledna.
0: Mm-hmm.
1: Se vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděc. Jak jsem byl v té Karlově stránce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidíme z toho Praděru, vidím ty Beskydy. No a ta rozhledna na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Rádhoš, Pustevný.
0: Jo.
1: Na druhou stranu Hostýnské vrchy, potom vidíte ty jeseníky a to prostě je to nádhera.
0: Stojí to za to zkrátka, je to krása.
1: Ano, musí člověk šlapat, ale... Ano, je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoc, tak je mlha a podobně. A stačí, když vyjdete, jedete do vedec vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
0: Ano.
1: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí z té rozhledny. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
0: To je pravda.
1: Takže to byl takový průlet mým světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
0: Tak
1: to mám i do každému, ať to každý pozná. Protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom.
0: Ano, ano.
1: To se pak žije. Takže to paráda.
0: Užívejte propojené své světy, protože jich je mnoho, takže
1: ano,
0: vždycky
1: ano.
0: Chvilku jeden, pak zase další a moc, moc přeju krásné.
1: Právě čas se stane to, že se propojí ten svět s tím druhým.
0: Ano.
1: No prostě je to, Nenudím se.
0: To je dobře.
1: Takže tak.
0: To je dobře, jinak přeju hezké dny. Děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
1: Krásně.
0: Taky.
1: Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády. Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rosenkrantzovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
0: Dobře, ráda, vyřizuju. Takže, a krásnou
1: noc
0: přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Mm-hmm. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců.
0: Mhm.
1: Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Jo.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště.
0: Mm-hmm.
1: Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Mhm. Takže rád chodíte do
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu,
1: ano,
0: a život v přírodě a tak. To
1: tak.
0: Je takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to z duše.
0: No to je dobře.
1: Paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši?
1: Je, tady jsou švédské šance.
0: Mm.
1: A těch kulturních míst.
0: Do Českého ráje, kousek taky od vás, to je pravda.
1: Samozřejmě do Turnova, na Sichrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacenou reklamu samozřejmě.
0: No právě.
1: Abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
0: To
1: a
0: je dobře.
1: To je moje poslání.
0: Mm-hmm.
1: Je. A víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rádiová. Skutečně.
0: Tak to máme radost
1: třeba,
0: tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já z toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře. To je dobře, že si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásil a které jsem poslouchal, rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu. Ten se mi moc líbil. Mně se to moc líbilo, to jeho vyprávění.
0: Dobře, tak to bude mi určitě. To bude mi určitě radost.
1: Práce. Dobrá práce, vaše práce, paní redaktorko, děkuji vám.
0: Dobře, tak Milane, práci. Moc děkuji, užívejte si krásné jarně letní přírody, hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince, ano?
1: Děkuji vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlapneláme. No a jinak za 6:30, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Jituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: No, když vemu tady to vaše téma dnešní, no, je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, uklid, to mě taky baví.
2: Tak proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem 9, před 9, po 9 hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem, mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil, a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáří, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, ať je to, nebo to mám v audiu četbu, že jo, nebo písničky, a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ať jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím soustředit, kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
2: Ano.
1: Jo, a toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji. Přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká, a tak si krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé zakončení dne.
0: Ano.
1: Počkám si na hymnu, protože já si na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ne, že bych to té posteli se válila celý den, ale...
0: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
1: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom se to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly. Já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
0: Ano.
1: A tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je 1 hodina a ulehnu a
0: spínkám. Dobře. No,
1: když se mi podaří.
0: Když se nepodaří, tak se usne později, ano, přesně tak.
1: No, jasně. Ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejlíp se mi relax.
0: Největší relax, ano. Dobře, Aničko, no tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
1: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček. A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
0: Jo.
1: Já slyším, nedej se. To slyším, tak jestli má ta hrdlička, ta samička jiný zvuk, toho vábení, anebo ta, nebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, já slyším, nedej se.
0: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrdličkama a děkuji moc krát. Jo. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
1: Dneska, ještě vám to řeknu, dneska v Dubně, Dolních Dubňanech byl v neděli, už je dneska úterý, v neděli byl dechovkový festival. A my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den. No a dneska mi volal ten náš 4letý pravnouček a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti
0: ano.
1: na hřišti na fotbalovým, a takže on si to myslel, to byl
0: že
1: festival,
0: to bude to samé pro vás.
1: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den pro babičky a pro dědečky.
0: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
0: Taky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidi.
0: Moc děkuju za všechny.
1: No, já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych jo. To měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslavy, ale jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, ale mm-hmm. to slovo záliba se dá taky použít,
0: mm-hmm.
1: myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil.
0: Mm-hmm.
1: No tak to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu jste mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínu je pro mě největší medicínu a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská.
0: Mm-hmm.
1: Prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí, kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy.
0: Mm-hmm.
1: Takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám,
0: mm-hmm.
1: ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným jako zvukově jako vydatného mm-hmm. rázu, to by mě rušilo.
0: Rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále, takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám.
0: Radši sám.
1: Ano. To přírodo.
0: Ano.
1: Tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a,
0: mm-hmm.
1: a no, taky obývám stromy.
0: Jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, no, tam v přírodě si nejlépe, nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No je.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju si nějak rozhodnout.
0: Promyslet si to.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfanili úplně.
0: Jo.
1: Jako že chce mi jako něco, jako že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, no. Tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam, tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: Ale nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu, krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No. Mm-hmm. A na toto téma, o kterým se dneska povídáme
0: no,
1: v noci.
0: No, no.
1: Víte, já mám rád odpočinek a víte kde?
0: No povězte.
1: V kostele.
0: Mhm, to tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznělo, já vím. Mm-hmm. Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu.
0: Mhm.
1: A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, já byl jsem, já to nechci to říct prostě, jo, byl jsem naštvaný. Tak. Tak jsem došel do toho kostela, byl otevřený vždycky, to ano. Nechávali otevřený.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle, já jsem si prostě sedl do toho kostela. A nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Klid.
0: Rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě. A pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak půjdeš domů, aby je to dobrý, se ženou se nepohádáš, bude to v klidu. Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře. Že si tam najdete své místo klidu.
1: Já jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre Dame a tohle než ještě schořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No to je ten, jedno, prostě v kostelích.
1: No, no to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle, ale vždycky jsem tam šel se podívat a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba. A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal a jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vysrzen a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel, zcela určitě, no. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle.
0: Jo, aby se šli
1: sklidnit. Ať se sednou do kostela na půl hodiny. A nechají prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí. Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pámbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano, ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel. A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Je to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano, ano.
1: No, a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: Doporučuji všem.
0: Dobře, dobře.
1: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme
1: dobrou.
0: Na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je vnitroblok s Oskarem, sochou fantastického zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ. Nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolika mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře? Určitě ano. Každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: války českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás zvou ku 291. setkání s českou historií, uvozenému dnes vypůjčeným názvem
2: Báseň a pravda.
1: Aby však nedošlo k záměně s páně Goethovým dílem, mnohé napoví podtitulek
2: Jak to bylo či nebylo s případem Dalibora Skozojet.
1: Jsa inspirován knihou Petra Hory Hořejše připravil na půdě brněnského studia pro Český rozhlas 2 tým vedený režisérem
4: Jaromírem Ostrým.

0: Zápis v registrech komorního soudu ze dne 14. října 1490.
1: Co má společného tenhle ten starý záznam v úředním lejstru s naším příběhem?
2: Hodně. Týká se totiž Daliborovic rodiny.
1: Ano. A koho pak z ní známe?
2: Tak kromě pradědečka.
1: Toho, který chrabře položil svůj život za slepého krále Jana v bitvě u Kresčaku.
2: Tak tedy kromě něj známe otce a bratra.
1: Začněme třeba u tatíka.
2: Dobře, jmenoval se Aleš.
3: Z Kozojed.
2: Nepůsobil ale na Kozojedech, nýbrž na hradě Budyni.
3: Ta tehdy náležela Janovi z Házenburku.
1: Aleš tu nebyl jako majitel, nýbrž jako porukrabí, dnes bychom řekli manažer.
2: Pak se v témže povolání uplatnil ve Mšeném.
3: Taky v házenburském angažmá.
2: Načež za všechnu tu svědomitost dostal statek v Mneteši.
1: To je vesnice poblíž Řípu.

0: V 1483. se podepisuje na jedné listině jako...
1: Aleš z Kozojet a ve Mneteši.
2: Kdy ten mnetěžský statek dostal?
0: Nevíme, jestli ho už měl v době, kdy dělal purkrabího u Házenburků, nebo jestli si ho koupil za peníze, které touto službou získal.
3: Každopádně zde žil se svou rodinou a ještě s jedním synkem, který se jmenoval Ješek, neboli Jan.
0: Což byl Daliborův bratr.
2: A Dalibor?
3: Dá se předpokládat, že tam bydlel s nimi.
2: Jaký byl jejich majetek?
0: To se přesně neví.
3: Ale ví se...
0: A to zase dost přesně?
3: Že se ten majetek stal předmětem sporu.
2: To je hezky řečeno, právnicky. Kdo pak se oč hrdlil?
0: Dalibor. Se svým otcem.
3: Dost výmluvně o tom vypovídá zpráva z takzvaných zemských desek.
1: Alšovi z Kozojet, anno domini 1490, ve čtvrtek před svatým Havlem. V té při mezi Alšem z Kozojet z jedné a Daliborem, synem jeho, ze strany druhé. Jakož jest Aleš vinil Dalibora, syna svého, z svrchků, kterýž to svrchků jemu ani synu druhému v rozdíle nedal, jakož pak poukázal list podílčí, kterýž to list takto svědčí, že Dalibora, syna svého, zůstavuje ve Mneteši s tím se vším statkem, kterýž k tomu dvoru přísluší, jakož pak týž list podílčí v sobě to šíře zavírá. Tu pan Jan z Janovic, etc., nejvyšší purkrabí pražský a hejtman království českého, s pány rady krále jeho milosti, ráčili jsou o tom takto rozkázati. Poněvadž list dílčí toho neokazuje, by svrchky jemu Daliborovi dával, aby on Dalibor otci svému ty všecky svrchky, v kteréž se jest uvázal toho času, když jest jemu otec z tohoto dvoru postupoval, aby je Alšovi otci svému zase navrátil, buď koně, krávy, svině i obilí a jiné všecky svrchky. A to však takto, aby on Aleš to provedl, co je těch svrchků, když jest se syn jeho Dalibor v ně uvazoval, po něm na schválení páně Ješkovo, a což on tak provede Aleš, aby jemu to syn Dalibor navrátil a nepřes s ním o ně slušně smluvil, ve dvou nedělích do svatého Martina nejprve příštího. Pakliby pan Ješek toto průvodu sám se vzíti a slyšeti nechtěl, tehdy aby zase stáli před pánem jeho milostí na hradě pražském s těmi se všemi průvody na den svatého Martina nejprve příštího.
2: Tedy, abych se přiznal, já mám velké problémy rozumět právnické češtině 20. potažmo 21. století. Téhle té juristické hatmatilce nevím hlavu ani patu.
0: Tak si ten starobylý jazyk...
2: Úřední jazyk...
0: Přeložíme do něčeho srozumitelnějšího.
2: A jde to?
0: No, pokusím se. Starý Aleš z Kozojet...
3: Tedy tati...
0: Žaluje svého syna...
3: Toho staršího, tedy Dalibora...
0: A obvinuje ho z toho, že neprávem sebral majetek, který mu nepříslušel.
3: Když totiž Aleš rozděloval své zboží...
0: Tedy svůj majetek...
3: Mezi syny Ješka a Dalibora, vzal si Dalibor víc, než měl.
0: Poněvadž ve dvoře Mneteši...
3: Ten připadl Daliborovi.
0: ...se nalézal movitý majetek, který Daliborovi nepatřil...
3: Tak ho musí nutně vrátit otci.
0: Jednalo se o koně, krávy, prasata, obilí a další svršky...
2: Svršky jako třeba oblečení...
0: Nikoli, svršky.
3: V původním lejstru se jim říkalo svrchky.
0: To byly movité věci, movitosti, věci, které šlo prostě odnést.
3: Takže Dalibor je měl buď to otci v pořádku vrátit,
0: a nebo se s ním slušně dohodnout.
3: A když s tím nebude Daliborův bratr Ješek souhlasit, tak všichni znovu půjdou před pražský soud.
2: Takže Dalibor se svým tatíkem a bráchou hrdlil o svršky?
3: Myslím, že ani nemusíme být právníky.
0: Natož protřelými advokáty.
3: Abychom pochopili, co Dalibora k takovému chování vedlo.
2: Já to řeknu za vás, lakota.
3: Lepší slovo ani nás nenapadá.
0: Když se sejdou před soudem otec a syn, jestliže otec žaluje syna, že se neprávem zmocnil majetku, a jestliže soud rozhodne v otcův prospěch,
2: tak z toho pro syna nic dobrého nevyplývá.
0: Rozhodně to nesvědčí o jeho přemrštěně ušlechtilé povaze.
3: Ze soudního zápisu se Dalibor Skozojet nejeví zrovna jako člověk...
2: Budeme citovat?
3: Můžeme.
1: Který byl zastáncem chudých a utlačených, mužem krásného charakteru, bojovníkem za právo, za spravedlnost, raději obětuje život, než by se pokořil.
2: Ano, jeho podobizna jakoby dostávala docela jiné obrysy. Sem tam i nějaký ten šrám na charakteru dotyčného nalézt lze.
0: A další záznam v zemských deskách jeho lakomství jenom potvrdil.
2: Oč tam šlo?
0: O to, že se v rodině nedohodli a Dalibor vytrvale bránil odevzdat zpět otci a bratru to, co mu nepatřilo.
3: Takže se u soudu na Pražském hradě objevili znovu.
0: A bylo to 13. listopadu 1490.
2: V skutku na Martina, nejprve příštího, jak se pravilo v našem starém známém lejstru.
0: A toho dne zaznamenal písař s pečlivostí sobě vlastní toto.
1: V té při a různici, kde Jan Skozojet vinil Dalibora, bratra svého, právě, že některé peníze i službu pobral, k čemuž by i on k tomu též spravedlnost měl, jakož i Dalibor, bratr jeho, a právě, že je z tých otec o to nedělil. Jakož pak přitom Dalibor list dílčí jest ukázal, kterýž to list sám v sobě ukazuje, oč jest je otec podělil. Tu pan Jan z Janovic, jeho milost, s pány rady krále jeho milosti, takto o tom vypovídají, což svrchu psaný Dalibor bez rozdílu vzal nebo vzíti měl, a což se v listu rozdíl čím neukazuje, by jich o to otec jejich podělil, aby bratru svému Janovi spravedlivý díl z toho dal. Actum ut supra.
2: Zase by to chtělo překlad nejenom z latiny do češtiny, ale i z jazyka českého do českého.
0: Nešlo jenom o dobytek a nějaké svršky, které Dalibor neprávem pobral.
3: Bratr Ješek upozornil, že i peníze měly být spravedlivě rozděleny mezi syny starého pana Aleše.
0: Soud znovu, už po druhé, rozhodl proti Daliborovi a jeho lakotnosti. Ze všeho, co si po rozdělení majetku otcem vzal nebo ještě vezme?
3: I když to není v rozdělovací listině uvedeno?
0: Musí dát spravedlivý díl svému bratru Janu Ješkovi.
1: Actum ut supra.
2: Jak již bylo svrchu rozhodnuto.
1: Když královský hrad utichl, stemněl. Když jak bájní šedomodravý stín čněl k nočnímu nebi, když v bělavém zásvitu měsíce umlklo houští a stromy v jelením příkopě, zalétaly z temna kulaté věže líbezné zvuky Daliborových houslí. Slzy byly v těch zvucích, touha povolnosti i výkřiky hněvu. Úlevu dali, ale ne svobodu. Pán Bůh byl vysoko, král daleko a páni soudci tu neměli.
2: Tak moment. Je fakt, že jsme na minulé schůzce opustili Dalibora Skozojet v jeho novém apartmá ve věži Daliborce, která byla těsně po kolaudaci, ale stále jsme se nějak nedobrali cesty, po které tam přišel.
0: My se vůbec dostáváme tam, kam nenakoukl ani Václav Hájek z Libočan, ani kronikář Jan František Beckovský a už vůbec ne Alois Jirásek s Bedřichem Smetanou.
2: Kam?
0: Do skrytého zákoutí Daliborovi duše.
2: A co je tam k vidění?
0: Že představa o poctivém hrdinovi dostává pořádnou trhlinu.
3: Dalibor měl totiž velmi daleko k člověku dbalému práva.
0: Šlo mu o majetek.
2: Ale to snad není trestné, nebo už zase je?
0: Šlo mu o majetek, který mu nepatřil, A to je trestné vždycky.
2: No, mělo by být.
0: Šlo mu o to, aby co nejvíc vlastnil.
3: To ho vedlo k tomu, že se postavil proti vlastnímu otci i bratru.
0: Zatímco při prvním i druhém soudním stání se handrkoval
1: o koně, krávy, svině a obilí,
0: později si už troufal navíc.
1: V kraji litoměřickém zprotivili se lidé poddaní pánu svému Adamovi Ploskovskému a jeho na Ploskovicích dobývali, a to z ponuknutí nějakého Dalibora. Měšťané litoměřičtí o tom uslyševše rychle něco lidu pod praporcem poslali a téhož Adama retovali. Proto týž Dalibor obeslán na hrad pražský panským nálezem proto, že těch lidí proti pánu jejich dědičnému pozdvihoval.
0: Tedy nikoli ušlechtilá a veskrze nezištná snaha Daliborova pomoci sedřeným robotníkům.
3: Ale lakota, hamižnost, dychtivost po majetku ho vedla k činu.
0: Tím, že se poddaní Adama z Ploskovic vzbouřili proti svému pánu a dobili jeho tvrz,
3: zvětšil Dalibor svůj majetek, rozšířil své panství.
2: Ano, tak tahle ta opera má trošku jinačí libreto.
1: Rytíři Adam Ploskovský z Drahonic a Dalibor z Kozojet byli sousedé v kraji litoměřickém.
2: Opakuje nám už známou situaci František Palacký ve svých Dějinách národu českého v Čechách a na Moravě.
1: Když poddaní Adamovi pozdvihli se branou rukou proti němu pro jeho krutost, jali se obléhat jej na tvrzi Ploskovicích, kdež on bráně se raněn jest a dobit i z tvrzí.
2: I tato fakta už známe, ale brzy narazíme i na ta, o nichž v Jiráskových pověstech doby královské ani ve Wenzigově a Špindlerově libretu ke Smetanově opeře nepadne ani zmínka.
1: Sedláci donutili jej,
0: tedy Adama Ploskovského,
1: že zápisem slavným a slibem na čest a na víru propustil je z moci své a zavázal se nevésti nářku proti nim. Načež oni dobrovolně poddali se Daliborovi z Kozojet, kterýž i přijal je a statek od Adama postoupený ve svou moc a ochranu. Hejtmané zemští nemohli však pichu takového nechati bez trestu a zjednali dostatečnou moc do kraje litoměřického, aby skrotila pobouřené sedláky a navrátila věci ve stav předešlý. Oba rytíři přišli k zemskému soudu a Dalibor uvězněn ve věži hradu pražského roku 1497. nově dostavěné, kteráž po něm dodnes Dalibor kasluje.
0: Rozsudek na sebe nedal dlouho čekat.
3: Rozsudek nad Daliborem z Kozojet padl 13. června 1498.
1: Adam z Drahonic žaluje na Dalibora z Kozojet, že statek jeho, kterýž je mu od jeho lidí mocí vzat, tvrz Ploskovice k sobě přijal v této mírné a pokojné zemi proti řádu a právu. Proti tomu on, Dalibor, odmlouvaje praví, že on moci žádné neukázal, ani jemu Adamovi, co mocí vzal, než že on, Adam, s lidmi svými prvně smlouvu udělal, při kteréž to smlouvě on, Dalibor, nebyl. Že právě v Litoměřicích dlel, že Adam s lidmi svými dobrovolnou smlouvu dokonal a jim se zapsal. A oni dobrovolně jsou se od něho tímto listem prázdni, že se jemu i se vším tím zbožím poddali. A on, Adam, že tu jsa, nic tomu neodpíral.
2: Tohle byla Daliborova obhajoba?
3: Zhruba, v základních obrysech, tedy mimo jiné.
2: Tak to od něj nebylo tak úplně hloupé.
3: To bylo od něj dokonce velice chytré.
0: Jeho moc to nebyla, která vzala panu Adamovi Ploskovice.
3: Když Adam dělal dobrovolně smlouvu se svými lidmi o tom, že je propouští, Dalibor se toho vůbec nezúčastnil. Pobýval právě v Litoměřicích.
0: A když Adamovi poddaní přišli s propouštěcím listem k Daliborovi a poddali se mu i se zbožím, které dosud patřilo Adamovi, dosavadní majitel proti tomu nic nenamítal.
1: Tomu Adam odmlouvaje dal odpověď, že z té příčiny tomu neodmlouval, že se byl, jsa k tomu od lidí svých připraven, pod pečetí a pod věrou zavázal a zapsal, aby proti tomu nemluvil, i z té příčiny, že proti tomu na ten čas pro svou čest nic neodmlouval, než nyní, poněvadž tento list a zápis má sobě zase vrácený.
2: Asi se nechlubil, jakým způsobem to dokázal, koho z blízkého Daliborova okolí podplatil.
1: Že proti tomu spravedlivě mluví, že on, Dalibor, statku dotčeného v této mírné zemi a pokojné, kde řád a práva jdou, k sobě přijímati neměl. Tu páni a vladykové na plném soudu takto o tom rozkazují. Poněvadž Adamovi od lidí jeho tvrz ploskovice mocí vzata jest, aj sa raněn a chtě hrdlo své zachovati, musel se jim proti právu a řádu podle jich vůle zapisovati, kteráž to věc stala se jemu neslušně, nepravě, neřádně, o čemž Dalibor věda dobře, statek jemu nepravě vzatý k sobě přijal a v tom statku byl a jeho užíval.
2: Ani argumenty pana z Ploskovic nebyly hloupé.
0: Nebyly. V době povstání mu šlo o hlavu, o život.
2: Údajně měl být raněn.
0: Údajně. Kdyby k nějaké fyzické újmě skutečně došlo, soud by to určitě náležitě zdůraznil a přičetl by to obžalovanému jako přitěžující okolnost.
3: Teprve nyní, když má zápis
1: zase sobě vrácený,
3: tak se může ozvat.
0: A znovu připomíná, že Dalibor neměl přijímat ploskovický statek, který patřil Adamovi, jako svůj majetek.
1: Že jest v tom nepravě a nešlechetně učinil proti právu a řádu.
3: Adam Ploskovický se domníval, že na ten nápad, totiž nechat si potvrdit od svého pána listem propuštění z poddanství, že na něj nepřišla žádná rebelantská selská hlava.
0: Že to musela být hlava onačejší, bystřejší, lstivější, chytřejší, která to poradila.
3: V době ploskovické události žádný zákaz podobného jednání neexistoval.
2: Takže to, co jistý neznámý vymyslel, ta finta, ta byla úplně nová.
3: Byla. Až teprve v roce 1499 se do zřízení zemského krále Vladislava dostal tento zákon.
1: A nalezeno bylo za právo, když by se lidé poddaní, kterému pánu svému zprotivili a statek jemu odňali, a kdož by koli ty lidi v obranu přijal, statek tak odňatý k sobě přijal a jej sobě osoboval, o tom věda, takový by činil nešlechetně, nepravě proti právu a proti králi jeho milosti a hrdlem propadl jest a statek ten odňatý má zase tomu navrácen býti, komuž jest byl odňat.
2: Případ jako šitý na míru Daliborovi skozojet.
3: Díky němu přijal král nový zákon.
1: A pro takový jeho účinek zlý, páni a vladykové jej ve svou kázeň berou a hrdlo ztratí, kteréhož na hrdle trestati ráčí.
2: Rozsudek smrti.
0: Dalibor má být popraven, protože
1: nešlechetně činil proti právu a řádu.
2: Kdy došlo k popravě?
3: Nevíme.
0: V Hájkově kronice najdeme pouze lakonické sdělení.
1: A potom hlava je mu sťata.
2: Kde nejsou podložené a pravdivé informace, tam může narůstat legenda.
1: Když Daliborovi oznámili, že statek nepravě vzatý k sobě přijal a v tom statku byl, že tím nepravě a nešlechetně učinil proti právu a řádu a že pro takový svůj zlý účinek ať hrdlo ztratí, nic nikdo nedbal, jak se hájil, aby povážili, kdo začal, kdo první spáchal zřejmé bezpráví a tím lid pobouřil a že on, Dalibor, se jen lidu zastal. Než to právě u nich byla vina a hřích. A tak na rozsudku zůstali. Den však a chvíli popravy stajili. Tu noc před ní ozval se hlas Daliborových houslí naposled. Z hlubiny pustého žaláře chvěl se a zněl do tiché noci poslední útěcha, poslední světlo v temnotách trudu a zmíral nad jelením příkopem v měsíčním světle. Když Pražané na zejtří zase přišli k nové věži, nezahlédli plátěné mošny na mříži Daliborova žaláře. A věž byla tichá, němá. Když se ptali, stůněli Dalibor nebo co mu je, oznámil žalářník, že již mu dobře, neboť že ráno byl na předhradí popraven.
0: Ale nežli z vězení vykročil, sňal ze zdi housle, díval se na ně, loučil se s nimi. Pak šel statečně na místo a tu poklekl a schýlil kadeřavou hlavu na špalek. Skonal mužsky, vězte, jako pravý křesťan.
1: Nejedny oči se zarosily, když žalářník to vypravoval. Smutně se Pražané vraceli a ohlíželi se po tiché Daliborce. A věž za domem Purkrabským u zadní brány Hradské slove tak po dnešní den a zachovává památku nešťastného Zemana a slavného Hudce.
3: Května roku 1868 měl Smetanův Dalibor premiéru v pražském Novoměstském divadle.
0: První dějství začíná soudem nad rytířem Daliborem.
3: Jitka, které se kdysi Dalibor ujal jako sirotka, vyzývá lidi, aby se vzbouřili a Dalibora osvobodili.
0: Král Vladislav má ale o vině Daliborově jasno a za to, že obviněný přepadl Ploskovice a zabil Purkrabího, žádá trest.
3: Připojuje se Purkrabího sestra Milada, která bratrovu vraždu dosvědčuje.
0: Dalibor se hájí tím, že sice skutečně zabil, ale jenom proto, že tím mstil smrt svého přítele Zdeňka.
3: Což Miladu přesvědčí natolik, že mu odpouští a žádá krále, aby tak učinil i on.
0: Což se pochopitelně nestane. A tak Milada zosnuje plán, kterak se v chlapeckém přestrojení dostane do služby v žaláři.
3: Což se povede a někdejší mstitelka, nyní zamilovaná Milada, přináší Daliborovi nejenom svou lásku, ale i housle, aby si rytíř ukrátil nekonečné chvíle ve vězení.
0: Násilnou smrtí v závěru opery končí nejenom odsouzený, ale i jeho láska při pokusu o jeho osvobození.
2: Na rozdíl od historických pramenů zná tento příběh každý, kdo zasedl v operním hledišti.
3: Ani v Hájkově kronice, ani u Františka Palackého však nenajdeme ani slovo, že při dobývání Ploskovic zahynul zdejší Purkrabí, který by měl sestru Miladu.
0: Za to Jirásek ve svých pověstech převzal Palackého informaci o tom, že byl zraněn Adam z Ploskovic.
3: U Hájka je naopak zaznamenáno, že litoměřičtí Adama z Ploskovic retovali.
0: Tedy, že ho zachránili.
2: A Milada skutečně neexistovala?
3: Historické materiály o ní mlčí.
0: Ale o dvou ženách se v nich přece jenom dočteme.
3: Tou první je Adamova teta Mapka.
0: Tou druhou Dorotka Vančurová, měšťanka z Loun, rodem z Kozojet.
2: A co ta má s Daliborem společného?
0: Byla to jeho sestřenice.
3: Pravděpodobně vdova, která koupila pro oba,
0: tedy pro sebe a pro svého bratrance Dalibora,
3: dům.
1: Nacházel se v Praze na Novém Městě v zahradě Židovské.
2: Co měli ti dva, kromě příbuzenství, společného?
0: Tak na tuhle otázku už nikdy nikdo neodpoví.
2: Jestli byl Dalibor popraven v den, kdy byl vynesen na rozsudek, tedy 13. března 1498, nebo o pár dní později,
3: to se neví.
0: K jeho pokusu o útěk,
2: jak o tom vypráví Smetanova opera,
0: taky nedošlo.
3: Neexistující Milada neplakala.
0: Snad jenom sestřenice Dorotka Vančurová.
3: Nedlouho po popravě Novoměstský dům prodala a odstěhovala se zpátky dolů.
0: Jelikož známe předchozí Daliborovy soudní procesy s nejbližšími, důvodně předpokládáme, že i v případě ploskovického případu mu šlo o majetek.
3: Přišel na nápad, jak se zmocnit sousedova statku.
0: Aby měl alibi, tak odejel do Litoměřic.
3: Jako náhodou, právě v tom čase, kdy poddaní ploskovičtí tiskli svého pána ke zdi a hrozili mu smrtí, když jim nepodepíše osvobozující listinu.

Aspoň něco z toho smutného případu zbylo. Smetanova hudba. Co na tom, že příběh opery nemá se skutečnou historií moc společného. Báseň a pravda taky nemusejí zrovna sousedit. Ta hudba však byla, je a bude.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.
2: Pozdravuj,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Je chvíli po deváté a tak se zase po týdnu můžeme společně vydat na zálety. Jsem ráda, že nás posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. Pěkné nedělní dopoledne přeje Alena Zárybnická. Zítra začíná 4. listopadový týden. To je doba, kdy netrpělivost v řadách lyžařů i dalších návštěvníků hor roste. Už se zkrátka oprávněně nemůžou dočkat, až na kopce vyrazí. A je to taky doba, kdy finišují ti, kteří se na horách starají o naši bezpečnost. Myslím členové horské služby. Loni oslavili 80. Ano, je to už 80 let, co se na ně můžeme spolehnout. Za tu dobu se hodně změnilo. Jejich práce má ale stejně jako dřív punc výjimečnosti. A to bude jedno z témat dnešních záletů s náčelníkem Horské služby České republiky Jiřím Broškem. Budeme si povídat hned po písničce.
3: Zálety Aleny Zárybnické.